0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev. Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev. Pak přišel den a přišla noc a z nocí lijavec. Od té doby hledáme toho lva i tu klec.

0: Tak, dedí, tady to je. Dlouho jsme pochodovali, ale stálo to za námahu stromy, travička mech, kouzelné, kouzelné. Hurvajs, tady postavíme stan. Vybudujeme si nejdřív přístřeší.
1: Budeme budovat, budeme budovat.
2: Budujeme. Roztáhni tohle, Máničko. Já ti budu radit, jak je to.
0: No, počkej, když dovolili Mánice jít s námi, tak to ještě neznamená, že jí budeš poroučet a sám nic.
2: Mánička ráda buduje, vidíš, že jo?
1: Moc ráda.
2: Já budu dávat rozum.
0: Kde bys ho vzal, tak najednou. Šupit, ať to lítá, zapínat, ty sem dej ty kolíky. Máme kolíky, nebo jsme zase nechali doma?
2: Máme kolíky, taťuldo, na mě je spolech.
0: No, to znám. Kde je hůl?
2: To nevíme, hůl nestaťulda, viď, Máničko?
0: No. Počkej, už vím, kde je. Je opřená o nádraží.
2: Jebůh, víš to určitě?
0: Už si viděl, abych něco nevěděl určitě? Na mě je chlapče spolech.
2: To pozoruju.
0: Moc nepozoruj a to, Žano. Najdeme vhodnou větev. Šupity.
2: Maňčko, šupity.
0: Šupity, vhodnou větev.
2: Vhodnou větev.
0: Hele, jen hledej sám.
2: Koukám, ale taková větev tu neleží a neleží.
0: No to víš, když jsi zapomněl hůl, když se zapomněla hůl u nádraží, tak tu zrovna bude ležet druhá. Musí se rozhlížet.
2: Rozhlížíme se.
0: Hledat.
2: A hledám.
0: A najít.
2: A našel.
0: Jsem s ní.
2: Jenže přirostlá.
0: No tak uříznout.
2: Tím naším nožejčkem, jo, haha.
0: Jo, Hurvajs, takhle se na výlet nechodí. Všechno máš mít sebou, pořádný nůž.
2: Sekeru.
0: Ano.
2: Pilu.
0: Ano.
2: Hoblík.
0: Ano. Co to plácáš, hoblík? Dost. Hůl není, stan nebude.
2: Za to nádraží stojí pevně, když jsme ho podepřeli holí.
0: Hele, jen se, ne to, pozoruju, že ti příroda nesvědčí. A je tu zrovna taková, jak jsem to říkal, jo, kouzelná. Podívej, ptáček, Máničko, zpívá a buduje si hnízdečko.
1: Kořička létá sadem, buduje si horem pádem, buduje si hnízdo v sadě. Yeah. Asi bude mít i mládě.
0: Já slyšíš, Hurvajs?
2: Yeah.
0: To je přístup k přírodě, síkořička, buduje.
2: Buduje a bombarduje, máš to na kabátě.
0: Yeah. Sefra, seber mi to nějakým dřívkem. Snad jedinej pták v okolí a strefí se zrovna do mě.
2: Kouzelně je tady, kouzelně. Tati, proč si držeš ty nohy o sebe?
0: Asi zánět žil od toho pochodu. Dělej s tím dřívkem.
2: Jo, od pochodu. Stojíš v mraveništi.
0: To nemůže říct hned. Uteč. Já věděl, proč nechávám tu hůl u nádraží. Akorát bychom to postavili nad mraveništěm.
1: Kam to pílí, mraveneček roztomilý? Potřebuje útočiště, buduje si mraveniště.
0: No to tedy budovat může, ale ne mě v kalhotách. Ale moc hezky přednášíš, Máničko, moc hezky, krásné verše. Hurvajs, dej Mánice koláč, jsou v chlebníku. Dělej za výkon odměnu.
1: Nebesíčka, to nemuselo být.
2: Račte, slečno, podívej. Tohle je plný koláčů.
0: Co je zase?
2: Už tam byly dvě myši.
0: No to je trochu brzy, ne? Mně se to tu zdálo. Samá díra.
1: Jak jsou milé, jak jsou čilé, jak jsou všechny roztomilé naše malé myšičky. Budují si chodbičky.
0: No, budují chodbičky v chlebníku. Neřádi. Ale moc pěkně to umíš, Máničko. Moc pěkně. No, pojďte, přeneseme to kousek dál. Tadyhle hrome, tady pavučín. Podívejte, že se nevymotám.
1: Já vás vypletu, momentíče.
2: Já už jsem v tom taky visel, no. Tady je to jako na půdě, viď, tatí?
0: No, na sakramensky zanedbaný půdě.
1: Pavouk vyšel na lučinku. Buduje si pavučinku.
0: A nic proti tomu, kdyby zůstal na lučince. Umíš to, Máničko, umíš to. Je to tu stejně krásně.
1: Prosím, velmi krásně, kouzelně.
0: No přesně, kouzelně zrovna ne, ale až na ty myši, mravence.
2: Jo, taťuldo, ty máš na krku bradavici.
0: Cože?
2: Úplnej pytlíček.
0: Už to držím. No hele, to mi ještě scházelo. Klíště.
2: Kouzelný.
0: Nacucaný, já bych do toho.
1: Zakouslo se pilné klíště, zakousne se taky příště. Jak se snaží, já kůží. Buduje nám dírku v kůži.
0: No, taky buduje neřád, víte? Já vím, ano, pěkný vršičky, umíš to dobře. Ale kdo to má vydržet? Tady je to opravdu...
2: Povídám, kouzelný.
0: No a nebylo by, kdyby to, tadyhle?
2: Kdyby bylo to, se ví?
0: No ano, taky že jo. Konečně, no prosím, tady kousek dál a je to tu docela... Au, to mi řekněte, kde se vezmou u lesa. Au, kopřivy! Podívejte, co se mi to udělalo na ruce? To už přestává...
1: Kopřivičky, kopřivy, proč to na nás oškliví? Po těle nám lupeny vybudují pupeny.
0: No, už vybudovali a pálí to jako čert.
2: Ale jinak je to tu kouzelný, kouzelný, viď, tatí?
0: Nech si to a dej sem ten chleba s máslem, ať se aspoň najíme, když už nic. Opatře, počkej, vybal to, drž to, ať ukaž, co se musí, aby se to nevidělo.
1: Nebesíčka toto vyletělo.
2: A všechno se to vypláclo akorát máslem dolů.
0: Protože mám ruce od mravenců, nohy od kopřiv.
2: Kabál od cíkorky.
0: Od krejčího. Ostatně nic se nestalo, v přírodě se nemusíme štítit. To se sebere, no hele, hezky takhle. Hrume, co se to nalepilo?
2: Jo, bobky. Překlopilo se to zrovna do bobků.
0: Že to muselo na toho zajíce přijít zrovna tady.
1: Zajíček maličký, hopky, hej, hopky.
0: Máničko, prosím tě, moc hezky to umíš, přestaň. Já už jsem utahanej jako kočka.
1: Naše malá kočička, zelený má očička. Buduje si...
0: Ticho, já už nemůžu ani stát.
2: Jo, tatí, do čeho jsi to sedl?
1: Pásla se kravička u lesa.
0: Mám kote?
2: Ha!

Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno a pejsek s kočičkou nemohli ven a neměli co dělat. A tak si povídali. Víš, kočičko, řekl pejsek, my bychom také měli mít nějaké hračky, jako mají děti. Když takhle prší, měli bychom si aspoň s čím hrát. Což pak já? Já ani těch hraček moc nepotřebuji, řekla kočička. Mně stačí i klubičko nití, ba někdy i jen kousek papírku, když si chci hrát. Ale znám děti, které mají hraček, že ani nevědí, co s nimi, a ani si už pak s nimi nehrají a nechávají je po všech koutech válet. Brůčel pejsek, to není od těch dětí hezké. Vždyť je to škoda. Ani pak nedávají na ty hračky pozor, mají je špinavé, rozbité, roztrhané, až hanba povídat. To jsou nepořádné děti, řekla kočička. A tak si pejsek s kočičkou povídali o nepořádných dětech, až z toho usnuli a spali až do rána. Když se probudili, svítilo už krásně sluníčko a ani trochu už nepršelo. Je pěkně? Řekli pejsek s kočičkou, to půjdeme ven. A jak tak chodili venku, tak slyšeli, jak někde něco tence pláče. Co to pláče tak tenounce? Není to nějaký ptáček? Řekl pejsek. To nebude ptáček. To snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo. Nebo to snad pláče nějaký motýl, řekl pejsek. A nebo třeba nějaká zlomená květinka, řekla kočička. I hledali a hledali, odkud to tak tence pláče. A teď viděli, co to plakalo tak jemně a tenounce. Docela v koutě, ve vysoké trávě, a ta tráva byla po dešti ještě mokrá, ležela malá panenka. Nějaké dítě tam tu malou panenku ztratilo nebo pohodilo a panenka tam ležela už několik dní, napršelo tam na ní, až měla šatečky celé mokré, hlavičku měla trochu natlučenou a měla hlad a trochu kašel a bála se tam tak sama. Proč tak pláčeš, malá panenko? Ptali se jí pejsek s kočičkou. A panenka řekla, já pláču, protože mě je líto, že mne moje holčička tady ztratila a zapomněla. Chudáčku, nám je tě také moc líto, řekl pejsek. Ta holčička to nebyla hodná, tvoje maminka, když tě tu tak mohla pohodit a nechat. A kočička řekla, víš co, nám je tě tak líto, my se tě ujmeme a vezmeme tě k nám, když ta tvoje holčička tě nechtěla. Pejsek a kočička vzali pohozenou panenku a opatrně si ji nesli s sebou domů. Doma pejsek uložil panenku do postýlky, aby se zahřála, a přinesl jí rohlíček a hrnéček mléka. Panenka se najedla a pak v postýlce pěkně usnula. A kočička řekla pejskovi, něco ti pejsku povím. Vždyť my pro ní nemáme žádné hračky, a ona si přece bude chtít s něčím hrát. A kde my pro ní nějaké hračky vezmeme, když žádné nemáme? Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslel. Už to mám! Už jsem na to přišel! Nekřič tak! Vždyť nám probudíš tu naši panenku. To naše děťátko. Tak koukej, kočičko, já ti to povím. Já budu hledat, jestli nenajdu někde nějakou hračku. Šel, koukal, do všech koutů vlezl, všecko prošťáral.
A to si, děti, ani nedovedete představit, co on tam všecko našel? Tady v trávě našel míček, jinde našel ztracené formičky a bábovečky na písek a našel korálky a jednu píšťalku také našel a našel postrácené dřevěné domečky a stromečky a nějaká dřevěná zvířátka taky našel a našel toho tolik, že to ani unést nemohl. Jemine, tak se divil a radoval, to bude mít ta naše panenka hraček. Donesl to všechno domů a kočička byla překvapena, co toho je. Bože, co ty děti toho tak rozházejí a postrácejí, řekla. To já se také ještě půjdu podívat. Šla, hledala, všechny koutečky prolezla a prosmenčila. A je její děti, co ona toho ještě našla? Kbelíček, pomačkanou kropici konévku, barevné hadříčky našla a nitě. Jinde zase našla vyšíváníčko a taky našla jehlu, kulatou a nepíchavou. No našla vám toho pohozeného a postráceného, že to ani pobrat nemohla. Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat krám na prodávání hraček. A to všechno postavili kolem postýlky té pohozené panence. Panenka se probudila a měla velikou radost, když kolem sebe viděla tolik hraček a moc se jí to u pejska a kočičky líbilo. A na všechny ty hračky, které jí pejsek s kočičkou našli, dávala pěkně pozor, žádnou z nich neskazila, žádnou nikde nezapomněla, nestratila ani nepohodila. A tak to tedy bylo, že ubohá pohozená panenka měla ze všech dětí a panenek na světě nejvíc hraček.

0: zasažen.
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
1: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
2: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
1: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
2: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
2: Přece si nenarazím nos,
1: zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal třetí, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat. A protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst k motříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával. Usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla.
1: Abych ti pravdu řekla, stálo to tu za pendrek. Zima tu byla jako v psírně a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje.
0: V té vsi pak žilo taky jedno švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní

0: a záhonkem máku a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. Jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno. Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A Švýcko na to. I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka. No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se Švýcková. Ale Švýcko jí to vysvětlil. Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No, a co potřebujeme víc? Jak si řekli, tak to udělali. Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Sýkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
1: To je dobrá zpráva, zívala sova. Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
0: Jenže to Švýckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounilo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začaly nést jen trošku, aby se Švýcková trošku namlsala, pak nesly chvíli dost, takže si Švýcková koupila za vajíčka pár štriclů syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. No komu nikdy nekvokali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet. Ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švýckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, Švýckovic dvorek od slepic osiřel. No co, říkali si Švýckovi. Nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme na přes rok, do podzimu. Až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy. A po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl sýkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. A zima přišla. Ale jaká. Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švýcko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí sýkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost. Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švýckové. Švýcková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrst zrní, když nám zbylo po slepicích. To sýkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se 7 klofanci sádla či se 7 zrníčky v žaludku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švýcková, dej jim ještě, však z toho neschudneme.

0: to se jich tam slétlo dobré dva mandele. I s kavkou a veverkou navrch. I ona vydržela se 7 hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švícková. Ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat. Aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švícko na zahrádce políčko a viselo na něm 5x tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se Síkorek. Holky, jaká byla letos zima? A Síkorka Koňadra odpověděla. Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila a psi skučeli, ale nikoho ze psi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švícka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla. A sypal zrní, připomněl Vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
1: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
0: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švíckovi měla nějak projevit vděčnost. Správně, já mu budu zpívat, pochlubil se Vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára si zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švícko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojím a očešu mu je sám, tedy s kosem. A Švícko bude bez práce.
2: No to mi mu vyklofeme mák, ozvala se Síkorka. Letos ho má chudák 5x tolik. A mezi tím mu budeme ovšem zpívat. A já mu očešu oříšky.
0: Nabídla se Veverka, ačkoliv nebyla pták.
1: A budu mu zpívat i já,
0: zívala opět sova.
1: Umím houkat pěkné ukolébavky. A když trošku přitlačím, myslí každý, že vyplouvá Titanic.
2: To my kavky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se kavka. Nějaká se naučí a ta nejpěknější budu říkat Švíckovi celé léto. No a tak si říkali, čím jak kdo projeví vděčnost a za soumraku přiletěl i lelek, že prý naučí Švícka lelkovat.
0: Jak slíbili, tak se stalo. Na svatou Markétu šel Švícko se Švíckovou česat višně z višně. Ale co neviděli? Na višni nebyla ani jediná višeň. V její koruně zpíval o závod Špaček s kosem a ze střechy na ně volala kavka. Ty špindíro! Na svatou Helenu šel Švícko se Švíckovou sklízet mák. Ale co neviděli? Všechny makovice byly už vyklované a na višni zpívali o závod Síkory, Koňadry, Modřinky, Babky i Úhelníčci a ze střechy na ně volala kavka. Ty špindíro! Na svatého Michala našli Švícko i Švícková docela oholený lískový keř. Na plotě dělala Veverka veletoče a ze střechy na ně volala kavka. Rabijáku, rabijáku. No tak nevím, povídalo to Švícko. Zase jsme nezbohatli. O všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává kavka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
3: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švícková. Letos jsi se naučil nějak moc lelkovat.
0: Den na to řekl Špaček Síkorkám. To jsem, holky, zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin.
4: Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šindele pukaly, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzel ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen dvakrát v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přezrok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.
5: Vigy básnička.
6: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
7: A teď ještě jednou.
6: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
7: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Miau.

celá obora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál, celý den byl jako v ohni,

novej kámoš. Zafúkal mu na ramínku, pohľadil ho po čele, hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. A nakonec to dopadlo nejlíp, veselé.

0: Kapitola 6.
1: Ve které je řeč o zemi králů Karbaníků, o hře Trik-Trak, o uvěznění Filipka i o moudré paní Kateřině.
0: Jdi se, Filipku, podívat, co se to tam v dálce červená, řekla Dorotka. Právě krmila holoubátko a měla s tím moc práce. Pospěš si a za hodinu se vrať. Já zatím nakrmím ptáčky a pak spolu půjdeme na procházku.
2: Filipek jí ještě zamával na pozdrav a seběhl z písčitého návrší, na kterém mlýn tentokrát přistál.
1: Všude kolem byl žlutý písek, zatímco stromy a veškeré jiné rostlinstvo tu byly velmi vzácné. Zdálo se, že bude hezké počasí, protože i když bylo časné ráno, zářilo nad tou podivnou, vyprahlou a nehostinnou krajinou veliké slunce.
2: Pálilo tak silně, že písek, po kterém Filipek kráčel, byl příjemně nahřátý, úplně jako na pláži u moře.
1: Krajina tu byla pahrbkovitá, ale náš Filipek nebyl vůbec unavený.
2: Běžel směrem k návrší, na jehož úpatí bylo stále jasněji vidět malé barevné domky. Když už byl Filipek docela blízko, shledal, že domky vypadají jako stany a že jsou postavené z velikých karet, právě takových, jakých se používá při pasiánc.
1: Před každým domkem plápolalo ohniště, nad kterým byl zavěšený měděný kotlík. Vypadalo to, jako by se tam něco vařilo. Přesto však to bylo trochu zvláštní, protože široko daleko nebylo ani živáčka.
2: Asi jsou všichni zrovna doma u snídaně, usoudil Filipek.
1: Aby snad k někomu nepřišel nevhod při jídle, rozhodl se jít zpátky do mlýna a vrátit se sem s Dorotkou za hodinu, kdy už budou všichni po jídle. Ušel však sotva pár kroků, když za sebou uslyšel skřehotavý hlas.
3: Konečně máme čtvrtého!
1: A kostnaté ruce ho popadly za ramena.
2: Filipek se otočil a spatřil tři staré pány.
1: Ti ho pak s radostnou dychtivostí vedli směrem k jednomu z domků. Všichni tři byli neuvěřitelně štíhlí. Měli na sobě jakési podivné šaty, pestrobarevné a celé vyšperkované, ale strašně špinavé. Měli dlouhé pláště z hermelínu a jiných drahých kožešin. Jejich kdysi elegantní suknice byly přepásány rozedranými opasky, za kterými měli zastrčeny zrezivělé meče. Na jejich vychrtlých krcích byly navěšeny zlaté řetězy a náhrdelníky a ve svých popelavých, nakadeřených vlasech nosili briliantové koruny. Bylo prostě mimo jakoukoliv pochybnost, že to byly králové. To Filipka trochu uklidnilo, protože se v prvním okamžiku polekal, že se dostal do spáru lupičů.
2: Naši noví známí odvedli Filipka do domku a posadili ho ke stolku čtvercového tvaru, stojícímu uprostřed místnosti.
1: Domek působil dojmem, jako by byl postaven z karet. Králové zaujali místa u zbývajících tří míst u stolu. Jeden z nich pak vytáhl z kapsy ušmudlané karty, naslinil si prsty a začal je míchat.
2: Proč jste mě sem přivedli? Chtěl bych odejít, zakoktal Filipek poděšeně.
1: Na to se jeden z králů, ten, který měl na uchu velikou bradavici, hlasitě rozesmál. Jeho smích zněl, jako kdyby někdo vysypal kamení na plechovou střechu. Potom se nadechl a pravil plačtivým hlasem.
4: Jak vidíš, chlapče, my všichni tři, jak tady sedíme, jsme vášniví hráči karet. Hrajeme karetní hru, která se jmenuje Trik-Trak. Má to ale jeden háček. Ke hře je zapotřebí 4 hráčů. Dříve jsme byli 4.
1: Starý král zasmušile potáhl nosem červeným jako zralé rajské jablíčko.
4: Bohužel,
1: potahoval dále.
4: Náš čtvrtý spoluhráč, velmistr hry Trik Trak, před 3 lety snědl 2 fůry dýňových pecek. Z přejedení ochořel a zemřel. Země králů karbaníků má ovšem více obyvatel, ale všichni se už dávno seskupili ve čtveřice, které neustále hrají Trik Trak. Už před 3 lety jsme zůstali sami,
1: dodal plačtivě.
4: A koušeme se nudou, protože nemáme čtvrtého do hry.
5: Teprve dnes se na nás usmálo štěstí. Samo nebe nám seslalo 4. partnera.
1: Jako stará flétna zaskřehotal 2. král, zatímco 3. souhlasně pokyvoval hlavou. Potom rozdal karty a rozkázal.
3: Tak, chlapče, karty pěkně do ruky, hodíme si partičku.
2: Ale já neumím hrát Trik Trak, vykřikl chlapec a rozpačitě dodal. Ještě nikdy v životě jsem nehrál karty.
1: Králové překvapením oněměli. Všichni 3 rázem zbledli, avšak neuplynula ani minuta a jejich tváře zlobou spurpurovatěly.
3: Tak ty tak, ty neumíš hrát Trik Trak,
1: zasyčel 1. král a 2. se začali překřikovat.
4: Nevychovanče, budíš k ničemu, darmošlapé. On neumí hrát karty, vrták.
2: Nakonec ten 1., co měl bradavici na uchu, popadl Filipka za rameno, vztekle s ním zacloumal a potom zblízka, div, že mu svým fialovým nosem nepropíchl tvář, k němu promlouval chraplavým hlasem.
4: Ty si myslíš, že ti sedneme na lep? Že ti uvěříme, že neumíš hrát Trik Trak? Jsi prostě líný. Raději bys chytal lelky, než aby ses věnoval užitečnému a ušlechtilému konání, jako je hra v karty.
2: Zatřásl Filipkem jako vítr bouřlivák útlým věchýtkem a pravil.
4: My tě odnaučíme lhát.
1: A potom?
2: Aniž by přestal Filipkem třást.
1: Pohlédl na své spolukarbaníky a vybafl.
4: Co s ním uděláme?
1: Všichni 3 se zadumali a potom vyslovili jednohlasný ortel.
4: Do sklepa s ním.
2: Zvedli poklop v podlaze a hodili Filipka do temného sklepa, kam světlo jen zřídka zabloudilo malým, zamřížovaným okénkem.
1: Poklop se skřípotem zapadl, zaklapl zámek a chlapec zůstal sám samotinký. Králové schovali karty a šli na procházku. Mezitím se slunce vyhouplo na samý vrcholek nebeské báně, zakolébalo se poprvé a podruhé a potom začalo zvolna sestupovat dolů.
0: Daleko odtud ve mlýně Dorotka stále ještě seděla u okénka a vyhlížela Filipka. Čím bylo slunce níž, tím větší neklid a strach ji posedal. Když rudá tvář slunce nakonec zmizela za obzorem, Dorotka se rozběhla za Kunegundou, aby se s ní poradila.
6: Kráva už také byla velmi znepokojená, že se Filipek nevrací.
1: Obě se vzrušeně začaly radit, když se dali slyšet holuby, kteří je už chvíli poslouchali.
7: Netrap se, Dorotko, poletíme a najdeme Filipa.
0: Ach, moji drazí ptáčkové, leďte rychle. Dejte však na sebe pozor, aby se vám také nestalo něco zlého. zvolalo děvčátko a vypustilo oknem 7 bílých holoubků.
7: Naschledanou, naschledanou, netrap se, děvčátko.
1: Rozloučili se holuby, zakroužili nad mlýnem a potom rychle odletěli hledat Filipka. Bylo už šero, když přiletěli nad podivnou osadu, kde staří králové uvěznili Filipka. Poslední paprsky zapadajícího slunce vrhaly na domečky ohnivé skvrny a do písku fialové stíny. Do tmy tajemně plápolalo několik ohnišť rozdělaných před domy. Všude bylo pusto a prázdno, což bylo v této podivné zemi úplně normální. Holuby několikrát zakroužily nad střechami, snesly se docela nízko a usedly na lomení jedné z nich. Bystře se rozhlíželi kolem dokola, ale po Filipkovi ani slechu. Rozletěli se tedy na všechny strany a nakukovali do dveří a oken domů. Všude seděli prapodivně oblečení králové a dámy, kteří hráli karty. Filipka však mezi nimi marně hledali. Holuby unavení marným hledáním usedly na jedné ze střech. Začínala noc.
0: V té době každý den, vlastně každou noc, pokud ovšem bylo příznivé počasí, vycházela ven osvěžit se čerstvým vzduchem paní Kateřina.
1: Paní Kateřina nosila nádherný černohnědý šat. Měla velmi důstojný zevnějšek a byla nesmírně moudrá. Nejpodivnější však byly její oči. Veliké, kulaté, světle oranžové. Vypadalo to, jako by někdo paní Kateřině do očních důlků vsadil dvě úplně stejné půlky pomeranče, rozkrojeného velmi ostrým nožem. Ty bystrozraké oči ve tmě světelkovaly.
0: Zapomněli jsme totiž říci, že paní Kateřina byla sova.
1: Toho večera jako obvykle poletovala nad krajem. Létala rychle a neslyšně, když tu náhle její veliké oči zahlédly na jedné střeše 7 bílých holoubků. Aniž se dlouho rozmýšlela, zamířila tím směrem. Pevně přitiskla křídla k bokům, na chvilku zamhouřila oči a střemhla vzlétla z nebe rovnou mezi naše holoubky. Trochu je polekala a natropila mezi nimi zmatek. Brzy se však uklidnili.
0: V temnu, jako dvě lucerničky, svítily pomerančové oči paní Kateřiny a její vlídný hlas pravil.
6: Dobrý večer.
7: Nahnala jste nám strachu, paní. Dobrý večer, dobrý večer,
1: odpověděli holuby.
0: Po několika minutách rozhovoru s holuby, sova věděla, co je trápí.
1: Protože byla velmi moudrá a všechno věděla, pravila.
6: Váš Filipek je uvězněný ve sklepě ve čtvrtém domku vlevo. Zaleďte tam a sami uvidíte.
1: Holuby jí poděkovali za radu a za chvilku už byli u okénka sklepa, ve kterém byl uvězněn Filipek. Tiše zavrkali. Nastala chvíle napětí a potom se za zamřížovaným okénkem objevila chlapcova bledá a utrápená tvář.
2: Ach, moji přátelé, jsem tak rád, že vás vidím. Už jsem si myslel, že musím bez pomoci zemřít v tom ponurém sklepě, šeptal dojatý Filipek a při slabém světle měsíce napsal na malý útržek papíru vzkaz pro Dorotku. Mříže mi jej podal ptáčkům a poprosil je, aby mu rychle pomohli. Leďte, leďte, jste moje jediná záchrana, šeptal horečně.
1: Holuby se s Filipkem rozloučili a bez otálení odletěli s jeho dopisem. Bylo už po půlnoci, když se celý utrmácení vrátili do mlýna.
0: Dorotka, která ani oka nezamhouřila, si při světle lucerny nahlas přečetla lístek, který jí přinesli okřídlení poslové, a začala se se všemi přítomnými radit, co dál, jak Filipka zachránit.
6: Nakonec kráva Kunegunda jako nejstarší nájemník mlýna rozhodla. Za raního úsvitu, až se trochu rozední, nasedneme do mlýna a poletíme za Filipkem. Uvidíme, co bude dál. Byla to moudrá a prozíravá rada.
1: Proto všichni celou noc netrpělivě hleděli na hodinky v očekávání rána. Ručičky nakonec ukázaly 6. hodinu raní. Vyšlo sluníčko a náš mlýn vzlétl do povětří. Letěl, letěl, až se pod ním objevily barevné domky.
0: To jsou přece domky z karet, zvolala Dorotka, když je viděla.
1: Mlýn se zvolna snášel k zemi. Když přistával, stalo se něco docela neočekávaného. Nejblíže stojící dům se zachvěl a zřítil se. Zároveň ulétla střecha 2. domu a jako pírko se vznesla do povětří. 3. dům se třásl jako osika, jako by se měl každým okamžikem rozsypat. Čím byl mlýn blíže k domkům, tím větší spoušť rozséval.
6: Kunegunda jako první pochopila, co se děje.
8: Vítr převrací domy. Vítr, který způsobuje náš létající mlýn.
1: Proto mlýn začal roztáčet svá ramena s dvojnásobnou silou. Po chvíli městečko připomínalo stůl, na kterém někdo bez ladu rozházel karty. A nebo válečné pole po skončení bitevní vřavy. Kolem poletovaly karty, jak ty malé, opravdické, ty ze hry Trik-Trak, tak i ty veliké, ze kterých byly postaveny domky. A všude se strašným hořekováním pobíhali sem a tam nešťastní obyvatelé této země, králové a dámy. Prudké sluneční světlo jasně odhalovalo, kam až je přivedla posedlost karbanickou vášní. Byli špinaví a otrhaní a jejich honosný šat působil skličujícím a odpuzujícím dojmem. Kdysi krásné dámy byly rozcuchané a nemité. Skoro všechny měly v rukou vějře z upatlaných karet.
2: Z domku, ve kterém byl uvězněn Filipek, zbyla jenom podlaha s poklopem do sklepa.
1: Králové pobíhali kolem dokola a marně se snažili chytat poletující stěny.
0: Dorotka, doprovázená holuby, rychle našla poklop a s vypětím všech sil jej nadzvedla.
2: Z otevřeného sklepa hbitě vyskočil Filipek a za chvíli na to už byli všichni ve mlýně. Zavřeli za sebou dveře a roztouženě si padli do náručí.
1: Mlýn s velikým hlukem a lomozem vzlétl do povětří za zvuků zborového kvílení dam a králů. Rychle se vzdaloval z tohoto kraje lenochů, kteří své životy upsali Karbanu. Naši hrdinové ani tady nenašli šťastnou zemi, kterou hledali. I když prožili tolik nebezpečných dobrodružství, ani na okamžik nestráceli naději ani dobrou náladu.
6: Naopak, společně s věrnou krávou Kunegundou a milovanými holuby odvážně a směle letěli do neznáma.

0: Piggy vtip.
1: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
2: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel.
3: Já jsem Hýlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hýlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
4: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
3: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hýlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
0: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
3: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
4: Past!
3: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
0: Chytíme mu palec do paskyčky.
3: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince. Ne, vyjekl Hýlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hýlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hýlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hýlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hýlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hýlíka.
4: Při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
0: Já jsem Hýlík.
4: Co je to, Hýlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
0: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hýlík je moje jméno.
4: Legrační jméno? Otvrkl si pan Vavřinec.
0: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
4: A co tu vlastně děláš?
3: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hýlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
4: Na něco jsem se tě ptal.
3: stál, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
0: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
3: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
4: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
3: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, namžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne.
0: A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme,
3: řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
4: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
0: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází.
3: Vychrlil ze sebe hýlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
4: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
3: Zívl pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Hýlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
1: Ahoj.
0: Já se těším.
1: Jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
2: No, jsem si z toho nic nedělal.
1: A to je dobře.
2: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
1: To je jasné, to je... ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už... O tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
2: Špičky.
1: Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
2: Hanko, já mám špiček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
1: No a ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
2: Metronomy. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
1: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
2: Metronomy, metro...
1: Když si sedneš za klavír, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál?
2: Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
1: Přesně.
2: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk. A to je metronom.
1: Takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Uležíš?
2: Ležím.
1: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
2: Upaženo je. Jakože rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělíček.
1: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
2: Takže.
1: Bezva, děti. Takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte, je nahoře.
2: Ležím na zádech, ruce jako andělíček, palec.
1: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? V bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
2: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami nataženými.
1: Výborně, já tě moc chválím. Piggy, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.

0: Srbská pohádka, jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
1: Jasku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží,
0: abys ty si mohl pohovět. I poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
1: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
0: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slezl hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Ve chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounuzí oslové vedou čtyřnohého. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadiv syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
2: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
0: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
2: Hle blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
0: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.
3: Tiki kalendář! Dnes je 5. července.
4: A svátek slaví Cyril a Metoděj.
3: Takže je v kalendáři napsáno, že je státní svátek. Slyšte, slyšte, slyšte, všem se na vědomost dává, že dnes je den slovanských věrozvěstů.
4: To znamená, že Cyril a Metoděj šířili křesťanství.
3: Zvěstovali víru, věrozvěsti. A to právě u nás, na našem území.
4: Takže, milí Cyrilové a Metodějové, všechno nejlepší.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Tuhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

beda situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni v koji, v troji. Volám sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce. Řekla to, že ne, prý je ložené, že tam u ní zůstanou.

jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic si nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit. Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo, uvažoval Macourek. Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky

0: Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla. Hele, veverky se zelenají, chechtal se ten protivnější. Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě, přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě. Teda, to jsem se nasmál, odfouknul si po té švandě camfourek. S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo, všimnul si camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a macourek s camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, bránkou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Jú! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal macourek na polici v koutě. Stál na ní barev, že se sotva vešli. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit. Nevěř tomu, prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme jí učili plavat,
0: připomněl camfourek. A docela to stačilo.
1: No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl macourek.
0: A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu macourek nic neřekl. Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
1: Páni, ten je přesný,
0: radoval se camfourek a už se po něm natahoval. Ale macourek ho držel z dosahu.
1: Pozor, nešahat, je čerstvě natřený. Ale až uschne, tak si zakopem. Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
0: Ušklíbil se macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
1: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě camfourek. Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí.

pořád sem a tam. Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo. To pravé místo bylo na zahradě. U cesty křoví zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul. Sem, ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap. Ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu. Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne, těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla, i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla. Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal. Napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl. Už to mám, klepnul se do čela Macourek. Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by je čela. Tak tu myš opatříme a natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje. Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Voris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk. Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou. A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl. Zdrej! Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Camfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek. Jenže Voris byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vstek. Ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do líka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Camfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky. No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: Pesničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: čokolády, krém a je v něm taky džem. Dál přála bych si moc věneček mňam, mňam, mňam, kornout zmrzlin pět. A pokud možno hned, a pokud možno hned, a pokud možno hned, teď musím rychle tam, kam chodí každý sám.
1: Dva bratři. Žili jednou na vesnici dva bratři. Starší a větší se jmenoval Vilém, mladší a menší Honza. Uhlídat ty dva, aby někde něco nerozbili nebo si neublížili, to byl pro jejich rodiče velký úkol. Tatínek na ně neměl moc času, protože od rána do pozdního večera musel pracovat, aby celou rodinu uživil, a tak všechny starosti ležely jen a jen na utrápené mamince. A kluci zlobili čím dál tím víc. Menší pošťuchoval toho většího, pak zase naopak, a obvykle to skončilo rvačkou nebo roztrženými kalhotami či košilí. Jindy zase maminka něco dobrého uvařila a kluci, že jim to nechutná, utekli od jídla a na zahradě se přejedli hruškami a jablky. Maminka potom dlouho smutně seděla a bylo jí líto, že synkové mají tak zlobivé nátury. Že kluci nenosili ze školy samé jedničky, to snad ani nemusím říkat. Maminka proto musela častokrát chodit kvůli ním do školy, kde od pana učitele neslyšela nic dobrého. Jednou takhle při obědě maminka odešla na chvilku do spíže. Sotva za sebou zavřela dveře, už to začalo. Starší Vilém prskl trochu polévky na malého Honzu. Honza se samozřejmě nedal, nabral plnou lžíci a šup s ní na Viléma. Ten popadl talíř a už polévka letěla na Honzu. Honza se nenechal zahambit a tak byla polévka v minutě po celé kuchyni. V tu chvíli se maminka vrátila. Když uviděla tu spoušť, už to nevydržela a vykřikla: aby si vás čert vzal, vy darebáci! A rozplakala se. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, klika cvakla, dveře letí, čert jim vletěl do kuchyně. A povídá, že ho maminka zavolala, aby ty zlobivé kluky odnesl do pekla. Maminka začala pekelníka prosit, že to tak nemyslela, ale čert ani neposlouchal. Strčil překvapené bratry do pytle, čertovsky se zasmál a frnk s nimi do pekla. Kluci sebou v pytli házeli, chtěli se dostat ven za každou cenu, ale čert držel pytel pevně. Jenom jednou se podařilo pytel trochu natrhnout, takže Vilémovi z něho trčela jedna noha. Ale led do pekla netrval dlouho. U pekelné brány čert zadupal kopytem a hned mu přišel otevřít čertovský klíčník. Za pekelnou branou čert pytel otevřel a kluky nelítostně vysypal. Při pohledu na peklo se oběma bratrům svorně rozklepala kolena. Menší Honza popadl Vildu za ruku a začal natahovat. Vildičku, pobrekával, já chci k mamince. Ale Vildíček za chvíli brečel taky. Čertí uvítací výbor s nimi ovšem neměl ani nejmenší slitování. Oba kluky vysvlékli, polili smolou a hned je vyválili v černém peří a v černém prachu z uhlí. Jak se bratři na sebe navzájem podívali, rozbrečeli se ještě víc. Za hodnou chvíli se větší Vilém trochu uklidnil a začal toho malého utěšovat. Honzíku, no tak nebreč, nebreč, snad se nám nějak podaří dostat se zpátky k mamince a tatínkovi. Honza se maličko vzpamatoval, ale to už je oba vedli k nejvyššímu pekelníkovi Luciferovi. Cesta nebyla tak jednoduchá. Jak už víte, Lucifer sídlí v pekle až úplně ve spodním patře. Co pak čerti, ti umějí létat? Ale chudáci kluci museli pěšky. V jednu chvíli je čerti strčili do nějaké bezedné díry a vylekaní bratříčkové padali níž a níž, až se vykutáleli přímo před Luciferem. Kníže pekel si je změřil přísným zrakem a hrozivě se zašklebil. To už kluci padli na kolena a slibovali, že budou hodní, že už nebudou maminku trápit. Ale Lucifer jenom natáhl chlupatou pazouru a pekelný písař mu podal knihu hříchů. Lucifer začínal odříkávat všechny hříchy, kterých se oba bratři dopustili. A můžete mi věřit, že trvalo pěkně dlouho, než je všechny přečetl. Když nakonec přece jen dočetl, strašným hlasem zvolal: a za všechny hříchy vás odsuzuji k tomuto trestu. Každý den brzy ráno budete přikládat pod kotle, aby oheň pod nimi nikdy neuhasl. Přes den budete pomáhat v čertí kuchyni čertovské babičce Ferandě. Nedbal na nářky a sliby obou bratrů, zaklapl knihu, pokynul čertovi, který kluky doprovázel, ten je bez meškání popadl a vyletěl s nimi zpátky do té nekonečné díry. Cestou jim ukázal, kde budou ráno brát dřevo na přikládání, pod kterými kotly musí udržovat ohně, a předal je do péče čertí babičky Ferandy. Když je babička Feranda uviděla, uplivla ohnivou slinu a přidělila jim první práci. Dostali košťata a hadry a už museli vyčistit celou kuchyň. Jakmile trochu polevili, hned je Feranda přetáhla metličkou. Malý Honzík si vzpomněl na maminku a začal zase pobrekávat. Feranda se k němu přišourala a povídá: proč pak fňukáš, panáčku? Doma u maminky si byl hrdina a tady najednou brečíš. A ten tvůj brácha, koukám, už začíná natahovat taky. Když nám se ale doopravdy po mamince stýská, fňukal Vilém. Babička Feranda jen pokrčila rameny. To jste si měli rozmyslet dřív. Ale nebojte se, tady budete mít tolik práce, že si na maminku ani nevzpomenete. Tak kluci pracovali asi rok a moc dobře si uvědomovali, jak se měli doma dobře a jak si takového života ani trochu nevážili. To se ví, že stesk po domově byl čím dál větší. Lucifer pověřil Ferandu, aby kluky nespouštěla z očí a aby mu pravidelně hlásila, jak pilně pracují. Feranda, jako ostatně všechny babičky na světě, měla přece jenom měkčí srdce než celá ta ostatní pekelná cháska. Když uviděla, jak oba bratři svědomitě pracují a jak si každý večer, aby je nikdo neviděl, tajně zabrečí stezkem po mámě, tátovi a porodné chaloupce, už to nevydržela a vydala se za Luciferem. A hned spustila: veliký Lucifere, myslím si, že oba bratři jsou už řádně potrestaní a napravení. A taky si myslím, že bys je mohl na zkoušku pustit domů. Lucifer se zamračil, pokynul písaři a zjistil, že se oba bratři po celou dobu v pekle opravdu nedopustili ani toho nejmenšího hříšku. Dal si tedy oba bratry předvolat. Kluci opět padli před Luciferem na kolena, až to zadunělo, a kníže pekel spustil pekelným hlasem: naše čertí babička Feranda se přimlouvá, abych vás na zkoušku pustil domů odměnou za to, že jste po celou dobu v pekle dobře a svědomitě pracovali. Jenom díky přímluvě babičky Ferandy tak činím a propouštím vás z pekelné říše. Ale to si pamatujte, jakmile na světě něco provedete, jakmile jen jednou zhřešíte, bez milosti sám pro vás přiletím a z pekla se už nikdy nedostanete. Kluci se samou radostí začali objímat a už se těšili domů. Na rozloučenou šli poděkovat babičce Ferandě, že se za ně u Lucifera přimluvila, a honem lezli sami do pytle, aby je čert odnesl co nejdříve. Zatím u nich doma po celý rok vládl smutek. Rodiče chřadli a chřadli a nevím, jak dlouho by ještě na tom světě vydrželi. Jednou takhle v poledne zčista jasna zahřímalo a ve světnici se před úžasnými rodiči objevil čert s pytlem přes rameno. Vysypal bratry na podlahu a s burácením odletěl. Dovedete si představit, jaké to bylo nadšení a bouřlivé uvítání. Maminka samou radostí hned upekla husu a kluci se opět po dlouhé době pořádně najedli. Potom celý zbytek dne až do večera vyprávěli, co všechno si v pekle prožili. I ty slzičky přiznali. A věřte, od té doby to byli kluci jak vyměnění a už nezazlobili ani jednou jedinkrát. Nevěříte? Můžete se jich zeptat.

0: Kinkažu chce jiného kamaráda. V pralese u řeky Orinoko bydlel medvídek Kinkažu. Měl měkkou, zlatohnědou srst, silné drápky a dlouhý ocas. Vypadal spíš jako opička. Celé noci šmejdil v korunách stromů a hledal něco k snědku. Třeba larvu, brouka nebo nějaké hnízdo divokých včel, ze kterého zručně vybral všechen sladký med. Však se mu také říkalo medový medvídek. Přes den Kinkažu nejraději podřimoval. Teď zrovna v dutině prastarého stromu, ve které se nedávno zabydlel. Předtím žil v jiné části lesa, ještě s maminkou. Teď však už byl velký a slušelo se, aby se o sebe staral sám. Přesto se mu stýskalo po nějakém společníkovi. Medový medvídek potřeboval kamaráda. Jednou, zrovna když zapadalo slunce, přešplhal Kinkažu po svých prolízačkách až k bažině. Na jejím druhém břehu spozoroval živočicha, který jej okamžitě zaujal. Byla to kapibara. Medvídkovi se nesmírně líbilo, jak vypadá, jak se krmí a vůbec jak se chová. Byl z ní úplně vedle. Hned si umínil, že tento tvor a žádný jiný musí být jeho kamarád. My si děti můžeme bez obalu říct, že kapibara není žádná krasavice. Není ani chytrá nebo něčím zvlášť zajímavá. Je to hlodavec velikosti čuníka, takové přerostlé hnědé morče. No prosím, pěkně plave, dokonce se i potápí, ale co s tím? Každopádně myslet si můžeme, co chceme. Kinkažu měl své osobité gusto a basta. Celý následující den seděl Kinkažu na větvi a dumal, jak by se s kapibarou skamarádil. Z nenadání jej vyrušila opička Malpa.
1: Ahoj, Kinkažu. Co ty tady tak sám?
2: Ahoj,
0: odpověděl medvídek neochotně.
2: Přemýšlím si tu.
1: Aha. Dovol, abych se ti představila. Jsem Malpa plačtivá. Bydlím nedaleko se svou rodinou, ale často si jen tak sama přeskakuju z větve na větev. Už několikrát jsme se potkali. Pamatuješ?
0: Medvídek si nepamatoval.
1: Ty jsi medvídek a já jsem opice. Ale vždycky se nestačím divit, jak jsme si podobní. Všiml jsi?
0: Medvídek si nevšiml.
1: Jsme asi tak stejně velcí. Máme malé obličeje a malá ouška. A hlavně dlouhé, chápavé ocasy. Chápeš?
0: Medvídek nechápal.
1: Říkala jsem si,
0: pokračovala Malpa,
1: že bychom se mohli skamarádit. Když bychom měli chuť, mohli bychom si hrát v korunách stromů, dělili bychom se o dobroty. Co říkáš?
0: Kinkažu se nadechl a řekl.
2: Milá Malpo, děkuji ti za nabídku. Moc mě potěšila. Ale bohužel nemůžeš být moje kamarádka, protože já budu kamarádit s kapibarou.
1: S kapibarou?
0: Podivila se opička.
1: Ale kapibara žije přece u bažiny a na stromy vůbec nechodí.
2: To nevadí. My už si to nějak vyřešíme. Měj se dobře, Malpo. Myslím, že tě vaši volají. Tak ahoj.
0: Rozloučil se rychle Kinkažu a odručkoval pryč. Malpa posmutnila. Mrzelo jí, že dostala košem. Dokonce si i trochu poplakala. Ale to bylo způsobeno částečně tím, že byla malpa plačtivá. Medvídek Kinkažu se rozhodl, že se přestěhuje ještě blíže k bažině. V jednom kmeni si našel novou dutinu, ubytoval se a vydal se na lov. Přitom pokukoval po vodě, až konečně spatřil kapibaru. Seděla na druhé straně močálu a drbala se za uchem. Pak vlezla do vody a chroupala tam nějaké listy.
2: Kapibaro!
0: Volal medvídek splná hrdla.
2: Kapibaro, tady jsem! Ohlédni se!
0: S kapibarou to ani nehnulo. Kdo ví, jestli slyšela? Potopila se pod hladinu. Pak ji tam však zřejmě cosi polekalo, protože vystřelila z vody jako splašená a zmizela ve vysoké trávě.
2: Ahoj, Kinkažu,
0: ozvalo se za medvídkem. Na vedlejší větvi visel lenochod.
2: Ahoj,
0: odpověděl medvídek rozmrzele.
2: Už dlouho tě pozoruju, Kinkažu. Na co tu číháš?
0: Ptal se lenochod.
2: Jen tak dívám se do kraje. Aha. Já se taky často jen tak dívám. Někomu se může zdát, že mám dlouhou chvíli. Ale já se vážně nenudím. Nás lenochody dívání baví.
0: Jo, je to zábavné. Přitakal Kinkažu a hleděl, jak by se ztratil.
2: Počkej, nechoď ještě,
0: zadržel ho lenochod.
2: Všiml jsem si, že jsi taky samotář, jako já. A taky jsem si všiml, že bydlíš tamhle v tom stromě. To je blízko. Jestli chceš, můžeš se u mě kdykoliv stavit. Rád si popovídám. Většinou bývám na této větvi. Akorát vždycky ve středu lezu na zem.
0: Děkuju za zajímavou nabídku, lenochode, řekl Kinkažu.
2: Ale asi za tebou nepřijdu. Rozhodně nebudu mít času na zbyt, protože se chystám kamarádit s kapibarou. S kapibarou?
0: Podivil se lenochod.
2: S tím obrovským vodním hlodavcem?
0: Ano, právě s tím, odpověděl medvídek. Vadí to snad?
2: Asi ne. Já jenom, že takové podivné kamarádství jsem ještě nikdy neviděl,
0: řekl lenochod váhavě a radši usnul, aby zapomněl, že někdo pohrdl jeho přátelstvím. Medový medvídek byl nešťastný. Stále neměl žádného kamaráda. Denně sledoval bažinu a snažil se seznámit s kapibarou. Volal na ní. Posílal jí dřívka po vodě. Několikrát se za ní pokoušel přeplavat, ale málem se přitom utopil. Kapibara užívala života a o tom, že existuje nějaký kinkažu, neměla ani páru. Medvídka zbytečné snažení nakonec omrzelo. Pochopil, že si vybral špatně. Začal se u bažiny cítit nesvůj, už ani ten med mu tady nechutnal, a proto se jednoho dne odstěhoval zpátky hluboko do pralesa.

0: předspaná zeleniny. Mé, mé.
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce.
2: Piggy vtipk.
3: Významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
4: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
3: Podivuje se vědec.
4: To je absolutní světová rarita.
5: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.
2: Zelená je tráva, fotbal to je hra. Taťuldův večerníček.
6: Ber ho! Neber ho! Podrž ho! Ale ne, nedrž ho!
2: Dobrý den! Taťuldo, ty se díváš na televizi.
6: No, asi, vidíš, ne?
2: A nedávají náhodou večerníček.
6: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
2: Ne, si my dneska žádné nemáme.
6: To je škoda, kam to kopeš, ty nádhero.
2: A budeš se ještě koukat dlouho, Taťuldo?
6: Pozor na něj.
2: Na Horvínka.
5: Proč na mě?
6: Šmanko, to je moula.
2: Horvínek.
6: Co?
2: Že jestli Horvínek.
6: Co je s ním?
2: Jestli je moula.
5: Já?
6: No jo, no.
2: Taky si to myslím. A co vy?
6: Co já?
2: Koukáte na fotbal, že jo?
6: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
2: To se vám nedivím.
5: No baví tě to.
6: No jo, porad. Já, to je něco.
2: Jo. Ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak napínavé, jo?
6: Máni, kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
2: Proč?
6: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
2: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo?
6: Uhni.
2: To je teda, to jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím.
6: Uhni.
2: Tak ten pán, co stojí v té síčce mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ti jeho kamarádi Pani. Kopají, nechce, že jo?
6: Prosím tě, jak to myslíš?
2: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
6: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
2: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
6: Prosím tě, uhni.
5: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
2: Poštou?
5: No.
6: Máni, uhni.
2: Jo.
5: No.
2: A proč?
6: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
2: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
5: Máni, to neřeš.
6: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha. Co? Co?
2: Co?
6: Máni, uhni. Stoupni si dál.
2: Už jdu, no.
6: No, konečně. A ty hurvajš taky uhni.
5: No jo, už jdu.
6: Jakže máš oči, ty nádhero?
2: Já.
6: A s tebou se nebavím, Máni.
2: Tada.
5: Ten ti to nandal, co?
2: No.
6: Jak to hraješ, ty bambulo?
5: Já nic nehraju.
6: S tebou se nebavím, hurvajš.
5: Tada.
2: Ten ti to nandal, co?
6: Já se na to nemůžu koukat.
2: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
6: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
2: A tak jo, no.
6: To je konec.
2: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
6: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ten na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
2: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
6: Aha, co? co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
2: Ano, prosím, ale studeným.
6: Cože?
2: To znám totiž z domova. Babinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
6: Já ti dám šokem.
2: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak se nenastydnete, pane Spejble.
5: To určitě, taťulto, to určitě.
6: Co, já?
2: Jo.
5: Tati, a až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
2: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
6: Já tady nebudu.
5: Ty, Mani, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše. Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
2: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
5: Provedu.
2: Jí.

0: Tebben. Květo.
1: Figi cvičení
2: s Hankou.
1: Děti, ahoj, Hanko Kynichová, jak se máš?
3: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říkala, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
1: Hanko.
3: Co, vzpomínáš si?
1: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastkuješ.
3: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady Pigim zaspomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
1: Hanka má sebou takový
3: kruh,
1: vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
3: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
1: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
3: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy,
1: rozštěpy. Takže je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu vlnit taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
3: A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
1: A to ti nesplácatili v tramvaji?
3: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
1: Takže jsi chodila s obručí jenom pěšky?
3: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zazpomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
1: No to nevím. Tak si vezmu vařečku dlouhou.
3: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
1: A nebo pokličku.
3: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
1: Dobře.
3: Takže máme kruh nad hlavou.
1: Kruh nad hlavou.
3: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
1: To znamená, že kdo má vařečku, přeleze.
3: Přesně tak. Mm. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pig, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů. Prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce. A pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně. Ukloním se k druhé straně. Tak.
1: Proč ty gymnastky necvičí s vařečkama?
3: To není moc atraktivní, víš? Potom, když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak on ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pusť dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice. Protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
1: Já si to zkusím zatím skloňovat, ty povídej.
3: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako, takový kultivovaný. Takový prostě, takový, není vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku
1: zavzpomínala. Hekachna Justina tomu říká ladný jako gazela.
3: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pig, soustřed se.
1: No.
3: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč, teď, chytil.
1: Není.
3: Tak já si jdu pro ní znova.
1: Ne, já tam doběhnu, tak ty povídej o těch gazelách.
3: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
1: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justina, tak mi to připadá poněkud legrační.
3: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
1: Házet,
3: chytám.
1: Hopsa!
3: Hop, a já ti něco ukážu.
1: Ty jsi to chytila.
3: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, veď?
1: To je velmi.
3: A já teď vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
1: Hanko!
3: To se mi zase úplně tak nepovedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
1: Hanka je vážně gymnastka a moderní.
4: Tadadá! Jízda na kole!
2: tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
1: A to jsem já.
2: A to jsem já.
4: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
2: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
4: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
1: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
4: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
1: Vypůjčit.
4: Ale ne.
1: Ale jo, já fakt kolo nemám.
4: Když chceme jezdit, tak...
2: Musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
4: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
2: I to moje.
4: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
2: No dovol.
4: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
2: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
4: A trhej si, co chceš. Ale kolo měj přitom v pořádku.
2: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
4: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. Od čeho máš jazyk?
2: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
4: Ano, no jo, no... Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
2: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
4: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
2: Tak já ti to raději neřeknu.
4: A co jsi udělal, říkej.
2: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
4: A co pak?
2: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
4: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
2: Jo.
4: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
1: Co?
4: No, jak si s tím cinká.
1: Zvonek.
4: No, ten takovej, no.
1: Zvonek,
4: dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
2: Že aby každý uhnul, když jedu.
4: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
2: Sím, ano.
4: Abys odvrátil, co?
2: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
4: Ale abys... Odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
2: Co?
4: B? Máničko.
1: Co?
4: B.
2: Má mít brzdy.
4: Dobře se řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
2: Co?
4: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté.
2: Žluté nohy.
4: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
2: A vepředu bílý světlomet.
4: A vzadu?
2: Vzadu?
4: No, já nevím, z tebe to leze... Co musíš mít vzadu?
2: Kšandy.
4: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
2: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
1: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
4: No jo, no jistě, to
1: ano.
4: Bez kalhot by jezdit neměl.
1: Neměl.
4: To, samo sebou, to musíš mít.
2: Kšandy.
4: No. Ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
2: Na kole.
4: No, Co musíš mít na sobě?
2: No boty přece.
4: No jistě, vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
2: Mozek, na hlavě.
4: No, musíš mít.
2: Na hlavě musím mít.
4: Ochranou přilbu.
2: A jo.
4: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
2: A tu přilbu?
4: Tak musíte znát, co? Hurvínku.

0: Dnes je 5. července.
1: A svátek slaví Cyril a Metoděj.
0: Takže je v kalendáři napsáno, že je státní svátek. Slyšte, slyšte, slyšte, všem se na vědomost dává, že dnes je den slovanských věrozvěstů.
1: To znamená, že Cyril a Metoděj šířili křesťanství.
0: Zvěstovali víru, věrozvěsti. A to právě u nás, na našem území.
1: Takže, milí Cyrilové a Metodějové, všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

nadutý vejdumek. Švihák vítr rozvážel sudy zelené barvy a holčina Jaro sypala po lukách pampelišky a mateří doušku. Hnedlinko bylo na čase rozžehnout lustříčky konvalinek a nebeské oči poměnek. Brouci, mouchy, včely a jiná havěť, každý chtěl s holčinou Jaro poklábosit. Vždyť už se slunce nemohli dočkat. A co všechno prý se přihodilo pod sněhovými duchnami v děrách, komůrkách a jeskyňkách. Jejdáčku, jak mnozí všetečkové a lenoši ti hlavně spadli do pěkné brindy sněhové. A nebo jak se z jejich pelechu či díry stala mraznička. A jak se ti filutové mraznička

0: je pyšný kohout kokrháč pochválil. To si pak vždy přičísl hřebínkem licousy i peří, do uší mu nejmilejší slípka zavěsila náušnice a ostatní pipky mu přesličkou cídily ocasní pera, až se blištěla jak srpy. Švihák vítr se chechtal. Ufí! Kohoute, jdeš do maškarního bálu? A pipkám k dákalkám zvedal naskládané sukničky, až jim vykukovalo bílé štykování spodniček. Ufí! Důstojný kokrháč však pyšným kihliky žertování šviháka větra přehlížel. Matičko skákava, zase mi ten všivák vítr rozfoukal zrno, vykřikla babka Čiperka, protože i ta babička stará je veselější z jara. Ale jen si nemysli, nejsem z toho celá pryč. Zítra nedostaneš do zobáku, dám si na tebe pozor. Tolik zrna, kolik by z něho bylo vajec. No, kopa určitě. Cvakala chladem právě snešená vajíčka v kurníku. Chceme pod křídlo k mamince. Vajíčka byla čistá, teplá, šťouchala do sebe a zvědavě se koulela na všechny strany. Velké nahnědlé vajo se cpalo dopředu. Uhněte mi z cesty, jsem pěkně vybarvené a vy jenom bílé, mám v sobě tajemství, jsem zázračné, heč. Babka Čiperka slyší povyk v kurníku a už běží vybrat snešená vejce. Vykutálené vajo si řeklo, mám budoucnost, uteču do světa. Schovalo se hluboko do slámy a když povyk utichnul, vykulilo se ven a v otevřených vratech stodoly mudrovalo. Kudy jen nejkratší cestou do toho světa, aby byl úplně paf nad mou krásou a velikostí. A protože bylo na kopci, tak se rozkutálelo dolů k lesu. Cincinky, konvalinky, to se to jede z kopce, panečku. Stůj, ani hnout! Mravenčí stráž bojovně vystrčila kusadla. Jak se jmenuješ, tlustá divoženko? Jsem zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. Heč? A kdo pak jste vy? Nelíbíte se mi, abyste věděli. Zástup mravenců se dal do pohybu. Nelezte na mě, budu křičet. Pomoc! Pomoc! Vajíčko bylo v mžiku jak posypané mákem. Nelechtejte mě, strašidla rohatá, což pak nevidíte mou krásu? Ústup, zavelel mravenčí velitel. Ta bachratá ponrava se nedá dojit, ani nemá sladkou šťávu. Čelem vzad, vlevo v bok a leva, leva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva, raz,
1: mravenci odmaštirovali z vajíčka na pěšinu a už se zase hemžili jedni sem, druzí tam a zázračného zpratka vajíčka si už nevšímali. Uraženě se odkutálelo dál. Když se nemohlo kulit do kopce, vstekle se rozeřvalo. S funěním se horko těžko vyškrábalo nahoru. Ale ze svahu opět sjelo a kutululú! Zase bylo v louži.
0: Pomozte, co si to ta louže dovoluje? Ať mě hned vysadíš na trávu. Jsem přece zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství.
1: V bahnité břečce zaskřehotala žába.
0: Ty, že jsi zázračné.
1: Kuňkala žába smíchy a poulila na vejce žabí oči.
0: Vidíš tyhle šňůry korálku, vidíš? No, tak jen v nich je skrytý zázrak. Nedlinko se promění v půlce a ty jsou vůbec ze všeho v rybníce a kolem dokola nejkrásnější. Kunk,
2: Moňko, ale ty, Moňko, buňko, buňko, buňko, buňky, kuňky, patříš do kukaně pod slepici, jen jestli už není pozdě.

0: Když neumíš poslouchat, tak z tebe nikdy nic kloudného nebude. Však ty už nestihneš ani pořádný volský voko. A kuňky kvak, ven z mé louže z pradku, kutálej se kam chceš. Žába štouchla do vajíčka a ono se kutálelo, kutálelo a nevědělo kam. Ale ať si. Však já se dostanu do toho světa, kde mě budou všichni obdivovat. Jsem přece zázračné a mám v sobě tajemství. Heč! Plné píchy na svou krásu hupslo nerozvážně do vypáleného ohniště po dřevařích.
1: Auweis, pomoc, pomoc, upeču se. To pálí, kde jste kdo?
0: V horkém popelu se vyhříval ježek bodlík z ješčaty.
1: U dračích bodlin, to jsem se lek, tvůj,
0: strachy 107krát zadupal. Co si o mě myslíš, ty strachatino bláznivá? Marš tam, kam patříš, nebo tě vypiju. Má úcta. Těšilo nás. A odkoulel vajíčko až před stodolu.
1: Kikiriki!
0: Kokrháč svolal slípky.
1: To je přece naše ztracené vajíčko. Kikiriki!
0: Ty jsi krásná slípka, řeklo vajíčko kohoutovi. Chci taky takovou oranžovou vestu, zelený ocas a jahodový hřebínek na hlavě. A chci zpívat jako ty, kikiričko. Ale ne, já budu zpívat ještě líp. Mám tajemství a jsem zázračné. Heč! Kokrháč se rozlobil.
1: Tyhle roupy musí přestat. Sypej do kukaně a neodmlouvej, rozumíš?
0: Napůl upečené, umolousané vajíčko sice nerozumělo, ale bylo tak uondané, že se tam nechalo kohoutem odnést v zobáku. Dobře a tvrdě se mu spalo pod křídly kvočny. Ale jednoho dne nastal ten tajemně veliký zázrak a z kukaně vyskočilo hejno žlutých kuliček.
2: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
0: Kuřínkové objevovali veliký, pučící zelený svět. Pyšné vajíčko však leželo jako kámen. Slípka je obracela ze všech stran, poslouchala, jestli uvnitř nepípe snad malý kokrháček. Ale nic. Zavolala na pomoc kohouta. Vzal vejce do zobáku a odnesl je babce Čiperce na poradu. Právě zadělávala na reveňový koláč a dala těsto kynout na slunečnou pec. Pak velké vejce ze všech stran proťukala.
1: Matičko skákavá, vždyť je to můj podkladek, popálený a prasklý vejdumek. Není k ničemu.
0: A hodila jej do smetí.

0: Digi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: je srpen, měsíc opuštěných baríků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, baríčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek, a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabý zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kdekdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
1: To mrkáš na drát, co?
0: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
1: To jsem čekal, povídal výčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme pozemně kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
0: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše nebo komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehinka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika.
1: Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mně vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.

0: Proč jsou skvrny na měsíci? Cikánská pohádka z Rumunska. Zdali pak jste se děti někdy pozorně zadívali na měsíc, když jasně září v úplňku a třpití se nízko na obzoru jako ohromný žlutý peníz? Nezdálo se vám, že byste rádi věděli, co to vlastně je na tom měsíci? No, já vám to prozradím, protože vím přesně, jak to s těmi záhadnými skvrnami vlastně je. Jen poslouchejte, hned se všechno dovíte. Před dávnými a dávnými časy žil v jedné rumunské vísce starý cikán. Nevedlo se mu příliš dobře, a tak se den co den vydával do hor, do hlubokých lesů, aby tu nazbíral trochu klestí. Svázal dříví do otýpek, odnášel je dolů do vesnice a tam je prodával. Ale vesničané měli doma sami dříví dost a tak se mu jen málo kdy podařilo prodat jednu nebo dvě otýpky roští. Žil, jak se říká, z ruky do úst. Den co den měl ráno, v poledne a večer kukuřičnou kaši. Jednou k večeru se vracel všecek utrmácen z hor domů. Měsíc mu pěkně svítil na cestu a cikán jako vždy vlekl na zádech velkou otep roští. Když přišel k chýšce, kde přebýval, strnul a údivem div nepustil roští na zem. Dveře byly do kořán a uvnitř seděl nějaký stařec s dlouhou bílou bradou. Jak dopadalo měsíční světlo oknem do světnice, viděl cikán jasně, že stařec drží v ruce dřevěnou lžíci a nabírá si z hrnce kukuřičnou kaši.
1: Sám nemám na zbyt a tady mi ještě někdo bude ujídat.
0: Rozzlobil se cikán.
1: Člověče, co tě to napadá jíst mou kaši? Nemám jídla na zbyt, klid se odtud.
0: Obořil se na neznámého.
2: Nevyháněj mě od sebe. Co pak ti to udělá, když mě nakrmíš? Už 5 dní jsem nejedl a když jsem viděl v hrnci kukuřičnou kaši žluťoučkou jako ten měsíc, nevydržel jsem to a trochu jsem ujedl.
0: Začal bědovat stařec.
1: Trochu? Snědl jsi skoro všechnu. To věřím, že ti cizí kaše voní, ale když máš tak rád žluťoučkou kaši, vyskoč si támhle na měsíc a najez se jí tam dosyta.
0: Vykřikl cikán zlostně. Neznámý stařec smutně pokýval hlavou, vzal poutnickou hůl a obrátil se ke dveřím. Ale cikán mu zastoupil cestu.
1: Počkej, představuješ si to příliš lehce. Napřed mi zaplatíš a pak tě teprve odtud pustím. Chci za kaši 7 krejcarů, ani o krejcar víc, ani o krejcar míň. Tolik stála kaše, kterou si mi snědl.
2: O můj milý pane, jak bys na mě mohl žádat 7 krejcarů? Vždyť já nemám vůbec žádné peníze. Jediné, co mám, je tahle hůl. Daruj mi kaši, kterou jsem už snědl. Uvidíš, že nebudeš litovat.
0: Začal prosit stařec. Cikán však přiskočil k starci a začal jim cloumat.
1: Dáš mi 7 krejcarů nebo ne?
0: Křičel zlostně. A jak byl rozlícen, rozpřáhl se a starce udeřil.
2: Vidím, že jsi lakomý člověk, cikáne,
0: řekl hořce stařec.
2: Myslel jsem, že rád pomůžeš bědnému člověku a chtěl jsem tě vyzkoušet. Ty však jsi nejen lakomý, ty jsi i hrubý. Nezasloužíš si, abych tě odměnil. Za trest budeš sedět od této chvíle na měsíci a budeš tam jíst den co den žlutou kukuřičnou kaši až do skonání světa.
0: Sotva to stařec dořekl, zmizel, jako by se propadl do země. Cikán najednou ucítil, že se zvedá ohromný vichr. Zdálo se mu, že ho kdosi uchopil, a než se nadál, zmizela chýše, rodná výska, okolní hory a on seděl uprostřed měsíčné krajiny a kolem něho nebylo nic než žlutá kaše. Kam oko dohlédlo, jen kaše a kaše. Teď litoval, že byl lakomý, ale bylo už pozdě. Byl na měsíci. A od těch dob tam sedí a jí kukuřičnou kaši, které nikdy neubývá. A bude sedět na měsíci věčně, dokud bude měsíc vycházet a zapadat.

0: rybky. Jedo černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
2: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hlík do Dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
3: Slyším?
2: Zařval padre do sluchátka.
0: To rád slyším.
2: Uchechtl se hlas na druhém konci.
0: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
3: Kde je?
0: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
3: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
0: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
2: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
0: Končím.
2: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. jako papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
3: Ramíku, právě teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
2: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
3: Hihlík? Náš Hihlík?
2: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
0: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
3: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
0: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
1: A jak
0: Hance,
1: se má?
0: Ahoj, zdar. Aha,
1: a jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
1: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
1: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě. Kolem pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
1: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
1: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: Já, to mi jde.
1: Pokrčil jsi smírně nohy, děti, to, co říkám Piggymu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
1: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, já to mám od záse.
1: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
1: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal podzásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
1: Děkuju ti za pomůcku. Teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru. To znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky. Tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy. A s výdechem znova balíme hrudník nahoru. Bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, nádech. Když jdu dopředu, tak vydechuju.
1: Tak, přesně tak. Takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik. Lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexum!
1: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
1: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar!
1: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.

0: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám prosmích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Ťaf, ťaf, dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Kiki kalendář! Dnes je 5. července.
2: A svátek slaví Cyril a Metoděj.
1: Takže je v kalendáři napsáno, že je státní svátek. Slyšte, slyšte, slyšte, všem se na vědomost dává, že dnes je den slovanských věrozvěstů.
2: To znamená, že Cyril a Metoděj šířili křesťanství.
1: Zvěstovali víru, věrozvěsti. A to právě u nás, na našem území.
2: Takže, milí, Cyrilové a Metodějové, všechno nejlepší.
3: Každičký chléb má kůrko dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme pod křídla.

0: tedy držme princezně palce, ať k svému štěstí doletí.
1: Kde mají sněhuláci své království? Jakmile napadne první sníh, sejde se skoro celá naše čtvrť, tedy její dětské osazenstvo, na louce nad kostelem. Hned jak skončí škola, zahodíme aktovky do kouta, zapomeneme na matematiku, vlastivědu i na domácí úkoly a pospícháme na půdu, do sklepa nebo do kůlny oprášit sáňky a boby, které tam celý rok jen tak zahálely. A věřte tomu, že když se takováhle společnost sejde, nezůstane jen u sáňkování. Koulovačky jako u nás jste ještě určitě nikde neviděli. Na jednu stranu se sešikují kluci a holky ze staráku, tak říkáme velkám, na druhou stranu zase sídlišťáci a sněhová bitva může začít. Koule sviští vzduchem, sníh máme všude, v botách, rukavicích a snad i pod trenýrkami. Zima ale nikomu není. To byste nevěřili, jak taková bitva umí zahřát. Líp než hrnek horkého čaje s medem. Když je povšem, vítězové i poražení si podají ruce na usmířenou a ještě než se rozejdeme domů, postavíme spolu sněhuláka. Tentokrát se nám ale povedl. Byl tak krásný, až moje sestřička cestou domů začala natahovat moldánky, že by takového chtěla mít na zahradě pod okny taky, aby se na něj mohla pořád koukat a povídat si s ním. Než abych poslouchal to její fňukání, tak jsem jí slíbil, že si jednoho taky uděláme a že bude mnohem hezčí než ten u kostela. V kůlně jsme našli starý hrnec. Ve spíži ukořistili pořádnou mrkev a kačka, to se vám zapomněl říct, tak se moje sestřička jmenuje, vytáhla z krabice s tajnými poklady veliké perleťové knoflíky. Už byla skoro tma, když jsme sněhuláka dodělali. Stálo to ale za tu námahu. Ještě poslední knoflík a v tom nás maminka volá k večeři. Moc se nám nechtělo loučit se hned s novým kamarádem, ale poslouchat se musí. To se bude krásně spát po tak pěkně prožitém dnu, říkal jsem si a už se těšil pod peřinu. Nedalo mi to a ještě před usnutím jsem se musel oknem naposledy podívat na našeho sněhového kamaráda. Když na mě začal z podrnce mrkat, myslel jsem si, že se mi to jenom zdá. Pak se ale začal kolébat ze strany na stranu a už si to šinul rovnou pod naše okno. Úplně jsem vykřikl strachy, to se musím přiznat. A kačka, ta z toho na chvíli úplně oněměla. Schovávala se hned za mě, jak se jí ale vrátila řeč, volala by: Mamí, tatí, pojďte sem! Honem jsem jí musel napomenout, ať je stichá, aby něco nepokazila, že určitě prožijeme bezva dobrodružství. A taky, že jo. Jen tak přes pyžamo jsme na sebe hodili bundy a kulichy a oknem jsme celý dychtivý vylezli za sněhulákem. Řekl nám, že se jmenuje Zimoslav a že je moc rád, že jsme ho tak krásně postavili, protože málo který sněhulák je takový štramák. A to si prý zaslouží odměnu. Jak jsme tam tak s kačkou celý úžaslý stáli, zamumlal Zimoslav několik podivných slov. Dvakrát zabouchal na kastrol, co měl na hlavě, otočil tím knoflíkem a už před námi stály saně. Místo koní do nich byla zapřežená meluzína a kvílela, až z ní šla hrůza. Sněhulák nás pobídl, ať si nastoupíme, že uvidíme něco, co ještě žádné dítě, dokonce ani žádný dospělák, neviděli. Práskl bičem a saně se rozletěly jako s větrem o závod. Za chvíli kolem nás byl vidět jenom led a sníh. Řeky i jezera zamrzlé, stromy se prohýbaly pod tíhou bílé nadílky a z mraků se chumelilo o 106, takže jsme si ani nestačili všimnout, že se blížíme k obrovskému ledovému paláci. Takovou krásu jste ještě neviděli. Byl to spíš zámek. Měl 5 věží, modravě prosvítaly mezi nadýchanými mraky a na každé z nich se třepetala vlajka se sněhovou vločkou, znakem zimního království. Před bránou stály 2 sněhuláci, na první pohled vypadali hrozně přísně, ale hned nás vítali jahodovou zmrzlinou se šláčkou. Takže jsem poznal, že srdce určitě z ledu nemají. Ocitli jsme se v pohádkové říši, kde všichni jsou kamarádi, jeden druhého zná a mají se rádi. Za chvilku pro nás přišel další sněhulák. A představte si, měl na sobě frak, takže vypadal úplně jako tučňák, který se předspal ryb, jak byl celý kulaťoučký. Kdo ho stavěl, na něm teda sněhem nešetřil. A tenhle ten tučňák, vlastně sněhulák, nás zavedl rovnou ke královně celé říše, k paní Zimě. Trůn měla vytesaný z velikého kusu ledu, posetý zářivými diamanty, na sobě měla bílé šaty a ve vlasech čelenku z těch nejkrásnějších sněhových vloček. Kačka jenom kulila oči. Vedle ní seděl její manžel, pan Mráz. Bílé vousy skoro až na zem, v ruce držel ledovou berlu a nos měl červený jako jeden pán, který bydlí kousek od nás. Zimoslav královnu poprosil, jestli nám smí ukázat ledové království. Ta se ho nejdřív zeptala, kdo ho tak krásně ukoulel. A když řekl, že já s Kačkou, královna pravila, že taková práce nesmí zůstat bez odměny. A najednou před námi stál kopec zmrzliny, ledová limonáda a kremrole plněné sněhem. Zatímco jsme to všechno do sebe ládovali, začala nám královna předvádět, jak to vlastně v její říši chodí. Zacinkala na rampouch a přibruslili sněhuláci krejčíci. Předvedli, jak berou míry loukám, polím i střechám, aby jim sněhový háv padl jak ulitý. Jako další se skoro přikutáleli sněhuláci cukráři s obrovskými cukřenkami. Ti se nejvíc nabíhají z kraje zimy, než začnou pořádné vánice, řekl pan Mráz. Aha, vydechli jsme. Tak to se u nás dobře říká, že jsou střechy jak pocukrované. Jemné štětečky nesli v rukou sněhuláci malíři. Ti malují ledové květy do oken, vysvětlovala královna, a nám se jen tajil dech. Pak přiklouzal houf uhyněných sněhuláků. To jsou prý vizážisti, nebo tak nějak. Takové slovo jsem v životě neslyšel. Radši jsem se ale neptal, co to znamená, a nechám si to vysvětlit až doma od taťky. Hned se okolo nás začali tihleti sněhuláci s podivným názvem točit a malovátky, podobnými jako má naše mamka, nám přibarvovali tváře na růžovo a nosy na červeno. To bylo něco pro Kačku. Pan Mráz asi poznal, že mě to trochu nebaví, spiklenecky na mě zamrkal a vzal kousek stranou. Pojď také ti něco předvedu. Prošli jsme spolu na nádvoří. To bylo, panečku, něco. Tolik sněhuláků pohromadě jsem ještě neviděl. Ti mě všichni pomáhají, vysvětloval pan Mráz, aby klukům zamrzly rybníky na bruslení, aby bylo dost klusko na sáňkování, aby rampouchy na střechách byly dost velké, aby všude byly hromady sněhu na koulování, prostě aby si děti mohly užívat zimu se vším, co k ní patří. Tak, takhle to tedy je. Sněhuláci dětem na oplátku, že je postavili, pomáhají v království paní Zimy připravit všechny radovánky. Údivem mi šla hlava kolem. To už jsem ale slyšel Kačku malinko popotahovat, že nás bude určitě maminka a tatínek hledat, že pro nás doma připraví pořádný výprask. Něco na tom bylo. Tak jsme se raději rozloučili a rychle pospíchali nasednout na kouzelné sáňky, aby nás odvezli domů. Paní královna viděla, že Kačka je celá smutná, protože o ní maminka bude mít strach. Tak jí řekla, sáhni si do mé čelenky a vezmi mamince tu nejhezčí vločku, aby ti věřila, kde jsi celou noc byla. Kačka si myslela, že to nemá cenu, protože u nás vločka stejně roztaje. Ale královna se jen pousmála, neřekla nic a pokynula nám na pozdrav. Všichni nám zamávali na cestu a už jsme uhánili na saních přes ledové hory a doly domů. Všechno dopadlo dobře. Mamka s taťkou si ničeho nevšimli. Tak jsme rychle hupsli do postelí. Jenom ráno se mamka divila, že spíme oblečení v bundách. Chtěl jsem jí to začít vysvětlovat, ale než jsem stačil otevřít pusu, sáhla kačka do kapsy pro vločku od královny, ale místo ní vyndala tu nejnádhernější sněhobílou růži. Podala jí mamince, ta se usmála, jak to umí jen ona, a bylo po vysvětlování. Tak a to už je konec mého vyprávění. Teď už tedy víte i vy, kde mají sněhuláci své království.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

To právě začala rybářská sezóna. Kolem vody se to rybáři zase najednou jenom hemžil. Jenomže ryby to věděli a zvlášť teď na jaře si dávali přenáramný pozor. Jenomže dávat si pořád jenom pozor, to nebylo nic pro milého okouna Félixe, který si pozor nedával vlastně nikdy.

0: byla. Na tu tvoji válku s rybářema, která nikdy neskončí, jednou oba pěkně doplatíte. Vždyť je ještě malý.
1: Hlad mají i malý. A to, že je malý, je přece jeho výhoda. Teda pokud je někde poblíž porybnej šťovíček.
0: A hlad mají také ti na břehu.
1: To by se moc nenajedli. Vždyť ještě nemá ani půl kila. Jde se na věc.
2: Správně. Jde se na věc.
1: Ty se drž raději stranou, Šnečku. A ty se zase drž hezky za mnou, Josko.
3: Pepa se teda držel těsně za okounem Félixem a tak tam byli oba naráz a brzy.
4: Jejda, podívej. Félixi, tady pluje žížala.
1: Správně, Josef, to je právě ono. Nejdřív se ale podívej pěkně zblízka.
4: Je nějaká zkroucená.
1: Pravdu díš, juniore, protože je namotaná na háček. Kdyby si žížalu spolknul teď, chytil by ses na háček a rybář by tě vytáhl z vody.
4: Tak jak se naučím najíst?
1: Nejdřív si můžeš vzít těstíčko. Počkej jenom chvilku, budou ho zase házet do vody. Ale taky pozor, někdy je v něm háček. To ale poznáš. Když jde pomalu až ke dnu plynule, háček tam není. Když plave, nebo když jde ke dnu pomalu a trhaně, neber.
3: A také, že ano. Po chvíli jeden rybář vstal a začal házet malé hroudičky do vody.
4: Ty si nevezmeš, Félixi? Je toho pro všechny dost.
1: Já si počkám na maso.
2: Já bych si s dovolením vzal.
1: Těstíčko je pro nemluvňata, teď si dáme maso. Dělej všechno jako já.
2: Správně, dáme si maso. A počkám. Jenom nezapomeňte, že jsem tady s vámi. Jinak mám času dost.
1: Ty máš vždycky času dost.
3: A potom začal vodní balet. Félix chytil žíželu za jeden konec a začal s ní ve vodě dělat kola. Ale opatrně, pomalunku, jako by do ní jenom ťukal, až ji z háčku odmotal úplně. Půlku dal Pepíkovi a druhou si nechal.
2: Říkám, že mám času dost.
1: Tak čekej, jsou tu ještě dámy.
0: Než odmotáte jednu rousnici, mám dávno naloveno.
1: Nevadí, neubude. Nesmíš za ní zatáhnout z prutka. Podívej se na hladinu. Tam plave taková věc, co už znáš. Na to se rybář pořád dívá. Když zatáhneš za žížalu moc, tak sebou ta věc pohne, rybář vyskočí, vezme prut a trhne. A už neutečeš. Nebo taky můžeš počkat, až se rybář zvedne a jde si pro něco. Podívej, pořád něco pijí nebo vypouštějí z pusy kouř. Když stanou a jdou dál od vody, můžeš za žížalu i zatáhat. To na tu žlutou věc na hladině nevidí a na prud nesáhnou.
3: Tak si to tedy Pepa zkusil. Malinko sice zatáhl, ale rybář si naštěstí nevšimnul. Pomalu obepluli všechny splávky a všechny háčky a tím také všechny rybáře. Už snad ani nemohli, co toho snědli. Nakonec se dostali až k Frolíkovi, Imlaufovi a mladýmu Šubrovi. A to bylo úplně to nejlehčí a zvládnul by to Pepa sám, protože všichni tři spali od námahy ze včerejší rybářské schůze v hostinci pod hrází.
1: Až jim žížaly rousnice odmotáme, nesmíme zapomenout rybářům pěkně poděkovat. Hlavně těm třem na konci řady.
2: Tak vám teda pěkně děkuju.
1: No jo, když ty seš línej i mluvit, úplně jsme na tebe zapomněli. Ale viděl jsi sám, šlo to jako po hladký vodě. Můžeš si to teď vyzkoušet sám, když už víš, jak se to dělá, jestli jsi teda při své pomalosti stačil všimnout.
2: To jsem teda stačil. Ale neříkal tady někdo, že je to nebezpečné?
4: Nic to není. Už jsem to zvládnul i já. A podívej. Frolík, Imlauf a dokonce i mladý Šubr spí, jako by je do vody hodil.

0: Se neboj. Budeš mít 3 krásné rousnice. Já měl taky 3.
1: Tak jen do toho, Lenochu. Já měl 3.
2: Měl jsi jich 5, ale to je v téhle chvíli asi skutečně jedno.
3: Souhlasil Lean Sylvester, který sice na rychlost moc nebyl, ale málo kdy mu uniklo, co by neviděl. Právě když se Lean Sylvester chystal odmotat z háčku žížalu rousnici mladýmu Šubrovi, vynořil se z hlubiny věčně mrzutý starý kapr Bartoloměj a mrzutý byl hned na 2x. Poprvé od své povahy a podruhé, protože u toho všeho nebyl od začátku.
4: To by mě zajímalo, co tady vy 3 tropíte.
0: Odmotáváme rousnice. Aby se nepopíchali.
4: No vždyť to říkám. Jak je u toho okoun, tak je to zase nějaká pěkná lumpárna. A kde je úcta ke starším?
5: To jsem pletou úctu ke starším, dědo.
4: Protože kdybyste měli úctu ke starším, pozvali byste mě a taky mi nějakou tu rousnici odmotali, když už mám svůj věk a nejsem tak čilý.
0: Už tady plavou jenom 3 rousnice, Bartoloměji. Ale já ti jednu sundám.
2: Tak to zase moment. Pepa měl 3, Felix dokonce 5 a teď jsem na řadě já. A bylo by na nejvýš spravedlivé, abych měl taky alespoň 3, jako Pepa. Tak mi řekněte, kde se tady vezme další rousnice, také pro Bartoloměje. To jenom tak na okraj.
1: Lenoch má pravdu, dědo. Sport je sport. A my tu byli dřív. Měli se hlásit na startu, když byl ještě čas k zápisu hned na začátku. Teď je na řadě Sylvester. Je mi líto.
4: Uvidíme.
3: Řekl Bartoloměj pro sebe. A za chvíli všichni litovali, že si nevšimli, jak to říká, a ještě víc potom litovali, že mu nějakou tu rousnici také neschovali. Bartoloměj se totiž rozjel podél háčku s rousnicemi takovou rychlostí a s takovým máváním svého velikého kapřího ocasu ze strany na stranu, že rybářům z plávky div nevyskákali na břeh. Nejdřív se nedělo nic. Potom ale vyskočil mladý Šubr, který asi přece jenom nespal tak tvrdě, a křičel:
6: Berou! Bože můj, berou!
3: Také ostatní rybáři vyskakovali, křičeli berou a navíjeli udici. Jenomže nikdo nechytil nic, jenom se divili, že žádný nemá na háčku žížalu rousnici, kterou tam přece všichni dali. Jenom Frolík, Imlauf a Šubr rousnice na háčcích měli, i když také nechytili nic.
1: Teď si budou dávat pozor, je po zábavě, máš smůlu, tlusťochu.
2: Já mám času dost.
1: Tady už to nemá cenu, brácho, teď si daj pozor, jde se škodit jiná.
2: Já si počkám.
3: Opakoval tvrdošíně Sylvester a také si počkal, když už všichni odpluli k Rákosí a kde taky natrefili na spokojenou Štiku a Nešku.
0: Já měl 3 rousnice, Aneško.
1: Moc by mě zajímalo, kolik jste toho zatím slupla vy, dámo. Vypadáte totiž dost naducaně, což slečnám vaší krásy vůbec nesluší. Musíte trochu dbát na postavu, milostivá.
4: O její postavu se nestarej, loupežníku. Někde jsem slyšel, že okouni jsou náramná pochoutka a jsou rybáři, co neloví nic jiného než okouny. Třeba sem jednou takový specialista také zavítá.
0: Myslíš, že nám Félixe odnesou, Bartoloměji?
7: Ani bych se nezlobila. Je to hulvát a pořád mě popichuje.
4: Vždyť je punk a má ostny. Tak popichuje.
3: Možná by se i pohádali, ale potom se to všechno najednou stalo. Asi byl pomalý Silvestr mimořádně zase moc rychlý, nebo zabral moc, nebo to opravdu neuměl, protože najednou začal splávek rybáře Frolíka pumpovat na hladině rychle. Frolík, který už asi nespal vůbec, rychle trhl vzhůru a už letí Lín Silvestr z vody jako divoká kachna, když se zvedá z hladiny a hup, už byl na břehu. Frolík si chvíli Silvestra prohlížel, potom se rozhlédl kolem a najednou šup s milým Línkem Silvestrem do kyblíku.
1: Já tě viděl, Frolíku,
3: ozvalo se najednou od dubové aleje a on tam porybný šťovíček.
1: Od kdy bereš podměrečné kapry? Vždyť ten chudák nemá ani 20 centimetrů. Hned ho pust do vody.
8: To není kapr, ale línčovíčku. Zajdi si k očnímu doktorovi. Je to lín a má akorát.
1: Tak ho ukaž. Aha, má podmíru.
3: Rozhodl, když lína změřil a hodil milého Silvestra zpátky do pardubku. On možná Silvestr jako lín podmíru zase neměl, ale šťovíček měl na Frolíka vztek kvůli těm očím. Styděl se, že nepoznal lína, i když to bylo na dálku. A tak se Silvestr vrátil domů živ, zdráv a hlavně celý.
4: Tak co? Jak bylo na břehu?
1: Výskoky z vody a skoky zpátky do vody ti jdou přenáramně, kolego.
0: Příště si musíš počkat ještě díl, až usnou. Usnou vždycky, když se napíjí z láhve častěji. Musíš počítat, kolikrát se napili, nebo se podívat, kolik toho v láhvi ještě mají. Když mají na dně, budou spát brzo.
1: Tak ještě poděkovat za zábavu.
3: A tak všichni čtyři, starý kapr pochopitelně ne, tedy Félix, Silvestr, Aneška i Pepa, vystrčili z vody tlamičky a chvíli je otvírali na Frolíka i Mlaufa a mladýho Šubra.
8: Vidíte, co já? Z vody na mě vedle sebe vykukuje Štíka, kapr, Vokoun a Lín. Oni se nám snad smějou.
6: Hele, kde co vidíš? Já nic nevidím.
1: Neměl bys tolik pít, Frolíku?
8: No vážně se nám smáli, než se potopili.
1: Vážně bys neměl tolik pít, Frolíku.
3: Frolík se zlobil, že nepije o nic víc než ti dva kolem, ale potom se rozlobil ještě víc. Zjistil totiž, že jak vyskočil, kopnul do své plechové krabičky, ve které měl žížaly rousnice a ta spadla z hráze do rybníka Pardoubek a to přesně tam, kde ode dna všechno pozoroval starý kapr Bartoloměj.
4: Od kdy rousnice lítají? Tak ono se skutečně vyplatí si počkat. To zase ráno bude Frolík bručet, až bude muset na rousnice.
3: A na to si také v tu chvíli vzpomenul rybář Frolík sám od sebe.
8: Nemáte někdo náhodou nějakou žížalu navíc?
6: Hele, Frolík, už jsi někdy viděl, aby měl rybář něco navíc?
7: No, ono se může něco pokazit, i když u toho holky nejsou. Viď, Felixi.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhle.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Honzík pouští draka. Odpoledne poslala babička Honzíka mezi děti. Bylo jich na návsi několik. Větší chlapec Viktor, menší pihovatý kluk Ferda a jedno nevelké děvčátko. Říkali mu Tereska. Znáš mě? Zeptal se Ferda Honzíka. V naší ulici je kluků, odpověděl bez rozmyšlení Honzík. Zdeněk, Franta a Filipek. A jeden je ještě menší než já, ale nevím, jak se jmenuje. Asi Slávek, řekla vítězně Tereska. Jmenuje se Slávek. Je to Slávek, vykřikl Honzík. Máme pruty a chodíme přes park. A draka taky pouštíte? Zeptal se Viktor. Měl draka doma a rád ho pouštěl. Viktor si už taky zkoušel vyřezat z kůry loďku a o prázdninách se pustil i do letadla. Loďka jezdila na vodě moc pěkně, ale letadlo létat nechtělo. Viktor si umínil, že je bude stavět znova. Ne, draka ne, odpověděl Honzík. Mrzelo ho, že draka doma nepouští. Kam by drak letěl? V městě není ani nebe, řekl pohrdlivě pihovatý kluk Ferda. Jsou tam jen domy a nebe ne. Honzík rychle přemýšlel, jestli je v jejich ulici nebe, ale nemohl si vzpomenout. Na pihovatého kluka se tedy aspoň zamračil. Nebe je všude, řekla určitě Tereska. Viď, přikývil Honzík. Zdál se mu, že Tereska všechno ví. Měla droboučký obličej a veliké modré oči. Svítily na Honzíka jako dvě hvězdy. Já přinesu draka, rozhodl se Viktor. Budeme ho pouštět. Přines ho, půjdeme na pole za ves, radovali se děti. Nejvíc se těšil Honzík. Vždyť on ještě draka nikdy nepouštěl. Na obrázku ho už viděl, ale v ruce ho nikdy nedržel. Viktor draka opravdu přinesl. Byl z papíru a měl oči, nos i ústa. Díval se jako živý. Byl dokonce větší než Honzík. Viktor si ho nesl na pole sám. Ferdovi dal do ruky klubko provázku a Honzík nesl papírový ocas. Šel opatrně a dával pozor, jako by ocas byl ze skla a mohl se každou chvíli rozbít. Tereska cupala za nimi. Nechtěla vidět draků v obličej. Zdálo se jí, že drakovy oči se na ně stále dívají. Děti šly kolem mlátičky. Lidé tam skládali z vozů ovesné snopy a dávali je do stroje. Mlátička hučela a Honzík viděl, jak z jejího červeného krku leze sláma. Už tam stál velký stoch. Vpředu u pytlů pracovali dva muži. Volali něco na děti, ale Honzík jim nerozuměl. Musel dávat pozor na dračí ocas, aby se mu nic nestalo. Na druhém konci pole nadhodil Viktor draka do vzduchu a běžel proti větru. Drak se zakýval a prudce vzlétl. Viktor rychle odmotával provázek a drak stoupal stále výš. Vidíte, jak se směje, vykřikl vzrušeně Honzík. Nesměje se, odporoval Ferda, vždyť se mračí. Nepovídej, já ho znám, řekla rozhodným hlasem Tereska. Dole se mračí, ale nahoře se směje. Je to přece drak. Tak vidíš, odpověděl Honzík a podíval se vděčně na Teresku. Jak je chytrá. Od mlátičky volali na Viktora. Chtěli, aby přinesl vodu, měli velkou žízeň. Viktor držel v ruce klubko provázku a chvíli se nerozhodně díval na oba chlapce. Kterému z nich má draka svěřit? Nakonec podal klubko Honzíkovi a řekl mu přísně. Dobře draka drž, nedávej klubko z ruky. Ano, odpověděl pevně Honzík a ruce se mu třásly dychtivostí. Už držel klubko a na druhém konci provázku poletoval drak. Vznesl se tak vysoko, že mu ani nos, ani ústa nebylo vidět. Jen pokyvoval hlavou a pustil ocas hned vpravo a hned zase vlevo. Honzík cítil v rukou lehké poškubávání. Bylo to krásné. Honzík by byl pouštěl draka až do večera. Když Viktor odešel, přiblížil se k Honzíkovi pihovatý Ferda a řekl tiše: "Puč mi toho draka." "Ne, aspoň na chvilku," škemral Ferda. "Ani na chvilku ne," řekl Honzík. Vzpomněl si, co mu nařídil Viktor. "Já ti dám kudličku," sliboval Ferda a vytáhl z kapsy drobný lesklý nožík. Honzík se koutkem očí podíval na nožík. Líbil se mu. Chvilku si myslel, že by bylo dobře, kdyby ten nožík měl. Ale pak si vzpomněl na Viktorův přísný hlas a znovu Ferdu odmítl: "Já nesmím." "Viktor nevidí až sem," namítl Ferda. Hrozně se mu chtělo držet draka na tom dlouhatánském provázku. "Honzík musí poslouchat Viktora a ne tebe," řekla přísným hlasem Tereska. Její malý obličej se na Ferdu zamračil. Ferda se začal zlobit a křičel: "Jestli mi draka nepůjčíš, tak ti podrazím nohy." "Jen to zkus," načepířil se Honzík. Jedním okem se díval na draka a druhým na Ferdu. "Dám ti hroudou dozad," křičel Ferda a opravdu ji hledal. Teresce se jeho vyhrožování nelíbilo. Běžela k Honzíkovým zádům a postavila se tam. Rozpřáhla ruce a chystala se Honzíka bránit. Když to Ferda uviděl, uhodil hroudou o zem a vykřikl zlostně: "Tak si draka nechte!" Běžel pak přes pole zpátky do vesnice. Viktor se za chvíli vrátil. Vzal klubko do ruky a zeptal se Honzíka: "Co drak dělal? Nechtěl ti uletět?" "Kde pak?" odvětil vážně Honzík. "Já jsem ho držel a vůbec jsem ho nepustil, viď, Teresko?" "Já jsem na Honzíka koukala," potvrzovala Tereska. "Draka měl pořád na konci provázku." "Tak dobře," usmál se Viktor. "Jenom jestli ho ještě udržíš." "Já ho budu držet až do večera," prohlásil Honzík a na tváři mu bylo vidět, jakou má sílu. "To je moc dlouho. Drak ani večer nevidí." "A co dělá přes noc?" ptala se Tereska. "Spí u nás v kůlně," řekl Viktor. Všichni tři ještě dlouhou chvíli pozorovali neklidného draka. Jednou vyletěl výš, pak se zase snesl, někdy zakýval hlavou a potom v povětří úplně stál. Zdálo se, že je spokojen. Ve vzdušných peřinkách se mu asi líbilo.
1: 11. kapitola. Uzdravení.
2: Adélka opět ležela v nemocnici ve známém pokoji číslo 13. Byla po té dlouhé cestě pořádně unavená. A tak jen s velikou námahou otevřela víčka. Chvíli nevěděla, kde je. Když se rozkoukala, vzpomněla si na své plyšové kamarády. Pupíno, Bláža ani Bůča v posteli nebyli. Teprve po chvilce jí došlo, že vlastně zůstali na bimbuli. Když se kolem sebe rozhlížela, všimla si, že ji obklopují přístroje, které blikají a pípají.
3: "To tu asi nechal Bův,"
2: řekla s úsměvem a zkusila si sundat kolíček, který měla na prstu. V tu ránu se rozletěly dveře a do pokoje vešel pan doktor.
4: "Adélko, to jsem rád,"
2: řekl dojatě. Hned ji začal poslouchat, měřit jí tlak a prohlížet ji ze všech stran.
3: "Já jsem byla chvíli na bimbuli,"
2: vysvětlovala Adélka trochu provinile.
3: "Ale když mi krák přinesl dopis od maminky, tak jsem přiletěla. S Bufem. V jeho létajícím talíři. Tyhle přístroje jsou z jeho talíře. Asi už je nepotřeboval."
2: Pan doktor se mile usmál.
4: "To je dobře. Ale teď musíš odpočívat, aby ses brzo uzdravila."
3: "Nemusím. Já mám totiž kouzelné uzdravovadlo od profesora Bimbulíka. to je vynálezce.
2: Adélka chtěla sáhnout do kapsičky svých šatiček, aby kouzelnou medicínu panu doktorovi ukázala, ale měla na sobě jen noční košilku. Smutně sklopila oči, ale pan doktor ji pohladil po hlavě a řekl:
4: určitě se uzdravíš.
2: Když za panem doktorem zaklapli dveře, Adélka se pro jistotu podívala do nočního stolečku.
3: Jupi!
2: Vykřikla radostně. Fialové šatičky ležely poskládané v šuplíku. Vytáhla je a prohlédla obsah všech kapsiček. Našla všechno. Poměnkovou voňavku, nafukovací srdíčko, uzdravovadlo, dopisní papíry i meteorit. Vzpomněla si, co říkal Buf, když jí ho dával.
5: Naleštíš a uvidíš.
2: A tak začala kamínek leštit cípem noční košilky. Překvapeně na něj zírala. Uvnitř kamínku totiž uviděla Bufa, který na ní mával ze svého talíře. Zrovna večeřil a přitom si četl časopis Vesmírné novinky. Adélka mu taky zamávala a řekla:
3: ahoj, Bufe!
2: Kamínek ale dokázal zprostředkovat jenom obraz bez zvuku, protože Buf nastavil obě uši a udělal výmluvné gesto, jakože neslyší. Pak si Adélka dala na lžičku trochu kouzelného uzdravovadla. Chutnalo báječně. Pan profesor ho musel vyrobit asi z malinového syrupu, který má Adélka ze všech nejraději. Když se Adélka vrátila z bimbule, už jí to v nemocnici nepřipadalo tak nudné jako dřív. Pořád měla co dělat. Prohlížela si výletníkovou mapu, do které zakreslil i restauraci u Tří krkounů. Na Pupína, Blážu a Bůču často vzpomínala a taky jim pravidelně psala dopisy. Každou středu se pro ně pošťák Krák zastavil a na oplátku doručil i spoustu dopisů z bimbule. Adélka všem sestřičkám, panu doktorovi, i mamince a tatínkovi, kteří chodili na návštěvu, vyprávěla příhody, které zažila na bimbuli, a malovala jim k tomu obrázky, aby si to dokázali lépe představit. A taky nezapomínala pravidelně užívat bimbulíkovou medicínu. Díky ní se opravdu brzy uzdravila a mohla se vrátit domů.

0: Malý Jirka volá ze dvora.
1: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
0: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
1: Když on ládíček nekokrhá, ale jíží žaly.
2: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.

Sedlák, milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Figy a Hanka.
2: Ahoj, Figy.
0: Ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
0: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
0: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
0: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
0: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
0: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
0: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
0: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
0: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů.
0: Piggy, já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
0: Takové tak, kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru, lopatky jsme lehce zdvihli také.
0: Je to jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
0: Tak. Já hrozně hmytám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozlučte s dětmi, ahoj.
0: Hanko, mě se ten pupíček už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
0: To jsem rád. Ahoj.

0: Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl by se nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, že? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No, čeprsk.
0: Ovšem tím se nemyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou. Už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku a
1: trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si. Čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
0: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie?
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: A jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo, to jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Chceš ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
0: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: No jenom učitelka a taťulda.
0: No těprsk, ty jsi zase něco provedl, viď?
1: Ne.
0: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: Dnes je 5. července.
1: A svátek slaví Cyril a Metoděj.
0: Takže je v kalendáři napsáno, že je státní svátek. Slyšte, slyšte, slyšte, všem se na vědomost dává, že dnes je den slovanských věrozvěstů.
1: To znamená, že Cyril a Metoděj šířili křesťanství.
0: Zvěstovali víru, věrozvěsti. A to právě u nás, na našem území.
1: Takže, milí Cyrilové a Metodějové, všechno nejlepší.

0: Jenže venku byl ještě někdo, kdo by se také moc rád dostal k Pipi na hostinu. Nedaleko vily Vilekuli žila zlostná paní Finkvistová. Děti neměla ani trochu v lásce.
1: Děti by vůbec neměly na světě být, lamentovala.
0: Když některé z dětí šlo po ulici kolem jejího domku, vystrčila hlavu z okna a hubovala, že dělá strašný rámus. A nikdy nezapomněla dodat, že ze všech dětí, které zná, je Pipi to nejhorší.

0: Právě teď se to tak nachomítlo, že si paní Finkvistová vyšla před spaním na procházku zrovna kolem vily Vilekuly. V té chvíli děti dojedly všechny dorty nachystané ve sněhovém domečku a Pipi běžela do vily pro další tři, které si tam připravila do zásoby. V okamžiku, kdy se objevila ve dveřích s jedním dortem v každé ruce a třetím na hlavě, kráčela po ulici paní Finkvistová. Schválně hádejte, jestli paní Finkvistová na Pipi koukala s vyvalenýma očima. Paní Finkvistová rozhodně neměla Pipi dlouhou punčochu v oblibě. Ona přece vůbec neměla děti ráda, ale o to raději měla něco jiného. A to byly šlehačkové dorty. Byla po nich přímo posedlá a udělala by nevím co, jen aby se kousínku zmocnila. Ty, hele, poslyš, zavolala na Pipi. Jestli mě hezky poprosíš, tak bych se na ten tvůj vánoční večírek šla podívat. Ještě to dopoledne za Pipi křičela, ty uličnice nezvedená, ale na to už dávno zapomněla. Samozřejmě, že to bylo jen kvůli dortu se šlehačkou. Pipi se na vteřinku zarazila. Hrdě pohodila hlavou tak prudce, že dort málem skončil na zemi. Všechny děti vyběhly ven a vykukovaly zpoza rohu. Milá paní Finkvistová, pronesla Pipi zdvořile. Tenhle vánoční večírek je dětem přístupný, což jinými slovy ovšem znamená, že je nepřístupný dospělým. Všem dospělým je sem vstup zakázán. Ono totiž pro dospělé není zdravé jíst dorty a bonbóny. Bolí je z toho břicho a pak si pořád na něco stěžují a fňukají. Aspoň to tvrdí doktoři, vysvětlovala Pipi. Hlouposti, odbyla ji paní Finkvistová. Opravdu je to tak, ujišťovala ji Pipi vážně. Jeden doktor v Americe přišel na to, že dospělí by měli jíst jen vařenou rybu a dušenou mrkev. A na nejvýš možná k narozeninám kousíček tlačenky. To se podívejme, řekla paní Finkvistová kysele. A co ten tvůj pan doktor z Ameriky říká, že by měli jíst děti? K snídani karamelky, k obědu zmrzlinu a k večeři šlehačkový dort, zašvitořila Pipi a zmizela za rohem.
1: Uličnice nezvedená,
0: zakřičela paní Finkvistová.

0: co se takhle projet na mé sáňkařské dráze? Zeptala se Pipi hned, jak se paní Finkvistová ztratila z dohledu. Pipi totiž udělala klouzačku ze střechy vily Vilekuly. Vyšší a prudší svah děti v životě neviděli a klouzalo to jako namydlené. Dokonce i bez sánek. Nejdřív se ovšem muselo vylézt po žebříku nahoru, což bylo trochu náročné, ale o to rychleji to svištělo dolů. Takovou legraci už dlouho nikdo nezažil. Děti se jízdou rozehřály, tváře jim jak se patří zčervenaly a kalhoty vzadu zbělely. Vánoční strom ve tmě nádherně zářil a ze střechy si ho mohli prohlédnout ještě líp než ze země. Zhora bylo každopádně líp vidět, kolik balíčků na něm visí. Samou nedočkavostí, co asi uvnitř všech těch balíčků může být, dětem srdce v těle poskakovalo. Vždyť my jsme úplně zapomněli tančit kolem stromu, vykřikla náhle Pipi. A ze střechy se to najednou začalo sypat jako hrách. To, když se všechny děti řítily dolů z prudké klouzačky a padaly do závěje. Halo, děti, svolávala je Pipi. Pojďte sem, zaspíváme si ty naše krásné vánoční písničky. Veselé vánoční hody, berte si dítky koledy. Jeste je pilně a neomylně, jeste je pilně a neomylně. Páni, mámo, vstaňte, bombony nám dejte, bombony nám dejte. Pipi, takhle to ale vůbec není, napomenula ji Anika přísně. Jak to, že ne? Podivila se Pipi upřímně. Že bych ty pěkné koledy zapomněla? No, možné to je. Ale tuhle si pamatuju určitě dobře. Pásli ovce pasáčci a v tom, kde se vzali, tu se vzali, objevili se tři králové. A co udělali pasáčci? Zahráli jim fidli fidli na housličky, jen ten černej, co stál vzadu, vystrkoval na ně bradu. No, ta je přece veselá. Pipi, teď jsi vážně hloupá. Tak to není, zlobila se dál Anika. Kolem stromu se ale nakonec tancovalo a zpívalo přesně tak, jak to má o Vánocích být, i když si Pipi trochu pletla slova. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, nesem vám noviny, poslouchejte, paní mámu, vstaňte, koledy nám dejte, štědrý večer nastal a všechny vánoční písničky hezky po pořádku. Děti se shodly, že je daleko zábavnější tancovat kolem vánočního stromku venku, než doma v pokoji.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo, teď už šelmo.
3: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
4: Je přihranej.
2: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
5: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
6: Tady
5: jsme,
6: tady
5: jsme.
6: Tady je.
3: Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím.
2: Já jí z vlka vyprostím.
7: Pozor tam uvnitř!
3: Ožila, na svět se nám vrátila i se svou babičkou.

se dostane na premiéru. Bude tam mnoho slavných lidí, vysvětlil mu. Řekl bych, že takovou příležitost nedostane většina medvědů ani jednou za život. Pan Pelich půjčil Paddingtonovi několik knih o divadle. Medvídek sice nečetl příliš rychle, ale v knihách bylo hodně obrázků a v jedné dokonce i vysunovací model jeviště, který vyskočil pokaždé, když jste nalistovali ty správné stránky. Paddington se rozhodl, že až vyroste, stane se hercem. Postával na toaletním stolku a pózoval před zrcadlem, jak to viděl v knihách. Paní Fousková na to měla vlastní názor. Doufám, že je ta hra pěkná, řekla paní Ptáčkové. Vždyť víte, jaký Paddington je. Bere tyhle věci hrozně vážně. To víte, pokrčila paní Ptáčková rameny. Já budu radši sedět doma a v klidu poslouchat rádio, ale pro něj to bude zážitek. A on má navíc nové zkušenosti tak rád. Navíc je poslední dobou ohromně hodný. No právě, povzdychla si paní Fousková. To mi dělá největší starost. Nakonec se ukázalo, že hra samotná bylo to poslední, o co se měla paní Fousková strachovat. Celou cestu do divadla byl Paddington nezvykle potichu. Bylo to poprvé, co byl venku za tmy a nikdy dřív nezažil osvětlený Londýn. Pan Fousek po cestě autem ukazoval všechny významné pamětihodnosti a do divadla nakonec nakráčeli všichni Fouskovi ve výborné náladě. Paddington měl radost, že je všechno přesně tak, jak mu to pan Pelich popsal. Dokonce nechyběl ani zřízenec, který jim otevřel dveře a zasalutoval, když vcházeli do foaje. Paddington mu na oplátku mávl packou a pak začichal. Všechno bylo vymalováno zlatě a červeně. A divadlo pěkně, teple a přívětivě vonilo. Jen u šatny došlo k menší roztržce, když zjistil, že musí zaplatit, aby tam směl nechat kabát a kufřík. Paní za pultem se značně rozčílila, když jí Paddington požádal, aby mu věci vrátila, a rozhořčeně brblala ještě, když uvaděčka vedla Fouskovi chodbou k jejich sedadlům. Předloží se zastavila. Program, pane? Zeptala se Paddingtona. Ano, prosím, odpověděl Paddington a vzal si jich rovnou 5. Mockrát děkuji. A budete si přát o přestávce kávu, pane? Paddingtonovi zasvítili oči. Velmi rád. Zaradoval se a říkal si, jaká je to od divadla milá pozornost. Zkusil se protáhnout do lóže, ale uvaděčka mu zatarasila cestu. Dělá to 7 liber 50 pencí, řekla. Libra za jeden program a 50 pencí za každou kávu. Paddington nemohl uvěřit svým uším. 7 liber a 50 pencí, opakoval. 7 liber 50? To je v pořádku, Paddington, řekl pan Fousek, aby se vyhnul dalším nepříjemnostem. Všechny vás zvu, jděte dovnitř a posaďte se. Paddington i hned poslechl, ale když mu potom uvaděčka narovnávala na sedadlo v první řadě polštáře, aby dobře viděl, díval se na ní dost prapodivně. I přesto byl rád, že mu dala místo nejblíže k jevišti. Poslal totiž předem tetě Lucii pohled s pečlivě nakreslenou kopií plánu jeviště, který našel v knize od pana Pelicha, a do jednoho rohu nakreslil křížek, ke kterému připsal moje sedadlo. V divadle bylo plno a Paddington zdvořile zamával na lidi v hledišti. Několik diváků si začalo ukazovat a mávat jejich směrem, což paní Fouskovou uvádělo do rozpaku. Přála bych si, aby nebyl tak přátelský, pošeptala panu Fouskovi. Nechtěl bys si teď sundat kabát? Zeptal se pan Fousek. Venku bude zima, až půjdeme domů. Paddington vylezl na židli a postavil se na sedadlo. Asi si ho sundám, rozhodl se. Začíná mi být horko. Juditka vyskočila, aby mu pomohla. Pozor na můj sendvič s marmeládou, zakřičel, když kabát položila na římsu před něj, ale bylo pozdě. Provinile se rozhlédl. Pro pána, vykřikl Jonatán. Spadl někomu na hlavu, vyklonil se z lože. Tamhle tomu plešatému pánovi vypadá pěkně naštvaně. Paddingtone, Paddingtone, nešťastně se na něj podívala paní Fousková. Vážně si musíš do divadla nosit marmeládové sendviče?
Nic se neděje, řekl Paddington zvesela. Mám ještě další v druhé kapse, kdyby někdo chtěl. Jen se obávám, že jsou trochu rozmačkané, protože jsem si na ně v autě

0: Omylem sedl. Vypadá to, že se dole strhla hádka, poznamenal pan Fousek a natahoval krk přes římsu. Právě mi nějaký muž hrozil pěstí. A co jste to říkali o marmeládových sendvičích? Pan Fousek byl občas trochu pomalejší. Nic, miláčku, rychle ho ujistila paní Fousková, která usoudila, že bude lepší nechat to být. Bylo to z dlouhodobého hlediska výhodnější. Paddington v tu chvíli prožíval vnitřní boj ohledně divadelního kukátka. Zrovna si všiml krabičky před sebou s nápisem Divadelní kukátka 20 pencí. Nakonec, když si to důkladně promyslil, odemkl kufřík a z tajné kapsy vytáhl 20 pencí. Žádný velký zázrak to není, prohlásil o chvíli později, když se skrz kukátko díval na diváky. Všichni vypadají menší. Vždyť se do něj díváš ze špatné strany, ty tululum, řekl mu Jonatán. Stejně se mi to moc nezdá. Paddington kukátko otočil. Kdybych to byl věděl, nikdy bych si ho nekoupil. Ale na druhou stranu, dodal, když to uvážil, mohlo by se hodit příště. Sotva to dořekl, skončila předehra a zvedla se opona. Na scéně byl interiér obývacího pokoje velkého domu a Sir Chestmere Košata v roli venkovského šlechtice přecházel sem a tam. Z obecenstva se ozval potlesk. Kukátko se nebere domů, zašeptala Juditka. Při odchodu ho musíš vrátit. Cože? Vykřikl Paddington nahlas. Z potemnělého hlediště se několikrát ozvalo psst. A Sir Košata se zastavil a podíval se přímo na Fouskovic lóži. To mi chceš říct? Paddington nebyl chvíli schopen slova. 20 pencí, řekl hořce. To je jako za 2 koláčky. Podíval se na slavného herce. Sir Chestmere Košata vypadal trochu podrážděně. Neměl premiéry rád a tahle začala obzvlášť špatně. Měl ošklivé tušení. Mnohem raději hrál hrdiny, protože je diváci měli rádi a v téhle hře měl roli padoucha. Navíc, protože to byla premiéra, si nebyl některými replikami úplně jistý. Aby toho nebylo málo, když dorazil do divadla, ukázalo se, že chybí kluk, co dělá nápovědu. A nebyl nikdo, kdo by za něj zaskočil. A v obecenstvu došlo těsně před vytažením opony k roztržce. Něco ohledně chlebu s marmeládou, nebo alespoň tak nějak mu to režisér vysvětloval. To byl samozřejmě nesmysl, ale i tak ho to zneklidnilo. A teď ta hlučná skupinka v lóži, povzdychl si. Zjevně to bude jeden z těch nepovedených večerů, které tak nesnášel. Sir Chestmere Košata možná nedával do hry celé srdce, ale Paddington rozhodně ano. Brzy zapomněl na promrhaných 20 pencí a celé se soustředil na zápletku. Poměrně záhy usoudil, že se mu Sir Chestmere Košata nezamlouvá a skrz kukátko se na něj zle díval. Sledoval každý jeho pohyb. A když ke konci prvního jednání vyhodil herec v roli nelítostného otce svou dceru z domu bez jediné pence, Paddington si stoupil na židli a rozhořčeně mával programem. Paddington byl v mnoha ohledech medvěd plný překvapení a měl silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Když spadla opona, položil kukátko na římsu a slezl ze židle. Jak se ti to líbí, Paddingtone? Zeptal se pan Fousek. Je to velice zajímavé, odvětil Paddington. Zněl odhodlaně a paní Fousková se na něj přísně podívala. Tenhle tón už znala a dělal jí starost. A kam pak jdeš, zlatíčko? Zeptala se ho, když se vydal ke dveřím lóže. Ale jen se projít, odpověděl neurčitě. Tak se moc nezdrž, volala paní Fousková, když se za Paddingtonem zavírali dveře. Ať nezmeškáš druhé jednání. Žádné strachy, Marie, chlácholil ji pan Fousek. Nejspíš si chce jen protáhnout nohy a za chvíli bude zase zpátky. Řekl bych, že se vydal k šatně. Ale Paddington rozhodně do šatny nemířil. Šel přímo ke dveřím vedoucím dozadu do divadla. Stálo na nich soukromé, pouze umělci. Když zatlačil na dveře a prošel dovnitř, ocitl se v úplně jiném světě. Nikde žádné červené polstrování, všechno bylo holé. Ze stropu visela spousta provazů, kolem zdí stály opřené části kulis a všichni někam spěchali. Za normálních okolností by to všechno Paddingtona tuze zajímalo, ale teď měl důležité poslání. Všiml si muže, který se sklánil nad jednou kulisou, přešel k němu a poklepal mu na rameno. Omluvte mne, začal zdvořile. Mohli byste mi říct, kde najdu toho pána? Kulisák nepřestával pracovat. Pána? Zeptal se. Jakého pána? No, přece tam toho, vysvětloval Paddington trpělivě, toho zlého. Aha, vy myslíte Sira Čestmíra. Kulisák ukázal na dlouhou chodbu. Je ve své šatně. Raději byste ho ale neměl rušit, má špatnou náladu. Vzhlédl od kulisy. Hej, zavolal, tady nemáte co dělat, kdo vás pustil dovnitř? Paddington byl však příliš daleko na to, aby odpověděl, i kdyby ho slyšel. Byl už v půlce chodby a pečlivě zkoumal všechny dveře. Nakonec došel k jedněm s velkou hvězdou a zlatým nápisem Sir Čestmír Košata.
1: Vigy básnička!
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

A miluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové pí-

nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky,

Vodník od Karlova mostu. Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem Vlasti, a hodný kus vltavské hladiny, zapovodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva Království Českého. Asi také v dřívějších dobách se tady někde vodníci ze všech vod českých scházívali, sněmovali, rokovali, jak tomu bývalo zvykem, a Josef řídil jejich zasedání a rovnal jejich rozepře, jako to činil místodržící, nedaleko odtud, ve sněmovně Království Českého. Jenže pan Josef byl starší než všechna česká zemská zřízení. Seděl v těchto místech už dávno před mostem, kdy Vltavou vedl jen pouhý brod od Mostecké ulice k bažinám na Starém městě, kde hned za bažinami se začínal prales a zvedal se k vinohradům. Tudy přecházeli řeku houfy všelijakého divokého lidu v kožišinách s pazourkovými zbraněmi, později už jen polodivokého se zbraněmi bronzovými a nakonec nedivokého, mírného lidu českého, který při březích vypražil a vymítil kusy pralesa a založil pražskou vesnici. Tak pan Josef pod brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubní. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Už při stavbě mostu mu mnoho lidí nechalo své dušičky, které tehdy měly pramalou cenu. A když most už stál, čas od času se po něm přehnala nějaká válka, takže most, místo aby mu užitku ubíral, přinášel stále nový a nový. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod, jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar, a právě proto chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most, aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Tak po tolika letech jeho sídlo pod čtvrtým obloukem obsahovalo nejen velké duševní poklady, ale vyprávělo v utopených dušičkách celou pražskou historii. Chcete pravěk země české? Prosím, zde je chlupatá, drsná a pořád rozsupěná dušička Boje, který přecházel Vltavu, když česká země byla ještě nesličná a lidu prázdná. Zde je, prosím, první česká dušička, ještě z průvodu samotného praotce Čecha, ale už se znaky pravé české dušičky, protože se dovede, i když trochu brumlá, připasovat k hrnečku, v kterém je uzavřena. Tu jsou rozzlobené a nelítostné dušičky z obou válčících stran z husitských válek. A zde jsou zase dušičky z obou stran Švédů i pražských studentů bojujících o Karlův most.
Tady je několik zvědavých a poddanských dušiček, které spadly do vody při korunovaci krále Leopolda. Když se tlačili na mostě, aby viděli nádherný průvod cizáckého krále. A tady je několik krásných duší z roku 1848, které chránili staroměstskou barikádu a položili se za rodnou zem a její svobodu. Zde vidíte vychrtlé a hladové dušičky z posledních dob. Vidíte, že jich dost přibylo, protože zakoušeli zlé časy, kdy nevěděli, kam se vrtnout, ne-li do Vltavy. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kampský trh hrnčíři ze Štěchovic na Pramicích. Zboží po staletí stejné, pálené z hnědé hlíny a pokrývané ještě hnědší polevou. Jaké kupují a chválí si hospodyňky dnes, stejně jako před staletími. Že byl jeden hrneček jako druhý, dodávalo Josefově tunce pěkně spořádaný charakter. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl i zvoraři. Ti mu zazházeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorařům nikdy nic zlého nepřihodilo. Třeba žádný z nich neumí plavat. Ovšem pan Josef musil dostat svůj tabák. Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl závidění hodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli kampy. Kouříval si z ní na pilotech, které za odchodu ledů chrání pilíře před nárazy ker. Ale na těch se mu sedělo nedobře. A tak se nastěhoval vždy k večeru na klády na břehu, kde měl větší pohodlí. Tam leckdy k němu přisedl některý z kampských sousedů se svou porculánkou nebo dřevěnkou, když mu žena nedovolila, aby jí čadil v bytě, a šel si ji tedy vykouřit na čerstvý večerní vzduch. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem, vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí, o stavu vody, o bývalých dobrých časech, o drahotě. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním, s druhým a aby za 100 let znal všecky rodiny na kampě. Ale dále to nepokračovalo. Nikdy nedošel k takové družbě, v jaké žil s lidmi vodník Pivoda pod Vyšehradem. Třeba byl vodníkem naprosto nevýznačným. A pan Josef by také rád měl s lidmi něco takového. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem. Takhle osaměle ve vltavských hlubinách. S muži, jak vidno, se už přece jakž takž zblížil, ale s kým se pořád spřátelit nemohl, byly ženy. Pořád jim strašili děti a byl jimi vždycky podezříván, když se jim kluk nevracel včas k večeři domů. Třeba se toulal někde pod Petřínem. Když dost dlouho pozoroval kampské a poznával je, porozuměl, proč se nemůže s nimi tak snadno zžít, jako pan Pivoda s podolskými a podskalskými. Tamto byli lidé od vody a měli vodní morálku. Věděli, že voda dává, ale také, že voda bere. Že ve vodě je místo pro mřínky i pro štiky. Tedy musí být i pro vodníka.
kdežto kampští byli docela jiní. To byli řemeslníčci, živnostníčci a úředníčci, kteří žijí v uzavřených a zatuchlých kampských domcích, kteří se nerozhlížejí široce po řece, ale koukají úzkými uličkami, soused sousedu do oken i do žaludků, neznají dobrodružství, která poskytuje volný proud vody i života, ale krčí se a přidržují jen suchých živobytíček. Mají tedy jen pozemní morálku a ta o dávání neví nic. Hlídá jen, aby jim nikdo nic neubral a podezřívá z toho každého, tedy i jeho vodníka, i když zcela neprávem. Ať byli, jací byli, pana Josefa jeho samota tížila pořád hůř. Stárneš, Josefe, nic jiného to není. Ale co naplat? Tedy nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši a tu a tam při večerních pohovorech se snažil opatřit si nějakou radu, jak na to. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. Nu, na magistrátě se poptali městského archiváře i památkového úřadu. Uznali jeho zasloužilost a pak mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na Letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí. Ale pan Josef zavzdychal. Páni, to nemůžu. Při nejlepší vůli nemůžu. Páni se skoro urazili, ale pan Josef ze sebe nemohl vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Tož co naplat, nepořídil. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami. Vždycky je zachovával v dokonalém pořádku. V lékárně nemohly být čistší a srovnanější. Teď nedbal, jestli je zanáší písek a bahno. Pořád jen seděl bez hnutí na jednom místě, s koleny přitaženými k bradě. Takže i rackové si klidňounce sedali vedle něho na pilot. A někdy i jemu na hlavu, jako si sedali na hlavu nějaké sochy, třeba z Brunsvíkovy o pár kroků dál. Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlily vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Tak seděl, díval se, dumal. Tože ne. Tedy co a jak? Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo. Otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu loděk. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách. Proto vždy jejich průvodci dávali přednost člunkům páně Josefovým. Nejen to,
Pan Josef, jakmile se provázející pán chopil vesel, i hned ocenil jeho veslařské umění a poradil mu podle toho lehčí nebo těžší vodu, po které by se měl pustit. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. A dokonce si opatřil několik elegantních ševčíků pro veslaře zkušenější a odvážnější. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Zajděte k němu jednou. Snadno jeho půjčovnu na kampě najdete. A projížďka po řece stojí za to. Můžete si od kampy zaveslovat pod jez, pak vesla skřížit do loďky a třeba jste byli uprostřed Prahy, neslyšíte než měkký hukot vod, které se po splavu valí. Tenhle jez má nejkrásnější tón ze všech pražských jezů, pravé varhany mezi jezy. Zní všemi vodami od Šumavy až po Vyšehrad. Mnohokrát o něm psali básníci a jeho zpěv si odnášíte v uších, ať jste kdekoli na světě, jako hymnu samotné Prahy. Jen hlahol pražských zvonů se jeho písni může vyrovnat. Pěkně se také pluje pod Odkolkovou zahradou, kde nad hlavou vám visí koruny stromů, nebo na druhé straně řeky, kde při malé vodě vystupuje nový ostrůvek a kde jsou vzácné zbytky Juditi na mostu. Veslař, který má býčí sílu, může se pustit do čertovsky silného proudu čertovky a koukat se lidem z loďky do oken, jako by jel loďkou po Malostranské uličce. Avšak největší věc, kterou můžete tady zažít, je projíždět se cikcakem pod oblouky Karlova mostu. Plujete, sluneční teplo střídá kamenný chlad a denní světlo přítmí kleneb. Z oblouku na vás dýchne vychladlý klid věkovité, moudré stálosti a začernělé kvádry v klenbách zhlédnou zhora na vaši lidskou nepatrnost jako studené pohledy věčnosti. A kdykoliv se několika rázy vesel vrátíte zas do denního jasu, jako byste se vrátili z pouti posvátným nekonečnem do lahody pomíjivého okamžiku. Sice o něco poučenější o vratkosti, nepatrnosti a krátkodechosti člověka a života, ale snad právě tím dychtivější po všem jasném, co vám poskytne. Jistě hezky jsem vám vylíčil možnosti, které vám pan Josef nabízí. Má-li však všecky loďky rozpůjčené, počkáte s ním na lavičce. Při pohledu na řeku chvíle nikdy není dlouhá. Uvidíte, že pan Josef má řídkou bradku, malý řetkvičkovitý nos a prošedivělé vlasy začesané vlnou za uši. Šístky se tomu účesu říkávalo. V dobách, kdy malíři malovali podle skutečnosti, často si ho kreslili a kdo ví, na kolika obrázcích vodník figuruje. Ovšem dýmku z úst nevyndá, ani když mluví. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se, kterak se jeho šinágly rozptýlily po vodním prostranství. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žbluňklo do Vltavy. Na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých? Proč se má teď kdo topit a pro koho? Jaký je to nesmysl od člověka topit se nyní, když on nechal svého řemesla a když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost? Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky,
Skočil do jedné své loďky, raz, dva a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče, které se před několika okamžiky rozhodlo skončit svou asi velmi vyprahlou pozemskou pouť. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, kterým se podívala na něj, na svět, a že je přece jen zas ráda naživu, místo na věčnosti. Jakoby zakusila tisíckrát mocnější pocit, který jste měli, když jste z podšeramostních kleneb zase vyveslovali na světlo sluneční. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef, poplácal ji po tváři a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil k své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezhasla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led. V době tání, když kluci skáčí ze kry na kru, nějaký nedoskočí. V létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl. Překotil se maňásek sportovkyni, která z vojenské plovárny chtěla doplout k jezu. Došly síly? Nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu? Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opře ji o lavičku, raz dva je na místě, hrábne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět se bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku. Přišli malostranští hasiči a granátníci, přišli i plavci spod skalí v lesklých černých kloboučcích a s šátky kolem krku. Vždyť přece byl jejich člověk, hráli hudby, sokolská a pošťácká. Zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Byly deputace. Bylo mnoho řečí, nejkrásnější měl však pan primátor, který po ní připjal panu Josefovi zlatou medaili za zásluhy. Zlatá jako řetěz pana primátora sice nebyla, jen pozlacená, ale pan Josef si ji zavěsí, vždy v neděli a o svátcích. Po odchodu pánů byla ještě domácí, kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána. A pan Josef přinášel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil, a v míře, o jaké se mu jistě ani nesnilo, opravdovou lidskou družbu. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody, vylovil, vytáhl. Víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat. Vždyť zná tolik každé sebemenší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, ač by to potom bylo ozdobou novinových zpráv, že by skočil do vody za tonoucím. Ne, to by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Nechce se mu do ní, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik vstrčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe. Prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá rád vodu a dobře ji nesnáší.
jak často vykládá v hostinci u měšťánků. Cítím vodu na dálku. Každou kapku a brr, říkává. Může to tam směle říkat, protože u měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.

0: vtipky.
1: Dva hadi se plazí v poušti.
2: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
1: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.

0: o kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rav a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala. Maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetu. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko. Neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, cvičíme s Hankou Kejnichovou. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Piggy.
1: Já ti musím něco říct.
2: No, povídej.
1: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře a najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čím čarára, no, víš, kdo tam byl?
2: No, nechám se podat. Co to mohlo být za ptáčka?
1: Bylo tam moc vrabečků.
2: Moc vrabečků, moc čím čaráků, vy?
1: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé. To jsou krásní ptáčkové.
2: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvančaráky.
1: Je ptáky čvančaráky, to je hezký.
2: Čimčaráky, čimčaráky.
1: Taky hezký.
2: Zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli.
1: Yeah.
2: Tak.
1: Jak si růžové prasátko bude hrát na ptáka čvančaráka.
2: Děti, já si teď strašně ráda zazpomínám na názvosloví. Když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás ptáček čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělali ty ptáčci na tom keři?
1: No skákali.
2: Skákali
1: z větvičky na větvičku.
2: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
1: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam. Hop, a čím, ča, čím, čam, čam. Hop, dva, aram, čam, čam. Hop, a čím, ča, čím, čam, čam.
2: Ještě jednou. Hop,
1: a aram, čam, čam. Ča, čím, ča, čím, čam, čam. Hop, a aram, čam, čam. Čím, ča, čím, ča, čím, čam.
2: Už to máme, výborně. Děti, text písně máme. Ruce na ramínka, nohy do snožení. Piggy zpívá, já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
1: Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram. Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram.
2: Ví.
1: A ram čam čam, čim ča, čim ča,
2: Piggy se nám rozjel. Hop a ram čam čam, Piggy, stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velké vrabce, sraste si paty k sobě, stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
1: Takový vrabec v horinkách.
2: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou,
1: do
2: tak
1: strany.
2: Levou.
1: Takže mám velikananáckou.
2: Velikananáckou, protože ty jsi ochránce svých nalých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany, ukloňte se stranou vpravo.
1: Takže ohnu těličko a frčím za tou...
2: Spodní rukou. A teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu. Ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích. A malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají.
1: Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam. Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam.
2: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme. Mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
1: Čimčana!
3: O zlé koze.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby ji potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Dnes je 5. července.
1: A svátek slaví Cyril a Metoděj.
0: Takže je v kalendáři napsáno, že je státní svátek. Slyšte, slyšte, slyšte, všem se na vědomost dává, že dnes je den slovanských věrozvěstů.
1: To znamená, že Cyril a Metoděj šířili křesťanství.
0: Zvěstovali víru, věrozvěsti. A to právě u nás, na našem území.
1: Takže, milí Cyrilové a Metodějové, všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

12. Famo fra palo. Jak nastal listopad, začalo být velice chladno. Hory kolem školy byly teď ledově šedé a jezero vypadalo jako skalené ocely. Každé ráno pokrývala všechno jinovatka. Z okna nahoře viděl Hagrida, jak rozmrazuje košťata na fanfrpálovém hřišti, zachumlaný v dlouhém spratkovém kožichu, v rukavicích z králičiny a v obrovských vysokých botách z bobří kůže. Fanfrpálová sezóna začala. V sobotu měl Harry po dlouhých týdnech tréninku hrát své první utkání. Nebelvír proti Zmiozelu a pokud by Nebelvír vyhrál, dostali by se ve školním přeboru na druhé místo. Téměř nikdo ještě Harryho neviděl hrát, poněvadž mu to rozhodl, že pokud jim má posloužit jako tajná zbraň, musí ho prostě držet v tajnosti. Zpráva, že hraje chytače, se nicméně nějak dostala ven a Harry nevěděl, co mu vadí víc. Ti, kdo mu vykládali, jak bude úžasný, anebo ti, kteří mu slibovali, že pod ním budou běhat se žiněnkou. Bylo opravdu štěstí, že se teď kamarádil s Hermionou. Nevěděl, jak by bez ní zvládl všechny domácí úkoly při všech těch trénincích na poslední chvíli, které od nich Wood vyžadoval. Navíc mu půjčila knihu Fanfrpál v průběhu věků a Harry zjistil, že je to velice zajímavá četba. Dozvěděl se, že ve Fanfrpálu je celkem 700 přestupků proti pravidlům a úplně všech, že se hráči dopustili při utkání světového poháru v roce 1473. Že chytači bývají obvykle ti nejmenší a nejrychlejší z mužstva a ty nejtěžší úrazy při Fanfrpálu se zřejmě stávají

0: právě jim. A že při Famfrpálu sice jen zřídka kdo přišel o život, za to soudci občas zmizeli a teprve za několik měsíců je objevili v Sahárské poušti. Od té doby, co ji Harry a Ron zachránili před horským trolem, nebrala už Hermiona porušování školního řádu tak přísně a díky tomu se oba v její společnosti cítili mnohem příjemněji. V den před Harryho prvním zápasem si všichni tři o přestávce vyšli na studené nádvoří a Hermiona pro ně vykouzlila zářivě modrý oheň, který se dal přenášet ve sklenici od zavařeniny. Stáli k němu zády a ohřívali se, když se na nádvoří objevil Snape. Harry si okamžitě všiml, že profesor kulá. Ron, Hermiona i on si stoupli blíž k sobě, aby oheň nebylo vidět. Byli si jistí, že se to nesmí. Něco v jejich provinilých tvářích na neštěstí vzbudilo Snapeovu pozornost a tak přikulhal k ním. Oheň sice nezahlédl, zdálo se však, že hledá důvod, aby je vybeskoval. Co to máte, Potter? Byl to Famfrpál v průběhu věku. Harry mu knihu ukázal.
1: Knihy z knihovny se nesmí vynášet ze školní budovy,
0: prohlásil Snape. Dejte mi ji. Srážím Nebelvíru 5 bodů. To pravidlo si právě vymyslel, zamumlal Harry rozhořčeně, když Snape odkulhal pryč. Co se mu asi stalo s nohou? To nevím, ale doufám, že ho pořádně bolí, řekl Ron roztrpčeně. Tak co, vrátil ti ji? Zeptal se Ron, když se k ním Harry zase připojil. Co se stalo? Harry oběma šeptem sdělil, co právě viděl. Chápete, co to znamená? Skončil bez dechu. Snape se v předvečer všech svatých určitě pokoušel obejít toho tříhlavého psa. Tam měl namířeno, když jsme ho zahlédli. Ať už ten pes hlídá cokoliv, Snape se toho chce zmocnit. A vsadím své koště, že toho trola pustil dovnitř on, aby od sebe odvrátil pozornost. Hermiona jen vyvalila oči.
2: Ne, to by neudělal,
0: namítla.
2: Vím, že není zvlášť příjemný, rozhodně by se ale nepokoušel ukrást něco, co Brumbál dal hlídat.
0: No, Mauroši, Hermiono, ty si snad myslíš, že všichni učitelé jsou andělé, nebo co? Utrl se na ní Ron. Souhlasím s Harrym, od Snape se dá čekat úplně všecko. Ale čeho se chce zmocnit? Co ten pes vlastně hlídá? Ještě v posteli zněla Harrymu v hlavě tahle ta otázka. Neville hlasitě chrápal a Harry však nemohl usnout. Snažil se na to nemyslet. Potřeboval se vyspat, musel se vyspat, poněvadž za pár hodin měl hrát svůj první Famfrpálový zápas. Jenomže na to, jak se Snape tvářil, když Harry zahlédl jeho nohu, nemohl jen tak zapomenout. Ráno příštího dne bylo velice jasné a chladné. Velkou síň naplňovala lahodná vůně opečených uzenek a spokojené tlachání všech, kdo se těšili na pořádný Famfrpálový zápas.
2: Musíš k snídani něco sníst?
0: Já nic nechci.
2: Alespoň kousíček topinky,
0: přemlouvala ho Hermiona. Nemám hlad. Harry se cítil hrozně. Za hodinu už bude na hřišti. Potřebuješ mít sílu, Harry. Právě chytače se soupeř vždycky snaží vyřídit, řekl Seamus Finnegan. To ti děkuju, Seamusy, řekl Harry a díval se na něj, jak si nakládá na uzenky spousty kečupu. V 11 hodin to vypadalo, že celá škola je na tribunách kolem Famfrpálového hřiště. Mnoho studentů mělo dalekohledy, sedadla se sice dala zvednout vysoko do vzduchu, přesto však občas nebylo snadné sledovat, co se děje. Ron a Hermiona si v nejvyšší řadě přisedli k Nebilovi, Seamusovi a Deanovi, tomu chlapci, který fandil West Hamu. Jako překvapení pro Harryho udělali z jednoho prostěradla, které prašivka rozkousala, veliký prapor. Stálo na něm, za prezidenta chceme Pottera. A Dean, který uměl kreslit, pod heslem namaloval velikého nebelvírského lva. Pak ještě Hermiona udělala malé, důvtipné kouzlo, takže kresba zářila nejrůznějšími barvami. V tu chvíli se už v šatně Harry a ostatní členové mužstva převlékali do svítivě červených Famfrpálových hábitů. Zmiozel měl hrát v zeleném. Vůd si odkašlal, aby zjednal ticho.
3: Takže hoši,
0: řekl.
2: A děvčata?
0: Podotkla střelkyně Angelina Johnsonová.
3: A děvčata?
0: Souhlasil Wood.
3: Dneska nás to čeká.
0: Náš nejdůležitější zápas, řekl Fred Weasley.
4: Ten, na který jsme všichni čekali,
0: řekl George. Umíme Oliverovu řeči na spaměť, vysvětloval Harrymu Fred, poněvadž jsme byli v mužstvu už loni.
3: Nechte si to vy dva,
0: okřikl je Wood.
3: Tohle je nejlepší mužstvo, jaké Nebelvír má po kolika letech. Říkám vám, že dneska vyhrajeme.
0: Přeletěl je všechny pronikavým pohledem, jako by chtěl říci, nebo?
3: Takže už je čas, přeju vám všem hodně štěstí.
0: Harry vyšel za Fredem a Georgem ze šatny a doufal, že se mu nepodlomí kolena, když vykročili na hřiště a uvítali je nadšený pokřik. Utkání soucovala madam Hučová. Stála uprostřed hřiště s koštětem v ruce a čekala na obě mužstva.
2: Očekávám od vás všech naprosto čestnou hru,
0: prohlásila, když se všichni shromáždili kolem ní. Harry si všiml, že se přitom jakoby obzvlášť významně obracela na kapitána Zmiozelu Markuse Flinta z pátého ročníku. Harry si říkal, že Flint vypadá, jakoby v sobě měl trochu trolí krve. Koutkem oka zahlédl vysoko na tribuně vlající prapor, na kterém nad hlavami diváků stálo. Za prezidenta chceme Pottera. Srdce mu poskočilo v hrudi a hned pocítil větší odvahu.
2: Nasedněte na košťata, prosím!
0: Harry se s námahou vyškrábal na svůj Nimbus 2000. Madam Hučová hlasitě odpískala na stříbrné píšťalce začátek utkání. 15 košťat se zvedlo a stoupalo výš a výš. Byli ve vzduchu.
4: A tam rálu se okamžitě zmocnil Angela Johnsonová z Nebelvíru. To děvče je vynikající selkyně a přitom je i docela poledná.
2: Jordane!
4: Omlouvám se, paní profesorko.
0: Zápas komentoval Lee Jordan, přítel dvojčat Weasleyových, a profesorka McGonagallová na něj zblízka dohlížela.
4: A teď se doslova řídí dopředu, hezky podává Alice Spinettové, což je úspěšný objev Olivera Wooda. Loni tu ještě byl jako na hranice. Ta vrátí Johnsonové a ne, a ne, ne, ne, ne. Samra teď má Zmiozel, zmocnil se ho jejich kapitán Markus Flint a hned vyráží. Letí jako orel, aby, ale ne. Nebelvírský brankář Wood ho vynikajícím způsobem zastavil a Samra má Nebelvír. Teď je to nebelvírská srkyně Katie Bellová, pěkně Flinta podletěla, stoupá vzhůru na dřiště a tak tohle muselo bolet, to muselo bolet. Jeden z poslouků ji zezadu uhodil do hlavy. Samral má Zmiozel, Adrian Passi teď stále rychleji míří k brankovišti, ale zastavil druhý potlouk. Poslal na něj Fred nebo George Weasleyovi, neřekl vám, který z nich to je. Tak si takto nebelvírský odrážeč dobře zahrál. Samral má znovu Johnsonová a před sebou má volno, už vyrazila. To děvče opravdu letí. Právě se vyhnula potlouku, který se na ní hnal, už je u brankoviště. Toto, Angelino, toto! Brankář letí se vrát dolů, minul, gól! Nebelvír dává gól!
0: Kladný vzduch naplnilo jásání fanoušků Nebelvíru. Spolu s nimi bylo slyšet skučení a nářek smiozelských.
5: Uhněte trochu, posunte se kousek.
2: Hagride.
0: Ron a Hermiona se přimáčkli k sobě, aby Hagrid měl dost místa a mohl se k ním přisednout.
5: Díval jsem se od sebe z hájovny,
0: řekl Hagrid a poklepal na velký dalekohled, který mu visel na krku.
5: Ale to není takový, jako když je člověk tady ve obecenstvu. Zlatonka se ještě neobjevila, co?
0: Ani nápad, řekl Ron. Harry zatím neměl nijak moc práce.
5: Ale nepřišel ani k žádnému maléru. A to se taky počítá.
0: Mínil Hagrid, zvedl dalekohled a zahleděl se nahoru na malou tečku, což byl Harry. Vysoko nad nimi Harry klouzal nad ostatními hráči a vyhlížel, až se objeví Zlatonka. To byla součást jeho a Woodova plánu hry.
6: Drž se stranou, dokud zlatou nezahlédneš,
0: přikázal mu Wood.
6: Nechceme, aby na tebe útočili dřív, dokud to nebude nutné.
0: Poté, co Angelina vstřelila branku, udělal Harry několik přemetů, aby dal průchod svým pocitům. Teď už zase létal nad hřištěm a bedlivě vyhlížel Zlatonku. V jednu chvíli postřehl, jak se něco zlatě zablesklo. Byl to však jenom odlesk na rámkových hodinek jednoho z Weasleyových dvojčat a jednou se proti němu zase vyřítil jeden z potlouků, spíš jako dělová koule než co jiného. Harry se mu však vyhnul a pak se už za ním přihnal Fred Weasley. Všecko v pořádku, Harry! Stačil ještě křiknout a zuřivou ranou odrazil potlouk směrem k Markusu Flintovi.
4: Samral má Zmiozel, střelec Passi se už vyhnul dvěma potloukům, oběma Weasleyovým a srkyni Bellové a žene se, okamžik přátelé, že by to byla zlatá.
0: Davem to zašumělo, když Adrian Passi upustil Samrál, jak se ohlížel přes rameno na něco zlatého, co se mu myhlo kolem levého ucha. Harry to postřel. S krajním vzrušením se vrhl střemla v dolu tam, kde zahlédl zlatý záblesk. Ovšem zmiozelský chytač Terence Hicks ho uviděl také. Těsně vedle sebe se řítili ke Zlatonce a zdálo se, že všichni střelci najednou zapomněli, co se od nich očekává, jak to viseli ve vzduchu a jen přihlíželi. Harry byl rychlejší než Hicks. Teď už viděl ten malý kulatý míček s třepotajícími křidélky, letící vpřed jako střela, nasadil ke strhujícímu závěru. Ráz. Po celém hřišti se rozlehl vzteklý řev fanoušku Nebelvíru. Tom Markus Flint úmyslně vletěl Harrymu do cesty, Harryho koště vybočilo ze směru a ten se ho držel ze všech sil, aby nespadl dolů.
3: Foul!
0: Křičeli fanoušci Nebelvíru. Madame Hučová něco hněvivě říkala Flintovi a pak nařídila volnou ránu na branky ve prospěch Nebelvíru. Ve všem tom zmatku ovšem Zlatonka zase zmizela z dohledu. Dole na tribuně Dean Thomas vykřikoval:
7: pošlete ho ven, sudí! To bylo na červenou kartu!
8: Tohle není fotbal, Deane,
0: vysvětloval mu Ron.
8: Při vamprpálu se nevylučuje. A co je ta červená karta?
0: Hagrid však byl na Deanově straně.
5: Tak by ti pravidla měli změnit. Flint mohl Harryho schodit dolů.
0: Limu Jordanovi bylo zatěžko zůstat nestraný.
4: Takže po tom zjevném a nechutném úskoku...
9: Jordane!
0: Zahřímla profesorka McGonagallová.
4: Chci říct po tom úmyslném a odporném faulu...
9: Jordane, já vás varuji.
4: Ano, ano, pořádku. Flint málem zabil nebelvírského chytače, ale to by se samozřejmě mohlo stát každému. Takže trestné střílení ve prospěch Nebelvíru, které zahrává Spinetová a bez potíží ho proměňuje a hraje se dál. Sam Ral má i nadále Nebelvír.
0: Stalo se to ve chvíli, kdy se Harry vyhnul jinému potlouku, který mu proletěl nebezpečně blízko kolem hlavy. Jeho koště sebou nenadále škublo, až se vyděsil. Na zlomek vteřiny si myslel, že spadne. Uchopil pevně násadu oběma rukama i koleny. Něco takového ještě nikdy nepocítil. Pak se to stalo znovu. Jakoby se ho koště pokoušelo schodit, jenže koště ta Nimbus 2000 se přece nemohou z ničeho nic rozhodnout, že schodí toho, kdo na nich sedí. Harry se snažil zamířit zpátky k nebelvírskému brankovišti. Měl sto chutí vůda požádat, aby ohlásil odechový čas. A pak si uvědomil, že ho koště vůbec neposlouchá. Nedokázal ho otočit. Nebyl schopen ho vůbec ovládat. Koště kroužilo vzduchem sem tam a každou chvíli sebou průce škublo, až se na něm málem neudržel. Lee dál komentoval zápas.
4: Umíče zmizel, sám rád má plyn. Obešel Spinetovou, obešel Belovou, teď dostal pořádnou do obličeje pod loukem. Doufám, že mu aspoň srazil nos, jenom se žertoval, paní profesorko. A Zmiozel dává to, no to sadne.
0: Fanoušci Zmiozelu jásali. Nikdo jakoby si nevšiml, co vyvádí Harryho koště. Vynášelo ho výš a výš, pryč od hřiště a přitom sebou trhalo a zmítalo se.
5: Nevím, co si to Harry vymýšlí,
0: zabručil Hagrid a upřeně ho pozoroval dalekohledem.
5: Kdybych nevěděl, že to není možný, řekl bych, že si s tím koštětem neumí poradit. Ale to by přece Harry...
0: Náhle si diváci na všech tribunách začali na Harryho ukazovat. Jeho koště se točilo a převracelo a on se na něm jen stěží dokázal udržet. Pak celý dav naráz vyjekl. Harryho koště sebou divoce škublo a on se svezl dolů. Teď už se koštěte přidržoval jen jednou rukou a visel ve vzduchu.
8: Že by se s tím koštětem něco stalo, když do něj Flint vrazil,
0: nadhodil šeptem Simus.
5: To není možný,
0: řekl Hagrid a hlas se mu třásl.
5: S košťatama nemůže nikdo nic províst, leda nějaký zlej černokněžník. S koštětem Nimbus 2000 by tohle žádný školák nedokázal.
0: Při těch slovech Hermiona uchopila Hagridův dalekohled, ale místo, aby se dívala nahoru na Harryho, začala si horečně prohlížet dav pod nimi.
8: Co děláš?
0: Zabručil Ron. Tvář měl šedou jako popel.
9: Já to věděla,
0: vydechla Hermiona.
9: Podívej se, Snape!
0: Ron popadl dalekohled. Snape stál uprostřed protější tribuny, upřeně se díval na Harryho a bez přestání něco šeptem mumlal.
9: Určitě v tom má prsty. Nejspíš chce Harryho koště usknout.
0: Mínila Hermiona.
8: Co budeme dělat?
9: Nechte to na mě.
0: Než Ron stačil říct jediné slovo, byla Hermiona pryč. Ron namířil dalekohled zpátky na Harryho. Jeho koště se teď komíhalo ze strany na stranu tak prudce, že už se nemohl dlouho udržet. Všichni na tribunách teď byli na nohou a zděšeně se dívali, jak oba výsměvově letí vzhůru a pokoušejí se stáhnout Harryho do bezpečí na jedno ze svých košťat, ale k ničemu to nevedlo. Pokaždé, když se k němu přiblížili, koště poskočilo ještě výš. Snesli se tedy níž a kroužili pod Harrym. Zřejmě doufali, že ho chytí, kdyby padal. Markus Flint se mezi tím zmocnil Camrálu a dal 5 gólů, aniž by si toho někdo všiml.
8: Hermiono, dělej!
0: Zamumlal Ron celý zoufalý. Hermiona se protlačila až k tribuně, kde Snape stál a teď běžela jako o závod řadou za jeho zády. Dokonce se ani nezastavila a neomluvila se, když smetla profesora Quirrella po hlavě o řadu níž. Když dorazila ke Snapeovi, přidřepla si, vytáhla svou hůlku, zašeptala několik dobře volených slov a z její hůlky vyšlehly jasně modré plameny přímo na lem Snapeova hábitu. Trvalo možná 30 vteřin, než Snape pocítil, že hoří. Jeho nenadálý výkřik Hermioně potvrdil, že dokázala, co měla v úmyslu. Schrábla oheň zpátky do malé nádobky, kterou měla v kapse, a prodrhla se hořejší řadou naspátek, aby Snape vůbec nepoznal, co se vlastně se běhlo. Stačilo to. Vysoko nad hřištěm se Harry v tu ránu dokázal vyškrábat zpátky na své koště.
8: Už se zase můžeš dívat, Neville,
0: řekl Ron. Posledních 5 minut totiž Neville jen vzrykal do Hagridovy kazajky. Harry teď spěšně mířil k zemi, když všichni uviděli, jak si přidržel ruku u úst, jako kdyby měl zvracet. Dopadl na všechny 4, zakašlal a pak mu do ruky vklouzlo něco zlatého.
9: Mám zlatonku!
0: Vykřikl a mával si nad hlavou a zápas skončil v naprostém zmatku.
7: Oni nechytil, oni málem spolkl!
0: Skučel Flint ještě 20 minut na to, ale nic nepořídil. Harry neporušil žádná pravidla, ale Jordan nadšeně vyhlašoval výsledek zápasu.
4: Neville vyhrál v poměru 170 bodů ku 60.
0: Harry však už jeho hlášení neslyšel. Seděl v Hagridově boudě s Ronem a s Hermionou a obr mu chystal šálek silného čaje.
8: Mohl za to Snape,
0: vysvětloval Ron.
8: Hermion a já jsme ho viděli. Ani na chvíli z tebe nespustil oči a šeptem přitom zaklínal tvoje koště.
5: Hlouposti,
0: řekl Hagrid, který až dosud neslyšel ani slovo o tom, co se odehrálo na tribuně jen několik kroků od něj.
5: Proč by Snape měl něco takového dělat?
0: Harry, Ron a Hermione se podívali jeden na druhého a uvažovali, co mají říct. Harry se rozhodl, že mu poví pravdu. Na něco jsem totiž přišel, řekl Hagridovi. V předvečer všech svatých se Snape pokoušel obejít toho tříhlavého psa, ale ten ho pokousal. Myslíme si, že chtěl ukrást to, co ten pes hlídá, ať už je to, co je to. Hagrid upustil čajovou konvici.
5: Jak pak jste se dozvěděli o Chloupkovi?
0: O Chloupkovi?
5: Jo, on je totiž můj. Koupil jsem ho od nějakého chlápka z Řecka, s kterým jsem se loni seznámil v hospodě. A půjčil jsem ho Brumbálovi, aby mu hlídal...
0: Co aby hlídal? Vyřekl Harry dychtivě.
5: Ale nic, už se mě na nic neptej, poněvadž to je přísně tajný.
0: Jenže Snape se to pokouší ukrást.
5: Hlouposti, Snape je učitel v Bradavicích, ten by nic takového neudělal.
2: A proč se tedy pokusil Harryho zabít?
0: Vykřikla Hermiona. To, co se událo toho odpoledne, zřejmě opravdu změnilo její názor na Snape.
2: Přece poznám, kdy se někdo pokouší někoho usknout, Hagride. Přečetla jsem o tom všecko. Nesmíš přitom z toho druhého ani na chvilku spustit oči a Snape ani jednou nezamrkal. Já jsem ho viděla.
5: Říkám ti, že se mejlíš. Nevím, proč by Harryho koště vyvádělo takový věci, ale Snape by se nepokusil zabít nějakého studenta. Teď mě poslouchejte všichni tři. Pletete se do věcí, do kterých vám nic není. Je to nebezpečný. Zapomeňte na toho psa. Zapomeňte na to, co hlídá. Do toho mají co mluvit jenom profesor Brumbál a Nikolas Flamel.
0: Aha, řekl Harry. Takže do toho je zapletený někdo, kdo se jmenuje Nikolas Flamel? Hagrid teď vypadal, že má vztek sám na sebe.

0: básničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Kapitola 8. Proč musí být diamant diamantem?
1: Profesor Kurama vyšel z laboratoře s knihou v ruce. Chtěl si sednout na lavičku do parku a knihu si v klidu přečíst.
0: V parku však seděla jeho známá holčička a zle se mračila.
2: Dobrý den,
1: pozdravil ji pan profesor.
0: Ale holčička ani neodpověděla, jenom se zamračila ještě víc.
2: Co pak se ti stalo?
3: Dospělí lidé jsou zlí,
0: řekla zlostně.
2: A co ti kdo udělal?
1: Zeptal se pan profesor starostlivě. Uvědomil si, že i on je dospělý.
3: Víte, co se mi stalo?
0: Začala holčička vyprávět svůj příběh.
1: Když seděla prve v parku na lavičce, přistoupil k ní nějaký pán se zachmuřeným obličejem a upřeně si ji prohlížel.
0: Když už chtěla holčička utéci, pán vytáhl z kapsy nafukovací balónek a pravil: Na, holčičko, ten ti dám.
1: Položil holčičce balónek do ruky a spěšně odešel. Ani neměla čas poděkovat.
0: Nafoukla tedy balónek. Měl podobu panenky, byl celý červený a velmi se jí líbil.
1: Tu přišel do parku jiný pán a posadil se na lavičku vedle holčičky.
0: Z kapsy vyndal cigaretu a zapálil si ji. Ty máš pěkný balónek, holčičko, pravil jí a zasmál se na ní.
1: Teď jsem ho dostala, mám z něho velkou radost.
0: Skutečně hezký balónek, usmíval se pán a dotkl se ho zapálenou cigaretou.
1: Prásk! Balónek praskl.
0: Dal jsem mu ochutnat cigaretu. Zachechtal se pán, ani se neomluvil a byl ten tam.
3: Pán, který měl takovou přísnou a nepřátelskou tvář, mi dal krásný balónek. A jiný pán, který se na mne usmíval, mi ho zničil.
0: Dodala holčička strápeně.
2: Lidem se opravdu nedá věřit.
1: Pravil profesor Kurama a zahleděl se do dálky.
0: O něčem přemýšlel.
2: Už to mám. Vyrobím takový přístroj.
3: Jaký přístroj zase?
0: Ptala se holčička.
1: Ale to už vedle ní pan profesor neseděl. Pospíchal do své laboratoře. Opět začal jeho obvyklý pracovní postup.
0: Ponocoval a teprve za několik dní byl hotov s tím, co si vzal do hlavy.
1: Uchopil přístroj a odešel do parku.
0: Holčička seděla na lavičce jako vždycky.
2: Podívej se, přístroj už je na světě.
3: Jaký přístroj?
2: No, nic ti nebudu vysvětlovat, raději ti to hned prakticky předvedu.
1: Řekl pan profesor a vložil do přístroje baterii. Rozsvítila se malá červená lampička. Pan profesor vyjmul z přístroje mikrofon.
2: Je tu na blízku někdo dospělý?
1: Zeptal se.
0: Spozoroval, že se k ním blíží nějaká žena.
1: Pan profesor jí vyšel v ústrety a pravil.
2: Promiňte laskavě, jsem profesor Kurama z vysoké školy. Chtěl bych vyzkoušet svůj vynález. Mohla byste mi prosím povědět, na co jste právě myslela?
0: Žena se usmála a začala mluvit do mikrofonu.
4: Zrovna jsem přemýšlela o tom, jaká krásná je modrá obloha nade mnou. Modrá a hluboká a plují po ní bílé obláčky. Také jsem uvažovala, jaké je dnes nádherné počasí.
2: Děkuji vám,
1: řekl profesor Kurama a otočil knoflíkem na přístroji.
0: Z toho zvláštního magnetofonu se ozval hlas ženy.
4: Mne vlastně ani zamák nezajímá, jaká je obloha, jen jsem se tak koukala kolem. Bílé obláčky? No kdyby aspoň byly k jídlu. A místo sluníčka bych radši před sebou viděla mísu rajských jablíček s majonézou. To bych si pošmákla. Jaký já mám hlad?
0: Žena vytřeštila překvapeně oči.
1: Přístroj opakoval přesně to, co si myslela.
2: Ano, ten přístroj říká, co si lidé opravdu myslí.
1: Pravil spokojeně profesor Kurama.
4: Ale jděte!
0: Podívala se žena a spěchala raději pryč.
2: Pomocí tohoto přístroje poznáš, kterému člověku můžeš věřit a kterému nikoli.
1: Řekl pan profesor a podíval se na holčičku.
0: Ta se mračila víc než před několika dny, kdy jí neznámý muž propálil balónek.
2: Co pak ti zase přelétlo přes nos?
3: Pane profesore, ta paní byla moje maminka. To je zvláštní. Vždycky vypadá taková vážná a zatím je úplně jiná.
1: Pan profesor se zasmál.
3: Pojďme s tím přístrojem někam do ulic, pane profesore.
2: Tak dobře, jdeme.
0: Oba vyšli z parku.
1: Jen se dostali do města, spatřili zástup lidí.
3: Co se tam asi stalo?
0: Přistoupili blíž
1: a viděli, že se tam hádá jakýsi muž s cizí ženou.
5: Dobře si ho všichni prohlédněte. Tenhle muž mi ukradl diamant,
1: křičela žena.
6: Ty lhářko prolhaná, nic takového jsem neudělal,
0: křičel muž.
5: Nevěřte mu ani slovo. Myla jsem si tuhle ostudny ruce a položila jsem si na roubení prsten s diamantem a on mi ho chtěl vzít.
6: To není pravda. Myslel jsem, že ho tam někdo zapomněl, tak jsem ho chtěl odevzdat policii. V tom se dala tahle ženská do křiku. Chtěl jsem tam prsten dát zpátky, když tu z něho vypadl diamant a někam se zakutálel. Přiběhl pes a diamant spolkl.
5: Jak můžete plácat takové nesmysly? Kdo to jak těživ slyšel, aby psi žrali diamanty?
0: Muž ani žena nebyli k utišení.
3: Pane profesore, teď můžete vyzkoušet svůj přístroj,
0: řekla holčička.
2: Ano, zkusím to.
1: Profesor Kurama se postavil mezi lidi, kteří obklopovali dvojici, a nastavil hádajícím se mikrofon.
0: Muž a žena se ještě chvíli přeli a pak náhle zmlkli.
2: Už jste domluvili?
1: Zeptal se pan profesor.
5: Já trvám na svém. Tenhle muž mi ukradl diamant. Velký diamant,
0: pravila žena.
6: To není pravda. Sežral ho pes.
2: Dobrá, to už jsme slyšeli.
1: Zarazil je profesor Kurama.
0: Otočil knoflíkem a z přístroje se ozval nejprve hlas muže.
6: Abych pravdu řekl. Chtěl jsem ten prsten s diamantem sebrat a vzít do Zaječích. Jenže pak mě žena uviděla a tak jsem prstem honem dal na místo, ale diamant z něho vypadl a pes ho sežral. To jsem v životě neviděl, aby pes žral s takovou chutí diamanty.
1: Muž stál jako zařezaný, když se slyšel.
0: A žena se hned dala do křiku.
5: Je to zloděj! Je to zloděj! Ať mi vrátí můj diamant!
1: V té chvíli se z přístroje ozval hlas ženy.
5: Vždycky jsem toužila mít diamant, ale nikdy jsem neměla tolik peněz, abych si ho mohla koupit. Tak jsem si vypálila z cukru diamant umělý a počítala jsem s tím, že mi ho jednou někdo bude chtít ukrást. A vymyslela jsem si, že pak budu tvrdit, že mi vzali pravý diamant. Domnívala jsem se, že se zloděj poleká, koupí opravdový diamant a dá mi ho. Ani ve snu mě nenapadlo, že by ho mohl spolknout pes.
1: Lidé, kteří stáli kolem, se smáli.
7: To je hlupák, když nerozezná cukr od diamantu.
8: Ona je taky pěkná podvodnice, když požaduje diamant za cukr.
0: Mluvili jeden přes druhého, až je to přestalo bavit a rozešli se.
1: Zůstal tam pouze profesor Kurama, holčička, zloděj a podvodnice.
0: Muž a žena se teď osopili na pana profesora.
5: Tenhle dědek nás tak zostudil.
6: Udělal ze mne hloupého zlodějíčka.
1: Pan profesor chtěl utéci.
0: Ale ve spěchu přístroj upustil.
1: A ten se rozbil.
2: Takový krásný přístroj a já ho rozbil.
1: Bědoval, když se vrátili s holčičkou do laboratoře. Ale holčička měla opačné mínění.
3: To je dobře, že se rozbil. Já nemám takové přístroje ráda.
2: A proč pak?
3: Kdyby ho dostala do rukou moje maminka, to bych dostala. Já si někdy přeju takové věci.
2: Aha.
0: Pomyslel si profesor Kurama a na přístroj zapomněl.

0: Malý indián se ptá náčelníka.
1: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my indiáni taková divná?
0: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
1: Líbí.
0: Nebo Divoký bizon?
1: Taky.
0: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?
2: Tři a dva je pět, 12 a...
3: Dobrý den.
2: 15. Dobrý den.
3: Vyhasla vám cigareta.
2: 30. Nemám čas ji znovu zapálit. 25, 31. Uf, tedy to je 501 622 731 500 000. Čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk. Nebavím se hloupostmi.
3: Čeho 5 milionů?
2: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
3: Milionů čeho?
2: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
3: Ach tak, hvězd.
2: Ano, ano, hvězd.
3: A co děláš s 500 miliony hvězd?
2: 500 000, 1 621 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
3: A co s těmi hvězdami děláš?
2: Co s nimi dělám?
3: Ano.
2: Nic. Patří mi?
3: Tobě patří hvězdy?
2: Ano.
3: Ale viděl jsem už krále, který...
2: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
3: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
2: Jsem bohatý.
3: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
2: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 tisíc milion, 22 tisíc...
3: Jak ti mohou patřit hvězdy?
2: A komu patří?
3: To nevím. Nikomu.
2: Patří mně? Nebo já jsem na ně myslel první.
3: A to stačí?
2: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
3: To je pravda. A co s nimi děláš?
2: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
3: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
2: Ne, ale mohu je dát do banky.
3: Co to znamená?
2: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
3: A nic víc?
2: To stačí.
3: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
2: 342 milionů 500 5 milionů 223.
4: Biznismen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

0: Tady Piggy a mám tady Hanku Kinichovou a Hanka Kinichová má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho a šmrdlám
1: s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
0: Ahoj, ahoj.
1: Vás děti doma taky zdravím a jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
0: Anko, já jsem trénoval svoji toustou obručí, co jsi mi to nechala minule.
1: Aha, tak mi zase vrať.
0: No, nemůžu, děkuju. Protože...
1: Co s tím udělal Vojta?
0: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
1: Že vám to hodil na strom?
0: Ne, ne, má to někde a trénuje.
1: Tak tady máš.
0: Říkal,
1: podívej se, děkuju. Já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu.
0: Takže,
1: Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí. A do druhé ruky chytíš. Je to něco jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ si raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
0: Hanko,
1: kam to má jít.
0: Já vím úplně přesně, kam poletí.
1: Kam poletí?
0: Byť ne do stropu.
1: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičný, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj. A,
0: dobře, tak já s tím...
1: Pozor na lustr, posuň se kousek doprava, prosím tě, posuň se, výborně. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obručkou ke očima a do druhé ruky chytím. Super! Tak a teď drž to v levé ruce.
0: Levé, ano.
1: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
0: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
1: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec, do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
0: Počkej, to vůbec nejde. To...
1: Držíš obruč a je to, uvolníme.
0: To chce trénink,
1: takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem, natáhněte
0: ruku. Je to jako,
1: kdyby
0: ten palec byl háček jako věšáček.
1: Přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč.
0: Já vlastně tu ruku musím jakoby...
1: Hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme z levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
0: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
1: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
0: Vyhodím.
1: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím a zastavíme. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
0: Choreografii.

0: Jej, pytlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku odkudsi z hora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo pytlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá? Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu. A co je to tady? Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány. To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého. Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a frrr, zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je pytlík se svou prací daleko. Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík. Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
1: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
0: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy, jak to narýsoval, ký to umný plán, kružnice, přímky, spirály, smyčky, takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál, jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
2: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sekali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
0: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal pytlíka za nohu.
1: Co je? Kde je plán? Vyhrkl pytlík a začal hmatat kolem sebe.
2: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-ta-tam! Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na pytlíka.
1: Za ním, zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na pytlíka.
2: Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila.
0: Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník.
2: Tesaříci, kteří k té spoušti polekaně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven.
0: Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat,
2: začali se ptát po pytlíkovi. ale ten už byl pryč. Daleko, daleko pryč.
0: Právě se procházel u růžového keře.

0: Dnes je 5. července.
1: A svátek slaví Cyril a Metoděj.
0: Takže je v kalendáři napsáno, že je státní svátek. Slyšte, slyšte, slyšte, všem se na vědomost dává, že dnes je den slovanských věrozvěstů.
1: To znamená, že Cyril a Metoděj šířili křesťanství.
0: Zvěstovali víru, věrozvěsti. A to právě u nás, na našem území.
1: Takže, milí Cyrilové a Metodějové, všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Zlatá husa. Byl jeden hospodář a ten měl tři syny. Nejmladšímu říkali pořád jen Truldík a doma byl jen pro smích, za nic ho neměli a při každé příležitosti ho odstrkovali. Jednou měl jít nejstarší syn do lesa kácet stromy. Nežli se vypravil, dala mu ještě matka dobrý sladký koláč z kolika vajec a k tomu láhev vína, aby neměl hlad a žízeň. Když přišel do lesa, potkal starého šedivého mužička. Ten pěkně pozdravil a povídá: "Dej mi kousek koláče, který máš v kapse, a nech mě napít vína. Mám takový hlad a žízeň." Chytrý syn však odpověděl: "Když ti dám svůj koláč a své víno, sám nebudu mít nic. Klid se svou cestou." Nechal mužička stát a šel dál. Jak potom začal svůj strom osekávat, netrvalo dlouho a sekl nakřivo, sekera mu zajela do paže a tak musel honem domů a dát si ruku obvázat. Ale to nebylo samo sebou. Přivolal mu to ten šedivý mužík.

Potom zas šel do lesa druhý syn a matka ho vypravila stejně jako nejstaršího, dala mu sebou koláč a láhev vína. Také on potkal starého šedivého mužička a ten ho poprosil o kousek koláče a doušek vína. A druhý syn odpověděl taky náramně moudře. Co dám tobě, to ubyde mě. Klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel pryč. Ale trest ho neminul. Sotva několikrát zaťal do stromu, sekl se do nohy a domů ho museli odnést.

jako to. Zakrátko řekl Truldík: Tatínku, puste mě taky do lesa, nechte mě kácet. Otec odpověděl: Tvoji bratři se přitom posekali, nehrň se do kácení, stejně to neumíš, si nešika. Ale Truldík tak dlouho prosil, až otec konečně řekl: I tak si s pánem Bohem jdi, když se ti něco stane, aspoň budeš chytřejší. Matka mu dala jen narychlo vodou zadělanou placku.

a láhev zvětralého piva. Když přišel do lesa, taky hned potkal šedivého mužička. Ten ho pozdravil a povídá: dej mi kousek své placky a dej mi napít ze své láhve. Mám takový hlad a žízeň. A truldík odpověděl: mám ale jenom obyčejnou vodovou placku a láhev zvětralého piva, ale jestli tím vezmeš zavděk, sedneme si a najíme se. A tak usedli. Ale když truldík vytáhl svou placku, byl z ní najednou dobrý sladký koláč a ze zvětralého piva ohnivé víno. Najedli se, napili a potom mužíček povídá: protože jsi dobrosrdečný a ze svého daruješ ochotně druhému, pomohu ti ke štěstí. Támhle stojí starý strom, ten porazíš a mezi kořeny něco najdeš. Potom se mužiček rozloučil. Truldík šel ke stromu a skácel ho. Ale jak strom padl, podívejme. Mezi kořeny sedí husa a peří má z ryzího zlata. Vytáhl husu, vzal jí pod paždí, ale nevrátil se domů. Pustil se zaslíbeným štěstím do světa. K večeru zašel do jedné hospody, že tam přenocuje. Ale hospodský měl 3 dcery. Ty husu uviděli a jak byly zvědavé, mohli na tom prapodivném ptačisku oči nechat. Hlavně by byly tuze rády dostali nějaké to zlaté pírko. Nejstarší si řekla: však já už si vyčíhám příležitost, abych si mohla pírko vytrhnout. A když truldík po chvíli vyšel ven, chytila husu za křídlo, jenže prsty i dlaň jí na tom křídle uvázly jako přismolené. Potom přišla druhá dcera a taky jen s tím úmyslem, že si vezme zlaté pírko. Ale jen o svou sestru zavadila, hned taky zůstala jako přismolená. Nakonec přišla i třetí sestra, taky pro pírko, a první dvě na ní křičely: nechoď k nám, pro všechno na světě, jenom sem nechoď. Ona, toť se rozumí, nevěděla, proč by k ním neměla chodit a myslela si, když jsou u husy oni, mohu tam já taky. Přiskočila a jak o sestru zavadila, už k ní zůstala přilepená. Tak chtěj nechtěj, museli tu noc přečkat u husy. Ráno vzal truldík husu pod paždí, šel pryč a nic se neohlížel na milé 3 dívčiny, které byly k huse přichyceny. Pořád museli běžet za ním napravo nalevo, jak truldíka nohy nesly.

polích je potkal farář. Vyšel si po ránu na procházku a když tenhle průvod uviděl, povídá: Styďte se, holky nehodné, takhle běhat po polích za tím mladým chlapcem, copak se to sluší? A chytil tu nejmladší, co byla na kraji, za ruku a chtěl ji odtáhnout, ale sotva na ní sáhl, hned taky rukou uvázl a musel běžet pořád za nimi. I to, to, to, to.

Netrvalo dlouho a šel tudy kostelník. Když viděl, jak pan farář cupe v patách za třemi holčinami, podivil se a zvolal: Ale, pane faráři, kam pak tak naspěch? Nezapomeňte, že dneska máme ještě jedny křtiny. Protože se farář ani neobrátil, přiběhl kostelník k němu, vzal ho za rukáv a už byl taky pevně přichycený.

0: Ivko ze školky, husička a za ní tři holky. Kdo pak se to přilepil za ně? Vždyť je to pan farář v sutaně. Za farářem běží jako psík, pěkně přilepený kostelík. I to, to, to, to, i to, to, to, to, ta husička ta jim dala co proto.
1: Jak těch pět klusalo jeden za druhým a Trulda s husou je vedl jako na provázku, šli tudy dva sedláci s motykami, vraceli se z pole. Farář na ně zavolal, prosil je, aby jeho a kostelníka vyprostili. Sedláci přiběhli, ale sotva na kostelníka hmátli, už se taky nemohli odtrhnout a tak už jich bylo sedm, co běželi za Truldíkem se zlatou husou.

0: Potom přišli do jednoho města, tam panoval král, který měl jedinou dceru a ta dcera byla tak zasmušilá, že ji nikdo nedokázal rozesmát. Proto král ustanovil, kdo princeznu rozesměje, ten, že ji dostane za ženu. Jak to truldík uslyšel, vydal se s husou a celým jejím průvodem rovnou na zámek a pěkně to tam prováděl po nádvoří. Když princezna uviděla, jak těch 7 lidí pořád běhá za sebou a žádný se nemůže utrhnout, dala se do takového smíchu, že vůbec nemohla přestat. A milý Trulda měl najednou rozumu dost a hned se domáhal své nevěsty. Jenže otci nebyl tenhle zeťáček po chuti. Král si vymýšlel všelijaké kličky a námitky, až prohlásil, že mu nejdřív musí přivést člověka, který dokáže vypít plný sklep vína. Trulda si hned vzpomněl na šedivého mužička, že by mu mohl pomoci, a vydal se znovu do lesa. Došel až na místo, kde porazil strom, a vida. Seděl tam nějaký chlapík a tvářil se tuze strápeně. Truldík se ho zeptal, nad čím se tak trápí.
1: Mám ukrutnou žízeň, odpověděl muž, a nemohu ji uhasit. Studená voda mi nedělá dobře. Pravda, vypil jsem jeden sud vína, ale co to vydá, jako když ukápne na rozpálený kámen.
0: To já bych ti mohl pomoci, povídá Trulda. Jenom pojď se mnou, napiješ se jako houba. Vrátil se s ním na zámek, zavedl ho do sklepa a milý nedopita vzal ty veliké sudy útokem a pil, až ho v bedrech píchalo. Nežli se den se dnem sešel, měl piják celý sklep vypitý do poslední kapky. Truldík se honem hrnul ke králi a znovu se domáhal své nevěsty. Jenže král zlobilo, že by si takový prostý chasník, kterému všichni ještě ke všemu říkají Trulda, měl odvést jeho dceru a stanovil mu další podmínku. Nejdříve prý musí přivést takového chlapíka, který dokáže sníst na posezení celý kopec chleba. Truldík se dlouho nerozmýšlel, pustil se rovnou do lesa a vida, zase tam jeden seděl na stejném místě, stahoval si břicho řemenem, mrzutě se kabonil a stěžoval si. To je trápení, už jsem snědl celou pec dobře vypečených pochníků chleba, ale co pak je to platné, když má člověk takový hlad jako já. Žaludek mám prázdný a musím se pořád jen stahovat řemenem, aby mě hlad neumořil. Truldík se zaradoval a povídá, i to je snadná pomoc, vstaň a pojď se mnou, najíš se dost a dost, co hrdlo ráčí. A hned ho vedl ke královskému dvoru. Král zatím dal svést všechnu mouku, co jí v říši bylo. A pekaři mu z ní napekli velikánský kopec chleba. Nedosyta z lesa si k němu stoupl, dal se do jídla a za jediný den celou tu horu chleba spořádal, že ani kůrka nezůstala. Truldík teď po třetí žádal o svou nevěstu, ale král se pořád ještě chtěl vyvléknout ze svého slibu a chtěl od něho loď, která by jezdila po vodě i po souši. To už je to poslední, řekl mu. Jak s takovou lodí přijedeš, hned dostaneš mou dceru za manželku. Truldík se obrátil na patě a zas rovnou cestou do lesa na staré místo. Tentokrát tam seděl onen starý šedivý mužíček, kterému dal svou placku. A povídá Truldovi, pil jsem pro tebe, jedl jsem pro tebe, teď ti dám ještě tu loď. A to všecko proto, že jsi mládenec, který má slitování se starým člověkem. A doopravdy mu dal takovou loď,
1: co jezdila po vodě i po souši. Truldík do ní vsedl a ujížděl ke králi. Když jí král uviděl, už mu svou dceru nemohl dál odpírat a chtěj nechtěj jim vystrojil svatbu. Po letech král umřel, Trulda zdědil království a dlouho byl se svou manželkou spokojně živ. A jak to dopadlo se zlatou husou? Když husa pomohla princeznu rozesmát, Trulda od ní prstem hladce odloupl ruku nejstarší hospodské dcery a ostatní hned byli také volní. Všech sedm uhánělo domů, až se jim hlava třásla. Zlatou husu pak vzal Trulda sebou do lesa, když tam šel hledat mužíčka, pěkně ji zas posadil mezi kořeny skáceného stromu a nechal ji tam. Zlatou husu potom už víckrát nikdo neviděl.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? Kdo jak? Kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek napjato, že jo? Že vy jste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to jsi v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla. Jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: A mě žádný nenapadl. Och, co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Hmm? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: O hádavé holčičce. Takovou hádavou holčičku, jakou byla Emilka, ještě nikdo nikdy neviděl. Když ráno vstávala, už se hádala. A hádala se celý den. Večer, když šla spát, hádala se znova. Škorpila se s botičkami a tkaničkami, s panenkou a míčkem, s jídlem, s tím vlastně nejvíce, s maminkou a tatínkem, s listonošem a kominíkem, se všemi dětmi, ba i s vlastním stínem. A večer se hádala s postýlkou a přikrývkou, s lampičkou a s knížkou. Zkrátka, hádala se a hádala, v jednom kuse hubačila. Pusa jí jela, jako by byla namazaná. Přikryj mě pořádně, křičela večer na přikrývku. Nevidíš, že mi čouhají nohy? A když svítilo slunce, zlobila se na svůj stín. Nechoď pořád se mnou, já tě nechci. Jdi si kam chceš, proč se mi věšíš na paty? A tak pořád do kolečka. Nebylo proto divu, že hádat i hubačit se naučili i její nohy. A potom to začalo. To jste měli vidět a slyšet. Emilka šla po ulici, nesla se jako princezna, šla a šla, krok za krokem, nožka za nožkou, a přemýšlela, s kým by se měla pustit do hádky. V tom slyší, jak její levá noha povídá pravé.
1: Teď bychom měli jít doleva.
0: Ne, odpověděla pravá noha. Myslím, abychom šli doprava.
1: Doleva jít je lepší, odpověděla levá noha.
0: Já říkám, že doprava, křičela pravá noha.
1: Já půjdu doleva,
0: rozhodla se levá noha.
1: A já zase doprava. Jak je libo, vážená pravonožko. Jděte si kam chcete, přece vás nedržím.
0: Levá noha se mračila jako kakabus.
1: Prosím,
0: urazila se pravá noha.
1: Půjdu si tedy, kam budu chtít. Velevážená levonožko. Nohu si proto na ramena nedám.
0: Po těchto slovech se pravá noha pustila doprava, levá noha doleva a Emilka
2: bác!
0: Ležela na zemi jak dlouhá, tak široká, ani nevěděla, jak se to stalo. Když vstala, obě kolena měla odřená. Plakala a s ní naříkala levá noha a slzy ronila i noha pravá. Emilka si oprášila sukénku a šla dál. Kulhala, belhala se, krůček za krůčkem, nožku za nožkou.
1: No, teď bych šla doprava,
0: ozvala se levá noha.
1: Najednou, podívejme se,
0: ušklíbla se pravá noha.
1: Vy si jděte kam chcete, já teď půjdu doleva.
0: A pravá noha se to namířila doleva, levá noha doprava a chudinka Emilka
1: zase bác.
0: Jak dlouhá, tak široká se natáhla a ani nevěděla jak. Plakala a naříkala, kolena ji bolela, ale zase vstala. Sukénku si oprášila a řekla si, že na bolístky je nejlepší zmrzlina. Jak jen mohla, belhala se na zmrzlinu, ale nohy se jí hádaly dále. Každá si šla, kam chtěla, ta tam, ta zase onam. Levá dopředu, pravá dozadu, potom levá chtěla utíkat, pravá zase zůstat stát a potom levá stála a pravá noha utíkala a to Emilka vždycky jen udělala.
2: Bác, bác,
3: Bác!
1: Nohy měla spletené jako preclíky, jako velikonoční pomlásku nebo jako vánočku.
0: Přešla jí chuť na zmrzlinu a tak, že se dostala domů. Ještě na schodech se jí nohy hádaly, nemohly se dohodnout. Levá noha skákala přes dva schody dopředu, pravá noha couvala o dva schody dozadu a přitom se dále hádali a hubačili v jednom kuse. To už bylo s Emilkou zle. Neušla jediný krok, aby nezakopla, aby neupadla jak dlouhá, tak široká. Už nebylo jiné rady, než aby s ní maminka šla k panu doktorovi. Pan doktor Emilku prohlédl, proklepal, na nožky si posvítil a jen vrtěl a kroutil hlavou a vážně pokyvoval. Emilka musela před panem doktorem chodit, procházet se, ale to byla podívaná. Jedna noha doleva, druhá dozadu, jedna noha dopředu, druhá doleva. Emilka pletla nohama a pan doktor se jen udiveně díval, pokyvoval hlavou a pro sebe si říkal: ale to je krásný případ. To je krásný případ. Takový jsem ještě neměl. No to tu ještě nebylo. Chvíli naslouchal, jak se nohy hádají, jak v jednom kuse hubačí a jak se hašteří. Najednou se zeptal: poslyšte, maminko, není ta vaše holka hádavá? Maminka, která svou Emilku milovala a zhlížela se v ní a nedala na ní dopustit, zavrtěla hlavou.
1: Kde pak, pane doktore, Emilka a hádat se, to je úplný andílek, nejhodnější dítko na světě.
0: Když to maminka říkala, zhlížela se přitom v Emilce a opravdu v ní viděla andílka. Ale pan doktor v andílky nevěřil a povídá:
1: Nevím, maminko, ale vy té holce ubližujete, když se v ní tak zhlížíte. Ona má vážnou nemoc. No, neříkám, že se nedá vyléčit. Lékařská věda je dnes na takové výši, že největší mrakodrap na světě je proti ní jak krabička od zápalek, takže se s tou nemocí ví rady. Emilka trpí chronickou hádanitídou a těžkou, komplikovanou hubatitídou. Udělám, co bude v mých silách, spolehněte se.
0: Když to pan doktor takto učeně vysvětlil, teprve teď maminka kápla božskou a nalila čistého vína.
1: Máte pravdu, pane doktore, ta moje holka je hádavá, až to není pěkné. Hádá se, hubačí a hašteří se v jednom kuse. A to je nějaký kus, pane doktore. Takový kus jste v životě ještě neviděl.
3: Tady to máme, zajásal pan doktor. To je jasný případ. Vaše holka svou hádavostí a hubačením nakazila obě své nohy. Jestli se nepřestane hádat a hašteřit, nohy jí pořád budou dělat alotria.
1: Je jediný lék. Do postele. Nehádat se, nehubačit a nehašteřit se.
0: To byl pro Emilku hořký a nejprotivnější lék. Ležet, nehádat se a nehubačit, což to lze vydržet. Ale přece jen to zkusila. Ležela v postýlce jeden den, dva dny a když ležela třetí den, řekla svým nohám:
4: nožky, nožičky, povězte, je nám tu zapotřebí ležet a ležet, ani si nemůžeme zaběhnout na zmrzlinu.
5: To je pravda,
0: ozvala se pravá noha.
4: Mně se ležet vůbec nechce.
0: A ku podivu, levá noha souhlasila.
1: Myslíte, že mně se chce ležet? To je nějaká zábava. Běhat, to je něco.
4: Co myslíte, nůžky, nožičky, povídá zase Emilka. Zkusíme to. Přestaneme se hádat. Nebudete mi už dělat příkusy a alotria.
0: Což pak my, povídají nohy, nožičky. My se už hádat nebudeme. Jenom jestli ty to vydržíš nehubačit. Víš přece, co řekl pan doktor, že ty si nás nakazila.
4: Dám si už pozor, slibovala Emilka.
0: Nezapomeňte však, že to není lehké vyléčit se z tak těžké a nakažlivé nemoci, jako je
1: nebo jak to pan doktor povídal.
0: Nakonec všechno dobře dopadlo. Emilka si dávala pozor. Nehádala se, nehubačila, ani se nehašteřila. A proto také se jí nožičky, nožky brzo uzdravily. Už se jí nepletly jako preclík, nebo jako velikonoční pomláska a jako vánočka. Už nechodili, jak se jim zachtělo a zamanulo, nebo jak je napadlo. Už přestali Emilce dělat psí kusy a různá alotria. A tak zase mohli s Emilkou běhat, mohli se rozběhnout pro zmrzlinu a nemuseli se bát, že se natáhnou a odřou a rozbijí si kolena.

0: to není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
1: Ta se ho ptá.
2: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
0: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.

0: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
1: Ty jsi byl v hospodě,
0: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě.
2: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ,
0: odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
1: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
0: volal Hihlík, tak to vyklop.
1: Já už jsem vypátral toho vandala, je to Kudla Dederon.
0: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
1: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
2: Hihlíku,
0: zahořekoval pan Vavřinec,
2: ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
1: Jako ponožku, navrhl Hihlík.
2: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
1: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně, jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
2: Cože?
0: Pan Vavřinec dopadl na židli.
2: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
0: zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
2: Jaký háček?
0: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
1: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
0: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on, Hihlík, by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří, to podle situace, zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No, vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: Básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartírek. Kvartírek. To je můj kvartírek.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
5: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
6: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
4: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
5: A ty?
4: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
5: Kdo jsi ty?
7: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
5: Jú!
4: Vykřikla holčička polekaně.
5: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
4: Zeptala se malá čarodějnice.
8: Počkat, počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se.
4: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
5: Je, ty to ale umíš,
4: radovali se děti.
5: Tě, to je teprve začátek,
4: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
5: Tak a teď dost. Musíte už domů.
7: Už? Ano, je nejvyšší čas.
4: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
5: Tak moc krát děkujeme.
4: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
8: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Hromnice Bimbula se dívala asi komínem.
7: Ale mohl by to být,
4: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
7: obyčejný černý mrák, já alespoň nevidím násadu koštěte.
4: Ale v duchu byla velice ustaraná.
7: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
4: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela,
7: tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

přinést, podržet a udělat? Už děvče přiskočilo a pomáhalo. Ostatní princezničky na ní hodně žárlily. A tak jim pan otec král plnil všechna přání a že jich nebylo málo. To víte, holky, ty se nějak parádily. Neštovice, tolik pyšná na své dolíčky, dostala od otce zrcadlovou komnatu, kde se zhlížela a zkoumala celý den. Zimnice zase měla plné skříně svetrů, kabátků, šál a čepic, že by oblékla všechny děti v království. Příušnice milovala naušnice a její šperkovnice byla pořád plná různých cetek. Princezničky rostly jako z vody, až nastal čas poohlédnout se po ženiších. Pan král se nenápadně začal poptávat po vhodných nápadnících. Měl podmínku. Všechny dcery chtěl provdat do jedné královské rodiny, čtyřem bratrům. Celé království by tak zůstalo pod jednou střechou. Takže vhodných mládenců nebylo moc. Král rozeslal posly po širokém, dalekém okolí. Ale ti se vraceli s prázdnou. Pouze jeden přinesl poněkud mlhavou zprávu, prý kdesi, cosi, a že zaslechl zvěsti o jednom království se čtyřmi bratry, v současné době ovšem nezvěstnými. Údajně zakletými. A pan král lehkomyslně pokývl hlavou, že si tedy počká, jak to s nimi dopadne. Však je holkám u tatínka nejlíp. Ale co se nestalo? Neštovice dostala zimnici. Děvče se tetelilo pod obrovskou peřinou a ne se zahrát. Neštovici bolely klouby a byla nervózní. Celý hrad byl na nohou a už od rána se topilo. Jenomže stará netěsnící okna a vlhké kamenné zdi neustále místnosti ochlazovaly, takže buková polena čoudila a teplo nikde. Král domlouval zimnici, aby nemocné sestře půjčila nějaké svetry a kabátky, ale kde pak zimnice? Že nedá, jen se podívejte na neštovici, jakou má husí kůži, ještě by ten mohérový svetr poškrábala. A tak bezradný král zavolal z podhradí babku kořenářku. Ta se dostavila, jak nejrychleji mohla. Princeznička ležela v posteli a třásla se jako osika ve větru. Zuby jí zimou klapaly, jako když průvodčí ve vlaku procvakává jízdenky turistické výpravě. A husí kůže už jí naskakovala i na obličeji. No, pěkný pohled na ní nebyl. Babka kořenářka taky byla s vyšetřením hned hotová. Přitočila se k panu králi, špitla: já kde můžu, tak pomůžu. Ale kde nemůžu, tak nepomůžu. A s touto doktorskou radou se na krále významně podívala. Král se s nadějí v hlase zeptal: a můžeš? A pomůžeš? Babka se poškrábala na nose, potom v uchu a troufale mu podala ruku, jakože se loučí. Vane, právě. Nemůžu, tak nepomůžu.

0: tady je každá rada drahá. Král se zadumaně zadíval na její ušmudlanou nataženou ruku a bezmyšlenkovitě schoval horní končetiny za záda. Ale však já ti tu radu dobře zaplatím. Babka přemýšlivě řekla. No, na tuhle nemoc by mohli zabrat bylinky. Heřmánkový čaj, ten je výborný. Snad taky trochu odvaru z kostivalu na klouby a zapít kozlíkovými kapkami na uklidnění. Ale široko daleko tu žádný heřmánek, kostival ani kozlík nerostou. A to jsem prošla 7 polí a 7 luk. Jakoby se ztratili z povrchu zemského. Jestli chceš, králi, svou neštovici vyléčit, musíš ty bylinky najít. Ale ještě jedna věc tu je. Protože léčíš dceru královské krve, musí léčivky trhat dívka s modrou krví. Teprve pak bude mít ten čaj čarovnou moc a vyléčí holku 1, 2. Ale spěchej, jinak jí husí kůže zůstane a za čas by ti mohla pěkně kejat. A dostanu od tebe 30 korun. Král bez myškání kořenářce zaplatil a radu si pečlivě uložil do paměti. Ale co teď? Musí jednat rychle. Dal si zavolat zbývající dcery, příušnici, zimnici i zarděnku. Na tu poslední se muselo chvíli čekat, protože zase něco přičinlivě přidržovala, přinášela a pomáhala v kuchyni. Ani se nestačila umýt. Byla celá ušmudlaná a kolem pusy měla tmavé čmouhy. Král princeznám přetlumočil babčinu radu a důrazně je požádal o pomoc. Dělám to opravdu nerad, ale musím některou z vás poprosit, aby se vypravila na dalekou a jistě nebezpečnou cestu. Je potřeba najít heřmánek, kostival a kozlík a natrhat je pro nemocnou sestru. Musí to být jedna z vás, vždyť jenom dcery z královského rodu mají modrou krev. A je třeba udělat to neprodleně, nebo chudince neštovici zůstane husí kůže po těle. Která se hlásíte dobrovolně? Ouvej, ouvej, zimnice se kroutila jako had. Neštovice se prý chová někdy jako pěkná husa, tak se nic tak hrozného nestane. Příušnice zase ukazovala prst, jak se nedávno píchla o šipkový trn a tvrdila, že jí z ranky tekla krev červená, kde pak ona jít nemůže. Ale zarděnka, stojící skromně opodál, vystoupila hrdě dopředu a tichým, leč pevným hlasem se ochotně nabídla. Tatínku, půjdu já. Najdu heřmánek a další bylinky. Přinesu je a pomůžu sestřičce. Jistě mám modrou krev, protože teď mám modré i ruce. A jako důkaz natáhla neumyté dlaně a opravdu modré jako borůvky, ze kterých před okamžikem pekla v kuchyni koláč. Král byl dojatý. Nechtělo se mu vydávat do nebezpečí svou nejmladší a nejmilejší, ale zimnice s příušnicí už bleskově zmizely ze dveří. Královskému otci nezbývalo nic jiného, než dcerku vypravit. Na cestu jí dal ten borůvkový koláč, ještě teplý, a několik otcovských rad. Aby každého pozdravila, aby dávala pozor na klíšťata, aby nejezdila stopem v kočáře a hlavně, aby se v pořádku vrátila. I s Heřmánkem, Kostivalem a Kozlíkem. A tak Zardinka šla. Cestu přesně neznala, ale věděla, že musí jít daleko. Až za sedmero polí a sedmero luk, protože v kraji babky Kořenářky potřebné bylinky nerostly. Zardinka minula domky a chaloupky, jedno pole a druhou louku a všude tam pracovali poddaní jeho veličenstva. Děvče všude hlasitě zdravilo a zastavovalo se na kus řeči. Jak se daří? Volali na ní vesele. A co zimnice? Zardinka nepoznala, zdali se ptají na zdravou sestru či na nemoc druhé, a tak odpovídala. Děkuji, ta se má dobře a ta zatím špatně. Robotníci měli vlídnou dívenku rádi. Vždyť jim tolikrát ochotně pomohla. Proto i oni jí nabízeli svou pomoc. Ale Zardinka, pamětlivá otcových rad, vrtěla hlavou, že ne, a ještě se s nimi podělila o borůvkový koláč. Někdo by teď mohl namítnout, holka hloupá, je na začátku cesty a už se zbavuje proviantu. Co bude jíst za sedmou loukou? A jiný? I vždyť dělá dobře, teplý koláč by se mohl zapařit. A v lese roste takových dobrot. Další by zase mohl podotknout, jenomže houby syrové jíst nemůže a samotných malin a jahod se člověk nenají. Proč si raději nevzala kus chleba? A další na to krátce odpoví, mladý organismus snese všechno. Někdo si ještě rýpne. A proč? Jiný mu do toho otráveně skočí. Proto. A dost. Zardinka pokračovala za svým posláním s lehkým srdcem a bez zátěže. Vždyť to nejtěžší ji teprve čeká. Už překročila hranici sedmera babky Kořenářky a dostala se do neznámé krajiny. Možná to bylo tím, že se začínalo šeřit a stíny se protahovaly. Možná tím, že ptáci přestali zpívat a ukládali se ke spánku. Ale bylo tady smutno. Jakoby se naráz ochladilo. Zardinka cítila, jaký bosé nohy začínají mrznout. Dívenka se vypravila do světa v takovém spěchu, že ani starostlivý otec král nepomyslel na boty. Zardinka vyběhla tak, jak pomáhala v kuchyni, bosa, v krátkých letních šatičkách, s ušmudlanou zástěrkou a rukama od borůvek. No a co? Nejlíp se cestuje nalehko. V šeru a chladu se dostavila i únava. A hned za ní hlad. Samozřejmě. Zdálo se, že horší už to snad ani být nemůže. Ale bylo. Přilétlo hejno komárů a neodbytně zakroužilo kolem princezniny hlavy. Děvče se ohánělo a s výčitkou vzpomínalo na tatínka, že jí taky mohl k těm radám přibalit odpuzovač hmyzu. Zardinka zoufale mávala rukama, snažila se bzučící dotěry odehnat, až se docela zapotila. Najednou se u jejího ucha ozval tenonký hlásek. Tváříčky máš červené. Jaké je tvé jméno?
1: uzardělá krasavice.
0: Zarděnka, špitla princezna a točila pažemi jako větrný mlýn.
1: Zarděnku chci za ženu.
0: Ozvalo se zase v těsné blízkosti. Dívka tleskla rukama.
1: Pozor, málem si mě rozplácla. Dávej přece pozor, než jako jedna.
0: Jak to se mnou mluvíš? Náhodou jsem princezna. Tak trochu slušnosti a úcty bych si vyprosila. A jak si můžu, prosím tě, s tebou povídat o manželství, když mi ještě před svatbou piješ krev? Ohradila se Zarděnka trochu uštěpačně.
1: Náhodou, ještě jsem si ani nelíz,
0: namítl komár.
1: Ale poslechni, jestli jsi z královského rodu, to musíš mít modrou krev.
0: Určitě mám, po tatínkovi a po borůvkách, přitakala Zarděnka. Prosím tě, můžeš nějak zařídit, aby mě tví kolegové nechali na pokoji? Komár silně zabzučel na ostatní a ti, jako když do nich střelí, odlétli do patřičné vzdálenosti od dívky. Jenom jeden drze usedl princezně na kolínko. V domnění, že je to její nový známý, ho nechala být, ale komár ji bolestivě bodl.
2: Au, ty takhle!
0: Plačtivě pronesla a třela si svědivé místo.
1: Promiň, to jsem ale nebyl já. Ani nikdo z mé družiny. To byl opravdický komár. Já jsem tady. Teď ti sedám na ruku.
0: A skutečně, velký ušlechtile vyhlížející komár jí přistál na dlani a začal vyprávět.
1: Jestli jsi skutečná princezna, mám naději, že mě vysvobodíš. Jsem zakletý princ, jmenuji se Hermánek a mám ještě mladší bratry Kozlíka a Kostivala. Pocházíme z královské lékařské rodiny. Všichni tři jsme i se svými druhy už dlouho zakletí v komáry.
0: Ach, to je zajímavý příběh, vzdychla Zarděnka. Já zrovna hledám bylinky, které se jmenují jako vy. Nikde nerostou, tak mě nohy zavedly až sem.
1: Začaroval nás nejstarší nevlastní bratr, Rulík zlomocný, pěkně jedovatý princ. Ale dobrá, přiznávám, bratra jsme rozzlobili přelepením jmenovky na dveřích jeho kanceláře. Místo Rulík zlomocný tam stálo Truhlík bezmocný. Rozumíš? Malá legrace. A on ji vůbec nepochopil. Pořádně nás vytrestal. My měli své léčivky na starosti. A proto teď zmizeli z povrchu zemského. Pokud nás vysvobodíš, dostaneš všechno, pro co jsi sem přišla. A něco navíc. Vezmu si tě za ženu,
0: sliboval komár.
2: To je výhra. Já si svého nastávajícího vždycky představovala jako urostlého prince a ne jako tintítko muší váhy. Ale co se dá dělat? Neštovice má zimnici. Musím pro ní udělat, co se dá. Tak co můžu podat, přidržet, pomoct?
1: Jen klidně seď. Nemusíš dělat vůbec nic. Jenom nech mě, mé bratry a členy naší družiny loknout si tvé modré krve.
2: Zarděnce se tahle představa dvakrát nezamlouvala. To by snad raději políbila ropuchu. I když...
0: A tak zavřela pevně oči. Do toho, můj princi, pronesla jasným hlasem. Komár velitelsky zabzučel a celý roj se snesl k dívce. Princové měli opravdu početnou družinu. Na povel všichni zarděnku bodli a trošinku se napili. Královské modré s jemnou příchutí porůvek. Zahřmělo, zablísklo se, to se jenom blíží bouřka. Ale najednou se celý les hemžel urostlými mládenci. U zarděnky, poseté červenými štípanci, stál s laskavým úsměvem a krůpějí krve na rtech princ Heřmánek. A hned vedle princ Kozlík a princ Kostival. Náhle se spustil prudký liják. To nic, už je dobře, konejši vypravil Heřmánek. To patří k našemu osvobození. Teď začnou bylinky růst. Kouzlo je zlomeno a my můžeme chystat svatbu. Zarděnko moje uzardělá. Společně přečkali déšť, natrhali rychle vyrostlé voňavé byliny a všichni se vydali na zpáteční cestu. To se jim to vracelo. Měli si stále co povídat. Princezna vyprávěla o rodném hradě, o panu králi a o sestrách. Zatím nezadaní princové zbystřili a těšili se na seznámení s krasavicemi. Návrat byl radostný. Celý hrad ožil a v kuchyni se okamžitě s největší pečlivostí připravoval léčivý nápoj pro princeznu. Pan král jí ho osobně přinesl. Chudinka neštovice už málem skutečně ze všech těch nedůhů kejhala. Ale jakmile se napila, husí kůže se vytrácela, zimnice ustávala a zimnice s příušnicí vesele tančily kolem postele. Královský otec měl takovou radost, že si hned k sobě prince zavolal. Chlapci, jsem šťastný, že jste pomohli zarděnce vyléčit mou dceru a chtěl bych se vám odměnit. Co žádáte? Princové se po sobě podívali, měli jasno. Tady našli své nevěsty. Kozlík si vybral zimnici. Tolik jí to slušelo v růžovém svetru z ovčí vlny. Kostival mohl oči nechat na její sestře příušnici, která už si kdysi tajně koupila náušnice pro svatební den. A Heřmánek? Vždyť
1: zarděnku chci za ženu.
0: Bzučel ještě v komáří podobě. A proto si panu králi mládenci o princezny řekli. Ten byl sice ohromně potěšen, jak pak by ne. Chlapci jsou z královského rodu. Dokonce mají léčivou sílu a lékaři v rodině se vždycky hodí. Ale co chudinka neštovice, má snad zůstat na ocet? Po chvíli přemýšlení král pravil. Což o to já proti nejsem, ale představoval jsem si, že vdám všechny čtyři dcery do jednoho rodu. A vy jste jenom tři. Mladí dali hlavy dohromady a pak vystoupil Heřmánek. Když je to takhle, zavoláme nejstaršího bratra Rulíka. Nakonec, co nám až tak strašného provedl? Byli jsme chvíli jiní, trochu jsme se proletěli, chlapci, ale užili jsme si to, no ne? budíš mu odpuštěno. Rudík není tak špatný. Někdy je jedovatý, to ano, ale v zásadě se máme rádi. Až uvidí Neštovici, zblázní se jako my. A manželka už si ho srovná. Budeme zase čtyři. Co vy na to, pane králi?
2: Král se rozveselil a řekl, tož si na to plácneme, uchystáme čtyři svatby.
0: Heřmánek dobře odhadl svého bratra. Rulík přijel, viděl, zbláznil se a oženil se. A tak žili na Královském hradě. Kozlík se Zimnicí, Kostival s Příušnicí, Rulík s Neštovicí a Heřmánek se Zarděnkou šťastně až do smrti. Láska a bylinky mají léčivou moc.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, fantastické. Když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak, Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Mm-hmm. Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justýno.
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.
3: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
4: Divá bára.
5: A bědám! Bědám! Smrtelníci, hrate můj, vyskrát, ať vás tu nevidím, a běda vám, větru.
4: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?
3: Tak

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten se ho bacil.
3: Dva kohouti. Byly jednou dva kohouti. Jeden na hnojišti, druhý na střeše. A oba dva byli stejně domýšliví. Ale který z nich byl užitečnější? Co myslíš? Řekni. My si stejně budeme dál myslet své. Slepičí dvorek byl oddělený plotem od dalšího dvora. Tam bylo hnojiště a na něm rostla velká okurka. Dobře věděla, že je vlastně skleníková rostlina. To je rodem, říkalo cosi uvnitř v okurce. Ne každý se narodí jako okurka, musí být i jiná stvoření, slepice, kachny a veškeré osazenstvo sousedního dvorku jsou taky živí tvorové. Ke kohoutovi ze dvora já vzhlížím, když si tak sedí na plotě. Ten je ovšem jinak důležitý než kohout na střeše. Sedí sice vysoko, ale přitom nedovede ani pípnout, natož zakokrhat. Nemá ani slepice, ani kuřátka. Myslí jen na sebe a potí přitom zelenou měděnku. Pane, náš kohout, to je teprve kohout. Jen se na něho podívejte, jak si vykračuje. To je tanec. Poslechněte si, jak kokrhá. To je hudba. Kam přijde, všude je slyšet, jaký je trubač. Kdyby tak chtěl přijít sem, kdyby mě tak chtěl sežrat, i s listy, kdyby mě tak chtěl sežrat, i s listy a se stonkem, to by byla blažená smrt, pravila okurka. V noci přišla hrozná bouřka. Slepice z kuřaty a taky kohout vyhledali přístřeší. Vichr porazil plot mezi dvorky. To byl rachot. Tašky padaly ze střechy, ale kohout na korouhvičce seděl pevně. Dokonce se ani netočil. Netočil se, i když byl mladý, čerstvě ulitý, protože to byl rozvážný a usedlý kohout. Už se starý narodil,

0: Byl jako ti poletující ptáci nebeští, vrabčáci a vlaštovky. Těmi pohrdal. Pípálci. Malé je to a ještě ordinérní. Holuby byly velcí, leskly se a zářily jako perleť, dokonce vypadaly jako kohout na korouvičce. Ale jsou tlustí a pitomí a nemyslí na nic jiného, než jak si nacpat něco do chřtánu, říkal kohout na korouhvičce. A je s nimi hrozná nuda. I tažní ptáci občas přilétli na návštěvu. Vyprávěli mu o cizích zemích, o vzdušných karavanách, strašlivé příběhy o dobrodružstvích s dravci. Poprvé to bylo nové a zajímavé. Ale později už kohout věděl, že se opakují a že vykládají pořád totéž, a to je nuda. Všechno je nuda. S nikým není řeč. Všichni jsou nezajímaví a nezábavní. Svět není k ničemu, prohlašoval. Všechno je nesmysl. Kohout na korouhvičce byl, jak se říká, blazeovaný. A proto by býval byl pro okurku určitě zajímavější, kdyby to byla tušila. Ale ona se zhlížela v kohoutovi z hnojiště a ten teď právě kráčel přes dvorek k ní. Plot ležel povalený na zemi, ale už bylo po bouřce. Co jste říkali tomu kokrhání? Ptal se kohout slepic a kuřat. Bylo to poněkud drsné, scházela tomu elegance. Slepice s kuřaty vstoupili na hnojiště, jen kohout přikráčel za nimi vznešeným krokem. Zahradní tvore, oslovil okurku. Z těch dvou slov okurka poznala, že má rozsáhlé vzdělání a dočista zapomněla, že do ní kolove a požírá ji. Blažená smrt! Slepice přiběhly, kuřata přiběhla a jak se rozeběhne jedna, rozběhnou se i ostatní. Slepice kdákaly a kuřata pípala a s obdivem zírali na kohouta. Byly na něho pyšné. Byl z jejich rodu.
1: Kikiriki! Kokrhal. Z kuřat budou hned veliké slepice. Stačí, když ztratím slovo ve slepičím dvorku světa.
0: A slepice kdákaly a kuřata pípala po něm. A kohout jim zvěstoval velikou novinu.
1: Kohout umí snášet vejce. A víte, co v takovém vejci je? Bazilišek. A pohled na takového baziliška nikdo nevydrží. Vědí to lidé a teď to víte i vy. Teď víte, co všecko ve mně je. Víte, co já jsem za chlapáka nad všechny slepičí dvorky na světě.
0: Potom kohout zamával křídly, zatřepal hřebínkem a zakokrhal. Všem slepicím a všem kuřátkům přeběhl mráz po zádech, ale byly hrozně pyšné, že někdo z jejich rodu je takový chlapák nad všechny slepičí dvorky na světě. Slepice kdákaly a kuřata pípala, aby to slyšel i kohout na střeše. Však to taky slyšel, ale vzdor tomu se ani nepohnul. Všecko je to nesmysl, říkal si kohout na střeše. Kohout na hnojišti nikdy žádné vejce nesnese a mně se nechce. Kdybych chtěl, snesl bych vejce já. Pukavec, záprtek, ale svět mi ani za ten pukavec nestojí. Všecko je to nesmysl. A teď se mi nechce už ani sedět. A tak se kohout ze střechy ulomil, ale kohouta ze dvorku nezabil. I když to tak bylo vypočítané, jak tvrdili slepice. A jaké si z toho vezmeme po naučení? Je přece jen lepší kokrhat, než být blazeovaný a ulomit se.

0: vtip, říká Monika Jirkovi.
1: Jak je to vůbec možné, že maminka poznala, že jsem si nemila ruce a to mi je vůbec neprohlížela?
2: Jirka ani na chvilku nezaváhá a odpovídá. To je jasné, zapomněla si namočit mýdlo.
0: Jo, to znamená, že ty děti podváděly a neumily si ruce, viď? To se nemá dělat, protože na rukou máme spoustu různých bakterií. Ruce si mít musíme.

0: Děti musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
1: No jo, dřív.
0: Dřív prý byly krávy.
1: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
0: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
1: No proč? Protože peníze jsou lepší než krávy.
0: Jak to, tati?
1: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
0: Do jaké dírky?
1: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
0: Simano.
1: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
0: Simano?
1: No a zkus tam nacpat krávu.
0: Kam?
1: Do té dírky.
0: Do jaký?
1: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
0: A co tam mám hodit?
1: Ty ti říkám, že krávu.
0: Když já ji nemám, tati.
1: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
0: O co, že bych ji tam nacpal?
1: No to bych tě rád viděl.
0: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
1: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
0: Všecko?
1: Všecko.
0: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
1: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele nazpátek.
0: A kam dával ty vybrané krávy?
1: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
0: A kam dával ta telata?
1: No kam, do brašny nebo do portmonky, kam jinam.
0: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
1: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telicí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
0: Teď se ho nic neptala.
1: Kdo?
0: Ta maminka.
1: Jaká maminka?
0: Ta, co jim chcíplo to tele.
1: Komu chcíplo tele?
0: Tomu průvodčímu.
1: Průvodčímu?
0: Simano.
1: Díti panu Vančurovi od nás domů.
0: No jo, co oni měli tele?
1: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
0: Přece ho dostal pan Vančura.
1: Díti od koho?
0: Od jednoho cestujícího.
1: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
0: No co, nic, teď mu chcíplo.
1: Nepovídej.
0: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, za to, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamvrním.
1: No tak hurvaj, jak to se mnou mluvíš?
0: Jak normálka přece.
1: Já ti dám normálka. Jestli je tohle u tebe normálka.
0: No co jsem řek, tati?
1: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamvrním.
0: No tak já se ptát nebudu.
1: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
0: Já už se nic ptát nebudu.
1: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvaj, počkej, nebůl.
0: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
1: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět, odsuď až pocuď.
0: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
1: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.

0: koníčku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky. Hihlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš. Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík. To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil. A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej. Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl. Tak dobrá, věděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru? On si začal, žaloval Hihlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále. A tak dále, a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
0: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
0: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
0: Ale má?
1: A koho?
0: Nás,
1: zvolal Hihlík triumfálně.
0: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
1: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané lichače, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Naše babička nám na dobrou noc nespívala jenom pomalé ukolébavky, ale třeba i tuhle tu veselou písničku. Písničku o komáří svatbě. Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček, přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili, bzum, bzum, opili, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opili, opili, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum, bzum, v komoře. Muška pláče na dvoře, bzum, bzum, na dvoře. Komár leží v komoře, komoře. Muška pláče na dvoře. Neplač, muško, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije, bzum, bzum, ožije. Neplač, muško, co ti je, co ti je? Vždyť ti komár ožije. těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití.

0: O měsíci a velbloudátku. Šel jednou měsíc po obloze. A když byl nad Afrikou, uviděl tam cosi na poušti. Podívá se lépe, růžové velbloudátko. Zastaví se, dívá se ještě lépe, vidí, že pláče. Povídá mu, co ty tu děláš? Všichni lidé, děti, zvířátka, všechny květiny spí. A ty nespíš. A ještě tu pláčeš. Co je tohle za pořádek? Ale, povídá růžové velbloudátko. Zapíchlo jsem si do nožičky trn. Bolí mě to. A nemohu spát. A plakalo dál. No, to je pěkné. Povídá měsíc. Co mám teď s tebou dělat? Nepláč. Utřel velbloudátku sopílek. Ukaž nožičku. Podívám se na to. Zasvítil na nožičku. Uviděl trn. Vytáhl ho ven a pofoukal ránu stříbrným větříčkem. A ten je věru ještě lepší než penicilín. Hned to přestalo bolet. Růžové velbloudátko bylo rádo. A měsíc byl také rád, že se mu to povedlo. Ještě nikdy přece něco takového nedělal. Jej strýčku, vy jste hodný, povídá růžové velbloudátko. Vy jste doktor?
1: Ne, povídá měsíc. Já jsem... Co vlastně jsem? Jsem taková noční stráž. Dávám tady pozor, aby bylo všechno v pořádku. Aby všichni spokojeně spali a vůbec, A jak pak se jmenuješ?
2: Já nevím,
0: povídá velbloudátko.
2: Já ještě nechodím do školy.
0: Aha, povídá měsíc.
3: A strýčku, povídá růžové velbloudátko. Když tak chodíte po obloze...

0: Svezete mě kousek sebou? Svezete aspoň kousilíneček? Měsíc zakašlal. No, povídá. Ono se to nesmí, ale že si to tedy ty. Zamhouřím jedno oko. Vlez si na rožek. Tak, drž se pěkně a jedeme. Vyhoupli se na oblohu a jeli. To vám bylo pěkné. Všechno bylo dobře vidět, protože měsíc na všechno pěkně svítil. Tamhle chodil lev. Hledal si něco k snědku. Dostal hlad a od hladu nemohl spát. Tamhle zase spali ve větvích opičáci a usmívali se ze sna. Jistě se jim něco pěkného zdálo. Potom přijeli nad město. A měsíc povídá. Teď ti něco ukážu. Sestoupili do ulic. A to se růžové velbloudátko divilo. Ještě nikdy něco takového nevidělo. Dívali se do výkladů, do oken na spící děti. V jednom z pokojů spal jeden pán a ten chrápal, až se velbloudátko polekalo, že je to lev. Potom se zastavili před hračkářským obchodem a tam se to velbloudátku líbilo nejvíc. Měsíc už chtěl jít pryč, ale růžové velbloudátko vedlo stále svou. Počkej, strýčku, ještě na tohle se podívám. Jo, počkej ještě na tohle. A tuhle to. Měsíc už byl netrpělivý a říkal mu, tak už pojď, pojď. A tu vidělo růžové velbloudátko za výkladem takovou malinkou stříbrnou rolničku. Otevřelo pusu, dívá se na ní. Dívá a povídá. Strýčku, já bych moc chtělo tuhle rolničku. Kupte mi ji. Co tě to napadá? Brání se měsíc. Teď je zavřeno, pojď. Pojedeme zase dál.
1: Já chci tu rolničku.
0: Plakalo velbloudátko, protože bylo malé a nemělo ještě rozum. Měsíc se díval ustrašeně na všechny strany. Nepréč. Zavezu tě na pěkný palouček. Travička je tam slaďoučká, plná jahod, mňam, mňam, mňam, to si pochutnáš. Ale kde pak velbloudátko? Plakalo, že tu rolničku chce a chce. Co měl měsíc dělat? Podíval se, kolik rolnička stojí, vzal rolničku a položil na její místo peníz. To se asi ráno prodavačka divila. Potom šňůrečkou přivázal růžovému velbloudátku rolničku na krk, utřel mu slzy a povídá. Teď máš, co si chtělo. Nasedat na rožek a alou spát. Jedeme. Celou cestu brblal měsíc, co si pod fousy. Ale to jen tak. Víte, je už starý. Tak dlouho už chodí po obloze, ani sám neví, jak dlouho. A najednou takové malé velbloudátko chce rolničku. Tuhle zase trn vytáhnout. A nebo strýčku vosmě. Za chvíli ho možná budou zastavovat i myši. A žížaly. A kde jaká chamrať. Vykládej, strýčku, pohádku. A pojď se s námi koupat. A udělej, strýčku, kotrmelec. Tak si brblal a hudroval, ale potom složil růžové velbloudátko do travičky, kde bylo nejvíce jahod, dýchl na ně stříbrný větříček, co je ještě lepší než penicilín, a ono hned usnulo. Však také bylo unavené. Měsíc je ještě přikryl zeleným lupenem, aby mu nebylo zima. Pohladil je, usmál se a vyhoupl se na oblohu. Tam si nakroutil fousy a ujížděl vážně do remízy. Však už přicházelo ráno. Když se velbloudátko ráno probudilo, myslelo, že to všechno byl jen sen. Vyskočilo a tu rolnička mu zvoní na krku. To se zaradovalo. Všechna velbloudátka hned chtěla také takovou rolničku. Ale kde ji vzít? S měsícem už není žádná řeč. Už prý nikoho nevozí. Není žádný vozíček. A potom noc je na spaní. A ne na toulání.

Polská pohádka Zatvrzelý lhář. Byl jednou jeden chudý člověk, který měl 5 dětí, ale tak málo práce, že je ani uživit nemohl. Kdykoliv přišel domů, vždy drobotina, jakmile otevřel dveře, vstříc mu volala: Tatíčku, neseš chleba, aspoň kousek chleba. A když ani toho neměl, zpravidla dala se do pláče. Není pomoci, povídá si chuděs. Půjdu žebrat. Snad aspoň někdo z bohatších se najde, kdo by se nade mnou a nad mými dětmi smiloval. Išel a přišel do jedné vesnice, kde právě v jedné chalupě slavili křtiny. I poprosil a dali mu medem namazaný koláč, který chuděs, že slabostí sotva stál na nohou, i hned snědl. Omlouvuje se sám před sebou. Koláč medem namazaný v rukách nésti nemohu, sic by mi nikdo nic nedal. A do kapsy ho strčit nelze. Ostatně nestačil by, abych nasytil jim aspoň jedno dítě. Posílím-li se trochu, dojdu do druhé vesnice. Tam snad budou štědřejší. Když do této přišel, slavila se tam v kterémsi stavení svatba. I prosil svatebčany o boží almužníčku, ale ti jako by se mu chtěli vysmívat. Darovali mu několik prázdných střívek na jaterníčky a něco jahod, aby prý si mohl vystrojit hody a dali mu s pánem Bohem. Ubožák pln lítosti šel do třetí vesnice, kde byl právě pohřeb. Tam sice při hostině po pohřbu jej trochu nasytili, ale ani zamák nedali mu výslušky. Takhle domů se vrátit nemohu, řekl si nešťastný otec. A poněvadž jest míra mé bídy dovršena, utopím se a budu mít pokoj. Až lidé uvidí, že moje děti jsou úplnými sirotky, spíše se nad nimi smilují a bude tak mým maličkým lépe. Po těchto slovech zastavil se na břehu řeky. Pomodlil se a na rozloučenou se světem ještě se kolem rozhlédl. A již chtěl skočit do řeky, když kdo si ho uchopil za ruku a zvolal. Stůj, co chceš udělat? Rozvážil si už svůj krok? Pokoj chceš mít na věčnosti ty, který jsi se rozhodl, že si sám život vezmeš? S hříchem chceš vyjít do nebe? Víš, kam přicházejí duše sebevrahů? Či svým dětem tím chceš pomoci, že jim hanbu uděláš? O člověče malé víry, chceš-li opravdu o svou droboť se postarat, pojď se mnou. I já jsem sice chud, mám v kapse jenom několik pšeničných placek, ale nějaký čas s nima vystačíme. Mluvil za ním hlas a chuděs dívá. A co vidí? Vidí před sebou starce, oděného rovněž v nuzný šat. Co budeme dělat, až poslední sousto sníme? Otázal se šedovlasého kmeta. Co? Doufat v Boha a uvidíš, že nám tak zle nebude, odvětil neznámý stařec. Šli tedy oba dva. Jdou ne jeden den, ale dva dny. Stařec vždy ráno, v poledne a večer vytahuje z kapsy jednu placku a ubožákovi ji podává. Jednoho dne, když chystali se k spánku pod čirým nebem, stařec vyňav placku z kapsy povídá svému druhu. Je to poslední placka, příteli, a proto necháme si ji raději na zítřek a teprve ráno posílíme se na cestu. Oba ulehli. Stařec usnul hned a když se obrátil, aby si lehl na druhý bok, vypadla mu placka z kapsy. Chuděs, který měl velký hlad, neodolal a ať se dost dlouho bránil, placku vzal a potichu ji snědl. Na zítří vstali za východu slunce a pomodlili se. Stařec sahaje do kapsy, povídá. A nyní sníme poslední placku a půjdeme dále. Ale hledá, placka nikde. Příteli, řekne kmet svému druhu. Snad si nesnědl placku sám. I kde pak? Ani jsem ji neviděl, lhal nuzák. A kam by se poděla? To mi nejde do hlavy. A mě také ne. No co dělat? Placka je ta tam. Už pojďme dále. Pravý stařec, jako by se nic nestalo. Tak jdou
a jdou až do odpoledne. Šechuďas byl již cestou unaven, řekne kmetu. Dědečku, odpočiňme si. Bez posílení nelze už dále se vláčeti cestou, která jest bez toho prach bídna. Když myslíš, povídá děd, tak si sedíme tady třeba pod strom. Usedli a stařec sáhne do kapsy a zase vytáhne placku. Dej mi aspoň polovinu, prosí jeho druh. Vždyť jsi měl celou a snědl si ji sám, odpovídá děd. Ač jsem nevím jaký, jestli jsem snědl bez tvého vědomí ten drobeček, vymlouvá se lhář. No, když to povídáš, bude to asi pravda. Abys neřekl, že kdo se ptá, nerad dá, vezmi si tuto půlku. Dík, med. Posílili se, odpočinuli si a když se byli pokřižovali, šli dále. Právě když slunce zapadalo, přišli k řece. Stařec přešel suchou nohou na druhou stranu a když to viděl jeho druh, rovnou dal se za ním, ale ještě nedošel do poloviny proudu, už tonul, klesaje pod vodu. Jen s velikým namáháním podařilo se mu zvolati. Dědouši, pomoz, pomoz, sice utopím. Snědl si tu placku? Otázal se tonoucího kmet. Nesnědl, co bych to zapíral, já nikdy ani trochu nelhal a proto proč bych to dělal teď, když se topím? Zapíral starců v druh. No, když si nesnědl, Bůh s tebou, mě to postačí, řekl děd a podav tonoucímu ruku šťastně ho vyvedl na druhý břeh. Šli opět dále, až se setmil. Tu zůstaneme přes noc, povídá kmet svému příteli a již vešel s ním do jedné chalupy. Tam našli něco zásob, rozdělali oheň a usušili šat. Na to pomodlivše se lehli na mechové lůžko a spali výborně. Ale pojednou se Chuťas probudil, že dým a jakési praskání ho vyděsilo. Protřel si tedy oči, ale už přímo hrůza ho pojala. Kolem něho šlehají plameny a volné cestičky k vyváznutí nikde. A stařec stojí mezi dveřmi a povídá. Přiznej se, snědl si tu placku? Nesnědl, věř mi to, když ti to povídám, nesnědl. Volá zatvrzelý lhář, na němž už i šat chytá. No když si nesnědl, Bůh s tebou, jí stařec a již balí druha do svého pláště a vyvádí ho z plamenu ven. A opět jdou dále a přicházejí do jednoho města, kde právě královští sluhové zahlaholu trup oznamují, že králi umřeli obě dvě dcery. A proto, kdyby měl živou vodu a dovedl je skřísit, aby pospíšil do zámku. Vzkřísí-li dcery královské, že obdrží pytel dukátů za každou. Nevzkřísí-li je, že sám přijde o hlavu. Pojďme, povídá stařec svému druhu. Zkusíme štěstí. Chuťas nesmírně toužil po slíbeném zlatu a věda o svém průvodci, že lecos dovede, co jiní nedovedou, poslechl a šel s ním ke králi. Když tam přišli, stařec začal chodit kolem lůžka mrtvé dívky a cosi mluvil pro sebe, jako by se modlil, což trvalo více jak půl hodiny. Poté sáhl do kapsy, vyňal z ní lahvičku s vodou a tou princeznu pokropil. Poprvé, po druhé, po třetí. Sotva, že tak učinil. Mrtvá dívka pojednou vstala svěžejší raního sluníčka a krásnější poledního nebe. Planouc stydlivým ruměncem vyskočila z lůžka a běžela ke královskému otci. To se rozumí, že se král velice zaradoval a kázal hned přinést pytlík zlata starci kouzelníku. Ale ten, než se dal do kříšení druhé mrtvé princezny, žádal, aby mu dali něco k jídlu. Načež zasedl za stůl. Jeho prolhaný druh myslel si, proč bych i já si něco nepřivydělal. A proto vzal lahvičku s vodou a když přivedli ho ke králi, řekl: a tu tvou druhou dceru vzkřísím já. No, zkus to, dovedeš-li to, ale dej pozor, abys nepřišel o hlavu, řekl mu král. Lhář však přece šel a když ho přivedli k mrtvé princezně, také začal chodit kolem jejího lože, ale ač jí vodou pokropil mnohokrát, mrtvá zůstala mrtvou.
I uchopili se královští sluhové Chuďasa a vlekli ho na popraviště, kde už čekal Kat, stoje připraven se širočinou u špalku. Už schýl si na špalek hlavu Chuďasovu a rozehnal se sekerou po šíji odsouzencově, aby ho sťal. Ale v tom objeví se stařec, zachytí v letu širočinu a povídá Katovi. Počkej chvilku, abych s nešťastníkem ještě slovíčko si promluvil. A na to obrátiv se k svému odsouzenému druhu pravýmu. Pověz, snědl si tu placku nebo ne? Nesnědl. Co bych zapíral, když už takřka smrt nedrží v náručí? Opět zalhal starcův druh. Povídáš, že si ji nesnědl. Tedy dobře. Zachráním ti život. Řekl stařec a vede odsouzeného do královských pokojů k mrtvé princezně. Tu pokropí vodou a hle, jen tak učinil, už dívka vyskočí z lože, pokloní se jim a plná radosti chvátá do náručí otcova. Přinesli a odevzdali starci druhý pytel zlata a jeho druhovi darovali život. Pojď, zde nemůžeme zůstati, řekl stařec k Chuďasovi. I šli, až přišli ke kříži stojícímu na rozcestí. Tam usedli a stařec, vyňav oba měšce, vysypal z nich dukáty, které rozdělil na tři pěkné velké hromádky. Naše poutě je ukončena. Musíme se rozejíti, řekl stařec. A proto také rozdělíme se o dukáty. Tu první hromádku si vezmu já. A tu druhou ty. A kdo dostane tu třetí? Otázal se dychtivě starcův druh. Tu dostane ten, kdo tenkrát tu placku snědl. Ale nevím, setkáme-li se s ním, odpověděl stařec, pátravě pohleděv na lháře. Já jsem jí snědl, vykřikl starcův druh a už obě hromádky zlata přikrývá rukama, ale v tom cítí, že dostal takový pohlavek, až se zvrátil dolů do příkopu. Přesto vše rychle vstává a chce sehnáti po zlatu, ale to je pryč a také po starci není ani památky. Chuďas se dívá, ale marně. Vidí jen svou vesnici a v té svou starou roztrhanou chalupu. V té chvíli vzpomíná si i na své děti a proto pospíchá podívat se, jsou-li ještě naživu. Ale sotva, že otevřel dveře světničky, již vítali ho děti zdravé jako buk a čilé jako čečetky. Tatíčku, to zhodný, že jsi přišel. Už se nám po tobě stýskalo. A kdo vás živil po celou tu dobu? Divil se otec. Jen si tenkrát odešel, přišla k nám nějaká babička a povídala, že zatím ona se bude u nás starat, nežli se vrátíš. A tam měla ti takový podivný košík, neboť ať do něho sáhla kdykoliv, vždycky z něho něco vytáhla. Slípku, zajíce, kus masa a to potom pekla a vařila, že jsme se měli jako o posvícení. Ale dnes ráno se s námi rozloučila skouc, že se vrátíš a že jí tu už potřeba nebude. I svoje jméno nám pověděla, neboť řekla, že se jmenuje Pravda a přikazovala nám, abychom ji milovali. Vypravovala otci nejstarší dceruška. To je všecko moc krásné, pravil tolik zklamaný otec té malé drobotiny. Ale hned dodal. Ale děti, kdo vás dále bude živit? Práce jsem nenalezl a ani kousíček chleba nemám. O to se nestarej, tatíčku. Ona, ta dobrá stařenka, zanechala nám tu čarovný proutek. Jakmile se jim dotkneme stolu, už jest plný jídel. Podívej se jen, tatíčku, pravila nejstarší dcerka a už podivným proutkem vykouzlila na stole plnou mísu pokrmu. I podívejme se, to i já se budu mít velmi dobře, řekl Chuďas, ale sotva se dotekl jídla, už co si ho odhodilo až k oknu. U něhož opět se objevil onen stařec, který mu pravil. To není pro tebe, neboť tys zamiloval ne pravdu, ale lež. A sotva to dořekl, už děd opět zmizel. Nyní toho teprve chalupník litoval, že zatvrzele lhal a dal se na pokání. Od těch dob také na onom stolku něco jídel zbývalo pro něho, z toho, co děti nesnědly. Ale zdali jest to živ, to nevím. Vždyť už jest to dávno, co se toto stalo. Byloť to ještě za oněch dob,
kdy lidé rozumem myslili, srdcem cítili, rukama pracovali a nedali se vodit za nos všelijakým lhářem jako hloupí Hayley.

0: Kiháranka.
1: Číhá v lese vekřový a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlý pes.
0: Já mám pejsky, ale rád.
3: Já jak který?
0: Ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
3: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
0: Ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
3: Vážně?

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král?

0: přes vodu. A pak se k nám za svítání vrací z východu.
1: Kdo nemůže spát, má si počítat, jestli všechny vrátili se a pak usne snad.
0: Jestli všechny vrátili se a pak

0: Kdy básnička?
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáč a kuňká. A najednou je před ní modrá studánka, schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: Piggy vtip.
2: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
1: Milan odpoví, všichni zemřeli.

0: Sotkové a Šmakovinky. Vítáme vás s Pigim u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy. Ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
1: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme. Napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte. Co vám nejvíc chutná?
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdyby jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: No přece domácí myslitičinky.
1: Myslitičinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Oho.
0: My si upečeme takové myslitičinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
1: Mám.
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, viď?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Obecné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Pich, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď, prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. A dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších vevřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové a

opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bát sebou. Rovnou na nos. I vytáhl ruce z kapes, vstal a povídá do... No, zkrátka řekl něco moc škaredého. Byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá čáry, máry, funk, ať je ta škaredácká škola pryč. A v tom to udělalo žic a ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, a je to, já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel, a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola, žáčci školáčci a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl, to je prýma, místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel s paní učitelkou a žáčci školáčci jim honem oznamovali, škola není, zmizela. O, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl i hned, celý zadýchaný, v papučích, a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušeni tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože neměl jako obvykle ani jednu úlohu. Řekl panu řediteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle shlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci? Povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli. Stejně vím, co se stalo se školou. Nechal jí zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle a řekl klukovi, jaký kouzelník. Kluk povídá, tady, vedle, z variety. Drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne, čáry máry fuk, ať je ten míček pryč. A otevře dláň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu? Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šejdíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani 1000 vyučených zedníků, natož jakýsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla, ty, opakuj si raději počty, darebo. A ostatní žáčci školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc. A nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a dal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevrle. Copak?

0: a ten kluk mu všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl.
1: Já, že jsem hanebný podvodník a šejdíř? A že klamu? Škrholové jedni? Já jim ukážu.
0: A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi.
1: Tak já jsem tedy ten kouzelník.
0: Pan inspektor řekl, jaký kouzelník? Kouzelník se zamračil a řekl,
1: přece ten, co nechal zmizet tuhle školu.
0: Tak co?
1: Jsem podvodník a šejdíř. Aha.
0: Pan inspektor si odkašlal a řekl, pane, račte co nejrychleji odejít a nechte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči. Pan ředitel řekl, správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit. A paní učitelka vykřikla,
1: zavolejme policii.
0: I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem. Tak, já jsem tedy podvodník. To se na to tedy podíváme. Zašilhal významně na toho kluka, potom si vyhrnul rukávy a řekl.
1: Čáry máry fuk, ať je ta škola zase tady.
0: A v tom to udělalo. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal, ale potom všem řekl.
1: To koukáte, škrholové. Já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi.
0: Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl. To je neslýchané. A odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední se loudal samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal. Chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola, a takhle přišli jen o tělocvik a hned druhou hodinu měli počty. Ach jo, to je trápení.

0: jak jel Šejtroček do Krakonošovy zahrádky pro medicínu. Jednou formál Šejtroček vedl vůz ulicí kolem jičínského pivovaru. V tom se rozkočí pivovarská vrata a stojí v nich sládek Kule. Měchatý je, že by se v něm snadno složila vejražní várka, a těžký zem ho sotva nese. Křikl na Šejtročka, aby zastavil. Forman přitáhl valachu žemličkovi oprať a pokojně odložil bič. Tak co bys rád, sládku? Kule zachrastil zlatkami v kapse. Mám pro tebe dobré ryto. A jaké by to bylo ryto, ptá se Šejtroček. Sládek Kule si vzdychl, až se po ulici zaprášilo, a začne po sobě ukazovat. Ale tuhle v životě mě píchá, jako by se tam obracel ježek, a tuhle níž zas pšká, až mi to bere dech. Dál Šejtroček neposlouchal, sáhl pro bič a povídá sládkovi na rozloučenou. To všecko je od těch věder piva, co do sebe zobracíš. Takové trápení mi na vůz nesložíš, s tím musíš na doktora. Jenže sládek zatřásl druhou kapsou, až se to v ní přesypalo, jak byla plná pilulí. A už ze zlosti křikl na Šejtročka. Rač těm, co o to stojí. Já už u doktora byl a ty jeho pilulky jsou tak leda dobré pro zobání slepicím. Zkrátka mi dojedeš pro medicínu do Krakonošovy zahrádky. Šejtroček odložil bič zpátky do toulečku. Kvůli tvému nenasytnému břichu nepojedu. Sládek zčervenal jako malináč a ve chvíli byl v jednom křiku. Jestli se ti to nezdá, povedu tě k starostovi. Na radnici už otvíral sluha okno, aby ten spor byl starostovi Humpálovi líp k doslechnutí. Šejtroček nakonec povídá, za tolik zlé vůle mi, sládku, nestojíš. Tak tedy do těch hor pojedu. Kule položil na kozlík zlatku, aby z toho byla smlouva, a nesl své náramné břicho opatrně zpátky do pivovaru. Než za sebou přirazil vrata, ještě Šejtročkovi pohrozil. Jestli se nevrátíš s medicínou do 3 dnů, stejně ti dám ustlat v šatlavě. Posládkovi ještě hřmělo v průjezdě a v tom se otevře v pivovarském domě okno. Stojí v něm dívčička pěkná jako zahradnická růže, ale smutná jako růže bez rosy. V rukách drží utěrku a chce z ní vytřást prach. Z očí se jí hrnou slzy. Šejtroček si stoupl na kozlík, aby měl blíž, a zavolal do okna. Proč pak jsi tak uplakaná? Protože jsem smutná, řekla dívčička. Šejtroček na to, tohle, že není žádná řeč, že by chtěl znát kořen, z kterého ten její smutek roste. Dívčinka složila utěrku na dvakrát a řekla, ale sloužím u sládka, u toho Kule, a měla jsem chlapce, býval tu v pivovaru na Spilkách. Už nemáš? Povídá Šejtroček. Nemám, vzdychla si. On jednou řekl sládkovi, že má v pivovaře jako v plesnivém lochu, a sládek ho dal odvést rovnou k vojákům. Od té chvilky mi srdce usedá a hlavu mám bolavou od smutného myšlení. Šejtroček zavolal do okna. Jak se ten tvůj chlapec jmenoval?
1: Jáchym. A já jsem Markytka, vzdychla si dívčička. Co ale záleží na jménu, stejně mi nepomůžeš. a zavřela okna. A kdo ví, jestli nepomůžu, přidupl šejtroček na kozlíku, až se zhouplo kolo. Jednomu třeba pomůžu tam, druhému zas jinam. Jestli se mi dohor prve nechtělo, teď se mi chce. A jak? Olízl si prst, vystrčil ho a odkud foukalo nejstudeněji, tam Valachu Žemličkovi ukázal bičem. Tou stranou k Vrchlabí jezdíval forman Šejtroček málo kdy, spíš jen po Jílemnici. Seděl na kozlíku a říkal si: do hor vede cesta pořád do kopce a kdo se drží téhle moudrosti, nedokáže zabloudit. Tak jeli, až se ukázala Sněžka, co tam je nejvyšší mezi horami. Šejtroček vedl vůz rovnou k ní. Bylo k poledni, slunce připalovalo z nejlepšího a kolem po kopcích a cestách ani človíčka. Šejtroček začal mít starost, aby neminul Krakonošovu zahrádku. Snad bych ji spíš našel po vůni, povídá. Povystoupil si na kozlík a čichá. Cítí, jak voní kamení a taky vůni pokleči. Voní tu obyčejně jako v horách, povídá si znova, a vede vůz dál, jak se točí cesta. Krakonošova zahrádka ale pořád není k dohlídnutí. Slunce už upalovalo na samé poledne, když Šejtroček zastavil Valacha. Dál nejedeme. To by nás cesta zavedla bůh ví kam k sasům. Přešel i kousek odpoledne a pořád tam ještě stáli. Je to jako divné čarování, povídá Šejtroček. Už ani nevím, kde je vpředu a kde vzadu. Dostal jsem se do pěkných konců. Jen dořekl, vzadu na voze to skříplo. Šejtroček se ohlídne a nad pravým kolem mu sedí děda. Droboučký je, že by ho snadno pobral na dvakrát. Kabát má jako válený v lišejníku a bradu si opírá oborovou hůl. Šejtročka nejdřív popíchlo, aby dědu hnal z vozu. Potom ale jen přesedl na kozlíku a povídá: jestli se ti chce sedět, seď si. S námi ale daleko nedojedeš. Děda sedí, jen opatrně pohladil borovou hůl, aby nezatrhl otřísku. A proč bych nedojel? Šejtroček začal ukazovat po kopcích kolem. Protože kopec je mi tu jako kopec a cesta jako cesta. V ničem se tu nevyznám. Děda se tiše zasmál do rukávu. A kam jsi chtěl? Do Krakonošovy zahrádky, povídá upřímně Šejtroček. A odnést si odtamtud dvojí medicínu. Hned dvojí, zasmál se děda. A proč ne, povídá Šejtroček. Jednu proti tomu nelidovi jičínskému sládkovi a druhou Markitce proti trápení pro Jáchyma, co musí sloužit u infanterie. Děda si jen protáhl vousy v prstech. Nosíš formane v hlavě divné starosti. Ale jestli mě svezeš, kdo ví, třeba pojedeme zrovna kolem té Krakonošovy zahrádky. Šejtroček už chtěl odseknout, že pro takovou nejistotu nebude otloukat vůz obalvany. Pak ale maličko střelil bičem. Drž se, dědo, teď to půjde z kopce a pak zas rovnou nahoru. A silně střelil bičem Valachu Žemličkovi kolem uší. Hala! Už se to hrne dolů z kopce, řinkají podkovy a od kol prýskají jiskry. Do údolí sjeli lehoučce, jako když pták přesadí z větve na větev. Jenže pak se cesta zvedla a už jim nebylo do karet. Ke všemu, jakoby vozu, přibývalo vzadu na váze. Co tam, dědo, vyvádíš? Křikl přes rameno Šejtroček. I jen jsem si přesedl z boku na bok. Zasmál se děda, až houklo od hory k hoře a jeho vzadu na voze pořád víc na váhu. Valach žemlička táhne, až mu zvoní v šlachách a pění se potem. Kola se ale sotva valí od loukotě k loukoti. Tohle Šejtročka konečně přivedlo do ostré zlosti. Hodil bradou k ramenu a chce křiknout: kvůli tobě, valacha, nestrhám dolů z vozu, dědo. Ještě se k těm slovům ani nedodýchl, v tom se vůz vzadu najednou zváhl a vpředu zdvihl, až uhodil valacha žemličku pod ocas. Šejtroček vyletěl z kozlíku a z vysokého spadl rovnou do kleče. Dívá se z větviček a vidí, Herdek, šeptá si, něco takového není k vidění ani v Praze o jarmarku. On na cestě u vozu stojí ten děda, jenže jeho od země až pod nebe. Když strčí palec do kapsy u kabátu, tuto z kapsy zafučí a míchají se mraky. Rukou se děda opírá o kmen borovice, jen tak odraný z větví. A když se podívá mile, rozfouká to mraky za kopce a rozsvítí se sluníčko. Když se ale zamračí, zatočí se po horách chumelice. No to já nevěděl, že tě vezu, povídá sklečí Šejtroček a přešla ho všecka formanská fúrie. Dojeli jsme, tak jsem vystoupil, řekl na to Krakonoš a mezi horami pohřmívalo. Tohle je moje zahrádka. Formanovi strach nikdy nezaleze až pod kůži. Šejtroček vyšel z klečí a rozhlídl se. Máš to tu pořádně kamenité. Tady těžko najdu medicínu proti kulemu a druhou pro markitku. Krakonoš se schýbl až od mraků, sáhl mezi balvany a podal Šejtročkovi dva kameny. Jeden velký, druhý tak sotva do dvou prstů. Větší je pro sládka a ten menší pro markitku, řekl ještě a udělal krok za horu a nebyl tam. Jen mraky se chvíli točily po nebi, jak v nich Krakonoš zamíchal rameny. Šejtroček uložil menší kámen do kapsy, větší strčil pod kozlík a rozjel se zpátky k Jičínu. Celou cestu šel valach žemlička jako po špičičkách a uši nesl u hlavy. Sládek kule už čekal v Jičíně na rinku. Sotva Šejtroček dotáhl šlajfek, sládek křikl. Že jedeš? Už jsem byl na cestě k starostovi. A medicínu vezeš? Šejtroček sáhl pod kozlík a podal kulemu větší kámen. Sládek ho otočil v rukách. To, že má být medicína na mé pškaní? Křikl a ze zlosti uhodil kamenem odláždění. Jenže ten kámen se odrazil a spustil takovou rajtačku po pivovarských střechách, že kulemu v celém pivovaru nezůstala ani taška celá. A od těch časů Sládkovi Kulemu zlé zatékalo do spilek a do lože. S tím druhým kamínkem dojel Šejtroček za Markytkou. Obracela ho v prstech a pořád nevěděla, co s ním. Ale pak ji napadlo hodit kamínek proti kasárnám. V tu chvíli se rozletí kasárenská brána a stráž skočila do haptáku. Vyšel nejvyšší jičínský generál, ale spíš jako by ho něco silnou mocí postrkovalo a vede sebou Jáchyma. Generál se před Markytkou uklonil tak hluboce, až si dýchl na holinky a melduje. Zum Befehl, Markytko, tuhletí císař pán vrací z vojny infanteristu Jáchyma a veď si ho rovnou a laufšlit k svatbě. K tomu hráli vojenské trumpety jubl, jubl a vzadu od hor jim do toho pasovalo.

0: Jenom blázen by to vzdával bez pokusu. Jestli to máš stejně, no tak dej mi pusu.
1: Figi hádanka.
2: Běží, běží bez otěží. Pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
3: Tak co? Už víte.
4: Je nějaký smutný.
1: Víš, co jsou otěže?
3: Nevím.
1: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
3: Jo, ty mám rád.
1: Tak mají takovou uzdu, otěž.
4: No, provázek takovej, no.
1: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
3: Aha, že to plyne.
1: Samo.
3: Aha, a z kluků dělá stařečky a z děvčátek stařenky.
1: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
3: Právě.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Co to je?
3: To je váš kluk, pane Lotranto.
2: Morce z Hadry, to jsou události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
4: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
2: A to bysme se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
4: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukrad tomu kupci z Vimperka?
2: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
5: Správně.
2: Protože na to má.
5: Správně.
6: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv.
7: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
8: Když zdálupíš písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochu nenecky.
1: Když bude mluvit plynně,

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Piggy vtipk. Strýčku, máš tetu?
2: Ne, žiju sám.
1: A kdo ti říká, co máš dělat?
3: Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda,

0: proč? Třikrát ahoj. Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá.
1: Zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bombonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře.
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mstydlidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání, Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, ty lidům banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aho.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina. No,
1: vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bonbónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně masia.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak
1: to je nápad.
0: Jo.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj!
1: Ty ses taky rozloučil třikrát.
0: Když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.
2: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: ještě o lišce, jak závodila s kaprem. Běžela liška podle řeky a uviděla u břehu kapra. Ležel v bahně, ani se nehýbal. Liška řekla: Ty prý, kapře, neumíš vůbec běhat. Je to pravda?
1: Ba ne, liško, já umím běhat zrovna tak dobře jako ty,
0: povídá kapr.
2: Tomu nevěřím.
1: Vsaďme se tedy.
0: Tak se liška a kapr vsadili, kdo doběhne dřív k ústí řeky. Liška, že poběží po břehu a kapr v řece. Kapr byl ale líný a závodit se mu nechtělo. Pověděl o své sázce s liškou kaprovi, co ležel vedle. Ten zase sousedovi, ten zase dalšímu a za chvíli to věděli všichni kapři v celé řece. A bylo jich v té řece moc a moc. Běžela liška podle řeky a za chvíli zavolala.
2: Kapře, jsi tu?
0: A zase nejbližší kapr v řece odpověděl.
1: Tady jsem.
0: Běžela liška ze všech sil a protože se řeka klikatila, nadbíhala si, kde se dalo. Ale co to bylo všecko platné? Vždycky, když zavolala, odpověděl jí některý z kaprů, který byl zrovna nejblíž.
1: Tady jsem.
0: A když doběhla k ústí řeky, zavolala naposled.
2: Kapře, jsi tu?
0: A ten poslední kapr, co se líně válel v bahně na konci řeky, zamručel.
1: Tady jsem, liško. Tobě to ale trvalo.
0: A od těch dob liška s rybami nemluví.

0: Tři sestry hašteřilky. Prudká bouře zahnala pocestného tovaryše Mikše do zřícenin starého hradu, jež se vypínaly na vrchu v pusté krajině, kde nebylo živého tvora ani keříčku, ani bylinky. Mikeš vyhledal si v rozvalinách sklepení, kam nemohla dešťová voda vniknout. Byla zde tma, studeno, vzduch páchnul plísní, toho však Mikeš nedbal. Jen když na něj nebude pršet. Umínil si, že zde přenocuje. Usedl, sněl svůj tlumok, hůl položil vedle sebe, opřel se zády o zeď, z tlumoku vytáhl chléb a sýr. A s chutí povečeřel. Potom si dal tlumok pod hlavu a nedbaje hromového rachotu v oblacích tvrdě usnul. Pojednou probudili jej prudké hlasy, jako by se nablízku hádali lidé.
1: Ať se hádají, když mají chuť, povídá Mikeš.
0: Obrátí se na druhý bok a už zase spí. Ne však nadlouho. Vyburcovala jej hádka ještě ostřejší.
1: No, zlobil se Mikeš. Taky by mohli přestat s tím hádáním. Člověk se nemůže ani vyspat.
0: Převrátil se zase na druhý bok a hned usnul, jako by jej do vody hodil. Leč brzy jej vytrhl ze spaní děsný křik. Rozeznával tři ženské hlasy. Byla to opravdu hádka.
2: Ale já ti povídám, že ty tomu nerozumíš. Ha, ha, ha, snad si nemyslíš, že ty rozumíš všemu. Sestry, nehádejte se. I ty mlč, ne, ty mlč. Já si od tebe nedám ničeho zakazovat. A já zase nedám si vymluvit, že je to černé. Černé to není, ale bílé. Ani černé, ani bílé. Je to, povídám vám, červené.
1: I to jsou mi asi nějací blázni, pomyslel si Mikeš, chytil hůl a zabouchal do zdi.
0: Hluk rázem stichnul. Mikeš zase usínal, avšak opět jej vyburcovala hádka. A zase se přeli tři ženské o barvu černou, bílou a červenou. Aby vás tisíc komárů, zahuboval Mikeš a mlátil do zdi jako divý. Chcete-li se už hádat, nechte si to na den. Noc je pro spaní a ne pro hašteření. Hádka ihned ustala.
1: Tak, snad už budu mít konečně pokoj.
0: Těšil se Mikeš.
1: Zívnul.
0: Schoulil se na zemi a už spal.

0: Netrvalo však dlouho, probudil ho děsný křik. A slyšel výkřiky. Černé to je. Není to černé, je to bílé. Je to červené. I aby do vás mandel obušků, rozlítil se Mikeš. A vyskočil a houknul. Přestaňte se už hádat, nebo vás rozsoudím, že budete hrát všemi barvami. Nastalo ticho. Mikeše ovanul mrazivý vzduch, ve sklepení se rozjasnilo. Pocestný s úžasem viděl tři ženské, jež se k němu blížily. Byly si postavou i obličejem podobny jako vejce vejci. Rozlišovali se jenom šatem. Jedna byla oděna černě, druhá bíle, třetí červeně. Mikeš zálibně díval se na jejich obličeje, jež vynikaly podivuhodnou krásou. Když však se jim zahleděl do očí, zamrazilo jej. Planul v nich divý oheň. Tyto ženy zajisté jsou schopny ukrutnosti. Bez děky sevřel hůl v hrsti. Mluvil jsi o rozsouzení, ozvala se červená. Přicházíme tedy k tobě, abys nás rozsoudil. S Mikeše spadl strach, když zaslechl líbezný hlas červené děvy. Rozsoudím, mile rád rozsoudím. Dříve však musím vědět, oč a proč se přete. Jsme z rodu divoženek, rodné sestry, a podle šatu říkáme si černucha, bělina a červenka. Jinak jsme mezi svými družkami známy jménem sestry Hašteřilky, vykládala červenka. Mikeš se usmál. Mohu dosvědčit, že toho názvu zasluhujete. Ale nevysmívej se nám, mládenče. Tklivým hlasem pronesla bělina. Co pak si myslíš, že nám působí tyto hádky rozkoš? Nemyslím, krásná ženko. Hádky nejsou nikomu milé, ani těm, kdož se spolu vadí, natož těm, kdož jich poslouchají. A proč se vlastně hašteříte? Přistoupila k němu černucha a promluvila hlubokým hlasem. Jsme rodné sestry a mívali jsme se vždycky rády. Tato svornost však byla čarodějnici Durmaně solí v očích. Ona totiž, kde jen může, všude rozsévá nesváry. Překvapila nás jednou v tomto zbořeništi, které jest jejím příbytkem, a donutila nás vypít číši opojného nápoje, jenž způsobil, že jsme se hned přeli a hašteřili. Pro tuto nezaviněnou nectnost vyhostili nás družky ze své říše a my se zdržujeme stále v této pustině. Čarodějnice Durmana ráda se baví nasloucháním našich hádek a po každé bouři vnutí do nás zase onen nápoj, jen vždy opět posilní v nás tu hašteřivost. A co pak se nemůžete ovládat? Divil se Mikeš. Nemůžeme. Kouzlo je silnější naší vůle. A v tom se zase dali do křiku. Je to černé, ty tomu nerozumíš. Bílé je to, jako moje šaty. Povídám červené, červené. Tiše! Rozkřikl se Mikeš. A oč se vlastně přete? Černucha ukázala na jasně zelený kámen. Nalezli jsme tento černý kámen ve zříceninách. Není černý, vykřikla bělina. Má barvu mých šatů a ty jsou přece bílé. Mýlíte se obě, zvolala červenka. Podívejte se přece na moje šaty a musíte uznat, že kámen má jejich barvu, totiž červenou. Nikoli je černý jako moje šaty, hájila svůj názor černucha. A už dost, milé ženky, rozkřikl se Mikeš. Mýlíte se všechny. Kámen není ani černý, ani bílý, ani červený, ale je zelený. Černý, bílý, červený.
1: A já pravím, že zelený, a je to správně, zvolal Mikeš rázným hlasem.
0: Znáte přece trávu?
2: Jistě, že známe.
0: Jakou barvu má tráva?
2: Zelenou.
0: A není tento kámen zelený jako tráva?
2: Ale jistě, že je.
0: Doznali nyní hašteřilky a s jásotem se objali.
2: Jsme vysvobozeny. Už nikdy se nebudeme přít, neboť ty, mládenče, spravedlivě si nás rozsoudil. Díky tobě, cizinče. Půjdeš s námi do naší říše a královna poskytne ti bohaté odměny.
1: Ha, ha, ha, ha, ha!
0: Příšerně rozlehlo se zříceninami.
2: Durmana!
0: Vykřikly sestry hašteřilky a sepjavše ruce volali prosebně.
2: Cizinče, braň nás!
1: Nebojte se,
0: upokojoval je Mikeš. Ubráním vás.
1: Ha, ha, ha, ha!
0: Zaskučelo těsně vedle něho. Mikeš uviděl ohyznou babici, vychrtlou jako kostlivec, oděnou rouchem rezavé barvy, jež bylo poseto drápky ještěrek, křídly netopírů a šabými nožkami. Kolem boků ovíjel se jí živý jedovatý had, jenž zlostně syčel a prskal červeným jazyčkem. Na hrdle měla šňůru z dračích zubů, v šedivých vlasech natameni obrovskou soví hlavu, z jejíž očí šlehalo zelenavé světlo. Pravicí opírala se o černou hůlku, která byla nahoře zakončena orlým zobákem, v levici držela pohár z černého kamene.
3: Pěkně vítám, panáčku,
0: ušklíbla se na Mikeše.
3: Ty se tedy nebojíš, Durmany?
2: Nebojím,
0: neohroženě odpověděl Mikeš. Žádám tě, abys tyto tři sestry již nikdy nenapájela nesvorností, abys jim nebránila vrátit se k jejím družkám.
1: Ha, ha, ha, ha, ha,
0: zachechtala se čarodějnice.
3: Jen si poruč, panáčku, vykřikni si na Durmanu, dupni si, Durmana tě poslechne.
0: Dříve však ti ukáže, co umí. Dotkla se Mikše černou hůlkou. Rázem skameněl. Avšak i potom ještě viděl a slyšel. Mluvit však nemohl. Cítit také ne a nebyl schopen nejmenšího pohybu.
3: Tak, panáčku, tak. Teď můžeš bránit sestry hašteřilky. Teď ti dovoluji, abys je doprovodil do jejich říše. A vy, panenky, abyste se posilnili, napijte se.
0: Dotkla se holí černého poháru, hned v něm zasyčelo a bublalo a vystupovala z něho pára. Durmana podržela hadí hlavu nad pohárem. Zmije vypustila do číše jed. A sestry hašteřilky byly nuceny vypít. Sotvaže vyprázdnili pohár, už se zase hádali a Durmana se tomu smála.
3: A teď odtud, hádejte se jinde, chci spát,
0: vykřikla čarodějnice a vyhnala je ven. Ještě chvíli bylo slyšet hádku sester, potom zavládlo ticho. Durmana udeřila holí do skamenělého Mikše.
3: Jdi za nimi, jen jdi. Nikdo tě nedrží, ani dveří, ani závor tu není. Doveď sestry k jejím družkám.
0: Pošklebovala se zlá žena. Světlo uhaslo. Durmana zmizela. Smutno bylo zakletému Mikši v hradním sklepení. Čarodějnice se mu posmívala.
2: a sestry hašteřilky nepotěšili jej svou návštěvou. Kdykoliv k němu přišli, vždy se hádali a on je nemohl rozsoudit, nejsa schopen řeči. Jednou zaslechl Mikeš venku krákorání vran a najednou rozuměl ptačí řeči.
4: Krá, krá! Durmana zaklela pocestného v kámen, protože chtěl osvobodit sestry hašteřilky. Krá, krá!
2: Zůstane ten ubožák již navždy kamenem?
4: Krá!
2: Zůstane. Tady není pomoci. Pomoc by byla, není však, kdo by mu prokázal tu službu.
4: Krá!
2: A v čem spočívá?
4: Krá!
2: Kdyby někdo nalezl ve zříceninách síň, ve které Durmana přebývá, kdyby do ní vešel a nalezl zlatý ořech, ten ořech kdyby rozloupl, jádro snědl a potom, kdyby vykonal, co se mu nejbližší noci bude zdát, vysvobodí skamenělého tovaryše.
4: Krá, krá, přicházejí sestry hašteřilky, odleďme raději, nerada poslouchám jejich hádky. Krá, krá.
2: Nastalo ticho. Je však brzy bylo přerušeno ženskými hlasy.
1: A já ti povídám, že Bělina už jde. Nejde, jde, nejde. Jistě sedí někde ve věži. Jak může sedět, když támhle k nám běží?
2: Ale to není Bělina, je to stín.
1: Není to stín, je to Bělina. Nehádejte se, vždyť jdu k vám,
2: zaslechl Mikeš nad sebou hlas a za chvíli přeli se zase všechny tři sestry. Bělina však tentokrát častěji se zamyslila. Byla totiž ukryta ve věži a vyslechla hovor vran. Zžilelo se jí nebohého Mikše, jenž stižen byl neštěstím, chtěje jim pomoct. Divoženka doslova si pamatovala návod k osvobození pocestného. Což kdyby se o to pokusila sama? Potom snad také ona i její sestry byly by zbaveny svádlivosti a mohly by se vrátit ke svým.
1: Bělino, proč jsi tak zamyšlená?
2: Vyzvídala Černucha.
1: Ale nejsem zamyšlená,
2: odporovala Bělina.
1: Ale jsi, ale nejsem, ale jsi, ale nejsem.
2: A už se zase přeli obě sestry a třetí přela se s nimi. Bělina nepověděla jim ničeho z hovoru vran. Když pak večer sestry usnuli pod křovím, tiše od nich odešla a plížila se ke zříceninám. Věděla, že Durmana nebude dnešní noci doma. Čarodějnice měly právě sněm na vzdálené křižovatce, jež potrvá až do prvního kuropění. Může se tedy Bělina pokusit vyhledat síň Durmany ve zříceninách a odnést z ní zlatý ořech. Vstoupila do sklepení, kde stál skamenělý Mikeš. Pohladila jej a řekla něžně.
1: Nebohý mládenče, obětoval si se za nás, kéž bych tě mohla osvobodit.
2: Potom vyšla ze sklepení, obklopena jasnou září, kterou vydávaly její vlasy. Tento svitý umožňoval pátrat za tmy v rozvalinách. Dlouho bloudila spola se sunutými chodbami, síněmi hradu, jež neměly buď klenby nebo některé stěny a byly vesměs prázdné. Marně hledala příbytek Durmany, v němž je zlatý ořech. V tom uviděla jakousi zeď, jež se pohybovala. Přistoupila blíže a zhledala, že jsou to netopíři, kteří druh na druhu zavěšeni utvořili jakousi záclonu od klenby až k zemi. Živá záclona se poněkud odsunula. Bělina uviděla za ní zlatou záři. Chtěla tedy záclonu otáhnout, aby se dostala za ní. Avšak z netopírů vyšlehly nesčetné plameny. Před nimiž byla divoženka nucena couvnout. Tato překážka jí neodradila. Za záclonou je zajisté příbytek čarodějnice a v něm zlatý ořech. Chytla velký kámen a prudce ji mrštila do záclony. Několik netopírů spadlo omráčeno k zemi. Tím povzbuzena, bělina ještě několik jich srazila. Vniknuvším otvorem protáhla se do krásné síně, kde všecko lesklo se zlatem. Na stole hořela zlatá lampa v podobě draka a vedle ní lesknul se zlatý ořech. Kvapně jej bělina popadla a utíkala s ním ze síně, avšak běda. V pozadí síně byl zlatý trůn, podle něhož stály dva zlatí lvy. Ti najednou ožili a vrhli se na bělinu, aby ji rozsápali. Ustrašena zdvihla jako na obranu pravici, ve které držela zlatý ořech. A div divoucí. Lvy hned skrotly, vrátili se ke trůnu a jakmile se u něho postavili, pozbyli života a změnili se ve zlaté sochy. Bělina se svou kořistí proběhla otvorem v živé zácloně. K zemi spadnuvší netopíři opět se zavěsili. Otvoru už nebylo vidět a také plameny uhasly. Potom vběhla do sklepení. Zaradoval se Mikeš, když uviděl v její ruce zlatý ořech. Avšak svoji radost nemohl ničím projevit. Vždyť byl skamenělý. Bělina vyhledala kámen a bušila jim do ořechu, aby jej rozloupla. Avšak zlatá skořápka nepovolila. Opět se bělina rozpřáhla a udeřila kamenem. Ořech vyskočil a narazil o tělo Mikešovo. A hle, byl rozloupnut. Bělina chvatně vybírala jedlé jádro a než bys napočítal 10, rozžvíkala je a spolkla. Potom sebrala z kořápky a vrátila se k spícím sestrám. Sotva, že ulehla do křoví, letěla nad ní Durmana. Vracela se ze sněmu čarodějnic. Bělina nemohla usnout strachem, že Durmana postřehne ztrátu ořechu a že jej bude hledat. Zbytečně se však obávala, neboť vysílená čarodějnice ihned usnula, jakmile vstoupila do zlaté síně. Ještě před východem slunce zahrabala bělina z kořápky zlatého ořechu hluboko do země. A dobře učinila. Když se Durmana probudila, pohřešila zlatý ořech. Rozlícená vyrazila ze síně, aby strestala netopíry, že špatně střežili její majetek. Hned však se přesvědčila, že živá záclona není nikde proražená a že nejslabším dotykem šlehají z ní plameny. Rozběhla se tedy k sestrám hašteřilkám, již se už zase hádali. Která z vás byla v mé síni? Spustila Durmana. A sestry tentokrát svorně odpověděly, že žádná. Povězte pravdu, sic bude s vámi zle. Hrozila čarodějnice. Která z vás vzala mi zlatý ořech?
5: Já ne. Já také ne. Já jsem ničeho nevzala. Já ne. Já také ne. Já jsem nevzala ničeho.
2: Čarodějnice prohledala jejich šat. Avšak ořechu nenalezla. Potom jej hledala v nejbližším i nejvzdálenějším okolí až do večera. Avšak marně. Unavená šla si lehnout. Sestry hašteřilky pohádali se ještě na noc a potom se také uložili ke spánku. Bělina měla divný sen. Zdálo se jí, že přišla do sklepení. Vzala skamenilého mládence na záda a potom s ním lezla na vrchol zřícené hradní věže. Když se probudila, vzpomněla si na svůj sen a na rozmluvu dvou vran. Sen jí tedy naznačuje, která z kamenělého tovaryše osvobodit.
0: Durma na značnou část dne zase hledala ztracený zlatý ořech, načež odletěla, aby se své kmotry vševědy, rovněž čarodějnice, zeptala, kam se ořech poděl. Sotva, že zmizela, pohádala se Bělina se sestrami a potom se běhla do sklepení. S nesmírnou námahou zdvihla skamenilé tělo a nesla je ke vchodu do věže. Kámen ji hrozně tlačil, několikrát padla pod jeho tíží, přece však neupustila od svého úmyslu. Po úzkých vylámaných schodech vlekla skamenilého Mikše nahoru. Konečně dostoupila nejvýše a opřela Mikše o okraj okenního otvoru, aby si odpočinula. V tom zaskučelo vzduchem. Durmana přiletěla a snesla se přímo pod věž. Kmotra vševěda pověděla jí, kdo a proč vzal zlatý ořech. Také jí udělila radu, kterak zabránit oživení skamenilého tovaryše.
6: Bělino, kde jsi? Vykřikla Durmana.
5: Támhle ve věži, zvolala Černucha, již jsem právě přišla se sestrou. Ale to není Bělina, odporovala jí Červenka. Je to Bělina, není to Bělina, je to Bělina.
0: Bělině zachtělo se hádky se sestrami a proto vykřikla, já? Avšak nedořekla. Skamenělý Mikeš ji vyklouzl. Sletěl dolů, přímo na Durmanu a rozbil se na několik kusů. A hle, mezi balvany stojí živý Mikeš a u jeho nohou leží zabitá čarodějnice.
6: Krá, krá, krá,
0: zaznělo ve výši. Nad jejich hlavami letěly dvě vrány.
6: Krá, krá, mrtva je Durmana zlá, budeme mít hody, avšak chudé. Krá, krá, ke zřícení nám blíží se zkáza, běda tomu, kdo by se zde opozdil. Krá, krá.
0: Mikeš rozuměl vranám. Pryč odtud, vykřikl na divoženky. Sotva, že se poněkud vzdálili, zatřásla se země. Zazněl hrozný rachot. Zřícenina se probořila do země. Místo ní zela hluboká propast, naplněná sirnatou vodou. Mikeš se třemi sestrami hašteřilkami prchal z místa hrůzy, k němuž se slétaly vrány, aby se pásly na těle mrtvé čarodějnice Durmany. Konečně byli tak daleko, že pusté krajiny už neviděli. Divoženky podali Mikšovi ruku a vroucně mu děkovali, že jich zbavil čarodějnice i nesvornosti, kterou jim byla vštípila. Mikeš zase vzdával díky Bělině, jež se pro něho odvážila tolikerých nebezpečí. Již nikdy se nebudeme hašteřit. Opět a opět jásali divoženky. Budeme žít zase mezi svými, v lásce a svornosti, jak se sluší rodným sestrám. Potom se ptali Mikše, jestli by s nimi chtěl do jejich říše. A když přisvědčil, Červenka zatočila se divoce dokola a když se zastavila, držela mezi prsty vlaštovku. Políbila ptáčka, jež se jí pranic nebál, a řekla něžně.
5: Leď, milá vlaštovičko, leď ke královně divoženek, spěj a oznam jí, že tři sestry hašteřilky jsou již zbaveny zlého kouzla, čarodějnice Durmana, že jest mrtvá a že tu stojí mládenec, jež by se dostal rád do naší říše. Pustila vlaštovku, ptáče odletělo a když se vrátilo, neslo v zobáčku útlou bylinku se zlatým květem. Červenka dotkla se bylinkou sebe, sester i Mikše, rázem byli vyneseni do výše, zahalil je tmavý mrak. Mikeš cítil, že jsou nesmírnou rychlostí unášeni povětřím.
0: A když se konečně snesli dolů, viděl Mikeš vůkol sebe hustý les. Ze všech křovin vybíhaly divoženky a s jásotem vítali osvobozené družky i cizince. Potom šli všichni na velikou mítinu, kde uprostřed svých podaných seděla vážná královna divoženek. Mikeš zhlédl na její hlavě zlatou korunku i sklonil se před ní hluboko. Královna vyslechla vyprávění tří sester. Když skončili, ozvala se důstojným hlasem. Vítám vás mezi nás, milá Černucho, Bělino i Červenko. Jsem potěšena, že jste zbaveny kouzla Durmany, že zlá čarodějnice již nikdy nás nebude ohrožovat. A ty, mládenče, obrátila se k Mikši. Chceš-li u nás zůstat, nebude ti zlé. Tovariš prohlásil, že zůstane, a královna jej hned ustanovila strážcem svých lesů a dala mu Bělinu za manželku. Šťasten byl Mikeš v říši divoženek, že po okolním světě nikdy nezatoužil. A na místě, kde práchnivěly kosti čarodějnice Durmany, vyrostla jedovatá bylina. Podnes ji vídáme na rumništích a říkáme ji Durman.

0: Biggy hádanka.
1: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
0: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
2: Kouzelník!
0: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
2: Je, turecký med ten já rád!
0: Anebo turecký prasátko Paší!
2: Asi počkej, ne. To nebude
0: počkej,
2: ono.
0: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
2: zelený.
0: Červený, zelený kobereček,
2: no, zelený.
0: Může být i na dvorečku.
2: Jo.
0: A můžou v něm růst i pampelišky.
2: A nebo jiný kytičky.
0: A daj se na něm dělat kotrmelce.
2: A skákat.
0: A je to, a je to.
2: Trá.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Zimní se lápou.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to mi zkoukám.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a bouchají do stolu, jo. Vzduchem lítají sklenice a šafle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky, krčmě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba. No. Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je.
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: No, že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek. Krčmě. Louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak nějak.

0: Lesnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Hejlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Hejlík. Egon, tu není.
0: Zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hejlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten Kudlo Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hejlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon, ale na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.
2: Tak dobrá, vím, kdo je Kudla Dederon a taky vím, kde Tulíka vězní.
1: Tak co uděláme?
0: Ramses vyskočil od stolu.
1: Musíme ho osvobodit.
2: To není jen tak, řekl Hejlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
0: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily toho siláka Vasila, o kterém už Hejlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
2: Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
0: oznámil mu Hejlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hejlík křiknout.
2: Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
3: Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Piggy vtipk.
1: Pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá.
3: Čím to asi bude?
1: Asi tím, že je vycpaný.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

peci válek. Zaječí matka přihopkovala k šípkovému keři. Stál na mezi v plném květu a díval se po polích jako veliká růžová kytice. Každý rok vyháněl nové a nové pruty. Byl už tak hustý, že v zimě udržel nad sebou sněhovou střechu a za jarních plískanic nepustil do své houštiny ani vítr, ani déšť. Zaječí matka se protáhla pod keřem tak opatrně, že nezavadila o jediný trn. Potom vklouzla do pelechu. Vyhrabala jej mezi kořeny a vystlala vlastní srstí. Tam si opatrovala mladé, dokud nevycházeli do polí. Nic nepláč, Janečku, řekla dnes. Už se musíš taky podívat do světa. Věčně nezůstaneš peciválkem. Janeček, nejmenší synek, se krčí v koutku. Tiše poslouchá, myslí si, proč bych se toulal z domova? V teple se tu protáhnu, v suchu se tu vyspím. Mám-li hlad, maminka mě napojí mlékem. Je-li zima, zahřeje mě svým tělem. Tak co? Nikam nepůjdu. Ale maminka...

jen poléz, poléz a podívej se do polí. Kubíček už se pase na jeteli sám a Matýsek pozná v trávě i pampelišku. Na mezi kvetou sedmi krásy, u strouhy poměnky, u potoka blatouchy. A ty bys tu věčně ležel ve tmě a nechtěl vidět nic z té krásy. Janeček se přikrčil do kouta ještě víc a myslí si, ať si tam kluci dělají, co chtějí, já zůstanu doma. A nahlas se vymlouvá. Když já mám ještě maličká očka a světlo mě do nich píchá. Venku se ti oči rozkoukají a světlu zvyknou. Kubíček se onehdy taky bál vyjít do polí a dnes už se tam prohání jako starý. Skřivánci mu zpívají nad hlavou, křepelky tlukou z osení a kukačka z háje volá na něho vesele kluku, kluku. A Matýsek, to už je, pane, dokonalý rozumec, sotva zaslechne z dálky haf, haf, už peláší, aby se schoval do trní. A když z výšky něco vykřikne krá, krá, jako šipka se zabodne pod mes, aby ho nikdo neviděl. Takoví jsou to chytráci. A ty bys chtěl být pořád jen hlupáčkem? Janeček se ani nepohne. Myslí si, proč tam kluci lezou, když tam straší hafánek a krákora? A skřivánka, křepelku i kukačku by slyšeli taky až sem, domů. Ale nahlas povídá, když já mám ještě maličká ouška. Tamhle korobtvičky mají ještě menší a jak pěkně poslouchají maminku. Sotva se vysoukají z vajíček, už běhají, kam je stará zavolá. Sami si hledají červíčky a mušky a když se polekají žáby, sami se hrnou pod křídlo. Škoda, že takové děti nemá každá maminka. Ale jaká pomoc? Zůstaň si tedy, Janečku, tady. My se vystěhujeme do háje. Pastvy je tam dost a schovávaček ještě víc. Tebe tu necháme. Zajíček ani nemukal. Kubík a Matýsek, ať si jdou, kam je oči ponesou, ale maminka, maminka, ta by tu měla zůstat. Kdo by ho napájel mlékem? Kdo zahříval? Kdo by mu česal kožíšek? Ale maminka se chystala opravdu na cestu. Přivinula se laskavě k Janečkovi a lítostivě se s ním loučila. Ještě jednou tě napojím, ještě jednou tě pohladím. Ale je to naposled. Potom odejdu a už se nevrátím. Janeček se mlíčka nenapil. Ani si neliboval, jak jej maminka hladí. Než se vzpamatoval, byla maminka ta tam. Pro jistotu se prošoural celým pelechem, očichal každý koutek, ale kde nic, tu nic. Vystrčil hlavu z pelechu a zavolal skoro plačky. Mami, mami. Ale nikdo se neozval. V keři bylo šero. Jenom od pelechu se táhla křovím chodba a na jejím konci svítil kotouček světla. Janeček chvíli čekal, bude-li světlo dělat haf-haf nebo křičet krá-krá. Když neříkalo nic, vylezl opatrně chodbičkou až na mez. A venku volal zase. Mámí, mámí. Neohlížel se, kde kvetou sedmi krásy nebo poměnky. Neposlouchal skřivánka ani křepelku. Netěšil se, jak bude přeskakovat brázdu nebo panáčkovat v osení. Jen o

0: oči otvíral do kořán, uvidí-li někde maminku. A hle, maminka seděla nedaleko na poli, ani se nepohnula.
1: Mami, mami, mami,
0: vykřikl radostně.
1: Počkejte na mne, půjdu s vámi.
2: Nikam nepůjdeš, pecivále, vrať se domů.
1: A když já bych přece šel nejraději s vámi?
2: Nesmíš a nemůžeš. Máš dosud slabé nožičky, maličká očka a drobná ouška.
1: Už mi to, maminko, všecko dorostlo. Podívejte se.
2: Tak sem pojď, uvidím,
0: řekla maminka zase tak přísně. Zajíček se smekl z meze, lezl po poli a když se přiblížil k mamince, zkusil udělat hop.
1: Vidíte, maminko, že už mám silné nohy?
2: A vidím vás celou, celičkou, protože už mám veliké oči.
1: A slyším vás i zdaleka, protože už mám bystré uši. Jenom neutíkejte a vezměte si mě sebou. Budu vás poslouchat jako křepelátko, uvidíte.
2: Snad bude z tebe přece jen řádný zajíček. Vezmu tě tedy sebou.
0: A teď hajdy do háje, aby se tam Kubík s Matějem nebáli. Janeček jde s maminkou a říká jí cestou.
1: Třeba tam kluky vystraší největší žába. Ti by se polekali.
3: Musíme si pospíšit.

0: sama. Já sama, babičko.
1: To byla Kristýnka. Každou chvíli bylo z kuchyně slyšet.
0: Já už to umím. Babi, já vím. Jsem přece velká. Už vidím přes stůl.
1: Babička trnula. Co když to dítě, které všechno umí, všechno zná, někam spadne? Třeba do vody nebo ze stromu? Nedej bože, utone. Nebo aspoň nastydne, nebo se uhřeje, spálí se o kamna nebo o sluníčko. Měla zkrátka trápení jako každá babička, která hlídá zvídavé vnouče. Možná i trochu větší.
2: Ne, abys sahala na kamna, než se vrátím z dřevníku. A nebo víš co, pojď radši se mnou.
0: Nemůžu. Hlídám panenku Klárku. Je nemocná.
1: Babička se dala ukolíbat. Ještě nebyla ani jednou nohou na dvorku, Kristýnka šup ke kamnům, otvírá dvířka a kouká do plamínků.
0: Ohýnek, jak poletuje a svítí, jako poklad. Přiložím. Jsem velká. Umím odemknout i schránku na dopisy. Než se babička vrátí, vyhaslo by.
1: Naštěstí se babička brzy vrátila.
2: Pane bože, žhavota na zemi. Nespálila ses toho popela a kouře. Vždyť ses mohla udusit nebo podpálit chalupu.
0: Panence, byla zima, babi. Ty taky dost topíš, když stůňu.
1: To ještě nebylo všechno, že Kristýnka všude vleze, všechno zkusí, všechno sama. Taky se jí něco stalo s ušima.
2: Kristýnko, zameď, co jsi nadrobila na zápraží. A nech to kůzle na pokoji. To se nehodí dávat mu čepeček a brindák. No tak. A buď tak hodná uklid si pastelky.
1: Možná by byla tak hodná, ale neslyšela.
2: To dítě si snad sedí na uších. Slyší vůbec dobře?
1: Jak kdy? Někdy je má jako radárky.
2: Kristýnko, pojď domů. Máme borůvkové lívance.
1: Malá slyší i na druhém konci zahrady.
0: Už běžím. Babičko, chci hodně.
2: Nesahej na ně, nejdřív umýt ruce.
1: Věřte nebo ne, hopsá kolem babičky v kuchyni a je zase hluchá. Babička už ale ví, že na ušního doktora to není. Čertovo kopítko je jinde. Naštěstí babička má na všechno ten správný babičkovský recept.
2: Kristýnko, chceš pohádku?
0: Jakou, babi?
2: Pohádku o nejchytřejším kůzlátku a kozím kouzelníkovi Kozodupovi. Koze Róze se narodilo kůzlátko. Bělonké, líbezné a jen se trochu otřepalo samostatné radost pohledět. Nic mu neujde, do všeho trkne, tady si poskočí, tam něco uškubne, všechno je zajímá. Tak malé a tak chytré, hotový rozumbrada, každý je chválil.
0: Jako mě?
2: Brzo mu to stouplo do hlavy.
0: Jsem rozumbrada, jasně, nejchytřejší kůzlátko.
3: Rozumbratko, nech ty stromky na pokoji a zelí na záhonek se ani netkni, dědeček by řádil.
0: Ne, maminka Róza je chytrá, ale já jsem chytřejší. Přece nenechám takovou dobrotu, aby se tu rozvalovala na záhoně bez užitku. Mňám, ani lístky nejsou špatné.
4: Všechno vím a všechno znám, všechno dobré ochutnám. Mé, co je dobré, to je mé, tak je to, a ne, že ne, mé.
5: Já ti dám mé, a kdo pak to zelí vypěstoval? Já.
2: Aby toho nebylo dost, zatímco dědeček ke kůzlátku držel řeč, vytáhlo mu z kapsy kapesník a sežvejkalo ho. Vůbec neposlouchalo. Totiž poslouchalo, ale jenom co chtělo. Jak je někdo chválil nebo volal ke krmelci, rozum bratka slyší i za roh. Jen řeknou, nepošťuchuj Puňťu, nelez do zelí, netrkej do okna. Neslyšelo. Snad si sedělo na uších.
6: Pomoc!
7: Manko, te, a to jsem včera myla okno. Jadeš?
6: Stálo se mi, že v něm na mě cíví cizí kůzle. Mé!
2: Dobrák koza Róza, když viděla, že s tvrdohlavým kůzletem nikdo nepořídí, řekla si.
3: Mé! Tady nepomůže nikdo jiný než kouzelník Kozodub.
8: Dub, dub. Tu jsem? Ne.
2: Kouzelník Kozodub tu byl co by dub. Rohatý a bradatý, bousy vláčel po zemi, oči mu žhnuli a nijak nevoněl.
8: Kdo mě volá? Kdo mě ruší z mého kouzelného klidu?
3: Já, nešťastná koza Róza.
4: Všechno vím a všechno znám, všechno, co chci, ochutnám. Mé, mé, mé. Všechno umím, všechno sním, o radu se neprosím. Mé, mé, mé.
8: Co to moje ucho slyší?
3: Nejchytřejší kůzlátko na světě, mého synáčka Rozumbratku, přerostlo přes hlavu dědovi, babičce i mně, usoužené mámě Róze.
8: Tak, víš-li pak, kozo Rózo, že bych potřeboval učedníka? Už dlouho u mě žádný nevydržel, ne?
4: Všechno vím, všechno znám.
8: Kouzla ne, mé.
4: Kouzla? Jaká?
8: Třeba tohle. Ha, kozí breda, kozí chlup, kozí kůže, dupy dup. Bere si tě, kozo dup, mé.
6: Mami, mé. Kde to?
8: V chlívě kouzelníka Kozodupa.
4: Tady to smrdí.
8: Doma ti nevonělo poslouchání, ale abys neřekl, rozum bratko, tu máš koště, kýbl a rejžák. Vysmejči a vydrbej. Potom mě vyhřebecuješ. Aha, třeba ti začnu vonět.
4: Cože? Nejchytřejší kůzlátko a mám drbat podlahu u umazaného kouzelníka. Fuj!
8: A čile, rozum, bratko, čile. Nebo s tebe udělám syreček.
6: Syreček? Sedali by na mě mouchy. Mé.
2: Večer se kůzlátku únavou rozjížděla kopítka. Těšilo se aspoň, že za tu dřinu dostane dobrou večeři.
6: Tuřín? Mně? Ne.
8: Doma se ti zajídala hebká pastva, co? Chodilo si na zelí, mlsoune, za šmouhy na podlaze a cucky v mojí bradě by se zasloužilo podláčí. Ne, Tuřín, dub, dub, dub, dub, dub. A poděkovat za večeři neráčíme? Nic?
6: Děkuju.
2: Takhle to šlo den za dnem. Kůzlátko hekalo.
6: Učedník, mučedník, samá práce a poslouchání a kouzla žádná.
2: Jenže kouzla se děla. Rozum bratka prospíval na těle i na duchu. To se ví, nebylo to hned. Lecos se snadno pokazí a nesnadno napravuje. I kouzlení si kuzlátko užilo až. Jen je popadl truc, už je Kozodub zakouzlil v koště, aby z něho vymetl neposlušnost. Sedělo si na uších a byla z něho houba Jidášovo ucho. Odmluvilo a najednou plavalo v kýblu jako rybka. I do hodin je kozodub zakouzlil, aby poslouchalo jako hodinky. To už rozumbratka postoupil v kouzelnickém učení od drbání zápraží a nošení dříví k nošení kouzelnické knihy na stůl.
4: Něco ti vyvedu, abys věděl. Já ti čarodějnou knihu s protivnými zakouzlovadly sním.
2: Kůzle počkalo, až si kozodub po večeři schrupnul a kouzelnickou knihu list po listu snědlo. Kouzelník řádil.
5: Moje kniha, kůzle jedno ničemné, tak abys vědělo. Kozí brada, kozí chlup, ať jste bez jrdleček, to poroučí kozodub. Nemysli si, že za staletí, co kouzlím, neumím kouzla z paměti.
6: A tak ho nechal. To je ale nehezká pohádka.
2: Že bychom ji vylepšili. Ale jak?
6: No, třeba, že by se kůzlátko úplně polepšilo, víš, a poslouchalo.
2: Tak dobře. Potom, co si rozumbratka poležel jako syreček, neposlouchání a tvrdohlavost se mu doopravdy rozleželi v hlavě. To víš, tentokrát to chvilku trvalo, než z kozodupa vyprchala zlost a odkouzlil ho zpátky. K mamince koze Róze, dědečkovi a babičce se vrátilo úplně kouzelné kůzle. Už si nepřipadalo nejchytřejší a nevyvádělo neplechy. Aspoň ne tolik.
6: Všechno vím a všechno znám, co je.
1: Slyšíte? Kristýnka si hraje na nejchytřejší polepšené kůzlátko.
6: Kouzlo vím, už ho znám, radši pěkně poslouchám.
1: Tak, aby jí to vydrželo.
2: Aspoň někdy.

0: Digi hádanka.
1: U sta romů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
1: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
0: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
0: To ví každý. Jmenuje se...

0: slušné sú čaj a sušenky. Prosím, Piggy. Prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Mm-hmm. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr...
1: Myslíš, čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? kvápky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Otékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže? Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víš, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Jo, cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady. Brambořík, latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Je!
2: No, no tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné, i brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
2: Děkuji.

0: Babičko.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: chybky.
1: Paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
2: Svěží dech, prosím.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon. Ukáž! Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
2: Věřil jsem, že to dokážeš, řekl a svolal celý svůj gang. Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
1: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
2: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
1: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
2: Poklekni,
1: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
2: Polipi,
1: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
2: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
1: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
2: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
1: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
2: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
1: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
2: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
1: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
2: Co to děláš?
1: Zeptal se až po chvíli.
3: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
1: Chechtal se Tulamor junior.
4: Klídek! Dělám tu místo pro další.
1: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
2: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
1: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
2: Čekáme přece výkupný.
1: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil jí do plechovky piva. Dneska si ten dudlí pěkně vychutná.
5: Thank you.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: bledému. Kupte mu pramen zdraví z posázaví. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pioníři? Co já s 200 prybiňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... A! Je, škoj, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, kvalitní.
1: No. A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, no. Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
3: Netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidélky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohledne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak?

Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina.

0: Co to je? Co? Policie.
1: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidly, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
0: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a uje!

Jojo, každej jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každej jsme nějakej, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned támhle za sklárnou a měl syna Františka, právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regens Chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, Regens Chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, Regens Chóry mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka,

0: vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej huťásek mluví. František promluvil. Franta mluví. Co to říkal? Já to přeslech. No zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel. No ta zásoba slov. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřekl, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
0: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to? Neumí se bát. Čeho?
0: No je toho snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla.
0: Ale co vás nemá? To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Porád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
0: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá: táto, co je to tady za rámus? A čet dál: to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště.
0: Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl. Budeme zavírat.
1: Když huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl:
2: jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát.
1: Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
0: Právě, že? Protože to každý úterek straší,
1: zaskuhral hospodský. Vtáh huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal: ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo a jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
2: Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
1: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady hned si vyjel zbytečně.
2: Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů.
1: Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamenu. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, kterému smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je do řady a přitom si zpívá v úterý den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci. Bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři. Při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách. Někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantou a s tím u Pípy 64. Nálevné sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka trá, putíra, bůra, prvíra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní 1000 krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu 4 hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčel a neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako ráno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom 3 hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo, a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom vsteku 2 facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal 3. facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady Hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.

0: vtip.
1: Vinetů vyjde ráno ze stanu. Dostane ránu mezi oči a klesne k zemi. Za ním vyjde Old Shatterhand. Dostane ránu mezi oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba proberou a Vinetů praví. Můj bílý bratr také šlápl na hrábě.
2: Proč

0: Kapitola 12. Ztracena. Jak jsem byla zklamaná, když jsem sestoupila po schodech dolů a nenašla tam starou jabloň. Octla jsem se na křižovatce tří cest. Kterou se dát? Jestliže se zmýlím, pomyslela jsem si, může mě to stát život. Zmocnila se mne strašlivá hrůza. Rozběhla jsem se nazdař Bůh tak rychle, jako kdyby mě honil sousedův pes. Za několik minut jsem uviděla květinku sedící na kraji příkopu. Nabyla jsem trochu naděje a v přestávkách mezi vzliky jsem se jí zeptala.
1: Nevíte, prosím, kde je stará jabloň?
2: Moje maminka? Právě ji narychlo zavolali ke královně a nevím, kdy se vrátí.
1: To je neštěstí. Ale snad byste mi mohla ukázat cestu k domku, kde bydlí pšenice.
2: Bohužel ji neznám. Ale proč byste nemohla počkat chvilku tady? Maminka jistě brzy přijde. Jen aby to nebylo něco vážného.
0: Při těch slovech mě znovu ovládla touha utéci. Připadalo mi přece jen velice nebezpečné rozběhnout se tak bez cíle a přes všechen svůj strach jsem si sedla vedle květinky. Sbírala v trávě kapky rosy a navlékala je jednu po druhé. Navrhla mi:
2: Nechtěla byste si udělat také korálky na krk, zatímco zde budete čekat?
1: Ano, ano,
0: odpověděla jsem. Ale ruce se mi tak třásly, že jsem nemohla navléknout ani jedinou kapku. Jakmile jsem na některou sáhla, hned se mi roztekla do trávy a v duchu jsem se ptala sama sebe, jak to ta květinka dělá, že s nimi zachází tak obratně. Měla náhrdelník dávno hotový a já jsem dosud nenavlékla ani jednu kapku. Všimla si, jak jsem nešikovná, a protože se její maminka nevracela, řekla mi:
2: Ale teď si vzpomínám. Mohla byste se zeptat také třešní, které stojí právě za ohybem cesty. Ty budou jistě vědět, kde je domek, v kterém bydlí pšenice.
3: To bych opravdu mohla zkusit,
0: odpověděla jsem. Poděkovala jsem jí a rozběhla jsem se na cestu. Jak mě třešně spozorovali, obklopili mě, smáli se splna hrdla, a když jsem je prosila, aby mi ukázali cestu, jedna z nich zakoktala:
4: Domek, kde bydlí pšenice? Zeptej se matky Flintové.
3: Ale já ji neznám.
4: To máš tedy štěstí. V tomhle kraji se nehází.
3: Ale co se nehází?
4: Povídám, že v tomhle kraji se nehází flinta do žita.
0: Zarazila jsem se a nevěděla jsem, mám-li se znovu zeptat, ale v tom jsem si všimla, že třešně drží v rukou láhve s likérem.
3: Jaká smůla,
0: řekla jsem si.
3: Jsou opilé.
0: Už jsem chtěla jít dál svou cestou, ale ta třešeň, která mi odpověděla, mě najednou chytila a vyhodila do výšky. Byla bych se jistě zabila pádem na zem, kdyby mě jiná třešeň nechytila do náručí. Myslela jsem si, že mě už pustí, ale ona mě vyhodila ještě výš. Tentokrát jsem křičela hrůzou, avšak opilé třešně se smály tím bouřlivěji a dlouho mě znovu a znovu vyhazovali a zase chytali. Když mě konečně ta poslední postavila na zem, bolelo mě celé tělo, jako kdyby mě stloukli holí. Třešně se o mne už nestarali, připíjeli si dál z lahví a já jsem s pláčem utekla. Za chvilku jsem doběhla k čtyřem pampeliškám, které seděly u studny a hrály karty. Když viděli, že jsem celá uplakaná, chtěli mě potěšit. Byli tak přívětivé a chovali se ke mně tak pěkně, že jsem se jim vyspovídala. Jak na radu excelence šedozelené hledám domek, kde bydlí pšenice, abych se ukryla před hněvem královny Flóry.
5: Domek, kde bydlí pšenice,
0: zvolali.
5: Ale kde pak? Ten není v tuhle stranu. A bohužel sis vybrala zrovna nejnebezpečnější cestu, po které probíhají královští poslové. Potká-li tě některý z nich, jsi ztracená.
1: Proboha, co mám dělat? Co jen mám dělat?
0: Naříkala jsem. Byli zřejmě velice rozpačité. Dívali se na sebe a netroufali si zasáhnout v tak vážné věci.
1: Prosím vás, vysvoboďte mě! Excelence šedozelená se vám odmění. Vysvoboďte mě.
0: A chytila jsem se zoufale jejich šatů. Radili se a pak ta největší řekla.
6: Ale vydávali bychom v nebezpečí svou hlavu.
0: Můj pláč je však asi obměkčil a navrhli mi, že bych se mohla studní dostat do začarovaného lesa. Tam přebývá krtek něžně černý, nejlepší přítel šedozelené. S vděčností jsem jejich plán přijala.
1: Ale jak se stoupím dolů do studně?
0: Ptala jsem se.
1: Nevidím zde ani vědro, ani pro vás.
0: Probudili kočku, která spala dál na okraji studně. Ve svém rozčilení jsem si ji ani nevšimla. Ostatně bych ani nebyla poznala kočku v té veliké černé kouli, obtočené dlouhým lesklým provazem. Ale ne, nebyl to provaz, nýbrž ocas kočky a měřil jistě víc než dobrých 5 metrů.
2: Tak rychle, čičkolapko!
6: Dělej rychle!
2: Téhle holčičce jde o život!
0: Křičeli pampelišky. Černá kočka navinula svůj dlouhý ocas na hřídel a chytila mě pod paždím. 2 pampelišky otáčely zvolna klikou a já jsem sestupovala pomalu dolů do tmy.
7: Tak s Bohem a mnoho štěstí.
8: Mňau.
0: Přála mi čičkolapka, když se se mnou loučila. Byla jsem sotva minutu dole, když jsem zaslechla ze zhora dupot kopyt. Někdo tryskem přijížděl. Zastavil se u studně a tvrdým hlasem se ptal.
9: Neviděli jste na cestě holčičku se žlutou kostkovanou zástěrkou?
1: Už je to tady. Objevili mě.
0: Myslela jsem si. A všechna krev, jako kdyby mi zledovatěla v žilách.
5: Jsme nikoho neviděli,
0: zněla odpověď.
9: Vždyť mi tvrdili, že šla po téhle cestě.
0: Pokračoval drsný hlas.
9: Víte přece, jaký přísný trest by vás stihl, kdybyste nemluvili pravdu, ne?
0: Dlouho panovalo mlčení a se mnou se všechno točilo.
5: Nikoho jsme neviděli,
0: odpověděli všechny pampelišky sborem. Znovu se ozval dusot a pak zanikl.

má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší.

těžko nějakej rybás najde, takovej dlouhý.

0: básnička. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože podruhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Copak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem ses rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku namísto pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Digi hádanka.
3: Co se to leskne v rybníce? Komu to spadla čepice? Třpití se, leskne u sítí, nikdo ji rukou nechytí.
4: Mňau, už víte.
5: To bude asi zlatá rybka.
6: No ne, zlatá rybka, když se nedá chytit rukou, to asi nebude rybka.
5: No a chytil jsi někdy zlatou rybku?
6: Zatím ještě ne.
5: No, tak ale, vidím.
6: Ale já si o tom sním a až jí chytím, tak si budu přát, abych se mohl dostat raketou na měsíc.
5: Je, počkej, a měsíc se přece odráží v hladině.
6: Na rybníku?
5: No.
7: Oh yeah!

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopiiri kouslani. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání, polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondi je, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O ne! Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku.

0: ojalována dílka. Aby se kuřátka šťastně vylíhla, je třeba sedět, sedět a sedět. O zábavě si tou dobou každá slepice může nechat jenom zdát. A tak, když Čmelda s Brundou přiletěli na návštěvu ke slepici, jejich kamarádka zrovna seděla na vejcích a podřimovala. Čmeláci chvilku poslouchali ten slepičí koncert, ale pak raz, dva, tři zatroubili. Vykřikla slepice a protože myslela, že hoří, uháněla jako splašená pryč. Jen pírko po ní zůstalo. Čmelda s Brundou poskakovali radostí, jak se jim ten žertík vydařil a smáli se, až jim tekly slzy. Uslyšel je Pučmelout a hned chtěl vědět, co se děje.
1: Brundibáři, ven s tím, ať se taky zasměju.
0: Tomu by

0: si Pučmelouda stejně nerozuměl. Smáli se dál oba čmeláčkové. Ale Pučmelout se nenechal odbít.
1: Ne, a proč?
0: Protože čmeláci se smějí jindy než Pučmeloudi.
1: Jo, a proč?
0: Divil se Pučmelout. Pro slepičí kvoč, vysvětlovali Čmelda s Brumdou. V tom ale Pučmelout zahlédl to ztracené slepičí pírko a chňapnul po něm. Teď se zas divili čmeláci. Nač ti bude? Na peřinu nebo za klobouček? Ale Pučmelout prohlásil, že je to jeho tajemství. Tak nám ho prozraď, my ti taky něco prozradíme, loudili Čmelda s Brumdou.
1: Já nechci nic vědět, stejně bych to zapomněl. Kšá, kšá, Brundibáři zvědaví.
0: Odháněl je Pučmelout a sliboval.
1: Jen počkejte, tentokrát všechny překvapím.
0: Když Pučmelout s pírkem v hrsti a s čmeláky v patách odešel, vrátila se rozhněvaná slepice.
2: Napálili mě.
0: Vzdychala a rozhlížela se kolem dokola.
2: Čmeldo, Brundo, lezte, darebové, já vám srovnám ty kadla. Kde jste? Tip, tip, tady, mami, tip, tip, tip, už jsme se vyklubala, tip, tip.
0: A z prázdných skořápek se vybatolila dvě roztomilá žlutá kuřátka. Slepice se rázem zapomněla zlobit a rozpřáhla křídla.
2: Pá, děti moje zlaté, pojďte ke mně, ať vás zahřeju.
0: Ale kuřátkům nebyla zima. Na světě se jim líbilo a chtěla si hrát.

0: Pak přišli i Čmelda s Brumdou a měli radost, že mají dva úplně nové kamarády. Teprve teď si slepice všimla, že jí chybí to pírko.
1: Mé nejkrásnější pírko, kde je? Tady bylo a už není. Lamentovala. Pomoc! Ukradli mě!
0: A rovnou se obořila na čmeláky.
1: Je vaše vina, že jsem utíkala jako splašená a v tom spěchu někde vytrousila své nejkrásnější peříčko.
0: Tak už se nezlob, víckrát to neuděláme, slibovali čmeláci. My ti povíme, kde tvé ztracené pírko je, upuč melouda.
1: Pak,
0: rozčepířila se slepice.
1: Pak, tentokrát mu to spočítám.
0: Než se však stačili za pučmeloudem vydat, přiběhla kuřátka a celá se strachy třásla.
2: Píp, píp, fialová hrůza, píp, příšerná příšera, fialový duch.
0: Pískala vyplašeně a žalovala.
2: Honil nás a strašil nás.
0: To bylo něco pro čmeláky. Tak abys věděla, milá slepice, že jsme tvoji opravdoví kamarádi, my to fialové strašidlo najdeme, chytneme a zneškodníme.
3: Tetelí se vzduch.
4: Tetelí se vzduch.
3: Je prý tady duch.
4: Je prý tady duch.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Máme na to čuch.
4: Máme na to čuch.
3: Kde takový duch?
4: Kde takový duch?
3: Spí a loví.
4: Spí a loví.
5: Je, je, je.
4: Jeho doub je snadno zjistí.
3: Snadno.
4: Jehličí a listí.
3: Jehličí.
4: Jsme totiž specialisti.
3: Specialisti.
4: Na duchy.
3: Na duchy.
4: To nemáte. Potuchy.
3: To nemáte potuchy.
0: Šmelda s Brundou se plížili od kopretiny ke kopretině jako opravdoví detektivové, když tu najednou se před nimi něco myhlo. Fialový přízrak. Ale než ho stačili chytit, byl ten tam. Jen ozvěna jeho strašidelného kvílení se ještě vznášela nad loukou. Šmelda s Brundou se plížili dál a radši skoro ani nedýchali, aby ho nevyplašili. V tom se zase před nimi objevil strašlivý fialový stín, zanaříkal a zmizel.
3: To je nějaký ufňukaný duch, povídal Šmelda a Brunda řekl. Hele, stopy, fialové, ty budou jeho.
0: A tak se po nich vydali a nemuseli jít daleko. Na krtčí hromádce seděl pučmelout, slepičí pírko namáčel do kalamáře s inkoustem a něco sepisoval. Někam za něj vedly ty stopy a odtamtud se teď ozývalo známé kvílení. Čmeláčkové se zastavili, pusy do kořán.
6: Přestaň kňourat a nevyrušuj, jo?
0: Bručel mrzutě pučmelout.
6: Až tohle dopíšu, vydrhnu tě pískem na nádobí.
0: Pískem radši ne, zanaříkalo to někde za pučmeloudovými zády.
6: Tak si neměl lézt do kalamáře.
0: Rozčiloval se pučmelout.
6: Co mi to dalo schánění? Nejdřív papír, pak péro a nakonec mi sem vrazí splašený kvapník a připraví mě skoro všechen vzácný inkoust. Kvůli tvému věčnému kvaltování nenapíšu teď své paměti.
0: A skutečně vedle Pučmelouda se teď objevil velice sklíčený a velice fialový kvapník a marně se snažil Pučmelouda uklidnit.
5: Já jsem přece nespad do tvého inkoustu schválně. Radši mě polituj. Hele, Pučmeloude, něco mě napadlo. Co kdybys mě zkusil vygumovat?
0: Pučmeloud vyskočil, jako když ho píchne a zlostně zahodil slepičí brk.
6: Nemám gumu, hulákal. A teď už ani inkoust. Za všechno můžeš ty potrhlý brouku. Nechci tě tady, nemůžu tě ani vidět.
5: Já bych rád odešel, šeptal zoufalý kvapník, ale co pak můžu? Kdo mě vidí, každý se mě poleká.
6: Jestli najdu zmizík, tak se těš,
0: vykřikl zuřivě Pučmeloud a začal hledat po všech kapsách.
5: Zmizík ne, prosím, zmizík ne, radši najdi písek na nádobí, polekal se kvapník.
0: A to už čmeláci nevydrželi a kvapníka se zastali.
3: Že by ses nestyděl, Pučmeloude, povídal Čmelda. Nevidíš, jak je kvapník nešťastný?
6: Já jsem taky nešťastný. Proč nepolitujete mě, brundibáři, brundibárovatý? Těšil jsem se, že napíšu své paměti a že všechny překvapím.
0: Jenže si na to sebral slepici její parádní pírko a kdo ví, jak to bylo s papírem a inkoustem. Pojď s námi, kvapníku, a řekneme každému, že ten fialový duch si ty, aby se tě už nikdo nebál. Tak na co ještě čekáš? Rychle pojď.
5: Rychle, to já moc rád. Usmál se šťastně kvapník a rozběhl se za svými kamarády.
0: Díky Čmeldovi a Brumdovi se kvapníka od té doby opravdu nikdo nebál. Ani ta malá kuřátka. Fialová barva byla dokonce nějaký čas ve veliké módě. Ale jen do té doby, než sluníčko a déšť vrátili kvapníkovi jeho správnou barvu. Své parádní pírko dostala nakonec slepice od Pučmelouda zpátky. Nač by mu taky bylo, když už neměl inkoust.

0: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
1: Pane, vypadla vám peněženka.
2: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal.
1: A proč? Vždyť ona je prázdná. Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
3: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

kalamy, ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí, takže v cuku letu zlomenina je tu, jen jsem šel a zlomil jsem si ruku, přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: Šťastná rodinka. Pohádka z Dánska. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak lopuch. Když si ho dáš před bříško, poslouží ti jako zástěrka. A když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro jako deštník. Tak je veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kde pak? Kde roste jeden, roste jich spousta. Je to krása a celá tahle lopuchová krása je papáníčko pro šneky. Velcí bílí šneci, co si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, lopuchy jedli a libovali si.
1: To je dobrota. Lopuchové listy jim ohromně chutnaly. Tak se jimi živili a proto lidi taky lopuchy seli.
0: Tak a teď poslouchejte. Byl jednou jeden zámek. A na tom zámku už nepojídali šneky. Šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy ne. Ty rostly a rostly po cestičkách a na záhonech. Už si s nimi nevěděli rady, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam rostla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že je v zahradě. Všude jen samé lopuchy. A tam někde, mezi nimi, žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami nevěděli, jak staří vlastně jsou. Dobře si však pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě je cosi, co se jmenuje zámek a tam, že takové, jako jsou oni, vaří. Pak je položí na stříbrnou mísu a co se děje dál, to už nevěděli. Jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse. To si taky nedovedli představit, jen věděli, že to má být krásné a náramně vznešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížaly, ale nic se od nich nedověděli. Ani jeden z nich totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Starým bílým šnekům bylo jasné, že jsou nejvznešenější na světě. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, ujali se obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti, šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá. A šnečího tatíka vybízela, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku a on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, ta, ta, bum, ta, ta, bum, jak to bubnuje do lopuchů. Povídá šnečí táta. A a kapek, kolik padá, přisvědčila Šnečí máma. Voda se valí po stonku dolů. Tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček a malý má taky svůj vlastní. Jednou už je to tak, jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním.
2: Žádné za ním není, prohlásil Šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde a já už si nemám co přát.
1: Barne, namítla Šnečí máma, to já bych ráda na zámek, takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou mísu. Všem našim předkům se takhle vedlo. Můžeš na to vzít jed, že je na tom cosi velice vybraného.
2: Zámek třeba spadl, prohodil Šnečí táta, nebo zarostl lopuchama a lidi nemohli ven. Jaký pak spěch taky pořád? To jen ty se vždycky tak příšerně honíš. Ten malý začíná být po tobě. Podívej, jak vysoko už za 3 dny vylezl po tom stonku. Točí se mi hlava, sotva se tam na něj nahoru podívám.
1: Jen ho nehubuj, odpověděla Šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velikou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Uvažoval jsi, jak mu seženeme ženu? Myslíš, že by se tady někde dál v lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla?
2: Budou tu asi jen černí šneci, na to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Mohli bychom se obrátit na mravence. V jednom kuse pobíhají sem tam, jako by měli fůru práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho Šnečka.
1: Já bych opravdu věděl o té nejkrásnější ze všech, hlásil jeden mraveneček po druhém. Ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna.
2: To nevadí,
0: na to oba staří. Má dům?
1: Má zámek,
0: volali mravenečci.
1: Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb.
2: Pěkně děkuju, pravila Šnečí máma.
1: Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte o lepší, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě v dešti i sluníčku. Ti znají lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu,
0: hlásili komáři.
1: Sto lidských kroků odtud je na Angreštovém keři. Šnečí slečna s domečkem je úplně sama a na vdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků.
2: Tak dobře, ať tedy přijde,
0: prohlásili staří.
2: Kluk má lopuchový les, ona jen keřík.
0: A tak pro Šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila, ale to na ní bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba.
1: 6 světlušek svítilo ze všech sil.
2: Ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří šneci nesnášeli opilství a divoké radovánky. Šnečí máma pronesla krásnou řeč. Táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit. A pak mladým odkázali lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že tohle je to nejlepší na světě. A že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na stříbrnou mísu. A když domluvili, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo, ale nikdo je nikdy neuvařil ani nepoložil na stříbrnou mísu. Dospěli tedy k závěru, že zámek spadl a lidi na světě vymřeli a jelikož jim nikdo neodporoval, musela to být pravda. A tak bušil déšť do lopuchových listů a vyluzoval bubnovou muziku jen kvůli nim a kvůli nim slunce svítilo a dávalo lopuchovému lesu barvu. Byli velice šťastní. Celá rodinka byla šťastná, protože byla šťastná.

0: koníčku.
1: Ruf, ruf.
0: Já jsem pes. A kdo je víc?
1: Ruf.
0: Umím štěkat na měsíc.
1: Ruf, ruf.
0: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
1: Ruf.
0: A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Božcem není snadné, což dítě nebo člověka dost často vůbec nenapadne a někdy ani zdaleka. Je k tomu nutná tlustá kůže a celá řada různých loch a ani to nic nepomůže.

dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemusi se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků: čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky: čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy: já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: Biggie Háranka. Teď mám těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zádku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: Hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zádku?
1: Zádku má... Láhev.
0: Láhev má zádku a kabátek je ze skla. A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
2: Koukej, Beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
1: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá:
2: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
1: žadonila ovečka.
2: Ale mně se to přece jen nezdá,
1: namítal Beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla Beránkovi na nožičku.
2: Tak nepláč, utěšoval jí Beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
1: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
2: Beránku, pomoc!
1: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci huňáči. Smáli se.
3: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
1: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
3: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
1: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
2: To jsem já, kanonýr, jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
1: Schválně měnil hlas Beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
3: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
2: No to je na to,
1: ochotně vysvětloval kanonýr.
2: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
3: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
2: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
1: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
3: Připravit,
1: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl Beránek kanonýrské šaty.
2: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
1: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: jsem můlo. Teď nevím, kudy domů. Mám se dát napravo nebo nalevo. No co, zkusím jít rovnou za nosem.
1: Já s písničkou jdu jak ten ptáček.
0: Manička, záchrana se blíží. Schovám se jí do rožky.
1: La la la, tralala, joj. Hele, šiška, hehe, tralala. Hele, pořez. No nic, tralala.
0: Bav.
1: Jo, prase, divoký.
0: No dovol, Máničko, jaké prase. To jsem přece já.
1: Je, hurvínek.
0: Jo.
1: No to mě podrž. Teda tebe bych tady nečekala.
0: Co by ne?
1: Ty a příroda, to nejde dohromady.
0: Ne, ne.
1: Jo, jo. Loni v červenci, když si v květinářství zahlédl smrček, tak se sradoval, že jsou Vánoce. Co ty děláš v lese?
0: Ale Máničko, já ti mám takovou smůlu. Šel jsem vyvenčit žerika, ten mi utekl a bez něj netrefím domů.
1: Jak to, co pak ty neznáš svoji adresu?
0: Znám. Hurvínek zavináč haha.cz.
1: No tohle, já nemyslím internetovou adresu, ale tu domácí pytlíku.
0: Hele, hele, Máničko, tady není nic k smíchu, jo. Mně se tady vůbec nelíbí.
1: No tak proč se couráš v lese? Proč jsi raději nezůstal doma?
0: Protože ta Julda má špatnou náladu.
1: A proč má špatnou náladu?
0: Proč, proč? To tvoje věčné proč? Protože nejsem doma. Hele, já už bych raději šel. Jdi první, jo?
1: Ale, mě se ještě nechce, teprve jsem přišla.
0: Víš, Mani, nerad ti to říkám, ale v tomhle lese straší.
1: Nepovídej.
0: Fakt, věř mi, ať se hnu, kam se hnu, něco za mnou šustí. Dávej pozor.
1: Ano.
0: Udělám krok. Slyšíš?
1: Slyším.
0: Udělám druhý. A třetí. Něco se za mnou plíží.
1: Tak si zapni kšandičky a bude ticho.
0: Co?
1: Kšandičky, couráš je po zemi. Pak se nediv, že šustíš.
0: A jo, já jsem si nevšiml, no.
1: Tak si podruhá všimni, no.
0: Hele, vůbec, Máničko, co tu děláš s tím košíčkem?
1: Jdu na houby.
0: Teď? Když je chladno?
1: Co by ne, mám teplou bundu.
0: Já myslím, že když je zima, tak houby nerostou. To zná každé malé dítě. Ještě, že jsi na sebe nevzala potápěčskou výstroj.
1: Na co?
0: Na potápění. Tenhle les je pěkně hluboký.
1: Raději neotvíraj pusu, děláš průván.
0: Už mě nebavíš. Jdu pryč.
1: Nechod nikam, stejně netrefíš. Počkej. Stůj. Ukaž se, posměváčku.
0: O co jde?
1: Pojď blíž.
0: Takhle?
1: Jo, otoč se.
0: Takhle?
1: Jo, nakloň se.
0: Takhle?
1: Poni, od čeho máš vzadu na hlavě tu bouli?
0: To ta Julda.
1: Prosím.
0: Vždycky, když se rozlobí, tak po mně hází talíře.
1: Fakt.
0: Fakt.
1: Proč jsi mi o tom nikdy neřekl?
0: Protože se trefil až teď.
1: Horvingo, to se mi nezdá. To není panu Spejblovi podobné.
0: Že není, jo? A už jsi ho někdy viděla něčím házet?
1: Ne, neviděla.
0: Tak vidíš, to jsi o hodně přišla. Tuhle chtěl ta Julda zahodit prošlou konzervu. A jak s ní?
1: Co s ní? Tu prošlou konzervu? No fuj!
0: Ale nic nesní. Nech mě domluvit. A jak s ní, tedy s tou konzervou, nešikovně hodil, tak si vylomil zub.

0: Mařeno!
1: Orlíku!
0: Soustřiď se! Kam by si asi tak podle tebe chtěl vyrazit bez zubů? Víš, jakou měl ránu?
1: Jakou?
0: Co jakou?
1: Jakou ránu? Velkou, malou? On střílel. A na koho? A proč?
0: Holčičko.
1: Je. Yeah.
0: Tať Holda neumí házet.
1: To já taky ne.
0: Ušuj.
1: No.
0: Jak jsem řekl, otecko neumí házet.
1: To už jsi říkal, opakuješ se.
0: Máňo, takže... Když chtěl zahodit konzervu do koše, tak to udělal tak nešikovně, že si s ní, teda s tou konzervou, vyrazil, tedy vymlátil nebo vylomil přední, myslím tam vepředu, zub. A nešel, tedy nevyrazil si nikam, protože měl bez toho zubu ránu. Čili nevypadal tak hezky, aby se někde ukazoval. Už to konečně chápeš.
1: Ne.
0: Pomoc.
1: Teda. Pochopila jsem, že pan Spejbl neumí házet. To jo. Nejde mi na rozum, že by po tobě házel talířem. Vždyť je to pěkně nebezpečné.
0: No.
1: No a taky, proč by si dobrovolně třískal nádobí? Ty se určitě vymýšlíš?
0: No.
1: A, vymýšlíš, jasně. Tak jak to bylo doopravdy? Mluv.
0: Štípla mě vosa.
1: Ale kde ty vosa, že by ti udělala takovou bouli?
0: Vosa ne. Taťo Olda.
1: Co?
0: Zabili na mé hlavě polenem.
1: A zase si vymýšlíš?
0: Nevymýšlím.
1: I jo, já na tobě poznám, když lžeš.
0: Kdy?
1: Vždycky, když otevřeš pusu.
0: Teda.
1: A navíc, vosa tě štípnout nemohla, protože teď právě vosy nelétají.
0: No. Chybička se vloudila.
1: Přiznej se, že ty ses popral?
0: No, trošku.
1: Páni, z tebe to leze. Teď já to nikomu neprozradím. No tak. S kým ses popral?
0: S Kudrnou.
1: A kdo jsi začal?
0: Kudrna.
1: A co ti udělal, Kudrna?
0: Vrátil mi facku, Kudrna.
1: Hrůza?
0: Viď.
1: Horvinko, máš ty vůbec nějaké kamarády?
0: Ne, mám smůlu. Ty, co mě zmlátili, nemám rád já. Ti, co jsem jim nařezal já, zase nemají rádi mě. A teď ke všemu můj jediný kamarád Flanderka o mě řekl, že jsem rváč.
1: A co ty na to?
0: Lhát se nemá. Copak jsem nějaký násilník? Tak jsem mu pořádně nabančil, víš, aby si to pamatoval.
1: A víš, že ti pan Spivl zakázal, aby se stýkal s uličníky, že si smíš hrát jen s těmi, co jsou slušně vychovaní.
0: Já bych rád, ale oni nechtějí. Rodiče jim to zakázali.
1: No co já?
0: Co ty?
1: No, hraj si se mnou. Bábinka už si na tebe zvykla.
0: Tak jo, když jinak nedáš. Budeme si hrát na slepou bábu.
1: To já.
0: Já budu slepej a ty budeš bába.
1: To ne.
0: To vymyslí něco lepšího.
1: Budeme si hrát na orchestr.
0: Jak?
1: Ty budeš trouba a já budu udávat tón.
0: Cože?
1: No budu dirigent a ty budeš jako hrát na trubku.
0: Nezájem.
1: A.
0: Dál.
1: No, tak když už jsme v tom lese, tak si pojď hrát třeba na Jenička a na Mařenku.
0: No, da.
1: Loupali bychom perničky.
0: Já, nemluv mi o jídle. Mám hlad a je mi zima.
1: No jo, tak jdeme domů, no. Bábinka nám k těm perničkům uvaří čaj a budeme si vyprávět pohádky.
0: Perníky beru, pohádky ne. Ty jsou pro prťata. Jdeme.

0: Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě. Když něco nevíte,
1: a to se stává.
0: V knihách to najdete. Sušenek pár. A kamarádi, čas na román
1: a tichý kout.
0: Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout.
1: Myslím, že nejlepším sportem budou šachy.
0: Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip,
1: ne prázdné tlachy.
0: S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek pár a šálek čaje. Hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: List. List.
1: Piggy básnička.
2: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
2: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa. Na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, hvízd nezmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre. Ten má teď prehled na André, ach sakrblé.

publikum se rádo baví. Mondě vivat sláva, že jsou všichni lidé praví. To je pravda stará, nadšeně má kmága vítá, tuší, kde je síla skrytá, tomu, kdo

roztopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrné.

0: myšáčata. Hlásí se vám vaše internetová kámoška, bleskově rychlá myška Bibi. Dneska si hrál Piggy s Vojtou na Robinsona, jo. Hugo si totiž čet knížku Robinson Crusoe a Piggy si na toho Robinsona začal hrát a tak se k němu Hugo pak přidal. Robinson to byl takovej statečný námořník, který se jedinej zachránil z lodě, která ztroskotala na pustém ostrově a sám se tam o sebe musel na dlouhou dobu postarat. A taky na ten ostrov občas zajížděli kanibalové. A ty byli fakt nebezpeční. Tak na tohle si Piggy s Hugem hráli. Stavěli si jakože na pustém ostrově dům, aby přežili bouře a liáky. Udělali si ho teda za kanapem. Ale pro ně to v tu chvíli byla fakt Robinsonova chýše. A pak chtěli taky kolem toho domu jako vysázet plot, který by je chránil před lidojedama. A Hugo trval na tom, že ten plot musí mít s opuncií, že Robinson měl taky opunciovej plot a bez opuncií, že se nedá pokračovat. Trochu se přitom kvůli těm opuncím pohádali a já nevím, jak to dopadlo, protože jak jsem nevěděla, co je to ta opuncie, tak jsem je tam nechala a teď tady sedím a hledám opuncii na internetu. Už to asi mám, jo. Opuncie či nopál je rostlina z čeledi kaktusovitých. Jo tak, no, to jsme si pomohli. Opuncie, nopál, čeleď. No, ale jedno je jasný. Hugo chtěl vysadit na obranu proti ostrovním lidojedům kolem domku kaktusy. No tak to konečně chápu. Ale to má asi smůlu. Tady kaktusy úplně snadno nerostou. A za kanapem. Ale o té opunci jsem našla docela zajímavé věci. Začaly se záměrně pěstovat už asi před 9000 lety v suchých a vyprahlých oblastech Mexika a ve Střední Americe. Jsou velký až 4 metry. Tyjo. Od začátku patřily opuncie do jídelníčku indiánů a proto se opuncii taky jinak říká indiánské fíky. Indiáni říkali opuncím nopaly. Aha, nopal, a jsme doma. No ale zpátky k jezení opuncie. Přidává se třeba do džemů nebo cukrovinek, dokonce se i pije. V džusech a tak. A vyrábí se z ní i sladidlo, ze semen se lisuje olej a když opunci zbavíte trnů, může sloužit jako krmivo pro dobytek. A když se rozemele, dá se z ní upéct chleba. Ze stonků opuncie se dá vyrobit papír, dřevnatej stonek zase dobře hoří. No teda, ta opuncie se dá zpracovat snad úplně celá nebo co? Musím se zeptat Laskonky, jestli by neuměla udělat nějakou opunciovou mňamku, abych věděla, jak to chutná. Když opunci jedl Robinson, no tak já můžu taky ne. A podle toho, co tu píšou, to chutná trochu jako hruška. No, to jsem teda fakt zvědavá. Jo a teď něco trochu nechutného. Doufám, že to unesete. Díky opuncím se totiž získává červený barvivo, který se jmenuje karmín a přidává se do rtěnek a líčidel. Jenže karmín se získává usušením a rozdrcením hmyzu, který právě na opuncích žije a jmenuje se červec nopálový. Seškrábnou je prej z rostlin nožem a pak z nich zvláštním postupem získávají to barvivo. Tyjo, to je teda něco. To zírám. A ještě tady píšou, že z opuncí se vysazujou ochranný živý ploty. Takže když si ten Robinson kolem svýho příbytku vysázel opuncie, měl postaráno i o hodně dalších užitečných věcí, jak na to tak koukám. Teda, že by zrovna potřeboval turtinku, to asi ne. Na pustým ostrově, no, že jo. ale jinak to barvivo, ten karmín, to je teda moc zajímavý. Jestli pak tohle ví zajíc Antonín? Ten je přes ty barvy. Co ho musím zeptat, no? To zíráte, co? Opuncie. Vyhledejte si na netu, jak vypadá, ať můžete machrovat. A já to frčím zařídit s laskonkou a vy mi napište, jestli jste někdy už opuncie ochutnali a jestli vám šmakovali a hlavně mi napište, co vás zajímá, na co se mám mrknout a co mám pro vás zjistit příště. Protože kdo se hodně ptá, ten pak hodně ví. No to je jasný, ne? Mějte se, písklata!
1: Vidíte, děti, jak dovedete být hodné, když chcete? Za to, že jste tak způsobně spapali tu kaši, budu vám povídat, hádejte co?
2: Pohádku.
1: No, máte radost.
2: Víte, paní Švitorková, já bych si radši zahrál Člověče nezlob se, protože...
3: Ale Hurvínku, jen povídejte, tetínko, už se moc těším.
1: Tak pěkně poslouchejte. Za devatero zeměmi a devatero moři bylo království a v něm panoval král Karamel V. Bydlel v zámku na Vysokananánské hoře, tak Vysokananánské, že sahala až do oblak. Ani orel tam nedoletěl.
2: Ani tryskáč tam nedofrčel.
3: A měl tam ten král alespoň televizor.
1: Proč to?
3: No, aby mu nebylo smutno, když byl na té Vysokananánské hoře tak sám.
2: Je, ty máš nápady, Máni, televizor. Tenkrát přece nebyla elektřina ještě vynalezená.
1: Počkejte, děti, neskákejte mi do pohádky. A ten kraj...
3: Na té Vysokananánské hoře...
1: Měl jedinou dceru, jmenovala se Mordulína a byla náramně mlsná.
2: Asi jako ty, Máničko.
3: Kdybys ty pořád nevyrušoval.
1: Král Karamel chtěl Mordulínu provdat. I přicházela hrabata a knížata.
2: A princata a lordiata a vévodiata.
3: Tetínko! Jak se na tu Vysokananánskou skálu dostali? Byla tam alespoň lanovka?
2: Třeba se tam dali vystřelit raketou.
1: To je jedno, jak se tam dostali. Zkrátka, byli tam. Ale princezně Mordulíně se nelíbili.
2: Podeď jo, byli asi řádsky rozcuchaní a špinaví, než se na tu horu vydrápali. Když já jsem lezl na Sněžku, tak...
3: Ať si byli špinaví, ale měli korunu.
2: To je toho, prosím tebe. Já mám o tatuli slíbené 2 koruny, heč? Za to, že mu chodím pro pivo.
1: Budete už konečně sticha. Tedy Mordulíně se princové nelíbili a král Karamel se proto na ní ukrutně rozhněval.
2: Nařezal jí ten král Karamel?
1: No to ne, ale řekl jí, i ty jedna princezno, ošklivá Mordulíno, ty.
2: ty, Mordulíno.
1: No, jen se moc nesmějte. A že prý si musí vzít jednoho z 20 královských kuchařů.
3: Je, a co princezna?
1: Představte si, byla celá šťastná. A protože byla tak mlsná, dala vybubnovat, že si vezme jen toho, kdo dovede vařit nejlépe.
3: Já být princeznou, jedla bych jen meruňkovou zmrzlinu.
1: Co pak ty, Máničko? Kuchaři se předháněli, aby sehnali nejlepší recepty. Všichni už jich měli hromadu, jenom nejmladší, jmenoval se Nimra, ten neměl nic. I vydal se do světa, aby si nějaký ten recept sehnal. A šel. 3 měsíce šel, 3 týdny, 3 dny, 3 hodiny.
2: A 3 minuty.
1: Nepřeháněj, Hurvínku. Až se najednou octl u Černého moře.
2: Je, to byl ale chudák neinformovaná.
1: Cože byl?
2: Chudák neinformovaná. Kdyby byl jel s Čerokem, mohl být rychlíkem u Černého moře za 20 hodin a nemusel se tolik štrapicírovat.
1: Co pak tenkrát jezdili rychlíky? To nebyly ještě ani lokálky.
3: Jezdilo si na vranících.
1: A na ryscích a na groších. Zkrátka koňmo.
2: Ale vždyť já vím, jako se dneska jezdí autobusmo nebo spartakmo.
1: Děti, vy mě pořád přerušujete. Já nevím, kde jsem.
2: Momentálně trčíte i s kuchařem u Černého moře, paní Švitorková.
1: Aha, ale co se nestalo? Moře se rozbouřilo, udělali se na něm velikanánské vlny.
3: Jak byly veliké?
2: Jako rozhledna.
1: Co pak jsem je měřila? A jedna ta vlna vyhodila na břeh velikanánskou rybu.
2: Jú.
1: A ta ryba měla velikanánský zobák a křídla jako plácačky.
3: Vážně, tetinko? Takovou rybu jsem ještě nikdy neviděla.
2: Paní Švitorková, nespletla jste si tu rybu s ptákem Havraňákem?
1: A co mě pořád opravujete? Já už se napovídala pohádek a jeje. Tak tomu snad rozumím, ne?
2: No ano, ale ryba s křídly a se zobákem. Co jste mívala v útlém věku z přírodopisu?
3: Já jsem četla Brémův život zvířat, ale tam nic takového není.
1: A co sem pletete zvířecí život nějakého pana Bréma? A vůbec, když všechno víte lépe než já, tak...
3: Ale tetinko, nezlobte se. Tak jak to bylo dál s tou rybou?
1: No, jak to bylo. Ležela na břehu a karamel na ní koukal jako vyjevený.
2: Kde se tam ten karamel vzal?
1: Ale ne karamel, nímra koukal. Aha. A ryba byla vyjevená. Já už jsem z vás taky celá vyjevená. Nímra byl vyjevený, ryba ležela na suchu a on jí chtěl pomoct do vody. Ale v tom se přihnali další ryby.
2: Asi tam měli rybí sjezd, vlastně příplav, když připlavali, že ano?
1: Co sem pleteš, hurvínku, ryby? Vlny se přihnali a spláchli nímru i se zobákem. No totiž nímru s křídly a rybu se zobákem. No zkrátka spláchli oba. A nímra zaupěl. Ach, Mordulíno. A Mordulína se vynořila.
2: Co to tam zase dělala?
1: Já jsem se spletla, žádná Mordulína. Ryba se vynořila a v zobáku držela nímru za ploutev a tou ploutví.
2: Tou ploutví nímra zamával a zvolal naposled. Ahoj.
1: Ale už toho mám dost. Už neřeknu ani slovo a vy si teď hádejte, jak to všechno dopadlo.
3: My to víme, tetinko. Tuhle pohádku jste nám přece už povídala.
2: A už kolikrát, ale my jsme vám nechtěli kazit radost, když máte pohádky tak ráda.

0: kuchyně paní Třešinkové. Paní Růžena Mája Třešinková měla tu nejveselější kuchyň v celé Jabloňové ulici. Byla jako ze škatulky. Všichni to říkali a říkají to dál. Z kuchyně paní Třešinkové se linuly ty nejlahodnější vůně. Jednoho dne vůně smaženého kuřete a borůvkových koláčků, dalšího dne vůně křupavé vepřové pečínky a perníčků. Není divu, že se pán a paní Třešinkovi zakulatili a zrůžověli. A jednoho pondělního rána proudilo oknem kuchyně paní Třešinkové sluneční světlo a na nablýskaném linoleu na podlaze vytvořilo světelné čtverce žluté jako máslo. Vzduch byl provoněný šťavnatou slaninou a horkou kávou. Plop, řekl topinkovač a vyskočili z něj dva zlatavé krajíčky. Jeden pro paní Třešinkovou a jeden pro pana Třešinku. Paní Třešinková si ten svůj namazala jahodovou marmeládou a pan Třešinka medem z jetelových květů. Zasnil se pan Třešinka. Křupavý toast si dám po ránu tak rád. A to díky našemu skvělému nablýskanému topinkovači, dodala paní Třešinková. Každý den nám připravuje zlatohnědé tousty a za ta léta se ani jednou neporouchal. A na ta slova se topinkovač samou pýchou pořádně zablýskal. Zachrchlal kávovar, který se nechtěl nechat zahanbit a zamrkal svým červeným okem. Paní Třešinková nalila kouřící kávu do dvou modře lemovaných hrnečků. Usmála se na svého manžela. Víš, náš kávovar dělá tak neobyčejně dobrou kávu, že si někdy říkám, že v tom musí být nějaké kouzlo. Paní Třešinková neměla tušení, jak jsou její slova pravdivá. Když je pronášela, za cukřenkou se zahýhňali dva kuchyňští šotci a šťouchli do sebe. Za časů prababičky paní Třešinkové žili zvláštní kuchyňští šotci, kteří měnili stloukané mléko v máslo a dohlíželi, aby chleba ve starodávných pecích pěkně nabil a měl křupavou kůrku. A když někdy měli náladu na darebačiny, způsobili, že se srazila smetana nebo plašili slepice při snášení vajec. Ale většinou to byli hodní a spolehliví šotci. A moudré hospodyňky jim často v noci nachystali na práh talíř s ovesnou kaší, slazenou medem a plnou rozinek. Paní Třešinková nevěděla, že přímo v její kuchyni bydlí potomci těchto šotků. Tihle dva měli dlouhá, nevyslovitelná jména, která se dědila z otce na syna a z matky na dceru. Ale říkali si Osol a Pepřík, protože to bylo kratší. Jeden z nich chodil v bílém obleku a spával ve stříbrné slánce paní Třešinkové a ten druhý měl zas hnědý, kropenatý oblek a spával ve stříbrné pepřence. Jejich úkolem bylo dohlížet, aby celá posádka kuchyně dělala svou každodenní práci a žila spokojeně a ve vzájemném souladu. Když pan Třešinka našel své brýle se želvovinovými obroučkami, o kterých tvrdil, že mu je každé ráno schovává jen tak pro zábavu nějaký skřítek, políbil paní Třešinkovou na rozloučenou a šel do práce. Paní Třešinková seděla u stolu ve sluncem prozářené kuchyni, broukala si pro sebe a okrajovala mrkve, protože chtěla panu Třešinkovi připravit k večeři jeho oblíbené dušené hovězí. Vesele a spokojeně se rozhlédla po kuchyni. Podívala se na pračku, na troubu, na tiše předoucí lednici, do níž uložila vanilkovou zmrzlinu, kterou pan Třešínka dostane jako dezert.
1: Já jsem přece tak šťastná žena,
0: řekla paní Třešínková nahlas jen tak doticha.
2: Šťastná je to tak, mručela lednice.
3: Tak jest, šeptla trouba.
2: Brum,
0: odkašlala si pračka.
2: Přesně tak.
0: Ale paní Třešínková nerozuměla jejich jazyku a tak neodpověděla. A právě toho rána Šotkové poprvé zaznamenali stížnosti od obyvatel kuchyně. Každý měl za to, že svou vlastní práci dokáže dělat dobře, ale všichni vrhali toužebné pohledy na zaměstnání ostatních členů kuchyňské posádky.
2: No, ne, že bych šlehal vejce nerad,
0: vysvětloval šlehač.
2: Jenomže žehlička dokáže paní Třešínkové tak nařasit její bílé blůzky s volánky. Určitě bych taky dokázal nažehlit paní Třešínkové na blůzkách krásné volánky a kanýrky, jen kdybych dostal příležitost. No vždyť se podívejte, jak nádherně načechraná je moje šlehaná smetana. Rád bych si na jeden den vzal jinou práci.
3: Já taky,
0: vzdychla žehlička.
3: Chtěla bych si vyzkoušet práci bratrance vaflovače. Paní Třešínková si nad těmi vaflovatými vaflemi tak pomlaskává, ale já bych v nich svým lesklým nosem dokázala udělat ještě lepší důlky. Nechte mě si to zkusit.
0: Věřte, nevěřte, každý elektrický přístroj v kuchyni paní Třešínkové měl podobný požadavek. Pračka chtěla péct piškotový dort. Trouba chtěla vyžehlit košile pana Třešínky, až budou hladounké jako kůrka na koláči. Kávovar toužil ochutnat zmrzlinu.
4: Určitě bych uměl být stejně studený jako lednice,
0: kasal se kávovar.
4: Kdyby se mi zamanulo.
2: No a já bych jako nic uměl vyhazovat kostky ledu a měli by lepší tvar,
0: vychloubal se topinkovač. A paní Třešínková celou tu dobu zvesela krájela brambory a cibuly, aby je pak mohla hodit k dušenému masu pro pana Třešínku a neměla ani tušení, před jakým problémem teď o sol a pepřík stojí.
3: Jestli posádku kuchyně neuspokojíme,
0: šeptal o sol pepříkovi, který se zamyšleně klouzal od jedné ledové kostky ke druhé.
3: Mohla by začít stávkovat a docela přestat pracovat. A co by si pak paní Třešínková počala?
5: Ty myslíš, řekl pepřík, že bychom je to měli nechat zkusit?
3: Zkusit?
0: Osol vyvalil oči, že byly velké jako modré knoflíky na nejlepších šatech paní Třešínkové.
3: Vždyť si představ tu spoušť, jakou by nadělali.
5: Ano, znamenalo by to pro nás práci navíc, připustil pepřík. Ale náš úkol je starat se, aby byla posádka kuchyně spokojená.
0: Osol nad tím přemítal a žvíkal lístek petržele.
3: Paní Třešínková často říká, prohlásil nakonec, že zkušenost je nejlepší učitelka.
0: Pepřík přikývl.
3: Jakmile posádka kuchyně získá zkušenost, že je nemožné dělat práci ostatních, budou všichni dvojnásob rádi, že se můžou věnovat té svojí. Ale nesmíme dát najevo, že pochybujeme o jejich schopnostech. To ne, souhlasil Osol. Necháme je, ať na to přijdou sami.
0: A šotci podáním ruky stvrdili své tajemství.
3: Domluveno.
0: A vydali se uklidnit posádku kuchyně.
3: Tak my jsme pro,
0: provolal Pepřík.
3: A platí to pro všechny. Vyberte si den, vyvolával Osol. A užijte si to.
0: Posádka kuchyně radostně bzučela a vrčela a pocvakávala.
5: No, tak to uděláme dneska,
0: vykřikl šlehač. A všichni se přidali. Proveďme operaci výměna dnes. Rozhodli se, že si počkají, až si jich paní Třešínková nebude všímat, až bude telefonovat nebo půjde na návštěvu k sousedům a pak. Lednice zasněně předla při představě, že upeče poctivý švestkový koláč, místo aby jen chladila mléko a máslo. Žehlička syčivě klouzala po vlhkých prostěradlech a představovala si lány umělecky důlkovaných vaflí. Celá posádka kuchyně dychtivě čekala, až je paní Třešínková nechá samotné. Aspoň na 5 minut. Pak jí ukážou, jak dokážou být všestraní. Ale paní Třešínková strávila celé dopoledne v kuchyni. Drhla a smíčila, vymetala neviditelný prach, leštila už tak nablízkané stříbro, prala, míchala piškotové těsto, žehlila svou nejlepší sukni, tu se 7 kráskami, a ani na chvilku si jich nepřestala všímat. Posádka kuchyně netrpělivě bzučela a vrčela a syčela. Kdy už se jim naskytne příležitost pro jejich báječnou výměnu? Ale těsně před obědem, když už se všichni svého nádherného plánu malomyslně vzdávali, se ze zadní verandy ozvalo jednohlasné volání Lídy a Líby do Mabilovic dvojčat.
3: Paní Třešínková, pojďte se podívat na naše koťátka. Mramorová bábovka má 5 nových koťat.
0: Mramorová bábovka byla z poloviny Lídina a z poloviny Líbina kočka. Byla skoro celá bílá, jen tu a tam měla černé zvlněné šmouhy, takže dvojčatům připomínala jejich oblíbený moučník.
3: Jú,
0: vydechla lednice. Zaradovala se trouba.
3: Tak, a je to tady.
0: A opravdu, paní Třešínková už si oprašovala mouku z dlaní a rozvazovala tkanice zástěry. A pak se šla s Lídou a s Líbou po zadních schodech ven. Kávovar svým pronikavým rudým okem sledoval kuchyňským oknem, jak vcházejí sousední brankou k Domabilovic domu.
3: Rychle!
0: Křikl Osol a vyklouzl z polévkové nabíračky v zásuvce na stříbrné náčiní.
3: Připravte se!
0: Kýchal Pepřík a vyskočil spoza cibule na kuchyňském prkénku.
3: A bzz, kr, klap, křach! Dvířka se otevírala a zavírala, víka nadskakovala. Všichni obyvatelé kuchyně nadšeně chrastili elektrickými šňůrami a Osol s Pepříkem plnili jejich přání a měnili jejich úkoly. Košile pana Třešinky se vznesly z pračky a přeletěly do trouby. Bledé, neupečené švestkové koláče vyletěly z trouby a vklouzly do lednice. Kávovar spolikal zmrzlinu. Za chvilku byli všichni nachystaní. To bude překvapení, až se paní Třešínková vrátí.
0: jak ta bude chválit jejich šikovnost. Jenže obyvatelé kuchyně neměli tušení, že překvapení budou oni, a to dříve, než se nadějí. Pan Třešinka skončil v práci dříve, než předpokládal, a právě teď už kráčel Jabloňovou uličkou, hvízdal si a chystal se překvapit paní Třešinkovou v čase oběda. Vykřikoval kávovar a snažil se udržet zmrzlinu studenou. Ale ať dělal, co dělal, zmrzlina tála a byla víc a víc horká, bublala spod víka ven, až vypěnila na stůl.
4: Hrůza, hrůza,
0: hrčel šlehač.
4: Šlehám, ale na blůzách paní Třešinkové se dělají samé uzly, žádné nažehlené kanýrky. Podívejte, jak jsem je zauzloval. Hrůza.
0: Buch. Žehlička poskakovala nahoru a dolů po žehlícím prkně a nořila svůj stříbrný nos do těsta na wafle, které si chtěla paní Třešinková udělat k obědu. Ale waflové těsto se rozlilo v lepkavou louži a když v něm chtěla žehlička udělat důlek, těsto pocákalo její lesklý povrch i stěnu kuchyně. Pračka převalovala břečkovitou kouli těsta, které k nadýchanému žlutému piškotu nemělo o nic blíž než před 5 minutami. Topinkovač ronil slzy a vypouštěl páru, místo aby z něj vyskakovaly nádherně tvarované ledové kostky.
1: To je hrůza,
0: volala sborem posádka kuchyně.
1: Taková těžká práce, to je horší, než jsme čekali.
0: Osol a Pepřík, kteří se na to z krabičky kuchyňských syrek dívali jako z první řady, na sebe významně mrkli. Jenomže pak, právě doprostřed všech těch nářků a vzliků, kdo nevstoupí do kuchyně jako pan Třešinka a hledá svou kulaťoučkou růžolící ženu. Pan Třešinka si protřel oči. Pan Třešinka zalapal po dechu. Z trouby se linul pach pečených košil. Kávovar podivně bublal a pěnil. Stěny byly potečkované waflovým těstem. Pan Třešinka doklopítal k lednici, otevřel ji, aby si mohl na uklidněnou vzít trochu sýra a okurčiček, ale našel v ní tucet bledých, namrzlých švestkových koláčů, které mu zírali přímo do obličeje. Osol a Pepřík se k sobě zděšeně přitiskli a přikrčili se za sladce vonící krabičku, ve které paní Třešinková uchovávala hřebíček. Jak jen se pan Třešinka tvářil. Dokážou vůbec někdy uklidit ten hrozný binec, co tu posádka kuchyně nadělala, než se paní Třešinková vrátí?
1: Růženo!
0: Vykřikl pan Třešinka, zamával rukama a vyběhl na zadní verandu. Ve stejnou chvíli kávovar svým rudým okem zahlédl, že se paní Třešinková i s Líbou a Lídou vracejí zpátky.
1: Rychle,
0: kašlal kávovar.
1: Naplňte mě zase mou voňavou černou kávou.
4: Prosím.
0: Žadonila trouba.
1: Vraťte mi piškotový dort a moje švestkové
6: koláče. Ty košile chutnají hrozně.
0: A z každého kouta slyšeli Pepřík a Osol stejný křik. Nechte mě zase dělat moji práci. V okamžiku a blesku rychle se pustili do díla.
5: Bzz, krr, klap, křach.
0: Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala, šnůry chrastily. Osol a Pepřík funěli a supěli, smíčili a otírali, drhnuli a leštili. A to všechno ve chvilince.
1: No, tak podívej, růženo.
0: Ozval se za dveřmi kuchyně roztřesený hlas pana Třešínky.
1: Uvidíš, co se stalo s tvojí kuchyní, růženo.
0: Paní Třešínková vplula do kuchyně a za ní Lída s Líbou, každá s koťátkem v náručí. Lídino bylo celé bílé, Líbino celé černé. Pan Třešínka vešel jako poslední, brýle v ruce, dýchal na ně a čistil je svým nejlepším kapesníkem. Zdál se velmi rozrušený.
7: Copak, stalo se něco?
0: Ptala se paní Třešínková.
7: Cítil jsi snad, že se něco pálí?
0: Šup, paní Třešínková otevřela troubu a vytáhla lehoučký, do zlatova upečený piškotový dort a pekáč horkých švestkových koláčů. Ozvala se jednohlasně dvojčata. Pan Třešínka nebyl překvapením schopen slova. Lup, otevřelo se víko pračky. Paní Třešínková z ní vytáhla hraničku vlhkých sněhobílých košil a položila jí vedle volánkových blůz, se kterými právě žehlička skončila. Klap! Z lednice se vynořila pořádná hrouda vanilkové zmrzliny a paní Třešínková ji naběračkou naložila do dvou modrých talířů, jeden pro Lídu a jeden pro Líbu, aby oslavili 5 nových bábovčiných koťat.
7: K obědu budou wafle,
0: oznámila paní Třešínková, zvedla víko waflovače a objevily se 2 křupavé hnědé waflovaté wafle. Řekl pan Třešínka a zamrkal.
6: Asi se mi něco zdálo.
0: Když Lída a Líba odešli domů, Lída s teplým švestkovým koláčem a bílým kotětem a Líba s teplým švestkovým koláčem a černým kotětem, pan a paní Třešínkovi usedli k obědu.
6: Mňam!
0: Pochvaloval si pan Třešínka, když přišla řada na švestkový koláč.
6: To je ale dobrý oběd.
7: Moc dobrý,
0: přisvědčila paní Třešínková.
7: Díky mojí troubě.
0: Osol a Pepřík na to neříkali nic. Po té výměně a zpětné výměně v kuchyni paní Třešínkové tvrdě bok po boku usnuli v nádobě na mouku.
8: Hurvínek na piky!
9: Když jsem šel zhub, ztratil jsem zhub. Něco na zhub. Brý den, taťuldo.
10: Velmi brý. Hurvínku, hurvínku, já tady celé hodiny usychám hrůzou. Kde jsi stoulal celý den?
9: Kde? No.
10: No?
9: Tak já ti to tedy řeknu.
10: To bych taky prosil.
9: Ale ty mi stejně nebudeš věřit.
10: Ale budu.
9: Ne. nebudeš, já tě znám.
10: Ale budu, jen to zkus.
9: No, dobře, jak chceš. Byl jsem v nemocnici.
10: Cože? Nepovídej.
9: No vidíš, že mi nevěří. Vždy to říkají. Ale já jsem tam fakt byl.
10: No tak nebol. Nevyváděj. Ale jenom tak do toho. A prozraď mi, co jsi tam v té nemocnici dělal.
9: Spadl jsem z kola.
10: V nemocnici?
9: Ne, na ulici.
10: A jo, takhle. A co?
9: A nic. Jen jsem se praštil do hlavy.
10: Je, no tak to jo. To jsi mě uklidnil.
9: Cože?
10: No, ukaž se. No jo, jak vidím, tak. Až na tu tvou naťuklou hlavičku makovičku si celý. A hlavu ty stejně moc nepoužíváš, no. Takže hlavně, že jsi neporadil nějaký důležitý orgán, víš?
9: Ale tatí, to jsem teda taky rád.
10: No bodejť, bodejť, no. A co teď?
9: Co by bylo?
10: No co by bylo? Teď? Už tě nic nebolí?
9: Asi ne.
10: Co to má znamenat, že asi ne? Co pak ti nepoznáš, jestli tě někde něco bolí?
9: No, no hele, když takhle zavrtím hlavou, tak mě to nebolí. No, když takhle vykulím oči.
10: Fuj, to je pohled teda, to jsem se lék.
9: Tak mě to taky nebolí. Když takhle vypláznu jazyk, takhle to také bolí. A
10: dost. Nešaškuj, nehloupni a raději mě vysvětli, co jsi tedy v té nemocnici tak dlouho, celý den dělal, když nic není.
9: No tak si to poslechni, tati, ale jak už jsem řekl, ty mi to stejně nebudeš věřit.
10: Ale budu.
9: Ale nebudeš.
10: Ale nech těch výmluv a mluv.
9: No, dobře, jak chceš, no. Ten doktor řekl...
10: Pan.
9: Co?
10: Pán doktor se říká.
9: Jo, no dobře, no. Tak tedy ten pan, nebo že by to byla paní?
10: Šmanko, ty hurvinku, co pak ty nerozeznáš pána od paní?
9: Rozeznám.
10: No to vidíš.
9: Paní nosí sukni.
10: Taky ne vždycky, že ano, ale přece podle obličeje musíš poznat, co to je, ne?
9: No, já bych to třeba poznal, ale... Tohleto to mělo přes pusu roušku.
10: Roušku?
9: No, asi to předtím operovalo.
10: Hurvinku, já snad s tebe zešedivím.
9: Tak to asi sotva.
10: Ale no těch řečí, no.
9: Ano, prosím.
10: No. No. No tak.
9: Co?
10: No mluv, ne?
9: Nemůžu.
10: Jak to?
9: Teď si mi to teď zakázal, mlčím.
10: Co?
9: Zakázal si mi mluvit.
10: Já?
9: Jo, řekl si mi, nech těch řečí. Tak mlčím, hele. Hmm.
10: Ale ne, já jsem ti řekl, abys nechal těch hloupých řečí. Tak jsem to myslel, víš? A ne, abys nemluvil. Ale konečně mi prozradil, co ti pan doktor řekl.
9: Nebo doktorka.
10: Ale jo, tak to je to jedno, no, mluv.
9: No to dobře, no, tak se mě to zeptalo, kolik mi je let, no a...
10: No, no, a?
9: No a když jsem mu tomu...
10: Čemu?
9: Ona, číčáče, ptáme se...
10: Urvajs.
9: Když jsem tomu řekl, že už mi táhne na 90, tak mi to dalo na hlavu obkladu.
10: Co?
9: Obklad a nechalo si mě to tam na pozorování v nemocnici. Si mě to tam nechalo.
10: Celý den?
9: Ne, a tam byl až odpoledne, víš. Ráno jsem byl ve škole, no teda, ale to ti řeknu, jo, to byl taky horor.
10: Horor?
9: No to víš, škola. Psali jsme slohový úkol, že prý, jaký je můj ocet.
10: Cože?
9: Otec. Jaký je můj otec? To je nápad, co?
10: No to je ale krásný, krásný nápad, vážně, no?
5: Myslíš?
10: No je, to je krásný téma, no jo. No a tak se pochlup, co pas jsi o mě napsal?
5: Že jsi pěkný vsteklón.
10: Cože? Já, že se vstekám? Hurvaj, já takový kliděs, takovýhle nesmysl, já se vyletím z kůže, mám ti snad naplácat?
5: Ani ne, to by mě bolelo.
10: Tebe? Ty víš, jak by to bolelo mě? Kdybych si tě musel ohnout přes ta svoje bolavá revmatická kolena.
5: To tak vidíš, tak to raději nedělej, jo? Takhle se domluvíme, no. Stejně nemáš důvod. Dnes jsem byl totiž jediný, kdo se ve škole hlásil.
10: Hulvínku, vážně?
5: Ano, tatínku.
10: A na co se pan učitel

0: Šumanko, ty vážně?
1: Vážně.
0: A to proč?
1: No, že aby nikdo nepřišel na to, že má třetí zuby.
0: Hej, prosím tě.
1: No.
0: Dobře. Ale teď už nechej zuby zubama a hezky hubky, šupej se učit, jo? A potom rychle do hajan.
1: No, taťuldo.
0: Hulinku.
1: A nemohl bych raději rovnou do těch hajan.
0: No tak to ne, to bys nemohl.
1: Tatíku, když já jsem tak hrozně ospálý, hele.
0: Hele, matče, nevymlouvej. A vůbec, když už zíváš, tak se sluší zakrýt ruku pusou.
1: Cože?
0: Pusu rukou.
1: Tobě?
0: A co mě? Sobě musíš zakrýt pusu.
1: Rukou.
0: Jo, rukou, no.
1: Ale tak to já nemusím, tati. Mně zuby nevypadají, ne. Mně ne, taťuldo, mně ne.
0: No počkej, co? Už mě na to narážíš? Mně taky ne? Já mám přeci krásné zuby. Co je?
1: A nic, jenom jsem se lék.
0: A proč?
1: Vypadal jsi s tou otevřenou tlamou, pusou do kořán, jako tahle ta zubatá ryba piraňa.
0: Jo, víš? To jsou, panečku, zubíška, jedině si ukážu, ale... Ty mám po svém otci.
1: Fakt?
0: No.
1: A že ti pasujou?
0: Tak hele, dost bylo těch zdrzostí a mazej se učit, nebo bude ve škole další ostuda.
1: Nebudem.
0: Hele, nemusím ti snad pořád dokola opakovat, že vzdělání činí život sladším. A proto si ten život uháněj, jak se patří, osladit.
1: Jenomže mě můj zubař sladké zakázal.
0: Hurvajs.
1: Právě kvůli těm zubům, že aby se mi nekazili, víš, taťulínku?
0: Hele, už jsem řekl, nechej konečně zuby zubama a šup. Koukej dělat úkoly.
1: No tak dobrá, ale až ty úkoly napíšu, tak sebou plácnu do Felíšku a ty mi za to, že jsem byl tak hodný, povíš pohádku, ano?
0: No tak to ne.
1: Jo, Pepo, prosím, gatě nosím.
0: Ty jsi takový někdy takový roztomiloučkej, viď?
1: Tady jsem taky po tobě, Pepo. Tak co bude s tou pohádkou? Vyzkoušíme si to, jo, Pepo?
0: Ale tak dobrá.
1: Jupi!
0: A kterou pa pohádku chceš?
1: Na to tvoji oblíbenou. O živém a mrtvém pivu.
0: Tak to raději nevíš, a já vždycky po ní dostanu takovou hroznou žízeň.
1: Je, tak víš co?
0: Nevím.
1: Nic mi nevyprávěj, ale skoč si raději rovnou na to pivko.
0: Jo, myslíš?
1: A já si mezi tím na chvilku odpočinu a ty mi potom přineseš něco moc dobrého na zub, jo? Hele, taťuldo, maťuldo, hele. Pepo.
0: Ano, dobře, tak dobrá.
1: Platí, hora, stejně. Jak ty to děláš, že máš, taťuldo, vždycky tak dobré nápady?
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.

0: zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty! Když jsi tu rostla po okolí,
1: z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Ta se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Ach jo. Ach jo.
3: Co to děláš, prosím tě?
2: Na pozdrav a na otázku má člověk vždy slušně a zdvořile odvětiti. Když ty tak já na to.
3: Ty máš nápady.
2: Hurvínku, znáš nějaké nové hádanky?
3: Moře.
2: Tak mi řekni.
3: Tak hle, víš, kdy je slon nejtěžší?
2: Když někomu šlápne na nohu.
3: Jak to víš?
2: Vím to.
3: A od koho?
2: Od toho slona přeci. Šláp mi na nohu, víš, hochu?
3: Ano jo, tak jsi na řadě ty.
2: Dobře. Tak chodí v koruně král není, nosí ostruhy rytíř není, má šavli husár není, kránu budívá ponocný není.
3: No to jasný, je to? Budík.
2: Můj ty božínečku, takhle plácnout. Kohout.
3: No tak dobře. A znáš tuhle leze po železe...
2: Klíč. Nemusíš se namáhat. A teď já.
3: Ale mě to nebaví.
2: Ženičku, no, pojď se mnou, to je radosti, že už jsme zase doma. Dobrý den, pane Spejble.
4: Nazdar, Máničko.
3: Tej pokoj, Žeriku, levni.
4: Dobrý den, mladý muži.
3: Ahoj.
4: No jo, jako vždycky, stařec nad hrobem, náš Hurvínek, co, Máničko?
2: Nevím přes příliš dobře, jak to myslíte, pane Spejble.
4: No já to myslím tak, že mě má Hurvínek patrně za mladšího, protože vždycky nejdřív pozdravím já a pak teprve slyším jako odpověď ahoj. Pěkný pozdrav, co?
3: To je náhodou námořnický pozdrav.
4: No to ano, ale taky se tak pobízí spřežení, víš?
3: Co je to spřežení?
4: Ty nevíš, co je spřežení?
2: Jú, ty nevíš, co je spřežení. Sim, on neví, co je spřežení. To je až přes příliš jasné. Spřežení je dvojice tahounů, abys věděl.
4: To on ví, Máničko, jenomže si myslí, že ta dvojice tahounů jsem tadyhle já a Žerik. No, jen se podívej, co toho zase vlečeme z nákupů, aby náš mladý muž měl co k baště.
3: Jaké baště?
4: No, nevíš snad, co je bašta?
2: Můj ty božínečku, prosím, on doopravdy asi skutečně neví, co je bašta?
4: To dělá nechápavého.
2: Přes příliš nechápavého, pane Spejble. Bašta, milý hochu, je přečnívající část opevnění, abys věděl, když už nevíš.
3: No dobrý, to je tedy bašta, když jako bašta bude k večeři vyčnívající část opevnění.
2: Proč, prosím, z jakého důvodu budete mít... Pane Spejble, k večeři vyčnívající část opevnění.
3: Žary, lehni.
4: Ale ne, Máničko, to je jaksi nedorozumění, víš? Já vím, Žeričku, já rozumím, taky dostanej svou baštu. Hurvaj smání. A co takhle trochu se proběhnout? Dítě má být denně aspoň 2 hodiny na vzduchu, aby se z plných plic nadechalo čerstvýho ozónu, žáno.
3: Co je to ozon?
2: Můj ty božínečku, on neví ani, co je ozon. To je přeci čerstvý, svěží vzduch, hochu, abys věděl. Zejména pak po bouřce, víš? A asi nevíš, že?
3: Prosím tebe, když už seš v tom vysvětlování, nemohla bys mi taky vysvětlit, co znamená třeba palačinka?
2: Ráda, hochu, s radostí. Jistě, že bych mohla. Pala je druh antilopy. A činka jsou 2 spojené koule jako tělocvičné nářadí, víš? Asi nevíš, že?
3: Jo, rozumím, takže když se spojí druh antilopy s tělocvičným nářadím v jedno slovo, tak je z toho palačinka neboli druh tenké omelety.
4: Hurmajs, no tak jen žádné posměšky, víš, že to nemám rád. Vezmi si z Máničky příklad. Mít takhle o všechno živý zájem, jako má ona.
3: A nemít tak mrtvý nezájem, jako mám já.
2: Vy mě, prosím, pane Spejble, neustále přes příliš přechvalujete?
4: No prosím, Máničko, jak je pak přechvalují? I ten žerik, i ta němá tvář, že ano, hlasně souhlasí.
3: Poněkud mi to nejde dohromady, jak je možné, že němá tvář je tak hlasná.
2: To je tím, že žeriček je nad obyčej přes příliš bystrý a vnímavý pes.
4: No tak, no do psa má ještě daleko. Je pořád přeci jenom víc štěně než pes, Máničko.
2: Ano, já zcela správně rozumím. Právě jako Hurvínek je ještě pořád víc chlapec než dospělec, že ano?
3: Ano, ano, správně. Právě tak jako Mánička je stále ještě víc holčička než babička, že?
2: Můj ty božínečku, to jsme to správně opříkladovali.
4: Cože jsme to udělali?
3: Něco jsme okřídlovali nebo okřídovali.
2: Opříkladovali.
4: Aha, to bude zase nějaký ten novotvar. Mánička jako myslí, že jsme uvedli správné příklady, ne?
2: Ano.
3: To já se raději okřídu, než opříkladuju.
4: Tak hele, děti, tak půjdete ven, nebo...
2: Potřebujete něco, pane Spejble? Já bych vám naskočila.
4: Ne, děkuju za ochotu, Máničko. Vidíš, Hurvajs, tohle by ti nenapadlo. Takhle mi nabídnout své služby, že ano?
3: Samo sebou, že ne.
4: No, jenomže, Máničko, já musím sám něco kvůli. Žerikovi, děti, hned sem zpátky. Počkej, Žeriku, ty tady zůstaneš. Tebe můžu co není potřebovat. Hned sem zpátky, děti.
3: Ach jo,
2: No to si hezky povídáme, co?
3: Jo, správně si toho příkladovala. Jak jsme tu, tak si sice máme co říct. Neboť jsme všichni stejně staří, totiž mladí, že?
2: To je pravda.
3: Co?
2: Nejmladší je Žerik. A i tak je mu jeden rok, takže je mu 7.
3: No počkej, jak to 7?
2: No, to se tak u psů počítá.
3: U psů?
2: No, víš, že je jim vždycky 7x více než člověkům.
3: Jo?
2: Jo.
3: No tak to tě vítám, prvňáčku Žeričku, do první psí třídy. Tak co umíš a co neumíš? Dobrý den. Jo, ahoj říkáš, jo? To je nějaký pozdrav. Děkuji, že jsi laskavě odpověděl na pozdrav staršího.
2: To ale bude převelice pilný žáček, že...
3: Ano, ano, to nebude takový lajdák jako ten kluk z Pejblovic, ten Humlínek nebo Hudrínek. No. Ty, Mani, teď mi napadá, je ti jasný, že bys Žerika mohl být prima artista?
2: No.
3: Vsaď se se mnou o co chceš, že to psisko udělá všechno, co si zamanu.
2: Já se vsázet nechci.
3: Proč?
2: Protože vsázení je nesprávné.
3: Jak to?
2: Člověk tím jenom zbytečně rizikuje.
3: No tak nerizikuj. Hele, když vyhraju já, tak mi nic nedáš. A když prohraju, tak já ti dám třeba to, co mám nejraději. Chceš?
2: Já nic nechci, abys mi něco dával.
3: A co když ti dám rovnou žerdíčka?
2: Jo. No to bys přeci neudělal.
3: Uklidni se. Mám jistotu, že nemohu prohrát. Mohu tedy rizikovat. Dávej pozor, Máni. Uvidíš něco, co jsi ještě nikdy neviděla a už neuvidíš. Žery k noze. Předvedeš salto mortále.
2: Hurvínku, netrap ho. Podívej se, jak se převelice třese po celém těle. No třeba ani neví, co je to salto mortále. A počkej, co je to vlastně salto mortále?
3: Se divím, taková šprtka jako ty, převelice příkladná, pro mě, a neví salto mortále. To je přeci obzvláště nebezpečný krkolomný přemet celým tělem ve vzduchu.
2: Robánička, krkolomný říkáš?
3: Maže.
2: Takže?
3: Cože?
2: To na ubohém Žeričkovi nemůžeš chtít. Není proto cvičený.
3: Já taky nejsem na ledaco cvičený a žádá se to ode mě. Tak co? Žary k noze? Salto mortále? Slyšíš, tak bude to? Tobě se nechce, tak jo?
2: Tak přestaňte, počkej, co se stane?
3: Žareku,
2: Horníko, kousne tě! Kousne tě! Au! Tak vidíš.
3: Kousně. On mě kous? No počkej, já ti nařežu.
2: A už je toho dost. Prohrál jsi. A nikoho řezat nebudeš. Od této chvíle patří Žarek mně. Žaričku, odchod.
3: No, Máni.
2: A nezapomeň. Kdo jinému? Já mu pomáhám, do ní padá.
3: Počkej. Au. Toto pálí. Psisko zatrolené. Asi jsem to přehnal.
4: No, trvalo to. O poznání. Déle ale Žariček... Ten bude mít, pane, pošušňáníčko. Co pak? Mánička už odešla?
3: Hm.
4: Tak víš, že Žeriček má dneska své první psí narozeniny? No jo, když si vzpomenu, přesně dneska je to rok, co jsem ho přines domů, ale ta běží, vážení, no to si pošmákneš, Žeričku, to si dáš do mouly. Pojď sem, Žeri. Žeričku, kde je ten pes?
3: Já nevím, teď tu byl.
4: Nevzala ho sebou Mánička?
3: Teď tady byl, tadyhle, zrovna tady, zrovna co stojíš, tady byl.
4: Šmongo, ty, aby se nám nezaběh. Teď, když jsme si jeden na druhýho a druhej na jednoho tak zvykli. No snad ne. A je. Když si tak představuju, jak právě vbíhá pod kola necitlivýho auta.
3: No třeba nemusí být tak zlé, taťuldo.
5: Já to tušil. Já to tušil.
3: Vždyť on je třeba...
4: Kde?
3: No já nevím, já jenom myslela, že...
4: Tak honem za ním. Musím ho jít hledat, mýho chundelatýho ubožáčka. Musím ho jít hledat.
3: Tati, nechoď nikam, já se za ním podívám sám, když dovolíš.
4: No tak dobře, bude tak i líp. Vždyť já od samýho smutku ani nevidím, totiž od pláče.
5: Usnad ani slzu navíc ze sebe nedostanu.
3: Tak se uklidně, já běžím, tati.
5: No, běž, buď tak hodnej, běž.
3: Tak já běžím, tati, Uldo, já běžím.
5: No, buď tak
4: hodnej. Já tě naučím. Já ti dám, že nevíš, kde je Žeriček. A smluvené znamení. Musím Mánit se zpátky odťukat, že vzduch je čistý. To bylo štěstí, že jsem Máničku potkal. No? Tak poběž.
2: Ano.
4: Tak říkej, Máničko, jak to všechno bylo?
2: Jak jsem vám řekla. Vsadili jsme se, totiž Hurvínek se vsadil.
4: Ano.
2: Prohrál.
4: Ano.
2: A já teď budu trvat na tom, že Žeriček patří mně.
4: To je správný, Máničko.
2: Ano.
4: Pojď sem.
2: No.
4: Podívej se z okna, jak ten kluk bloumá před domem. To víš, za tebou nepůjde. Na to on je příliš hrdý, aby přišel s prosíkem. Rozumíš?
2: To je mi až přes příliš jasné, pane Spejble, až přes příliš.
4: Za chvilku se vrátí, víš, a prohlásí. Zběhal jsem kde co a nic. Dávej pozor.
2: Pozor. Co? Zachází do domu.
4: Tak šup. Vrať se potom s Žerikem a chtěj na Hurvínkovi všechno, co k Žerikovi patří. Jo? Pěkně ho potrápíme. Kluku jeden, no počkej, tohle to. Jo, už běžím. Tak co je?
3: Zběhal jsem, kde co a nic.
4: No, koukám, že jsi celý schvácenej o toho stání před domem.
5: Ach, ten ubohej Žeriček, a to se mu muselo stát zrovna dneska.
4: I otevřít.
3: Simano, taťuldo.
2: Dobrý den,
4: ale Žeričku, pejsánečku, milovaný, tak ty jsi byl u Máničky, no to mi ale spad kámen ze srdce.
2: Hurvínku, prosila bych tě, abys mi dal všechno, co k Žerikovi patří.
4: Co?
2: Ano, oboje, břemínek a náhubek. No, chci jít totiž se svým pejskem na procházku. Jistě víte, pane Spejble, že žeriček teď patří mně.
4: Cože?
2: Ano.
4: Já no tomu ale vůbec nerozumím. Mám...
2: Nebo se vám snad Hurvínek ještě nepochlubil?
4: Ne, já...
2: Ty se s Hurvínku panu Spejblovi ještě nepochlubil?
6: No já jsem, tati...
4: No tak jak to mám rozumět?
6: Já jsem tati Žirika prohrál v sáce, víš, já už to nikdy neudělám, tati.
4: A podívejme se, Máničko.
6: Já už to...
4: Náš mladej, co je víc chlapec než dospělec, se nám rozplakal doopravdy.
6: Já, Máničko, já už...
2: Pane Spejble.
4: Tak dost bulení, milý synu. Tím se nic nespraví. Já už stejně všechno vím tadyhle od Máničky. Tak jde už jenom o to, aby si zapsal laskavě za uši, že když máme něco nebo někoho rádi, tak se ho jen tak lehkomyslně nevzdáváme, protože by nás to taky mohlo mrzet celičkej dlouhej život.
6: Já ti slibuju.
4: No dobře, dobře. Ale protože, no Máni?
2: Protože jsme si to jenom domluvili a protože má Žeriček svý psí narozeniny,
6: ano.
2: Tak já ho vracím opět do rukou jeho pána.
6: Máni, díky ti, že mě...
2: Kdo říká tobě?
6: Cože?
2: No říkám převelice jasně, že jeho pánovi... Panu Spejblovi.
6: Jo, takhle.
4: No, a tady má Žeričku od svého pána. Celou kost očunky a jako zákusek jitrničku. A my ti místo gratulace zaspíváme...

0: a uviděl ho kuchař a dal mu páličkou.
1: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonso...
2: Justýno, už jsem tu.
1: No, pozdě, Piggy.
2: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
1: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
2: V balónech.
1: No jistě, v balónech. To jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
2: Proč na avokádu?
1: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo. Vlastně vím. Vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
2: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
1: A proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
2: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
1: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
2: Ty jsi si tím jistá?
1: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepletu.
2: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodavačka. A prodával bych, že jo? Jo?
1: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak kedluben. Totiž nebudem. Nebudem.
2: Já se už tak těším.
1: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
2: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po ně někdo dojede.
1: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plod avokáda. Co o avokádu víš?
2: Já vím. Od veverky Láskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil. Já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ale Láskonka říká, že botaníkové.
1: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
2: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
1: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
2: No, nevím.
1: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
2: Pro lidi.
1: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
2: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
1: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
2: My s Veverkou Láskonkou ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
1: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
2: Pecku. Ale krásnou pecku.
1: A tuhle pecku teď co?
2: Zasadíme.
1: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
2: Nevím.
1: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
2: Kterou jsme co?
1: No snědli.
2: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
1: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
2: Provedu!
1: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to... Už vím, ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
2: Avokádová slepička snesla vajíčko.
1: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
2: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
1: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
2: Proč?
1: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka... Pecka? No, ano, správně, pecka. Nespadne tak docela dovnitř.
2: Ta pecka je snad ze dřeva. Já tam nemůžu se tam dopíchnout.
1: Ale neboj, Piggy. Ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy. No, No, dobré je to, dobré.
2: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
1: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Ty nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
2: A mohl bych na to vzít i hrnek?
1: Hrnek, misku, lednici.
2: Lednici.
1: Ale sklenici samozřejmě. Mm. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
2: Aha. Mám sklenici, mám.
1: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
2: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
1: Ale ty jsi dnes vážně nechtěvli... Ty netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
2: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
1: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
2: No. Takže voda se musí pravidelně dolévat.
1: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne. Praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky. Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
2: Až potom se zasadí.
1: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
2: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
1: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
2: Pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
1: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
2: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
1: To nejadvokávější advokávo ve všech advokát.
2: No právě.
1: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na to, tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
2: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší.

0: Luci, bacha!
1: Počkej.
2: Už je tady.
3: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
3: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: A vták, ahoj.
3: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
3: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru.
2: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
4: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zborám. Leontínko!
0: Tady jsem!
6: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
3: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
6: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
3: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
6: Kuš.
3: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
6: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
3: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
6: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
3: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
6: Pamatujte si, hrad tento patřil od věků brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
0: Černé díry.
2: Jsi v pořádku, tatínku?
6: Jsem v pasti, dceruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
0: Tu jámu nastražil na vás.
3: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
6: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
6: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
3: Tak jak se dohodneme, no?
6: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
6: Ne, to je odvlhka.
1: Něco vám na to dám?
3: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
0: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
3: Naschledanou.
7: Naschledanou.
3: Dobrou, dobrou noc.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Přijdete zase?
3: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
3: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.
8: Jak se pan učitel málem utopil. Lhotské děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve Švestkové Lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. je moc hodný. Jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti bály. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U Lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
7: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody, větrníci ze Lhoty, strachu plné kalhoty.
8: A omílal jí pořád do kolečka, aby větříkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl a volal.
9: A dva, tři, a dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak.
8: Uměl knížku o plavání celou naspaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést. Hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch, jak se Dělbuch hřítil, srazil do vody i pana Kalouska. To byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih.
9: Pomoc!
8: Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky.
10: Pan učitel se topí, pištěli vylekaně děti.
8: Jajdu ani nenapadlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla,
10: Vychuro, Radovánku, honem udělejte vlny a pořádné!
8: Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten milý starý rybník nepamatoval. Velká vlna hodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako velký kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se báli. Nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichonce špitnul.
11: Hele, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil.
8: Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo. Ty, bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání? Sklonil se a jemně fouknul panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc. Pust mě k tomu. Odstrčil ho Vychura a fouknul on. Pan učitel
11: zrudnul jako zralé rajče a je, vznesl se vzhůru do oblak. Co se to se mnou děje? Křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty jsi tomu dal, Vychuro, chytla se za hlavu Jajda. Že ty z pana učitele přefoukl. Nebojte se, zavolala směrem vzhůru. Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě. Když já to neumím, halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón. To nic není, my vás to naučíme. A všechny děti sborem předříkávali. A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak, vydržte, my vás nenecháme spadnout. Zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali A2, 3, A2, 3 s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo. Novida, řekl pan učitel spokojeně. Vy jste mě, děti, naučili plavat. Tak to vám moc děkuju. A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby, i když jen ve vzduchu. Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ty větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami. A starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky. Ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.

proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat. To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko, povídá liška. No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy. Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš.
2: Jako malý vrabeček.
0: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky

Chytrý Martin. Byl jednou jeden chudý nádeník a ten měl tři syny, kteří se učili řemeslu. Ten nejstarší měl být tkalcem, prostřední krejčím a ten nejmladší, kterému všichni říkali Chytrý Martin, protože když pámbu rozdával rozum, doběhnul si tenhle hoch nejmín dvakrát, tak ten měl být ševcem. Když synkům skončila učednická léta, poslal je otec na zkušenou do světa. Protože byl ale velmi chudý, nemohl jim sebou dát nic jiného, než staré kožené pouzdro, ve kterém byla vidlička, nůž a lžíce. Ale bratři byli spokojeni i s tím málem a táhli do širého světa s veselou. Prvního dne večer dorazili do vesnického hostince, kde přenocovali, a ráno se dohodli, že dál půjde každý svojí cestou a ode dneška za 5 let se zase setkají v tomto hostinci. Potom si navzájem popřáli štěstí a srdečně se rozloučili. Chytrý Martin si vybral pohodlnou pěšinu a šel, až přišel ke kamennému mostu.

0: Víš, že bych se mohl také vyučit loupežníkem?
1: No, vyučíš se snadno, když jsi chlap od rány.
0: Nechej mě u sebe. Chci se stát loupežníkem.
1: No, já bych tě tu nechal, ale do tlupy tě může vzít jen náš náčelník a ten tu zrovna není.
2: Martin čekal celé 3 dny, dokud se loupežnický kapitán nevrátil domů a jeho přání nevyslyšel. Pokýval hlavou a řekl:
1: No, dobrá, vezmu tě, ale nejdříve musíš složit zkoušku, abys prokázal svoji šikovnost.
0: To nezaškodí. Za pár hodin jsem tu a pak uvidíš, že mě rád přijmeš, řekl chytrý Martin a odešel přes most zpět do lesa. Po chvíli uviděl, jak po cestě kráčí řezník a vedetele. Chytrý Martin se plížil podrostem po vedlejší pěšince a získal tím nepozorovaně náskok. Pak se vrátil zpět na cestu, kudy musel za chvíli projít řezník s teletem, vytáhl nůž, vidličku a lžíci z pouzdra a pohodil prázdné pouzdro na cestu. Kousek dál hodil na zem vidličku, pak ještě dál lžíci a nakonec nůž. Potom se ukryl na blízku a čekal, dokud neuviděl mezi stromy přicházet řezníka s teletem. Ten právě přišel ke koženému pouzdru, zvedl je, prohlédnul si je a pomyslil si: co s prázdným koženým pouzdrem, nestojí ani za to zvednutí. A hodil ho zpět na cestu a kráčel dál. Za malou chvíli přišel k místu, kde ležela vidlička. Jen si ji tak z výšky prohlédnul a šel dál bez toho, že by se pro ní sehnul. Ale když za další chvíli našel nůž a lžíci, obojí zvednul a schoval do kapsy. No, nebylo mi špatné mít celý příbor i s tím pouzdrem. Zapřemýšlel řezník, uvázal tele ke stromu a utíkal zpět, aby si vzal vidličku i pouzdro. Mezitím vyskočil chytrý Martin ze svého úkrytu, odvázal tele a hnal je do lesa. A žalostně přitom bučel, zrovna jako to tele. Když se řezník vrátil na místo, kde uvázal tele, nenašel ho. A pomyslil si: určitě se utrhlo a uteklo. A vydal se za tím bučením, které vycházelo z lesa. Martin mezitím přišel k rybníku, tele zabil, uříznul mu hlavu a tu hodil do vody. Potom se ukryl v křoví a žalostně bučel. Když řezník vyšel z lesa na břeh rybníka, myslel si, že tele vběhlo do vody a teď vystrkuje hlavu. Proto se rychle svléknul a skočil tam, aby ho zachránil. Zatímco se plácal ve vodě, vyskočil Martin z úkrytu, vzal řezníkovi šaty a s tím i vše, co bylo uvnitř. A jako vítr uháněl pryč. Potom vyprávěl loupežnickému náčelníkovi, jak to vše nastrojil. S tím mistrovským kouskem byl loupežnický kapitán velmi spokojen a vzal chytrého Martina do tlupy. A ten byl za nějakou dobu nejšikovnější a nejodvážnější loupežník široko daleko. A jak je zvykem, čas běžel neúprosně a bez ustání. Když uplynulo 5 let, pomyslel chytrý Martin na ujednání, které uzavřel se svými bratry. Od svého kapitána si půjčil kočár a koně a jel k hostinci. Jeho 2 bratři už tam seděli u stolu, ale nepoznali ho, dokud se jim sám nedal poznat. To vám bylo radostné shledání. Martin nechal nanosit pečení a víno a tak se spolu dobře poměli a veselili se až do pozdní noci. Zrovna té noci se ale událo, že loupežnický náčelník byl i s celou bandou dopaden. Martin byl jediný, kdo byřicům unikl.
1: Tu nechal král rozhlásit, že tomu, kdo chytrého Martina přivede živého či mrtvého, dá jako odměnu 1000 dukátů.
2: Martin sám to slyšel vyvolávat 2. rána, když seděl s bratry u snídaně.
1: Slyšíte? Na 1000 dukátů si král cení moji hlavu. Ty budou moje, na to vezměte jed.
2: Prodal kočár i s tím krásným koněm a koupil si starý kramářský vůz. Naložil ho sudy s kořalkou, natáhl si rozedrané šaty a vydal se na cestu na královský zámek. Jel a jel

0: až přijel k zámeckému mostu, který hlídalo 25 husarů, aby na rozkaz krále chytilo chytrého Martina. Ten se dlouho nerozmýšlel. Začal hrát opilého, zpíval a řval a potácel se s vozem z jedné strany cesty na druhou a zrovna před mostem uhodil koně tak silně, že se leknul a uskočil. Kolo vozu se dostalo do příkopu a vůz sám se převrátil. Ach, já ubohý muž, já ubohý, naříkal chytrý Martin a pokoušel se jako vůz zase postavit. Ach, teď je všechno vniveč a taková výtečná kořálka to byla. Pomozte mi přeci, vojáčkové, já na nějakých těch pár žejdlíků nehledím. Tu husaři statečně přiložili ruce k dílu a chytrý Martin jim jako poděkování dal každému pořádnou holbu kořálky a stále jim doléval, až byli husaři tak opilí, že ani mluvit nemohli. A jeden po druhém padali jako žoky do příkopu. Martin z vozu vytáhl 25 kuten mnichů kapucínů a ty husarům oblékl. Naskládal je na vůz a jako pytle plné otrup je pod rouškou tmy zavezl do královské strážnice. Dovedete si představit, jak ráno král kulil oči, když ve strážnici našel kapucíny? Ptal se všech pacholků, sluhů a dvořanů, zda v noci neviděli či neslyšeli něco podezřelého. Ale nikdo nic nevěděl. Tu princezna řekla, to nemohl udělat nikdo jiný než chytrý Martin. Že mě to hned nenapadlo, ťukl se král do čela. Jsi chytrá, moje dítě, poraď mi, jak bych ho mohl chytit? Zdá se mi, že to přece nemůže být zase tak těžké, odvětila princezna. Uspořádej na zámku ples a na podlaze tanečního sálu nechej rozházet zlaťáky. Chytrý Martin nebude na tom plese určitě chybět. A když uvidí zlato, nebude ho moci jen tak nechat ležet. Nýbrž ho zvedne a strčí do kapsy. Pak ho lehko poznáš a můžeš ho dopadnout. Tahle dceřina rada se králi arci zalíbila a nechal celou zemí křížem krážem rozeslat heroldy, aby sezvali kde koho na velký ples. Dříve, než se hosté dostavili, nechal po sále rozházet plný měšec zlata, jak mu poradila princezna. A opravdu, brány zámku byly otevřené sotva chvíli a už se v nich zjevil chytrý Martin. V tom nejdrahocenějším šatě a doprovázen sluhou. Ale nikdo nevěděl, kdo je ten cizinec. Když Martin uviděl zlaťáky na podlaze, pomyslel si, těm by se leželo měkčeji v mé torně, než na těch tvrdých prknech. A už přemýšlel, jak by ty zlaté ptáčky polapil bez toho, aby přitom lapili oni jeho. Když skončil první tanec, Martin vyšel ven a poručil sluhovi, aby mu kvapem sehnal smůlu. Pak ji rozehřál, natřel si s ní podrážky bot a vrátil se zpět do sálu tancovat. V jednu chvíli dokonce tančil i s krásnou princeznou. Pokaždé, když byl tanec u konce, opustil sál a venku poručil sluhovi, aby mu sundal z podrážek přilepené zlaťáky. Tucetkrát, možná ještě vícekrát to tak vyvedl a přinesl ze sálu pěknou hromádku zlata bez toho, že by si toho tajní královi špehové vůbec všimli a jako zloděje ho odhalili. Naopak, chytrý Martin měl daleko cennější úlovek než těch pár dukátů. Protože princezna ho dobře poznala. A ten statný a odvážný jinoch se jí tůze líbil, že s jiným už ani tancovat nechtěla. Když ples pomalu končil, vzala ho potají stranou a řekla mu. Buď opatrný, můj otec usiluje o tvůj život, ale buď bez starostí, já vše přivedu ke šťastnému konci. Ples skončil a chytrý Martin nebyl ani poznán, ani dopaden.
1: Ach, chybí víc jak 30 dukátů,
0: řekl král druhého dne dceři.
1: Jak se to mohlo stát? To je pro mě záhada. Kdybych tak jen věděl, jak toho chlapa dostat do rukou, tak nemůžeš mi ještě jednou radou poradit, dítě moje?
0: Tu se princezna na malou chvilku zamyslila a řekla. Uspořádej turnaj a vítězi slib za odměnu mou ruku. Chytrý Martin se toho souboje určitě zúčastní a vyhraje. Tak toho zajisté poznáš a můžeš ho uprostřed svých rytířů a dvořanů lehce zajmout.
1: Ano, ano, to udělám,
0: řekl král, zavolal písaře a nechal vypsat velký turnaj. A k tomu slíbil, že vítěz dostane jeho jedinou dceru za ženu.
2: Tu se na turnaj sjížděla knížata, hrabata, rytíři a jiní šlechtici ze všech čtyř světových stran. A byli se statečně, neboť každý z nich by si rád zasloužil královskou dceru. Ale ten, kdo zvítězil, nebyl nikdo jiný než chytrý Martin. Místo toho však, aby ho král zaslíbil své dceři, chtěl ho nechat svázat a vrhnout do temného žaláře.
0: Tu ale k chytrému Martinovi přistoupila princezna, především ho políbila a řekla: toho chci za muže a žádného jiného. Abyste, otče, věděl, já ho miluji a vy musíte nyní dodržet své královské slovo.
1: Staníš se, volali dvořané a rytíři a hrabata i knížata a přistupovali ke šťastnému páru a tiskli mu ruce.
0: A tak přišel i král a dal jim oběma požehnání a brzy na to slavili svatbu. A tak dostal chytrý Martin, který byl kdysi pouhý ševcovský tovaryš, za ženu princeznu a nakonec se stal v tom království král.

0: z Moravských pověstí. Ostatném Benedovi. Za pradávných dob, kdy ještě sesterská Morava podléhala toliko vládě svých samostatných vévodů, kteří sídlili na Olomouckém hradě, jeden z těchto knížat byl náruživým lovcem divokého ptactva a zvířat. K tomuto cíli choval i množství sokolů, jíž byli tak vycvičeni, že mu i drobnější zvěř a též i kachny, koroptve a křepelky na dostřel nadháněli, v běhu anebo v letu je zdržujíce. Proto také vévoda dlouho se rozmýšlel, komu by své milé sokoly dal v opatrování, až konečně svěřil je statnému Jonáku Benedovi. Tomu je odevzdávaje, řekl přísně. Dobře je cvič a opatruj, neboť stane-li se některému nehoda, anebo zahyne-li, budeš kratší o hlavu. Beneda, pamětli v těchto slov vévodových, opravdu střehl svých sokolů jako svého oka a proto se také těmto opeřencům dobře dařilo. Jednoho dne však přece jeden ze sokolů začal stonati a než minul den, zahynul. Beneda nad skonem ptáka byl všecek zoufalý, protože věděl, že právě tento sokol byl vévodovi nejmilejší. Obávaje se trestu, prchl Jonák za tmavé noci do hustého pralesa, kde se dlouhý čas skrýval a nuzně se živil pálením uhlí. Vévoda ovšem marně se pídil po svém mladém sokolníkovi, vysíla je zvědy na všecky strany. A kdyby ti to jej i viděli, jistě by ho byli nepoznali v jeho úboru, zvlášť když i Jonáková tvář byla stále plná čmoudu a sazí. Ostatně Beneda z opatrnosti nevzdaloval se příliš od svého milíře. Bázlivě se skrýval v houští jako plaché zvíře ve svém doupěti, kdykoliv spozoroval, že se blíží lidé. Tak žil ve stálém strachu několik let. Až jednoho dne, nemaje práce u milíře, pojednou zaslechl rychlé kroky člověka, který chvátal úzkou stezkou lesní k jeho boudě. Schopil se rychle, aby viděl příchozího a spatřil k nemalému překvapení lovce v nádherném oděvu. Poznal i hned pána svého, moravského vévodu, a zbledl leknutím. Domníval se, že jest vyzrazen a že vévoda sám přichází, aby ho potrestal. Okamžitě se schoval za mohutný strom, ale mýlil se. Vévoda byl podnikl hon v hustých lesích blíže řeky Bečvy a žena se za zvěří pustil se příliš daleko v tmavý les. Náhle potkal se s ohromným zubrem, který z očí lovce jal se ho vstekle pronásledovati. Vévoda vida, že jen útěkem může se spasit, chvátal po stezce k milířům Benedovým. Za utíkajícím funě a soptě hnal se zubr. Hlavu maje k zemi skloněnou, ohon zdvižen, přihnal se a byl jen několik kroků od umdlévajícího vévody. Ten již klesl k zemi. Zdálo se, že jest po něm veta, že divé zvíře již vrazí rohy do jeho těla. Ale v rozhodném okamžiku vyskočil uhlíř za stromem skrytý ku pomoci. Vida, jaké nebezpečenství hrozí vévodovi, rozpřáhl se sekirou a silnou ranou těl zubra do hlavy. Zvíře zařvalo, zapotácelo se a kleslo s rozbitou lebkou k zemi. Vévoda se zatím vzpamatoval. Přistoupil k domnělému uhlíři a srdečně mu děkuje tázal se. Rci, dobrý muži, čím bych se ti mohl odměnit za službu tak velikou? Zachránil si mi život. Beneda sklopil zrak vrhl se na kolena před svým velitelem, sepjal ruce, stáhl je prosebně k němu, nejsamocen slova. Udiveně pohlížel kníže na podivné počínání uhlířovo. Domníval se, že jest asi velmi chudý člověk a že potřebuje co nejrychleji podpory. Nepoznav svého sokolníka, vyňal měšec a opět se tázal. Mluv přece, čeho je ti třeba? Pane, jal se mluviti sluha třesoucím se hlasem, odpusť mi, daruj mi život. Odpuštění, život, žasl vévoda, ucouvnuv na krok. Hlas uhlířův zdál se mu býti povědom. Pohlédl ostřej ve tvář klečícího. Svraštilo se obočí, temné zraky vzplanuly a vévoda zvolal, ha, ty z Beneda, můj uprchlý sokolník. Milost, zvolal chvějícím se hlasem nešťastný Jonák. Ale proti nadání velmož se nehněval, neboť pohleděv na prosebníka řekl mu laskavě, vstaň, neboť chci zapomenout tvé proviny už proto, že jsi mi zachránil život. A nyní raději pověz, co by si spřál, abych se ti odměnil za tvou statečnost, neboť mile rád splním každou tvou prosbu. Jonák, uslyšev tuto laskavou řeč vévodovu, skutečně povstal a políbil ruku svému pánu a řekl, chceš-li mi, pane, prokázat ti už nějakou službu, daruj mě kůži z tohoto zubra a aspoň tolik země, kolik já tou kůži ohraničím. Jen tolik půdy chceš? Vždyť zubří kůže neobsáhne ani tak velký prostor, jako tento tvůj milíř, divil se vévoda. O, nikoliv, pravil chytrý uhlíř. Uvidíš, že zaujme mnohem více půdy, než si myslíš, pane můj. A jen dořekl, již stáhl kůži ze zabitého zvířete a začal řezati z ní množství uzonkých řemínků, jež kladl v podobě dlouhé čáry v řadu tak, až ohraničil více jak půl hodiny dlouhý čtverec. Vévodovi zalíbila se chytrost bývalého sokolníka tak, že mu daroval ještě větší kus země a povýšil ho do stavu zemanského. Beneda potom vystavil si na onom vysokém vrchu karpatském veliký hrad, jenž pro svou nedobytnost udržel se po celé věky a jenž později nazván byl Helfštýnem. Jeho mohutné trosky dosud připomínají jeho zakladatele i hrdinu této vypravované příhody.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

V Kocourkově zbourali před dávnými časy školu. Nač je nám škola, povídali si. Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnicí se psát nedá, i kdybychom chtěli. Místo zbořené školy nasázeli brambory, mysleli si, jak to chytře provedli a přemýšleli, co by ještě chytrého mohli udělat. Přemýšleli rok, přemýšleli dva roky, tři, čtyři a čas jim pěkně utíkal. Víte co, povídá jednou ten nejchytřejší z nejchytřejších, pojďme a postavíme si školu. Nač bychom stavěli školu? Bručeli ostatní, před lety jsme ji zbourali a teď ji máme stavět? Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnici se psát nedá. Proč máme stavět školu? Ale ten nejchytřejší z nejchytřejších se nedal, povídá. Postavíme školu a budeme v ní učit kocourkovské chytrosti. Žádné psaní, čtení, počítání. Uvidíte, že k nám budou chodit lidé z celého světa, aby se naší chytrosti naučili. To ano, řekli ostatní. Pro slávu Kocourkova můžeme něco udělat. Postavíme školu. Ale nikdo nevěděl, jak se staví dům. Nikdo z nich nedovedl ani číst, ani psát, ani počítat. Radili se a radili, až ten nejchytřejší z nejchytřejších řekl, jaké pak dlouhé rady, hlavní věc, aby dům měl střechu. Když nemá dům střechu, prší do světnice. Já jsem proto, abychom začali s tím nejdůležitějším, se střechou. A tak začali v Kocourkově stavět střechu. Když měli střechu hotovou, začali se zase radit, jak pod tou střechou postavit dům. Musíme střechu zvednout, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, a pod střechou rychle stavět zdi. 100 nejsilnějších pantátů z Kocourkova zvedlo střechu na ramena a drželi ji, až se jim čela potila. Ostatní kocourkovští rychle stavěli pod střechou zdi. Ale pantátové nemohli střechu udržet. Střecha byla těžká a tlačila je k zemi. Shrbili se, shýbali, někteří i klekli, tak se střecha nahnula. Do večera měli kocourkovští postavené zdi a o zdi opřeli střechu. Škola měla nizoučké zdi a na straně, kde pantátové klečeli, nebyla zeď o nic vyšší než kopřivy u cesty. Postavili jsme školu trochu nízkou, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, ale to nevadí, když se ve škole žáci skrčí a sehnou hlavu, bude se jim sedět docela hezky. Kocourkovští chodili nejdříve kolem nové školy a prohlíželi si ji zvenčí. Pak si řekli, že se podívají dovnitř. Začali hledat dveře, ale nemohli je najít. No to je divné, divili se. Každý dům má přece dveře. Jak to, že nemá dveře naše nová škola? I zamyslel se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, škola opravdu nemá dveře. Víte proč? No to bude asi tím, že jsme škole dveře neudělali. Uděláme dveře a těmi dveřmi budeme chodit do školy. A tak prorazili kocourkovští do zdi díru a udělali dveře.
Dveře byly tak malé a nízké, že kdo chtěl do školy, musel lézt po čtyřech. To nevadí, řekl nejchytřejší z nejchytřejších. Když žáci polezou do školy po čtyřech, neprošoupou si aspoň podrážky na botách. Hned se s několika pantáty protáhl dveřmi do školy. Ve škole si dřepli na zem, aby se neuhodili do hlavy a divili se, co to? Vždyť je tu černo-černá tma, u nás v chalupách je světlo a tady je tma. I zamyslil se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, ve škole je opravdu tma. Víte proč? To bude asi tím, že jsme škole neudělali okna, ale děláním okna se už zdržovat nebudeme. Nachytáme venku světlo do pytlů a nanosíme je do školy v pytlích. A tak chytali kocourkovští pantátové světlo do pytlů, pytle pevně svazovali, ve škole rozvazovali a světlo z pytlů vysypávali. Ale ve škole byla pořád stejná tma. Kolik světla potřebuje taková nízoučká škola, vzdychali a nosili pytle. Co světla by asi potřebovala vysoká škola? A byli rádi, že postavili školu tak nízkou. Máme asi řídké pytle, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších. A všechno světlo nám cestou vyteče. Vezměte raději baldasky a hrnce s pokličkami a do nich chytejte světlo. Tak to půjde jistě rychleji. Celý týden nosili kocourkovští pantátové do školy světlo v baldaskách a hrncích a ve škole byla tma jako dřív. A já myslím, že tam mají tmu dodnes.

0: o tom, jak Mach a Šebestová pomohli vypátrat zloděje. Jednou si Mach ve škole o přestávce všiml, že Horáček a Pažouci o něčem pořád šuškají a řekl Šebestové. Koukni se na ty dva, zas už chystají nějakou lumpárnu. A sotva to řekl, Pažouk zatleskal a volal na celou třídu. Buďte chvilku stichá, Horáček vám chce něco říct. A když bylo ticho, Horáček řekl. Hele, nevíte někdo náhodou o nějaký krabici? My bychom ji tady s Pažoutem potřebovali. Ale nikdo se nepřihlásil, jenom Mach z nenadání řekl. Ale jo, klidně si u nás po obědě zastavte. Tadyhle Šebestová má doma jednu prýmovou krabici. Ráda vám ji dá, že jo, Šebestová. A když potom škola skončila a šlo se domů, Šebestová řekla Machovi. Člověče, Machu, ty jsi určitě praštěný pavlačí. Od kdy já mám nějakou prýmovou krabici a i kdybych jí měla, tak nevím, proč bych jí měla dávat zrovna Horáčkovi. Ale Mach řekl, člověče, Šebestová, ty to zatím nechápeš, ale to je náhodou bezvadný nápad. Nech si to vysvětlit. Já se s tebou vsadím, že Horáček s Pažoutem mají za lubem něco podezřelýho, možná dokonce nebezpečného, a my jim ty plány bezvadně zhátíme, protože ona to totiž nebude žádná krabice, ale Jonatán, a ten jim nakonec pěkně prožené faldy. A Šebestová se zastavila a řekla, teda Machu, já někdy vážně pochybuju, jestli máš zdravý rozum, to ti toho psa není ani trochu líto. Co když Horáček tu krabici někde ztratí, nebo co když mu spadne do řeky? Ale Mach řekl, Šebestová, ty se pořád všeho hrozně moc bojíš. Víš, co se říká, kdo riskuje, vyhraje, uvidí, že to dobře dopadne. Odpoledne si Mach s Šebestovou půjčili od paní Kadrnoškové Jonatána, že si s ním budou jako hrát, ale místo toho šli do sklepa, aby je nikdo neviděl, vytáhli sluchátko a řekli, že si přejí, aby se z Jonatána stala krabice, a Jonatán byl najednou ten tam. Na zemi ležela krabice i s víkem a Mach s Šebestovou ji vzali, sedli si s ní před dům a čekali na ty dva. A Horáček s Pažoutem přišli, ruce drželi početní sešity, protože doma řekli, že mají doučovací kroužek, prohlédli si krabici, Horáček kývl hlavou, jakože ujde, Pažout řekl, děkán. Oba dali do krabice sešity, aby neměli plné ruce, a vyrazili směrem k zahradní čtvrti, ale nezmizeli za rohem. Horáček se otočil a volal, ale choďte za náma, mohlo by vás to mrzet. A Mach se zasmál a řekl, Šebestová, ti budou, pane, koukat, až se jim ta krabice změní v Jonatána. Ale Šebestová vrtěla hlavou. Já tomu pořád nerozumím, jak se ta krabice může změnit v Jonatána, když oni budou buchví kde a my tady. A Mach řekl, to je přece jednoduchý. Čtvrt hodinku počkáme, řekneme sluchátku, aby se krabice změnila v Jonatána, a potom se budeme mrknout, jak Jonatán honí Horáčka s Pažoutem po zahradní čtvrti. A Šebestová řekla, aha, jenomže žádnou čtvrt hodinku nepočkali a do žádné zahradní čtvrti nešli, šli někam docela jinam. Najednou se totiž před domem objevila paní Machová s košem prádla a řekla, tady jste, už jsem myslela, že vás nenajdu. Chyťte to každý za jedno ucho, skočte s ním do prádelny a řekněte paní Kozelkové, ať to dá hned do pračky, že si na to počkáte. A Mach s Šebestovou si vzdychli, chytili každý jedno ucho a šli a mysleli si, máme polegraci, kdo ví, kde Jonatána budeme nakonec hledat. a zatím Horáček s Pažoutem koukali přes plot do zahrady, kde v trávě lezla želva a kousek dál druhá a třetí a čtvrtá a Horáček řekl: Čeče, těch tady je, ten člověk ani nepozná, že mu nějaká chybí. A Pažout ukazoval prstem: Hele, tamhle ty dvě jsou pěkně vybarvený. Jestli si chceme založit ten chov, jo, tak nám nemůže být fuk, jaký ty želvy budou. Pěknou želvu si koupí každý, ale ošklivou nikdo. A Horáček řekl: To je fakt, vemem si ty nejhezčí a hotovo. A přelezl plot, vzal dvě želvy, podal je Pažoutovi, ten je dal do krabice a pak se vydali zpátky, přičemž počítali, kolik peněz jim ty želvy vynesou, až jich bude tak 200 a každá snese 50 vajec. Šlo jim to stuha. Pažout měl z počtu 5 jako Brno a Horáček 5 jako Brno, Praha a Bratislava dohromady, takže toho počítání nechali a raději přemýšleli, jestli si za ty veliké peníze koupí Volvo nebo Mercedes, což jim šlo mnohem líp. A jak tak uvažovali a uvažovali, přišli do ulice, kde byla prádelna, z které zrovna vycházeli Mach a Šebestová s košem čistého prádla a Mach řekl: Šebestová, to je ale náhoda, vidíš ty dva? Ten Pažout ani neví, že nenese krabici, ale Jonatána. Postav ten koš, ať můžu mluvit do sluchátka. A Šebestová postavila koš a Mach řekl do sluchátka: Prosím vás, my bychom si přáli, aby se ta krabice stala zase Jonatánem. A všichni lidé se najednou ohlíželi, protože Pažout hrozně vykřikl, jak se lekl, jelikož najednou držel místo krabice v náručí psa, kterého leknutím pustil, a Horáček na to zíral, nemohl pochopit, co se děje, nemohli to pochopit ani jeden, ani druhý, a tak vzali nohy na ramena a Mach s Šebestovou si to namířili k Jonatánovi, který nemohl chodit, měl břichu jako nafouklý balón a v tom břichu se cosi hýbalo, a Mach s Šebestovou ho opatrně zvedli, položili na vyprané prádlo a tak ho nesli, a Šebestová si vzdychla: Já věděla, že to dopadne všelijak. Teď nechci vidět, jak bude paní Kadrnošková řádit, až jí vrátíme Jonatána v tomhle stavu. A opravdu, paní Kadrnošková řádila jako tornádo, křičela: S takovou si to rozmyslím, než vám příště půjčím Jonatána na hraní. Aspoň mi řekněte, co vlastně snědl, že se mu to hejbá v břiše. A když Mach s Šebestovou krčili rameny, popadla psa a nesla ho k panu doktorovi Slepičkovi, což byl zvěrolékař. Ten strčil zvíře pod rentgen a řekl: Milá paní, ten váš Jonatán sežral dvě želvy a ty želvy dosud žijí. Pojďte se podívat, želvy mají poměrně tuhý život. V želvách se náhodou moc dobře vyznám, mám jich na zahradě skoro půl tuctu. A paní Kadrnošková se podívala a viděla, jak ty želvy hýbají nohama a kroutí hlavou, a paní Kadrnošková také kroutila hlavou. To jsem blázen, řekněte mi, pane doktore, jak to, že ten pes žere želvy, kdybych mu to dala doma, tak se toho ani nedotkne. A pan doktor Slepička řekl: Víte, pro mě záhadou něco jiného. A sice jak to, že ten pes ty želvy ani nerozkousal, to je neuvěřitelné. Zkuste spolknout želvu jen tak. Sestro, připravte operaci. A vy, paní Kadrnošková, počkejte prosím venku. A paní Kadrnošková čekala a čekala, až se konečně dveře otevřely a sestra řekla: Tak si pro toho píska počte. Dopadlo to dobře. a Jonatán ležel na stole, břicho měl celé v obvazech, koukal smutně na dvě želvy, které lezly po stole sem a tam a zvěrolékař řekl: všimněte si, jak jsou pěkně vybarvené, to jsou totiž nejhezčí želvy, které mám na zahradě, to víte, že jsem je poznal na první pohled, někdo mě prostě ukradl. Ten pes to nemá ze své hlavy. To má na svědomí někdo docela jiný a já vím dokonce kdo. A příští den museli Horáček s Pažoutem do ředitelny. Stál tam doktor Slepička a pan ředitel řekl:
1: hoši, přiznejte se, že jste ty želvy vzali. Bude to pro vás lepší.
0: Ale Horáček řekl: a máte nějaký důkazy, že jsme to byli zrovna my? A zvěrolékař vytáhl dva početní sešity, které našel v Jonatánovi spolu s želvami, načež bylo Pažoutovi jasné, že zapírání nemá smysl, a tak řekl: prosím, já si teda přiznávám, ale přes ten plot les Horáček. Odpoledne šli Mach s Šebestovou navštívit chudinku Jonatána, přinesli mu všelijaké dobroty a taky kytičku a Mach řekl: víš, Jonatáne, Šebestová si myslela, že to byl nemožný nápad, ale nebýt tebe, tak by byl pan doktor Slepička bez svých zvířátek a dva zloději by si mysleli, kdo ví, jak jsou chytrý. A Šebestová dodala: takže ty seš vlastně pravý policejní pes, který slouží spravedlnosti s nasazením vlastního života. A dala Jonatánovi hubičku na čumák.
2: Děkuji.

0: klidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tullamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tullamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tullamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
1: Přesně tohle mi řekl můj táta.
0: Co?
1: No, že svět je malý.
0: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přecej ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to vostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neujeděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pambu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve melo. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a zas týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, ten že vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrouna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže, tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kde pak by si na co byl pomyslil? Flousek na něj zlípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnilo.

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž ležely lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, ohánkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou ohánku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na oce skoženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci ne, odpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď. Vstal z křesla děda, otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali lyže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech po uličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře. To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou. Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích. Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene. Ty jsi u toho byl? A nejednou. Tak mi to vyprávěj.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá, a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: se děje?
1: Host se blíží přes závěje, přichází k nám potichu paní Zima v kožichu.
2: Sáně, brusle, lyže,
3: sáně, lyže, brusle, sáně, lyže, brusle,
4: lyže, brusle, sáně, brusle, lyže, boby.
5: Spoustu sněhu do zásoby.
2: Spoustu sněhu do zásoby.
5: A na večer pohádku o sněhovém děvčátku.
1: Den se kloní, zvony zvoní, kouř se vyne z komína a pohádka začíná.
6: Žili byli muž se ženou. Pod střechou svou zasněženou usedali k večeři. Žili skromně, jindy lépe. Jednoho dne kdo si klepe, stáří, stojí ve dveřích.
7: Jen pojďte dál, vzácný hoste. Pohoštění bude prosté, poslužte si. Chléb a sůl.
6: Když přidáte srdce půl...
8: Odpusť, stáří, neveselé, jsem-li příliš otevřený, ale srdce ponech celé. Je to srdce mojí ženy. Nelze z něho rozdávat.
6: Chápu, chápu, máš jí rád. Že děkuju za almužnu, byla dobrá, byla sytá. Víc už nejsem vítán v domě, tedy už k vám nezavítám. Žijte jeden pro druhého. Když vám stáří nevoní, pro mládí se obětujte, než vám navždy odzvoní.
7: Pro mládí se obětovat? Jak, když děti nemáme?
8: Ještě není všem dnům konec. Snad se přeci dočkáme.
7: Nedočkáme. Minul čas. Zešedivěl. Jak náš vlas? K čemu náruč plná lásky?
8: Pst, neslyšíš dětské hlásky?
7: Chasa jede na saních.
8: Je tam krásně.
7: Padá sníh.
8: Jak se jiskří, pojďme ven.
7: Nedělej si dobrý den. Vyhasne mi v kamnech oheň.
8: Nevyhasne, pojďme honem.
7: Co tu venku, prosím tebe, já chci domů. Mě tu zeber. Au.
8: To nic, dostala si koulí. Děti se tu koulují, nebudeš mít bouli.
7: Muži, já tě varuji.
8: Toho sněhu, až to láká postavit si sněhu láká.
7: Měl jsi pivo nebo rum?
8: Proč?
7: Že jsi přišel o rozum.
8: A ty přijdeš o svou duši. Tuze, málo ti to sluší, když se na mě mračíš. Šťastnou tě mám radši.
7: Blázny jeden, chceš mě svádět? Se sněhem si zadovádět, jako když jsi za mlada?
8: To bývala paráda.
7: Sliboval jsi sněhuláka, ale mě to nebaví.
8: Děťátko si uplácáme?
7: Co ti vlezlo do hlavy?
8: Děvčátko si zkusme slepit, vždycky jsem si dcerku přál.
7: Nikdy bych se nenadála, že by se o ní taky stál.
8: Nožky bílé jako kněžna.
7: Prsty křehké, ručka něžná.
8: Tílko útlé, hlavně v pase.
7: Už se klube v celé kráse.
8: Ještě pěkná hlavička.
7: Nejhezčí sníh na víčka. A pod víčka modré oči, po jakých se chlapci točí. Tvářičky jak sněžný prach.
8: Začínám mít o ní strach.
7: A sněhovou pusinku.
8: Zamysli se chvilinku, je třeba jí vybrat jméno. Pozdrav, pánbu, ženo.
7: To je sněhu.
8: Sněhu je... Sněhu?
7: Sněhu. sněhu.
8: Sněhu?
7: Sněhurka se jmenuje. Muži, koukni. Vždyť je živá. Sněhurečko moje milá. No, přece bys neplakala. Za chvilku jsme pod střechou. Sněhurko má útěcho.
8: Slyšíš zvonky?

0: teto Marie, já vám nesu koláče, dnes je svaté Lucie.
1: Lucko, pst!
0: Kdo se to dal do pláče?
1: Tiše, tiše, tichonce.
0: Víš, teto Marie, po vsi běží novina, že prý máte maličké, že jste zkrátka rodina. Je to pravda?
1: Lucko, kuš, vzbudila si Sněhurku. Probouzí se i můj muž, běž už.
0: Vzbudila jsem Sněhurku? Kde má komůrku? Co papá ta malička? Potřebuješ vajíčka? Nebo skočit pro mléko? Však to není daleko, na rybníce zmrzá led, přiběhnu ho, jsem tu hned.
1: Že děkujem za koláče.
2: Teta, kdo to u vás pláče?
1: Ach, Honzíku, to je Sněhurka.
2: Je.
1: Má asi hlad. Já už musím utíkat.

0: Co se stalo?
1: Sněhurka se narodila. Já ji viděl. Celá bílá, jenom vlásky ze zlata.
0: Nekasej si, Kaďata, co ty jsi viděl, starou Belu?
1: Pozor, ať tě nenamelu.
2: Honzo, na růženku nesahej.
3: Jen ať mluví Vítku, povídej.
1: Za okénkem leží v koši. Tedy já vám řeknu, hoši, že je krásná jako sen. Vlásky hebké jako len. Oči modré, líčka bílá.
2: Komu by se nelíbila?
0: Vítku, já ti nestačím. Mě máš přece nejradši.
2: Žádlíš na ně, růženko? Je to ještě miminko.
1: Vždyť je přece ještě malá.
2: Co ti k čertu udělala?
0: Nehádej se.
1: Zrovna dnes
0: štěkáš na ně jako pes.
1: Podívejme toho meska.
0: Já jsem přece taky hezká.
2: Vždyť já ti to neberu.
1: Tu tvou vzácnou nádheru.
0: Černé vlasy. Černé oči.
1: Těma si nás nezotročíš.
2: Ticho bude, říkám dost. Máme jinou povinnost. Dnes je svaté Lucie.
4: Lucie. Lucie, Lucie upije. Lucie, Lucie.

0: Sláva Lucce!
1: Co si přeješ? Pro mě ani kůrku. Všechny dárky pro Sněhurku.
0: Dobrá, ale jaké dárky?
1: Vždyť mi máme čerstvé škvarky. Letím pro ně, jsem tu hned.
2: Pozor, abys neupadla. Je tam led?
0: Já donesu mísu sádla.
2: A co já?
0: Ty, Vítku, vem košík chvojí, ať má teplo po pokoji. Ať má plnou světnici vůně po borovicích.
1: Tak já běžím, Lucie.
0: Mám to letos zvláštní svátek. Samý hon a schon a zmatek. K tomu mráz až v duši zebe. A to dítě spadá z nebe. Vymodlené, vytoužené, šarmocí narozené, krásné prý jak hvězdička. Jenže je to holčička.
3: Táto, pojď sem. To je prostě pravý zázrak. Malá roste.
4: Jen ať roste, jako z vody. Děcka to mají od přírody. Co je na tom divného?
5: Joj, pro boha živého.
6: Tatínku můj, maminko má, to jsem ráda, že jsem doma. Kde jsem se to toulala?
5: Po Hajanech, má malá.
6: Zdálo se mi divné snění o mracích a chumelení.
4: Vrať se na zem, má milá, čas, aby ses vzbudila.
6: Je to pravda, venku sněží.
3: Vyspinkaná, pěkná, svěží. Půjdeš s dětmi chvilku ven? Už se probuď. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Nesem dary pro to děcko.

0: pro mě. Tohle všecko. Moc pěkně vám děkuju.
1: To je ona?
0: Sněhorka se jmenuju.
1: Proč je takhle veliká?
2: Inu, život utíká. A vy taky utíkejte.
3: Jen mi na ní pozor dejte, na děvenku nevinou. Mám jenom ji jedinou. Chovám ji jako oko v hlavě.
1: Teta.
4: My ji zvládneme.
0: Hravě.
4: Svezeme ji po ledu.
1: Naučíme koledu.
4: Hádanky a písně k tomu.
0: Já se těším.
2: Přijď včas domů.

0: ten čas letí. Sotva vzdychneš po dítěti, už tě zase opouští. Žena je jak na poušti. Věčně čeká, věčně sama.
1: No, jako každá máma.
2: Honzo, Dýchku, puste mě ven, sotva dýchám.
3: Šáteček mám pomačkaný.
4: To je toho, já zas nohy zamotaný.
5: To slyším, buďte sticha.
6: Nedělní zvon,
7: to už zvoní.

Odkud ty znám? Čím to voní moje dávná vzpomínka? Kde jsem žila? Čí jsem byla? Kdy jsem byla malinká?

0: To je děvče mé. To je děvče mé. To je děvče mé. To je děvče mé.
1: Koukněte, Sněhurka se směje.
2: Hodíme ji do závěje.
3: Mráz, zanechte se mi vkrádá.
4: Já mráz ráda, tuze ráda.

0: Lucie, ty krásně zpíváš. Vítku, zas už po jiné se díváš.
1: A proč by se nedíval? Ty jsi tedy žárlivá. Růženko, co ti pořád vadí? Můžem se mít všichni rádi.
0: Jasně. Má pravdu.
2: A že pěkně zpívá, to jí přej. A věčně se nehádej, nebo z tebe budu smutná.
0: Tak si buď, mně je to putna, Sněhurko.
2: Proč se na mě rozlobila?
1: Nepláč. Vždyť jsi celá bílá.
2: Slíbila mi koledu.
1: Nebůl.
3: Vsadím stoku jedné, že to zvládnem odpoledne.

0: Co pak, dítě? Nechutná ti?
1: Ale chutná, chutná, máti.
2: Zažehneš nám postní svíčku?
1: Nechci oheň, pan tatíčku.
2: Nad talířem nespí, malá.
0: Jáhli, už si ochutnala?
2: A což hvězdu v jablíčku?
1: Mám dost, věř mi, tatíčku.
0: Dítě, vždyť jsou Vánoce. Nač pak suším ovoce, nač oříšky, mandle v mléce. Tak si vezmi, vem si přece.
1: Tolik mlsků u oběda. Nemůžu.
2: Je trošku bledá. Už ji nenuť, nemá hlad. Snad to spraví slunovrat.
1: Slunovrat? A co pak je to?
2: Když za horou zívne léto.
0: Den se dlouží, noc se krátí.
1: Já se bojím, mami, tati. Až mi k srdci stoupá chlad. Chci za dětmi, chci si hrát.
2: Tady ji máš. To je strachu. Hned je chorá, hned zas v prachu. Příliš rychle rozkvétá.
0: Co mužský, to popleta. Vždyť ty tomu nerozumíš.
2: Porad jí, jak sama umíš. Skočí na dvůr pro chrastí.
1: Oblaka jak koušť a stín. Bude sněžit. Žijo, mami.
0: Baže bude. Pán Bůh s námi. Ztratíme se v závějích.
1: Sláva, sláva, padá sníh.
0: Dítě, dítě, vrať se přece. Brzy bude štědrý večer. Nepustím tě ani krok.
2: Nech ji. Vzpomeň, loňský rok, jak jsme byli osamělí. Letos máme, co jsme chtěli. Vlastní dítě u stolu.
0: Kéž jsme navždy pospolu.
2: Navždy? Nejsi nejskromnější. Bude se chtít jednou vdát. Navždy ani chleb ve zdejší nevydrží. Nemám rád matky, co jsou dětem v cestě.
0: Co hned mluvíš o nevěstě? Běž přiložit, ale sip.
2: Dobrá, svaříš punč. Zas bude líp.

0: Viděla jsem Jezulátko s celou svatou rodinou. Byl to zázrak nad zázraky. Zamával mi Boží syn.
1: Hej, hej, povím vám, co pak? Narodil se Kristus Pán.
2: Kde pak?
1: V městě Betlémě, jen tam pospěšme.
3: Počkej, Vítku, počkej trochu, jen co vlezem do kožichů.
1: Hej, Sněhurko, pojď hned s námi.
3: Pusť se sukně svojí mámy.
2: Sklouzneme se po ledu.
1: Zaspíváme koledu o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
0: Mami, tati, já mám hlad.
4: To jsem ráda.
5: To jsem rád.
0: Teď zavřete oba oči.
4: Už?
0: Ne, ještě ne. Teď, tu máš, mami.
4: Co pak to je?
0: Sáček s křížalami.
4: A ten druhý?
0: Nepovím. Překvapení tátovi.
4: Taky jsme ti přichystali. Táto, kam pak jsme to dali?
0: Nána. Náno, moje náno, to jsi šťastná, že mě máš. Pohrajem si zítra ráno, teď se u mě vyspinkáš.
5: Sama od sebe jdeš spát, to ti musím něco dát. Šťastnou cestu na hajánky.
0: Sánky. Táto, já mám sánky.
5: Jdi ty, kotě, vem si hračky a běž spát. Mamo, pojď zaspívat.

0: se u mě vyspinkáš.
1: Přišlo jaro do vsi. Kde jsi, zimo? Kde jsi?

0: Vyvezli ho na saních.
1: Tati, mami, kdy je mráz?
2: Zalila ho jarní hráz.
1: K čemu tahle proměna?
0: To je jaro, jaro je tu.
2: Je tu vesna zelená.
1: Viděla jsem ve snu. Ve snu byla celá ze zlata. Z náruče i ze životku drala se jí poupata. Byla horká a ta vůně. Bože.
2: Táto, vždyť nám stůně.
0: Stůně spíš dospívá.
2: Ježíš Maria, táto, ať se na mě podívá.
0: Dones vodu. Vodu, slyšíš? Ať je pěkně ledová. Na mou duši mě naspravdu sněhurka nám omdlívá. No tak, děvče, vzpamatuj se.
2: Pojď sem, máma pochová.
0: Pochovat bys ji chtěla a není to předčasné, milá zlatá, to se dělá jen když život vyhasne. Už je velká do náruče, už musí být statečná. Hleď, nadýchla se, srdce tluče, vstávej, holka nevděčná. Ty jsi nás ale vystrašila.
1: Já nechtěla, kde jsem byla?
3: Hej, Sněhulko,
4: kde pak jsi?
3: Nesem zimu po návsi.
1: Jakou zimu? Kde je zima?
0: Tam, ta smrtka, jen běž s nima, snad by ses jí nebála.
2: A ne, aby ses uhřála.
0: Co ji balíš jako starou? Vždyť jdou vítat jaro. Jaro.

0: Kam nesem tu bílou panu?
1: Do potoka, už je v pánu, už dovládla zubatá. Už je konec pro Moranu. Vítej, vesno copatá.
2: Hej, hej, rup!
0: Paní Zimo! Paní Zimo!
3: Nechy plavat, chřipku s rýmou. Nechy plavat. Co ti chybí? Chtěl jsem...
0: Co pak, Vítku?
3: Jen, že se mi líbíš.
1: Hola, hola, slyšíte? Proč pak se nás straníte?
4: Růženo, sleduješ nás jak ten pes?
1: To se dozví celá ves. Vítek chodí za sněhulí, za tou chudinkou, co bolí, ani vlastně neví proč.
4: Mlč!
1: Jen si klidně povyskoč, však si na mě ještě krátký. Já nevěřím na pohádky.
4: Pusu drž!
5: Poslyš, Vítku, správný muž k žádné dívce není sprostý.
3: Tohle slyším nejméně postý.
0: Teď má pravdu Lucie. Však si ještě užijem starostí a dospělosti. K čemu spěchat?
4: Zda radostí!

0: z jara. Připadám si strašně stará.
1: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské ohně hoří. Ohně svítí holky, sypte do nich klítí. Ohně hoří, ohně svítí.
0: Tolik slunce, až se dusím. Musím s nima, asi musím. Jsem tak sama, strašně sama.
2: Sněhurko! Sněhurko! Sněhurko!
0: Musím s nima a jsem jiná. Kde je moje paní zima? Nerozumím sama sobě. Pane Bože, ve mně k sobě.
3: Sněhurko, pojď, to je krása.
0: Lucko, ty jsi můj spása, ty jsi můj zlatá holka.
3: Je ti těžko?
0: Asi zhorka, nemohla by...
3: Nemohla. Ráda bych ti pomohla a to věřše od hodiny. Půjdem spolu na byliny na tvé věčné nemoci.
0: Já nemůžu, slunce svítí.
3: Sněhurko, pojď, skákej s námi.
4: Pusť se sukně svojí mámy, skákej přes oheň.
1: Ohně hoří, ohně svítí.

0: Vyskoč vzhůru jako rybka, blízkni se jak zlatá šipka.
1: Nechci, Vítku, já se bojím, nepřeskočím, neobstojím. Kouř se valí, oči pálí, v srdci jako by se vzněly oranžové plameny. Nechci.
0: Jaká závrať letět vzhůru, kde tě země netíží. Letět ohněm vzhůru k nebi.
1: Mlč už, vždyť mi ublížíš.
2: Pozor, letím na koštěti. Chyťte si mě, milé děti, kdo polapí kouzelnici, která lítá na trdlici.
3: Chytíme ji.
0: To se ví.
2: Trdla, trdla, trdlatá, kdo bude můj pan táta?
4: Vstali, pak se dívají. Já to zkusím potají. Neslýcháno, že se bojím. Zkušenost mi za to stojí.

0: podívejte, hvězda stoupá.
1: Jak by mohla stoupat, hloupá?
2: Hleďte, tam u lesa. Nevidíte? Zvolna klesá.
0: Ale před chvílí šla vzhůru.
3: Slyším píseň jako z kůru.
0: Prosím vás, mně se na tom něco nezdá. Je to vločka nebo hvězda?
1: Vločka? Počkat, to je snadné. Z vás to nikdo neuhádne, ale za to Sněhurka...
3: Kde je?
2: Kde je moje Sněhurka?
3: Kde je naše Sněhurka?
4: Snad jste mi ji nestratili.
3: Odpusťte nám, lidé milí.
5: Tušení má každá máma.
3: Ztratila se vlastně sama.
5: Kterým směrem?
3: Vzlétla k nebi.
5: Není vás tu zapotřebí. Běžte raději. Volejte ji, hledejte ji. Nestrácejte naději.
6: Potěš pán Bůh, hospodáři.
5: Poznávám, že ty jsi stáří.
6: Nepřicházím po chuti?
5: Proč? Když není vyhnutí, musíš přijmout vlastní osud. Chlap ví, co dal a co má dáti. Jenom moje žena dosud.
4: Vrátí se. Viď, že se vrátí.
5: Co se vrátí? Naše mládí, naše dcerka? Ach, ženo, dost si stará, dost si velká, aby ses mě na to ptala. Hodně jsi už poplakala.
6: Vím své o tom děvčeti. Na přes rok zas přiletí jako svěží bílá vločka. Do té doby třeba počkat. Věřte v pohádky a zkazky. Nikdy není konec lásky. Věřte písním, věřte dětem. Bez konce se toulám světem, znám, co vám je neznámé. Láska nikdy nesklame. Ani smrt tu neobstojí. To se lidé jenom bojí za svou láskou pevně stát. Ale kdo má v skutku rád, věčně láme chléb ve zdejší. Stále jej má komu dát.
5: Stáří, ty jsi nejmoudřejší.
4: Na světě se dějí divy.
6: Zpět s pánkem spravedlivých. Čarmocí odletěla, čarmocí přiletí.
4: Štědrý den nám znovu vrátí sen o našem dítěti.
7: Ohně hoří, ohně hoří. Svatojánské ohně hoří, přeskočme je.

0: Svatojánské ohně hasnou. Svatojánské ohně hasnou.
1: Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano. Až na to tedy, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a tahle nadměrnost právě z nich činila stvoření nelidská. Neboť, co jest lidské na člověku? No právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. No, celkem nic nedělali a většinou se nudili tedy obři. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné, jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům. A tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všecko začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla ravačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru, to všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratu a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor, hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymyl rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: co? Na vojnu musí každý kluk, když doroste. Tak jaký pak s tím štráchy, že jo?
1: No, tobě se to Máničko směje, ale tehdy vojna trvala třeba i 12 let.
2: No teprsk. A co zatím dělali jejich ženy?
0: Co asi? Buleli.

0: Tak, a teď opakujte po mně. A rychle. Oře, oře Jan, přiletělo k němu 9 vran. První praví, dobře oře, druhá praví, nedobře oře, třetí praví, dobře oře, čtvrtá praví, nedobře oře, pátá praví, dobře oře, šestá praví, nedobře oře, sedmá praví, dobře oře, osmá praví, nedobře oře, devátá praví, dobře oře Jan.
1: To je lehký. Oře, oře, Jan, přiletělo k němu 9 vran. První praví, dobře, oře, druhá praví, nedobře, oře, třetí praví, dobře, oře, čtvrtá praví, dobře, oře, nehoře, dobře.
2: Zmotal to, zmotal to.
1: Směj se, Smíšku, dám ti šišku. Směj se ještě, dám ti kleště.
0: Ach, synku, synku.

0: pořád, že má hrvínek o kolečko míň.
1: A kolik jich potom chybí tobě?
0: Mně nechybí žádné, já mám rozumu dost.
2: Ano?
0: Ano.
2: Tak mi řekni, Máničko, co dělali vesničané, když měli z oráno?
0: Jeli na výlet do Prahy.
2: Ty bys tomu dala. Museli zasít, aby měli co sklízet.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! O, ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi,
0: křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
3: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: Co když to potom na tě půjde všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
1: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
1: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ach, chrouste, chrouste, kam si šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
2: Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
1: Cože, co to povídáš, Toníčku?
2: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
1: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
2: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
1: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mamí, mamí. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
2: Pojďte sem, pytlík chytil strašidlo.
1: Pytlík to táhl ke vchodu, bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mamí, mamí. Ale pytlík nesnal slitování, nic. Strašidla se tu netrpí, to by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mamí, mamí, křičelo to pořád. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
3: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
1: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon. Ba, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
3: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
1: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
4: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Dále.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, pane Spejble.
5: Dobrý den. Kde pak jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, že ano, a vy nikde.
6: My jsme byli, pane Spejble, u nás. A už jsme po obědě.
5: Jak to po obědě?
6: No, už jsme.
5: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
6: Ano.
8: Jsme, tati, jelikož Manička musela obědvat a já žábech si prý vzal taky, že aby jí to víc chutnalo,
6: ano.
8: Ta slepice.
6: Ano.
5: Jaká slepice?
8: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala. A to je lepší, když jsou na rozkousání dva, tati.
5: Jo? A podívejme si. Ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos. Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
6: Když mi radši kuře, pane Spejble. Kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
5: Kuře?
6: No.
5: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
6: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, vidíte?
5: Samozřejmě. My jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
6: Hurvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
5: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo. Co vůbec o slepici víš?
8: Já?
5: Ovšem, že ty, koho se ptám?
8: Já o slepici vím, že například slepice, když... Já o ní vím skoro všechno, tati. Já toho vím tolik, že si na všechno nemohu ani vzpomenout.
5: Nemůžeš si vzpomenout, nemůžeš si vzpomenout. protože nemáš v myšlení systém.
8: Mám taky, jenom že...
5: Myšlení ti není k ničemu, když v něm nemáš systém.
8: Když já myslel taky, že...
5: Když jsi myslel, to je to, co povídám. Já, synáčku, nikdy moc nemyslel, ale měl jsem v tom systém, rozumíš? Slyšel jsem slepice, tak jsem si řekl nejdřív, co?
6: Asi kokodák, pane Spejble, že?
5: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
6: Ano, protože hrabe, vidíte?
5: Ovšem.
6: No, podle toho se pozná, vidíte?
5: Velice správně, Máničko. Ano. Jenomže se podle toho nepozná.
6: Nepozná.
5: Jelikož slepice není co, hurvínku?
8: Jelikož slepice není hrabavec, vidíte, tatí?
5: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
6: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
5: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno. Slepice prostě hrabe, že ano. A chyba. Přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
8: Jak si hrabe noru, viď?
5: No právě. Naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
8: Protože kdáka.
5: Ale kdáka, ne kdáka.
8: Kdáka, o cože kdáka?
5: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
6: Kdo, pane Spejble?
5: Slepice.
6: Aha.
5: Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
6: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
5: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
8: Jelikož má přední nohy, tatí, ano, tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
6: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
8: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, viď, tatí?
5: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem?
6: Co,
5: supa
6: no?
5: Pozná snadno,
6: ano,
5: že ano?
6: Ano?
5: Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
6: Jak to krouží?
5: Protože supy krouží, Máničko, krouží tak, že skoro nepohybují křídly, že ano? Mají je natažená, takhle, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no? Supy je mají natažená, kdežto slepice s nimi třepotají.
8: Asi takhle, tatí, viď?
5: To víc, kde pak takhle?
8: Tak asi, takhle, tatí, viď?
5: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
6: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
5: Samozřejmě.
6: Ano.
5: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
8: Od čeho chcípnul, tatí?
5: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
6: Ten slon, pane Spejble, co popošel?
5: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepopošel, ne, nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona poznat?
6: Pod těmi supami, pane Spejble.
5: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
8: Nahoru si říkal, že to skřivánek, tatí.
5: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
6: No, když my už jsme po obědě.
5: Jo, jo, a to, co jsi mu uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
8: Já na nic nemám chuť, tatí, mě líto toho slona.
5: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
8: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
5: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
6: Vy máte taky slepici, pane Spejble.
5: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem jí musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
6: Dobrou chuť.

Kmotra čarodějnice. V lesní chaloupce chudičkého dřevorubce narodila se holčička. První děcko obyvatelů této samoty. Manželé měli radost z hezoučkého děťátka. Avšak působilo jim velikou starost, koho by měli požádat o kmotrovství. A když se o tom spolu radili, vstoupila do jejich chýše vzácná paní. Krásně oblečená a drahými skvosty ověšená. Prý zabloudila, kdyby tedy muž nebo žena byli tak hodní a ukázali jí cestu do města, že se jim dobře odmění. Chystáme se právě do města, prohlásil dřevorubec Tomáš. Může jít tedy vzácná paní s námi. A ona že půjde. A zatímco jí Tomášova žena nabídla černý chléb a kozí mléko, paní se zadívala na novorozeně. Hezoučké, děťátko, hezoučké, je vaše? A když jí přisvědčili, už se zase dotazovala. A kterak mu říkáte? Holčička ještě není pokřtěná, odpověděla žena. Právě jsme ji chtěli nést do kostela. A kde pak máte kmotru? Tomáš se poškrábal za uchem. Jsme chudáci, nemáme známých. Chtěli jsme cestou nebo ve městě někoho poprosit, aby naše dítě podržel v kostele na rukou. Ale tu službu vám mile ráda prokážu, nabídla se paní. Manželé jí vroucně poděkovali. Budou se pyšnit tak vzácnou kmotřičkou. Musíte však učinit, oč vás požádám, řekla paní. Ale všechno učiníme, vzácná paní, děkovali manželé. Dítě se musí jmenovat po mé matce, vyhražovala si paní. Manželé se divili, proč nemá být holčička pokřtěná jménem kmotřičky.

Ona se však nemohla udržet. Ach, ach, naříkala. Pochroumala jsem si nohu. Nemohu jít dál. Zaneste mě někam do domu, aby mě lidé ošetřili. Já se vám odměním. Ale kterak to bude s tím kmotrovstvím? Rozpačitě se otázal Tomáš. Víte co, dejte mne zapsat jako kmotru. Jsem Valpurga z Černodolu. Dítě ať podrží někdo jiný na rukou, tu službu vám zajisté každý rád prokáže, když mu povíte, jaká mě stihla nehoda. Až bude dítě pokřtěno, přineste je ke mně a přiveďte také moji zástupkyni, ano? Urozená paní byla donesena do domu měšťana Víta, kde ji vložili na postel a pečlivě ošetřili. Měla pravou nohu silně oteklou a zardělou. Tomáš a žena šli do kostela. Žena kostelníkova ochotně podržela holčičku, které dali jméno Anna. Potom šla s manželi do domu měšťana Víta. Dřevorubcova žena ukázala urozené paní děťátko. Všem bylo s podivením, že kmotra neuvítala dítě po křesťansku, aniž je požehnala křížem. Odměnila štědře kostelnici a potom vložila do peřinky váček se zlaťáky. Na její žádost byl Tomáš i obě ženy vyčastovány z kuchyně měšťanovi. Paní z Černodolu chtěla to zaplatit, avšak hrdá měšťanka to odmítla. Kostelnice odešla a brzy poté také manželé, když byli kmotře poděkovali a když jí také slíbili, že budou dcerku dobře vychovávat, aby vyrostla ve zdraví. Za 16 let si pro ní přijedu. Sotvaže manželé vyšli z města, kmotra zhodila obvaz z nohy a zvolala radostně. Otok se ztratil, noha už nebolí. Skočila z postele a bez obtíží přešla pokoj. Měšťan i měšťanka vyvalovali oči. Tak brzké uzdravení zdálo se jim zázrakem. Paní se s nimi rozloučila, poděkovala za jejich péči a odešla. Manželé Vítovi se dívali za ní. Najednou se jim ztratila, jako by se byla do země propadla. Podivná žena, kroutil měšťan hlavou. Ano, vskutku podivná, souhlasila měšťanka. Skoro bych si myslela, že se bojí posvátných věcí. Pokřtěnému dítěti neřekla ani Pán Bůh požehnej. Ani je nepokřižovala. A také to je divné, že jí stihla nehoda, když měla vejít do kostela a potom se tak brzy uzdravila. Ale ve zhonu života zapomněli brzy na urozenou paní. Anuška v lesní chaloupce utěšeně rostla a byla svým rodičům největším potěšením. Tomáš byl pilný pracovník a proto dosud neproměnil ani jediného zlaťáku, které byla Anuška dostala do vínku. Schovával jí je jako věno. Dívenka netrpělivě očekávala, až si pro ní přijde její urozená kmotra, o které ji rodiče často vyprávěli. Ačkoliv měla ráda své rodiče, přece toužila poznat život lidí vznešených. Potěší se s kmotrou a potom se zase vrátí do lesní chaloupky k milým rodičům. V ten den, kdy dosáhla 16. roku, zůstal Tomáš doma. Všichni svátečně oblečeni očekávali příchod vzácného hosta. A kmotra skutečně přišla. Zdálo se, že ani o den nezestárla, ačkoliv od její poslední návštěvy uplynulo již 16 let. Provázely jí dvě služebné, každá nesla vak.

0: Manželé uctivě uvítali kmotru. Anuška jí políbila ruku. Aj, pěkně si vyrostla. Se zalíbením prohlížela si jí paní. Statné je z tebe, děvče. Máš hodné rodiče, že tak svědomitě pečovali o tvé zdraví. Žena Tomášova zvala paní, aby okusila, co uchystala k jejímu uvítání. Paní však s úsměvem kázala otevřít jeden vak. Služebná vyložila z něho nejzácnější lahůdky, bylo jich tolik, že pokryly celý stůl. Když všichni pojedli, byl otevřen druhý vak, jenž obsahoval drahocené šaty a skvosty. Služebné oblékly Anušku, matka s úžasem spínala ruce a šeptala blaženě se usmívajíc. Jako princezna, jako princezna! A teď doprovoďte svou dceru, vyzvala paní Anuščiny rodiče. Před lesem čeká kočár, v něm odvezu Anušku do svého domova. Vrátí se k nám brzy, vidíte? Zeptala se matka, které se zmocnil žal, že bude odloučena od milé dcery. Inu, až po vás zatouží, nebudu jí zdržovat, odpověděla paní. Vyšli z chaloupky a po nějaké době dostali se k silnici, kde stál nádherný kočár, do kterého byli zapřaženi 4 bujní vraníci, lesknoucí se zlatem a drahokamy. Na kozlíku seděl bohatě oděný kočí, u otevřených dvířek kočárů klonil se lokaj. A teď se rozlučte, obrátila se paní k obyvatelům lesní chaloupky. Líbali se, objímali, slzeli, jak to bývá, když milované dítě poprvé opouští na delší dobu své rodiče. Posléze usedla Anuška do kočáru, vedle paní, jim naproti posadili se služebné, lokaj zavřel dvířka, vyskočil na kozlík, kočí šlehl do koní a kočár zmizel jako blesk. Zarmoucení rodiče smutně se ubírali domů. Zatím jela Anuška v kočáře. Jízda byla tak rychlá, že dívka nemohla ničeho rozeznat z okolí. Posléze kočár stanul před nádherným zámkem z bílého mramoru se zlatými věžemi. Hned přispěchalo množství služebnictva, jež hlubokými poklonami vítalo svou velitelku. Anuška domnívala se, že snad sní, když jí kmotra vedla síněmi, jež oplývaly nádherou. Všude vzácné hedvábí, stříbro, zlato, drahokamy. Posléze uvedla jí kmotra do pokoje, v němž bylo všechno bílé. A zde budeš bydlet, Anuško, řekla přívětivě. Veškeré moje služebnictvo musí tě poslouchat jako mne samu. Když si Anuška odpočinula, přišla pro ní služebnice a dovedla jí do nádherného večeřadla, jež bylo skvěle ozářeno zlatými lampami. U stolu, pokrytého křišťálovým, stříbrným a zlatým nádobím, seděla již kmotra a vedle ní 2 dívky. Dcera Dřevorubcova zvěděla od paní, že také těmto 2 dívkám byla před 16 lety kmotrou a že jsou teď u ní na návštěvě. Jmenují se Mariška a Jitka. Dívky se navzájem seznámily a hned k sobě přilnuli vroucím přátelstvím. Na zámku měli zlaté časy, takže na svůj domov skoro zapomínali. Jednou seděly dívky v čarokrásné zámecké zahradě a bavily se zpěvem. Z nenadání stanul před nimi zhrbený stařeček, jenž se smutně zadíval na překvapené dívky a pokyvoval hlavou.
1: Ubožátka, ubožátka,
0: promluvil třesoucím se hlasem. Spíváte si bezstarostně a netušíte ani, jak hrozný osud vás zde očekává. Dívky zbledly a v jejich obličejích zjevilo se nesmírné zděšení. A kdopak si, dědoušku, o jakém nebezpečí mluvíš? Otázala se Anuška. V tom bylo slyšet kvapné kroky. Stařeček honem vklouzl do křoví a zašeptal. Nezmiňujte se o mně, nezmiňujte se o mně. A zmizel. A již tu byla paní zámku. Pátravě se rozhlížela na všechny strany.
2: Kdo pak tady byl?
0: Otázala se přísně. A tu Jitka, která nedovedla nic smlčet, pověděla o stařečkovi a jeho výstraze. Kmotra se zaškaredila, odvrátila se a vykřikla něco v podivném jazyce. Poté se otočila k dívkám a s usměvavou tváří řekla. Nebojte se ničeho, já vás dovedu ochránit. Ten stařec je ubohý blázen. Avšak už nikdy vás nepřijde strašit, nikdy, nebojte se. Dívky však nenabyly své dřívější bezstarostnosti. Sedávaly nyní smutně, mlčky, často si i zaplakaly. Jejich tváře bledly a protože ztrácely chuť k jídlu, začaly hubnout. Marně snažila se kmotra všelikerými radovánkami je rozveselit. Velmi to zlobilo. A kdykoliv se dívala na uvadlé tvářinky, již tak donedávna ještě kvetly jako růže, vždycky zamumlala. Děj se, co děj, oni musí zase zčervenat a zesílit. A když Anuška prosila kmotru, aby ji zase odvezla domů, že se jí už stýská po rodičích, urozená paní přislíbila, že všechny tři dívky doprovodí k jejich rodičům, chce však je tam přivést v obličeji pěkně kulaté a červené, aby se snad neřeklo, že se u ní měly zlé. Dívky se umoudřily. Zármutek jim už nebral chuť k jídlu a k nemalé radosti k motřině zase zesílely, bledé jejich líce pokryly se nádechem růžovým. Zatímco Anuška byla na zámku své kmotry, vzpomínali dřevorubec Tomáš i jeho žena na dceru a skoro se mrzeli, že se Anuška tak dlouho nevrací domů. No, pomysleli si, že se jí asi daří příliš dobře a proto do lesní chaloupky nepospíchá. Jednou přišel k ním zhrbený stařeček a poprosil o trochu vody. Žena mu přinesla vodu a také kus chleba i hrnek mléka. Zatímco jedl, vyprávěl manželům, že přichází z královského města, kde tou dobou snad každý člověk láme si hlavu. Král totiž má tři prince, švarné jonáky. Jmenují se Mirko, Stanko a Petko. Jedné noci měli všichni týž sen. Zdálo se jim, že přišli do nádherného zámku, kde bylo jako po vymření. A potom vstoupili každý do jiné komnaty a v každé komnatě seděla spanilá dívka. V komnatě, do které vkročil Mirko, byla dívka zlatovlasá. Stanko uviděl v jiném pokoji dívku hnědovlasou. Petko zase v jiném dívku černovlasou. A každá ta dívka plakala a ruce spínala. A najednou všechno zmizelo a princové slyšeli jen hrůzné vytí.
2: Tento podivný sen postrašil prince i jejich otce. Obávají se neštěstí a rádi by věděli, co ten sen znamená. Král slibuje velkou odměnu tomu, kdo sen dovede vyložit. Avšak ani nejmoudřejší lidé se v tom nevyznají. Kdyby dosud žila moje maminka, ona by sen jistě vyložila, řekla žena dřevorubcová. Mě také naučila vykládat sny, ale mnoho jsem zapomněla. Ale počkejte, právě si vzpomínám, říkávala matička, když se zdá vznešeným lidem o paně, znamená to, že se vydají na dalekou cestu. Když ta pana pláče, znamená to, že je někde zakletá nebo uvězněná osoba. Když spíná ruce, prosí o vysvobození. A slyšet vlka vít znamená veliké nebezpečí. Jdi tedy, milá ženo, do hradu a vylož princům jejich sen, domlouval jí stařec. Ale děte, pověz jim to sám, dědoušku, vybízela jej žena. Dostane se ti odměny. Stařec se usmál. Já do města už nepůjdu, čeká mě jiná cesta. Jen jdi ty do zámku, snad ti to bude štěstím a jiným také. Vypravila se tedy žena s Tomášem do města a na zámku vyložila v přítomnosti krále princům jejich podivný sen. Byla štědře obdarována a potom se vracela s mužem domů. Princové tiše se spolu radili. Potom poklekli před králem a nejstarší Mirko promluvil. Otče, požehnej nám, pojedeme hledat ony dívky a vysvobodíme je. Pomněte však, drahé děti, že vás čeká veliké nebezpečí, připomínal král. Bůh a náš meč nás ochrání, zvolali princové. Jenom zbabělec nepomůže, když jej někdo prosí o pomoc. Král tedy svolil, požehnal jim a princové vyjeli z hradu. Dojeli na křižovatku, kde se cesta rozbíhala třemi směry. Nevěděli, kterou cestou mají se dát. V tom se před nimi objevil zhrbený stařeček. Aha, nevíte, kudy kam? Jen jděte prostřední cestou. Až dojdete konce, uvidíte strom s červenými listy. Povězte mu, proč jdete do světa. A on vám poradí. Tak řekl, stařeček se rozplynul jako dým. Jeli tedy princové prostřední cestou, až uviděli košatý strom, jehož listy rděly se jako zralá jablka. Princové poklekli před stromem a nejstarší Mirko pověděl mu o stařečkovi a prosil o radu. Strom se zatřásl, jako by jim vichr cloumal. A když se zase utišil, bylo slyšet hlas. Jeďte podle řeky k východu slunce, uvidíte zámek z bílého mramoru se zlatými věžemi. V zámku se však neukazujte, zajděte s koňmi do modré jeskyně, tam se ukrýte. A když nastane noc, zavolejte třikrát. Modrá jeskyně, červený strom ti vzkazuje, abys nám poradila. Princové poděkovali stromu a jeli dál. Konečně uviděli nádherný zámek. Jehož mramorové stěny svítily jako sníh za jasného dne a jehož zlaté věže zářily jako slunce. Nejeli k zámku, ale hledali v okolí modrou jeskyni, ve které se ukryli i s koňmi. Když nastala noc, princové třikrát zavolali. Modrá jeskyně, červený strom ti vzkazuje, abys nám poradila. V jeskyni se rozjasnilo, jako když slunce vysvitne. A když svit uhasnul, bylo slyšet zvučný hlas. V mramorovém zámku se zlatými věžemi jsou tři pany, o nich se vám zdálo. Hrozí jim nesmírné nebezpečí, aniž by o tom sami věděli. Pokud je nevysvobodíte, než měsíc bude v úplňku, pany propadnou strašnému osudu. A kterak jich máme vysvobodit? Ptal se nejmladší Petko. Zítra ráno jeďte k západu. U silnice najdete kovárnu. Požádejte kováře, aby vám překul vaše meče v živém ohni. Kdyby se zdráhal, řekněte mu, že vás posílá červený strom a modrá jeskyně. Hned učiní vše, oč jej požádáte, a udělí vám jakoukoliv radu. Ráno poděkovali princové modré jeskyni a vyjeli po silnici k západu. Několikrát se ohlédli po skvostném zámku, který svítil bělostí a zlatem. V němž dleli tři dívčiny, jímž hrozí tak velké neštěstí. Konečně zaslechli pádné rány, uviděli kouř a oheň. Před kovárnou stál muž obrovské postavy. Pozdravil prince a ptal se jich, čím jim může posloužit. Tyto meče nám překuješ v živém ohni, žádal Mirko. Zasmál se kovář. Kdo jak těživ slyšel o živém ohni, drazí páni, není ho vůbec na světě. A přece je, prohlásil Stanko podrážděn. Červenému stromu a modré jeskyni věříme. Oni nás sem posílají, aby z nám přispěla radou i skutkem. Jak uslyšel kovář o červeném stromu, o modré jeskyni, hned zval prince do svého příbytku, přinesl jim občerstvení a odnesl jejich meče do dílny. Když se vrátil, podal princům meče, jež byly nyní mnohem pádnější a ostřejší. Překul jsem je v živém ohni. Nikdy se vám nepřirazí, nikdy nestupí. Nač ale potřebujete takové meče? Sami ještě nevíme, odpověděl Mirko. Ty nám zajisté poradíš, až ti všechno povíme. A tak pověděli. A kovář stále kýval hlavou. Milí princové, chválím vaši statečnost a odhodlanost. Nesmím však zamlčet, že jdete vstříc strašlivým dobám. Nelekneme se ničeho, za své bratry odpověděl Mirko. Bůh a naše meče nás ochrání. Kovář pochválně zakýval hlavou. Důvěra v Boha a ve vlastní sílu činí divy. Tedy vám poradím, co máte dále činit. Dříve však vám povím něco o paní Bílého zámku se zlatými věžemi. Je to čarodějka, tím nebezpečnější, že o její zlé moci lidé nevědí. Kde kdo ji považuje za urozenou paní Valpurgu z Černodolu a všichni ji ctí a milují pro její domnělou šlechetnost a lidumilnost. Vpravdě však je to stvoření tygra ukrutnější. Její moc spočívá v obrovském vlku, kterého chová na zámku v tajné komnatě a o němž nikdo neví. Aby nepozbyla své čarodějné moci, jest povinna každoročně v určitý den předhodit vlkovi tři pany, jež pak dravec rozsápe a pohltí. Tyto pany však musí být dobře živené, zdravé a ve tvářích červené a nesmí být starší 16 let a 3 měsíců. Čarodějnice získává je tímto způsobem. Každý rok nabídne se za kmotru třem děvčátkům z chudých rodičů, bydlících někde na samotě. Když dívky dospějí 16. roku, přijde si kmotra pro ně, aby si je odvezla na svůj zámek a rodičům slíbí, že se dívky po některé době k ním zase vrátí. Na zámku pečuje o ně, aby byly dobře vyživeny a ve tvářích červené. A potom je obětuje vlku. Oh, ale to je hrozné, otřásl se Stanko. A což se rodiče neschánějí po dětech, když se k ním už nikdy nevrátí, divil se Petko. Jakmile jsou dívky roztrhány, čarodějnice uchystá tři voskové postavy, které jsou dívkám nápadně podobny. Vsadí je do kočáru a odjede s nimi. Zámecké služebnictvo myslí, že jejich paní odvezla živé hosty. Cestou však figury se zničí ohněm a čarodějnice dojede k rodičům svých kmotřenek a oznámí jim, že podlehli nemoci a že jim ve své domovině vystrojila slavný pohřeb. A protože obydlí rodičů jsou příliš vzdálena jejího zámku, nemohou se ubožáci vydat na cestu tak dalekou, aby se pomodlili u hrobu svých dětí. Čarodějnice už zase schání jiné oběti. Právě má na zámku zase tři dívky. Nebudou-li vysvobozeny, než bude měsíc v úplňku, roztrhá je vlk. My je vysvobodíme, volali princové. Dobrý muži, pověz, co máme učinit. Čekejte vždy po západu slunce v úkrytu, odkud dobře uvidíte zlaté věže zámku, jež září ve dne v noci. Uhasne-li tento lesk, je to znamením, že čarodějnice mešká v koupeli, ze které nesmí dříve vyjít, dokud voda v lázni nezbělela jako mléko. V té době nemá čarodějnice moc. Stává se člověkem jako kdokoliv jiný. Musíte si pospíšit, abyste se dostali nepozorovaně do zámku, abyste našli skrýž vlka a tuto šelmu, abyste svými meči ubili. Potom jí vyjmete srdce a hodíte je čarodějnici do koupele. Tím budou dívky vysvobozeny. Pamatujte si však, vyjde-li čarodějnice z koupele dříve, než jste všechno vykonali, změníte se ve vlky a potom sami roztrháte ony pany. Kterak ale najdeme skrýž vlka a koupelnu čarodějnice? Starostlivě se ptal Petko. Kovář podal jim železnou kuličku. Až vkročíte do zámku, hoďte tuto kuličku na zem a jděte za ní. Povede vás tam, kam máte jít. Vše ostatní záleží jenom na vás. Princové poděkovali kováři a jeli k zámku. Ukryli se na blízku a když slunce zapadlo, pozorovali zlaté věže. Zářili jednu noc, zářili druhou. Teprve třetího dne po západu slunce uhasl jejich lesk. Princové připlížili se ke zdi, jež ohraničovala zámeckou zahradu. Přelezli hradbu a šťastně se dostali do budovy, kde byla už tma. Mirko hodil na zem železnou kuličku. A hle, vyšlehlo z ní jasné světlo a kulička dala se do pohybu. Držíce v rukou vytasené meče šli princové za kuličkou. Cestou nikoho nepotkali, ničeho neslyšeli, zámek byl jako po vymření. Konečně kulička stanula u zdi. Princové marně hledali dveře, až bystro zraký Petko uviděl hlavici zlatého hřebu. Domnívali se, že tímto hřebem Otevírá se tajný vchod. Snažili se hlavicí otočit, povytáhnout nebo jí stisknout. Hřeb však zůstával nepohyblivý. Princové byli nesmírně rozčileni ztrátou drahého času. Když se jim nepodaří vhodit srdce vlka do vody, pokud v ní čarodějnice mešká, budou zakleti ve vlky lidojedy. Stanko bez děky udeří mečem na hlavici. Zazněl slabý rachot. Zeď se otevřela. Vstříc se jim vyřinulo osilňující světlo. Odhodlaně vkročili do nádherné komnaty, kde na hebké podušce spočíval obrovský vlk. Zdálo se, že spí, ale nespal. Neboť sotva, že se princové k němu přiblížili, vyskočil, vycenil hrozné tesáky a vrhl se na vetřelce. Rozpoutal se strašlivý zápas. Princové byli svými meči do šelmy, jež však každou ránu odrazila tlapami. A když konečně Mirkovi se podařilo udeřit vlka přes hlavu, z meče vyletěly jiskry, jako když ocel narazí na ocel. Vlk měl tělo skutečně jako z oceli. Každý jiný meč byl by už dávno se přerazil. Jejich zbraně však byly překuty v živém ohni a proto byly nezničitelné. Zuřivý zápas brzy vyčerpal síly obou mladších bratrů. Meče jim vypadly z ruky. Nečinně byli nuceni přihlížet zápasu Mirka se šelmou. Nejstarší princ už také umdléval. Vlk stával se stále smělejším. Již dvakrát skočil na Mirka, avšak princ přece jej vždy odrazil. Vlk zase skočil po princi, přeletěl jej však a dopadl za ním a převalil se na záda. Mirkovi neušlo, že spodní část těla dravcova je měkká. Kvapně přiskočil a vlka probodl. Poté vyňal srdce šelmy a s bratry šel za kuličkou, která se opět dala do pohybu. Dovedla je ke zlatým dveřím, které byly pootevřeny. Vrazili do pokoje, kde ze zlaté vanny ozývalo se šplouchání vody. Princům se ulevilo. Čarodějnice dosud mešká v koupeli. Mirko přiskočil blíže a hodil srdce vlka. Avšak nedohodil. Srdce spadlo na podlahu. Čarodějnice dala se do křiku, ale nesměla z koupele, neboť voda ještě nezbělela. Mirko zdvihnul srdce a prudce jí mrštěl. Voda zašplouchla, zazněl hrůzný výkřik, zlatá vana zmizela a na podlaze ležela čarodějnice a byla mrtvá. Kulička opět se dala do pohybu, princové za ní. Přišli do růžové síně, v ní seděla ustrašená Mariška. Nic se neboj, krásná pano, řekl Mirko. Vzal ji za ruku a vyvedl ven. Kulička je dovedla do blankitné síně, kde se třásla Jitka. Neboj se, krásná pano, nic se ti nestane. Těšil jí Stanko, vzal ji za ruku a vyvedl ven. Pak se dostali do bílé komnaty, kde nalezli uděšenou Anušku. Petko jí vzal za ruku a řekl laskavě. Neboj se, krásná pano, už jste všechny vysvobozeny. Princové vedli dívky ze zámku. Tam stálo všechno služebnictvo a v jejich čele zhrbený stařeček nám již známý. Podařilo se, zvolala radostně. Princové, odveďte si domů svoje nevěsty. Jsou ovšem z rodu chudého. Teď však jsou bohatější než váš otec král. Tento zámek se všemi nesmírnými poklady patří jim. Čarodějnice Kmotra je mrtvá. Vlka už není. Jsem dobrý duch Blahoš. Ze své moci činím dívky paními veškerého majetku čarodějnice. A než se vzpamatovali, stařeček zmizel. Princové šťastně dojeli domů s vysvobozenými dívkami. Král ochotně svolil ke svatbě. Byla hlučná a veselá. Na čestném místě vedle krále seděli rodiče dívek a Tomáš a jeho žena samozřejmě také. A slzy blaženosti kanuly jim z očí. Od té doby nebyla již žádná čarodějnice Kmotrou. A také už nebude.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Dobrý večer, děti. Je čtvrtek a je už po setmění. Čtvrteční noc se blíží a s ní i další vyprávění Ole zavři očka. Ole se blíží k posteli chlapce Hjalmara a rozevírá nad ním deštník. Ale ne ten bez obrázků. Pod tím deštníkem se nezdají žádné sny, alespoň nikdo si druhý den po probuzení nic nepamatuje. Tenhle deštník je plný obrázků, ale než si je Hjalmar stačí prohlédnout, vykřikne Ole zavři očka, nelekni se, nelekni se. A tím výkřikem začíná čtvrteční vyprávění. Ole zavři očka držel něco nad Hjalmarovou postelí. Nelekni se, opakoval. Uvidíš malou myšku. A přidržel chlapci před očima drobné, šedivé, roztomilé zvířátko. Myška se podívala na Hjalmara a řekla, přišla jsem tě pozvat na svatbu. Dnes v noci tu dvě myšky vstoupí do stavu manželského, budou bydlet pod podlahou vaší spižírny, je to prý opravdu krásný byt, pojď se tam podívat. Ale jak já projdu malou myší dírou v podlaze? Zeptal se Hjalmar. To nech na mě, řekl Ole zavři očka. Já tě teď udělám docela maličkým. A dotkl se Hjalmara. Chlapec se hned začal zmenšovat a zmenšovat, až nakonec nebyl větší než prst. Teď si můžeš půjčit od cínového vojáčka šaty, řekl Ole. Myslím, že ti budou slušet. Budeš ve společnosti vypadat švihácky. Tak tedy ano, odpověděl Hjalmar a ve chvíli vypadal jako ten nejšvarnější cínový vojáček. Byl bys tak laskav a sedl si do náprstku vaší maminky, vyzvala ho myška. Pokládala bych si za čest, kdybych tě v něm mohla k nám odtáhnout. Ale ne, slečno, snad byste si nedělala takovou námahu, bránil se Hjalmar. Ale už jeli na myší svatbu. Napřed se dostali pod podlahu, kudy vedla dlouhá chodba, která byla právě tak vysoká a široká, aby jí mohli projet s náprstkem. A celá byla osvětlená strouchnivělým dřevem. Není tu krásně? Zvolala myška. A ta vůně nikde nemůže být krásnější.

0: opravdu, než se dostali do svatební síně, projížděli chodbami, jejichž stěny byly všechny potřené slaninou. A pak stanuli v té hlavní síni. Tam stály po pravé straně všechny myšičky a šuškali a špitali si, jako by spolu žertovali. Po levé straně stáli zase všichni myšáci a přejížděli si pacičkami vousiska. Uprostřed bylo vidět ženicha s nevěstou. Stáli na vyhlodané kůře od síra a přede všemi se objímali. Ale co? Vždyť přece už byli zasnoubeni a hned teď měli mít svatbu. Přicházelo stále víc a víc hostí. Cpali se chodbami jeden přes druhého a už z dálky se ozýval jejich zpěv.
1: Vydali jsme se na cestu, pozdravit ženicha nevěstu.

No. Po tomto pozdravu se hosté snažili dostat do hodovní síně. Jedna myš mohla ušlapat druhou a ženich s nevěstou se postavili zrovna mezi dveře, takže se nikdo nemohl dostat dovnitř ani ven. I tato hlavní síň byla, tak jako chodby, natřena kůží ocelaniny. Ale to bylo také celé pohoštění. Ale ano, podával se i dezert. Byl to hrášek, do kterého jedna myška vyhryzala jméno ženicha a nevěsty, totiž jejich začáteční písmena. Bylo to něco zcela neobyčejného. Všechny myši říkali, že to byla znamenitá svatba a že se i společenské rozhovory neobyčejně vydařily. A pak jel Hjalmar zase domů, ale uznal, že se dostal do skutečně zvláštní a vybrané společnosti. Však se také musel důkladně zmenšit a přijít v obleku cínového vojáčka. Ale to už končila čtvrteční noc a nastávalo páteční ráno. A s ním i den, pátek, ve kterém nás čeká vyprávění páteční. Vyprávění Ole Zavřiočka. Dobrou noc.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Runcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem, přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Runcaj neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
2: Nic, Runcaj si. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá, někdo loví v lesním rybníčku raky.
1: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
2: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
1: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Runcajs.
2: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčinu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Runcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
1: Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
2: Šli tiše podloubím kolem rynku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
1: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
2: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené.
1: Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka.
2: Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
1: Podávej, Cipísku!
2: Zavolal pod oknem Runcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
1: Kdo je to v kuchyni?
2: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
1: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
2: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Runcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
1: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
2: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
1: Hejsa!
2: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Runcajs.
1: Hejsa, sa!
2: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
1: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
2: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Runcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník,
3: Volšoviček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese krákosový list.

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se. Měj mě ráda, řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní, ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a nechytíš, nechytíš, nechytíš. To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.
1: Jak Trautenberg vystrojil hostinu štěpanickému baronovi. Sedí si jednou krakonoš ve své zahrádce, pobafává a nemá zrovna nic na práci. Sněžce už dávno nachystal sněhovou čepici, ona si ji nasazuje, když jdou děti do školy a sundává, když pod horama začnou kvést třešně. Zahrádka poklizená, lesy umetené, sněhy a chumelenice na zimu připravené, to jednomu přijde dlouhá chvíle. Co kdyby takhle vyvedl něco Trautenbergovi? Však on se mu nadělal neřádstva a pokoje nedá.
2: Krakonoš vyklepal fajfku, sloupl z březového pařezu kůru, přivolal havrana, vytrhl mu ten nejdelší brk a začal sepisovat vznešené psaní. Potom tu kůru, co byla k nerozeznání od vzácného pergamenu, stočil do ruličky, převázal duhovou mašlí, zapečetil borovou smůlou a podal ji sojce.
3: Tohle doneseš k Trautenbergovi, ale ať tě přitom živá duše nevidí.
2: Zaplať pámbu, do večera mám pokoj. Milost pán spí jako o půlnoci, Kuba s Hajným šli na pařezy, můžu se dát do práce. Moc li pak chybí do Vánoc? Kubíčkovi vyšiju sváteční košily. Hajnej potřebuje tlustý ponožky. Chudák stará, už je mu pořád zima od nohou. U pánského dvora můj kubíček.
4: A že bylo ve stavení ticho jako v prázdné kapličce, začala si prospěvovat, aby na ní nepřišla úzkost. Sojka letí a merčí. Kuba s Hajným vezou na trakaři pařes jako stodola, Anče sedí u vyšívání, Trautenberg chrápe v křesle a okno zapomněla Anče dovřít, jak ji Trautenberg u oběda sekýroval. I protáhla se Sojka škvírkou jako pšic, z lehínka pustila psaní na stůl a frrrr. Hledejte ji v povětří.
2: Trautenberg spí, pochrupuje, chvílemi sebou škubne, asi má z těžkého jídla divoké sny, ale jak na něj táhne od okna, probudí se,

0: milost, pane, tak asi ten, komu přišel do setnice.
1: Co si to dovoluješ, osobodrzá? Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, čert mi byl dlužen takovouhle čelátku. Spolech na ně není a ještě budou odmlouvat.
2: Třeba vás ten posilák nechtěl budit. On někdo bývá na náhlý probuzení háklivej.
1: A možná to není nic důležitýho, prosím pěkně, když to nechal jen tak na stole.
3: Mlčet! Baronský psaní je vždycky důležitý.
0: Snad, aby se milost pán ráčil do toho psaní podívat, skrz tu důležitost.
4: Trautenberg, jak ho zvědavost poháněla, ani na Anče nevyštěkl, ať si nechá svý rady. Zvedl baronské psaní jako svátost, odstřihl pečeť a začal číst.
5: Přečte první řádku, tvář se mu jasní. Přečte druhou, září jak měsíček v úplňku. Dočte, nadme se jako kohout před hejnem slepic. Koukne na obraz svýho pradědečka, aby poslouchal, jaké cti se jeho potomku dostává, a pak znova čte jako skazatelný.
1: Milý a vzácný pane Strautenberka, hodlám oplatit vaši milou návštěvu. Milou návštěvu. A přijedu k vám v neděli k polednímu. Jan Johann, baron ve Štěpanicích. No?
0: Mamkote.
4: No? To je prosím s dovolením, milost pane, veliká čest.
0: A my máme spíš vymetenou jako po velkým gruntování.
4: Ale s tímhle si Trautenberg hlavu neláme a rozkazy jen prší.
3: Anče, zabít krocana, dvě kuřata a slepici na polívku, napéct koláče, třenou bábovku a svatojanskej perník. Kubo, nachytat pstruhy v potoce a kapry v tůni. Hajnej, namazat branku, zamést dvůr a vysypat cestu čerstvým pískem, odevrat až na kraj panství. Nestát, nekoukat, dělat.
5: A tak se vařilo, peklo a smažilo, smíčilo a uklízelo, běhalo a skákalo. A Trautenberg si od rána do večera sumíroval jednu řeč na uvítání, druhou na přípitek, aby vypadal nobl a vznešeně.
4: Anče si musela narychlo spíchnout krajkový čepeček, Kuba obléknout kabát, polokají Trautenbergova milost dědečka a Hajný dostal na parádní mundur, knoflíky z paroží a za klobouk kohoutí péro.
3: Kubo, vylez na hrušku! Až uvidíš baronskej kočár, mávni. Hajnej, až Kuba mávne střílet jako o manévrech a všichni křičet sláva,
6: sláva, sláva.
3: Teď ne, krucaj z element. Himmel, Herrgott, Uhr!
6: Sláva, sláva panu baronovi.
0: Sláva jeho jasnosti.
4: Všichni křičí jako o život. Hajný pálí s obou laufů, až se sype omítka. Anče celá zrůžovělá, dělá pukrlata, jako by od jakživa sloužila u samého císařpána. A Trautenberg se klaní, co je mu břicho dovolí, nohou dosadu šoute. Má to zavznešený mors.
1: Jaká čest pro mne vzácný, pane sousede. Račte se laskavě posadit.
3: Anče, Kubo, nosit na stůl. Hajnej, nalejvat.

0: pane Stramberka, že jsme se tak sešli, ale nejdříve bych s vámi rád projednal jednu důležitou věc.
1: Zmizte.
2: Zmizeli, ale dveře nedovřeli. Uši tisknou ke škvíře, až jim modrá.

0: Milí pane sousedé, už se mi to krakonošovo komando zatraceně zajídá. Každou zimu mi nafouká půl zámku, že nemůžu na krok. Na jaře vytopí kůlnu i z kočáry a když si v létě vyjedu, můžu vsadit svou dragounskou šavli, že mi hromem splaší koně.
1: Trautenbergovi zní ta řeč jako kůry andělské. Horlivě přikivuje, až se mu všechny brady klepou a honem spěchá se svým přidánkem.
2: No, já si s ním taky užiju. Když suším seno, spustíš plách. Ožních mi vítr sporáží panáky na poli. Všechnu zvěř mi z revíru odlákal a čelátku proti mě ponouká. Ano. Ale co můžu dělat? On je samé čáry. Člověk je proti němu úplně bezmocný.
0: Sám ano, ale regiment vojáků a vykouříme ho z těch jeho krkonoš jedna radost. Však proto jsem taky za vámi přišel, sousede.
3: Teprve teď Trautenbergovi dochází, že ta slavná návštěva není jen tak, že za tu čest bude muset platit, sáhnout do truhlice.
2: Sousede, jasnosti, kde bych já vzal regiment vojáků? Vždyť já mám všeho všudy jednoho pacholka, jednoho hajnýho a flinty akorát na veverky.
0: Ale to jste mě špatně pochopil, příteli. Já přece po vás nechci vojáky. Přišel jsem vás požádat, jestli můj regiment může přejít přes vaši louku. Odtamtud je nejlepší cesta do Krakonošova. Zadarmo by to nebylo. Mám známosti u císařského dvora. Mohl by z toho koukat i hraběcí titul.
1: Hraběcí titul. Trautenberg má v krku sucho, před očima červeno a v tom červenu vidí erb s hraběcí korunkou.
2: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede. O kus louky nejde a hraběcí titul, říkáte?
0: No ano, a pár pěkných kop stříbrňáků navrch.
2: Pár kop stříbrňáků? Sousede, jasnosti, na to si musíme připít. Vykouříme Krakonoše a já budu hrabě.
3: V tu chvíli se udělala tma jako v pytli. A když jí rozčís klikatý blesk, stojí uprostřed setnice Krakonoš v celý svý krakonošský parádě.
4: Monko, Kubíčku, vždyť je to jemnost pán Krakonoš.
5: Tak ty, Trautenbergu, budeš proti mně posílat regiment?
2: Já nic, já ne. To štěpanický baron.
5: Ty by ses proti mně spojil třeba s čertem. Dobře se podívej, s kým jsi připíjel, že mě vykouříte z mých hor za hraběcí titul a pár kop stříbrňáků.
0: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede, o kus louky nejde, že?
6: Teď už Trautenberg ví, že štěpanický baron a Krakonoš jsou jedna a táž osoba. Ale neví, jak z té šlamastiky. Ze samého strachu a také zklamání, že mu uletěla hraběcí korunka i s kopami stříbrňáků, začne vyčítat.
2: Tohle ty mě, Krakonoši? Já kvůli tobě půl hospodářství vymlátil, čelátka práci zanedbala jen, abychom tě, jak se patří, uctili. A ty na mě s takovou maškarou?
5: Kvůli mně? Snad kvůli štěpanickému baronovi?
2: Krakonoši, sousede, jsme lidé chybující, každý občas šlápne vedle správné cestičky. No, co jsme si, to jsme si. když už máme tolik nachystáno.
5: No, ale jen abych neurazil kuchařku.
3: Jak živo nebyly na stole tak rychle mísy, pekáče, ošatky, džbány. Slepičí polívka, kuřata a la bažant, nadívaný krocan, pstruh na másle a kapr na modro, brusinky zavařené i nakládané, hříbky na kyselu. Trautenberga v Turánu přešel všechen strach. Oklepal se jako zmoklý pes. Sliny se mu zbíhají, už lžící nabírá slepičí polívku. Ale nemá se křičet hop, dokud je jeden patava na břehu.
5: Pomalu, pomalu, Trautenbergu. Tak lacino z toho zas nevídeš. Všichni se dřeli a ty si poroučel. Tak teď budeš všechny obsluhovat a dostaneš, až co zbyde. Aničko, Kubo, hajdej ke stolu, ať z té vzácný návštěvy taky něco máte.
6: Nejdřív se ostýchali, pak sedli jen na krajíček židle. Ale jak Trautenberg nandával na talíře, naléval do pohárů, do těch parádních, pomilost pantátovi, usadili se jako doma a jedli a pili. Vždyť kdy pak se jim takováhle příležitost nahodí. A Trautenberg si ještě dlouho potom, když mu přišlo podívat se na Štěpanickou stranu, odplivoval. Jakoby za všechno opravdu mohl Štěpanický baron.
3: Co měl dělat? Ulevit si musel a na Krakonošovo si plivnout netroufu. Co kdyby mu to Krakonoš vrátil i z úroky? Inu podle sebe

0: Manke. Do čeho jsem to vrazil? Co jsi mi to postavil do cesty, Hurvajs?
1: Nevím, kterou cestou jsi tu namířil.
0: Jak to mohu vědět, když nevidím ani na krok? Nech tě hlouposti a rozsviť. A toho psa si také zavolej.
1: Žeriku, k noze. Zpak v té tmě nepoznáš pána?
0: Tak bude to?
1: Co bude to?
0: No, světlo.
1: Jo, tak to nebude, aniž to elektrárna vypnula proud.
0: Samozřejmě. A zrovna, když jdu domů.
1: Zrovna, když měl být v televizi Žůžo film Tma kryje zločin.
0: Nevím, co jim kryje v televizi, ale mě ta tma zcela zakryla rozhled. Copak tu nemáme ani kousek svíčky?
1: Myslíš, že by televize mohla hrát na svíčku?
0: Ty myslíš jenom na tu televizi, ale že se ti tady mohl otec přelomit a jinak zmrzačit, to tě nezajímá.
1: Ale ovšem, že zajímá.
2: Dělení, to bude rozhodně bez proudu celá ulice, Máničko.
3: Zeptáme se raději pana Spejbla.
0: Račte vstoupit, nechal jsem otevřené dveře.
1: Ovšem, postupujte opatrně, neb se tam někde povaluje můj otec a jiné domácí zařízení.
2: No tak, Máničko, posviť přece.
0: Vidíš, Hurvínku?
1: Simano, teď trochu vidím.
0: Zásluhou paní Kateřiny, neb oni jsou s Máničkou na všechno připraveny. Děkuji za trochu toho svíčkového světla. Hned jsem na nohou.
2: Při světle svíčky je zde útulněji, že, pane Spejble?
1: Hlavně mezi tím povaleným haraburdím.
2: Je to zákon schválnosti. Zrovna jsem se chystala, že si něco přečtu. Mánička si pustila televizi.
1: A ona tma.
2: No.
1: To je nadělení, viď, Mánička?
3: No, a já jsem se tolik těšila.
2: Ale to nic, děti. Uděláme si černou hodinku.
0: Znamenitý nápad. Však jsem od rána kloudně nejedl. Hurvínku, nachystej nějaký gastro.
2: Jeden špímaři. To přece býval takový starodávný zvyk, že se lidé za dlouhých zimních večerů scházívali ve světnici, předli len, zpívali a vyprávěli si všelijaké povídačky a dávali si hádanky.
1: A podřimovali, prosím.
2: A co tě nemá, tam bývalo veselo.
1: Ale básník praví, tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len.
3: Sim, to napsal Karel Jaromír Erben.
0: Je docela možné, když tam byl pan Karel Jaromír návštěvou, že si někdo schrupnul. To ovšem neznamená, že by to byla příležitost k odpočinku.
1: Nebo k pečení zajíce na černo.
2: Ale to s tím vařením to řekl pan Spejbl v žertu, Hurvínku.
0: No, samozřejmě. Chtěl jsem do té potemnělé nálady vnést trochu té legrace, protože smích je, abych tak řekl,
1: kořením života.
0: No právě.
1: A já bych raději zkusil tu televizi.
3: Hurvínku, budeme si radši vyprávět.
1: Já znám ty taťuldovy povídačky na spaměť.
3: Ale já je neznám.
2: Já si vás také ráda poslechnu, pane Spejbl.
0: Ano, paní Kateřino. No, když jinak nedáte, budu povídat. Myslete si, že mám 77 kapes a v každé kapse jednu pohádku. Z koliká ty kapsy chcete pohádku?
1: Teď máš kapsy plné drobečku, které nosíš si pod holubů.
3: Hurvínku, pane Spejble, třeba ze sedmé.
0: No tak dobře, když ze sedmé,
3: no.
0: Tak v té je pohádka taková.
3: No.
0: Tak, hele, podívejme, já jsem v ní našel zapalovač. Co jsem se ho jenom nahledal?
3: Ale pane Spejble, to přece není ta pohádka.
1: To ještě uvidíš, co všechno najde taťulda po kapsách.
0: Byla by ho hrozná škoda.
2: No to ano, ale my čekáme na pohádku.
0: Ano, vidíte, samou radostí, že jsem našel ten zapalovač, bych na pohádku zapomněl. Tak v té sedmé jste říkali?
1: Myslím, že bys to měl vzít raději z osmé, abys tam náhodou nenašel ještě kamínek do zapalovače.
0: No tak, nešpičkuj pořád. Dobrá, tedy z osmé. Tak poslouchejte. Byl jednou jeden starý slouha. Poslouchejte, pohádka bude dlouhá. V ruce držel hůl, už je pohádky půl. A na té holi zvonec, už je pohádky konec.
1: A co pak ukrýváš v té 55. kapse?
0: Tam je taková. Jeden otec měl tři syny, vůz, koně a bič. Jednomu dal vůz, druhému koně, třetímu bič, pohádka je pryč.
2: No, vidím, že si schováváte jen ty nejlepší pohádky, ale teď nějakou hádanku. Kdo začne?
1: Já jsem řekl první.
3: Tak se rozpočítáme.
1: Tak, jenda, dvanda, třinda, čtrnda, pádě, hádě, souka, louka, do klobouka, cinky, linky, bác. Vidíš, Aňáni, ty začíná paní Kateřina.
2: A proč zrovna já?
0: Jen se neupejpejte, paní Kateřino.
3: No, na koho to slovo padlo? Na bábinku.
2: No tak dobře, tak tedy hádejte. Čtyři rohy, žádné nohy, chodí to, stojí to.
0: Chodí to, stojí to, čtyři nohy. Jak fakt se to zvíře jenom jmenuje? Už to mám na jazyku.
1: To bude něco předpotopního.
3: To jsou dveře, žádné zvíře.
0: Inu, bodeč, vždyť jsem si to hned myslel.
3: A teď já. Kdy má slepice nejméně peří?
0: Na pekáči, Máničko, na pekáči.
1: No, když jde o jídlo, tak to jde taťuldovi znamenitě.
0: Nyní jsem na řadě já. Pozor. Tak pozor. Za půl roku, kolik udělá vrabec kroků?
1: A máme tu hodinu počtu. Simani jeden.
0: Jak to?
1: Protože vrabec skáče.
3: No, to bylo moc lehké.
0: No, to je pravda. Tak já dám těžší. Který chryp je nejvíc v rybníce?
1: To je zase ze zoologie.
0: Ptám se, který chryp je nejvíc v rybníce a ne v zoologické zahradě.
1: Mokrých. A teď něco z mého hádánkáře. Proč kohout při kokrhání zamhouří oči?
0: To že dělá?
1: Simano.
0: Že zamhouří oči?
1: Simano.
0: Při kokrhání? To se podívejme.
3: Já se dám podat.
1: Aby slepice viděli, že to umí z paměti.
0: A jo, takhle.
1: A dále, jakého psa si zajíc bojí víc? Černého nebo bílého?
0: Tebe určitě, vždyť ty ani nerozeznáš zajíce od tří kolky.
2: Opravdu velice těžké k uhádnutí. Řekla bych, že černého.
1: I když černého, bílého, protože si myslí, že sundal kožich, aby ho líp dohnal.
0: Podívejte se.
3: Je?
0: Už to zase funguje.
2: Sláva, už nám rozsvítili.
3: To je škoda, právě jsme byli v nejlepším.
1: To není žádná černá hodinka nebo ty přásky, když se to ještě nespívalo. Hele, Máni, já zhasnu a ty zpívej. A my ti s Taťuldou obstaráme doprovod.
3: Zpívala bych neumím, mlčet se mi nechce. Šla bych domů, nemůžu, vlk tam stojí v cestě. Vlk tam stojí v cestě.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Za pár dní stála kuchyně a velká kuchyňská kamna, sklep na mléko a jiné věci. Jednou po ránu seděl na skváníček Mezulan v lidu prázdné jídelně, kterou postavili poštolky. Seděl na stole, kýval nohama a pusu měl do podkůvky.
6: Pojď. Budeme se podívat, jak družiny staví vlajkový stožár, Mezulhane. Šup!
7: Ale.
6: Jaké pak ale? U stožáru bychom neměli chybět.
7: Já nikam nepůjdu. Mě už to nebaví.
6: Aha. Tebe už to nebaví?
7: Ne.
6: Milospán si myslí, že každý v životě dělá jen to, co ho baví. To by bylo snadné, kdyby se dalo dělat jenom to, co jednoho baví. To by se to žilo, kdyby život byl jedno velké varieté. A co pak tě vlastně už nebaví? Čím pak ses tak přepracoval, že se ti do ničeho nechce?
7: Já jsem se ničím nepřepracoval. Mě nebaví pořád jenom škodit, škodibíku. Nebaví mě dělat kazy světa a kazit dětem stanové podsady, táborové brány nebo kamna. Ono jim to dá tolik práce. A my se okolo jen ometáme a děláme každému to nejhorší.
6: My, že děláme jen to nejhorší?
7: Jo.
6: My, že neděláme užitečné věci?
7: Ne.
6: Ty to máš v hlavě teda moc ošklivě srovnáno, ty máš v hlavě pořádný myšmáš. Tak pojď, pojď, pojď. Necháme stožár stožárem a pěkně si popovídáme o tom, co je postáním na schválničku. Mělo by ti to být už dávno jasné, protože jsme to probírali už mnohokrát. Ve škole. A na školení taky. Jenže ty hol žádné přednášky a hodiny nepotřebuješ. Tobě je nejlíp, když můžeš lelkovat. Lelkovat, okounět a koukat, kde co lítá. Na če ti potřeba poučení, když je lelkování příjemnější, co?
7: Hele, já náhodou nikde nelelkoval. Já dostal jedniček a hvězdíček a sludíček víc než celá na schválničkovská třída.
6: Tře, a za co? Když máš v hlavě takový myš máš.
7: Tě.
6: Měl bys je všechny vrátit, protože, milí mezuáne, naším posláním vůbec není něco kazit a někomu škodit posláním na schválničku, je? Klekni si. Mezuáne, klekni si. No. Posláním na schválničku je vychovat táborníky tak, aby to nebyly lajdačiska, lemplíci a ledabílci. Povstaň, mezuláne, povstaň.
7: To já náhodou dobře vím, co je naším posláním. Jenže nevidím nic výchovného v tom, když někomu něco zkazíme.
6: Ale a... Milý mezuláne, neříkej, že jsi ve škole a na přednáškách nelelkoval, když můžeš plácnout něco tak nehorázného. Čím dosahují na schválničce svého poslání? Klekni si. Mezuláne, klekni si. Tak na schválničci dosahují svého poslání tím, že učí a trestají nedbalce jeho vlastní chybou. Povstaň, mezuláne, povstaň. My přece nekazíme nic, co je dobře uděláno. My dorazíme jenom to, co někdo ožulí, co není takové, jaké by to mělo být. Já vyrazil z ruky kladívko Karkulkovi, ale protože ho nedržel správně, pevně, vyléval jsem polévku dětem na tepláky, ale jen z jídelních stolů, na které byl Linduška líní vzít vodováhu. I to je pravda, že se z nových táborových kamen ozývaly rády jako z děla. Když tam rozdělali oheň, ale praskala břidlice, ze které se sporák stavět. Co? Neměl! I hřebíky jsem dětem ohýbal při zatloukání, ale naučili jsme je, že se neohýbají, když je dřevo pěkně, co? Podložené. To si budou pamatovat, co? Celý život. My na schválničci máme, milí mezuláne, velikou odpovědnost před budoucností. My z těch dětí musíme udělat pořádné lidi. Jen se podívej dneska na dospělé. Proč dělají dveře, které se nedají pořádně zavírat? Proč vážou knihy, které se dětem rozpadnou dříve, než je dočtou? No, proč klidně zapustí kanálovou mříž o decimetr níž, než je vozovka? Protože nemají naší průpravu. Lidé, milí mezuláne, jsou různí, ale takovýhle vyrostou, když si je my nevezmeme do parády. A to my uděláme už proto, že musíme znovu stvrdit naše poslání velenaschválení přísahou. Klekněme si, milí mezuláne, klekněme si.
7: Ano. My na schválničci jsme si vědomi, že jsme nejlepší a nejdůležitější bytosti pro člověka. My z člověků uděláme lidi, ať se jim chce nebo ne.
6: No, a teď můžeme jít. Od zítřka začíná normální táborový život.
5: Oba na schválničci vstali a šli se podívat na stožár zblízka. Družiny už ho postavili. Na schválničci si ho prohlíželi, ale ať se dívali, jak chtěli, stožáru se nedalo nic vytknout. Však i to je naše zásluha, řekli si. A měli svato svatou pravdu.
8: Dobrý večer, děti. Doufám, že máte taky rádi narozeniny. To má většinou každý, protože bývá oslava, člověk dostane dárky, pochutná si na dortu a celkem na něho ten den bývají lidi hodní, dokonce i rodiče a někdy i učitelé ve škole, a to už je co říct. Představte si, co se jednou stalo. Bylo to takhle ráno a najednou se maminka praštila do hlavy a vykřikla: já hloupinka, vždyť já úplně zapomněla. Na co si zapomněla? ptá se tatínek celý vyděšený. Tiše, ať to nikdo neslyší, vždyť jsou dneska ty narozeniny a já na ně úplně zapomněla jako na smrt, povídá maminka celá bleda. Tatínek se taky vyděsil a v tom rozčilení si vrazil pohlavek. Já jsem ale taky zapomněl, jsem to ale trdlo.
9: Ty ne, to já mám tu hlavu úplně vymetenou, to je moje vina,
8: volá maminka. A tatínek zase, ne, ne, já na to měl myslet, to jsem balvan.
9: A já jsem zase popletená bezhlavá,
8: křičí maminka. A překřikuje jí ještě hlasitěji tatínek. Já hlava dubová. A tluče se do ní, do té hlavy. A maminka,
9: já hlava skopová.
8: A tatínek, já palice nanicovatá. Maminka zas,
9: kdo to kdy slyšel, aby se zapomnělo, že mají ty nebohé děti narozeniny? To se může stát jen a jenom mně.
8: Tatínek už se zpamatoval a řekl si, že je vlastně ráno a narozeniny se slaví až odpoledne. Tak přece nemusí být všecko ztraceno. Dort se ještě krásně může upéct nebo v nejhorším koupit a dárky zrovna tak. A to taky hned řekl mamince, ta se trochu uklidnila, tatínka pochválila slovy,
9: kdybych já tě neměla, to by to s tebou dopadlo.
8: A hned začali vymýšlet, jak to teda udělat, aby ty narozeniny byly, totiž ta oslava a ty dárky. Řekli si, co se uvaří a upeče, tatínek, že vyzvedne v bance peníze a koupí nějaké plechy na pečení a formu na dorty a taky ty slíbené dárky. Ještě nevěděli co, ale určitě to mělo být něco pěkného. A s tím se rozešli. Maminka šla míchat nějaké to těsto a krémy a podobně a tatínek šel do práce. Tam popracoval, co bylo potřeba a dnes výjimečně odešel dřív, aby to všechno vyřídil. Za peníze, co měl ještě u sebe, nakoupil ty plechy a dortovou formu a taky ještě formu na bábovku a paličku na maso a šlehačku ve spreji, zkrátka všechno, na co mu stačily tyhle peníze. Pak šel do banky pro další. Přišel tam, u informátorky se zdvořile zeptal, jestli by mu řekla, kolik tam ještě má peněz. A ona na to, pane, to si neumíte najít? Ale pak se nad ním slitovala, protože se jí tatínek líbil, že je tak roztomilý. A řekla mu, kolik peněz tam je a že si ještě může vybrat akorát na ty dárky. Tak měl radost a paní ho poslala, ať si ještě sedne a počká, až na něho dojde řada. Prosím pěkně, bude to brzo? Ptal se tatínek a paní laskavě řekla, až to bude, tak to bude. A dodala, čekejte. Tatínek si sedl a čekal, už mu to ale bylo nějaké dlouhé, tak si začal prohlížet ty svoje nákupy. Ale najednou se ozval křik, a dovnitř vtrhli nějací dva chlapi, na obličeji měli masky čertů a v ruce nějaké střílečky a že peníze sem, všichni k zemi, ani hnout, nebo se tady bude střílet a bude zle. Tak dělejte, dělejte, nebo uvidíte. Všichni si lehli na zem, pokladní hned dávali do pytle peníze a tatínek si říkal, že je to špatné, protože už všechny peníze utratil a teď nemá na dárky. A jestli ti lupiči všechno odnesou, tak bude zle. Pro jistotu si dal na hlavu tu dortovou formu, vystrčil hlavu a chtěl se zeptat. A jeden lupič po něm vystřelil. Ještě než stačil promluvit. To ale tatínka rozhněvalo. Taková neslušnost. Vždyť přece ani nevěděli, co se jich chce zeptat. Tak teda vzal ty další plechy, jeden si dal zepředu, druhý zezadu, kolem si utáhl opasek, aby to dobře drželo, Do ruky si vzal tu formu na bábovku jako štít a paličku na maso pro jistotu a sprej se šlehačkou, kdyby dostal hlad a lupiči ho náhodou uvěznili. Dortovku si nechal na hlavě a obvázal šálou. Pak vyrazil. Lupiči se trochu lekli, když viděli takového rytíře v brnění, ale pak začali střílet. Jenomže kulky se od plechového tatínka odrážely. Jen to cinklo. Jedna dokonce zase letěla zpátky na lupiče, který ji vystřelil a skolila ho k zemi. Ten tam ležel a volal au a jauvajs a dušoval se, že už to nikdy neudělá. A k tomu druhému se neohroženě blížil náš rytíř. Lupič střílel, ale všechno se to odráželo, tatínek byl nezranitelný. Pak si tatínek vzpomněl, že má tu paličku. Ťukl toho lupiče do hlavy, až se svalil a tak mu strhl masku a do obličeje mu nastříkal šlehačku, ale jenom trochu, aby totiž zbylo k tomu dortu. Lupič ležel na zemi, protíral si oči a taky plakal a žadonil o slitování. Ale to už se dostavila policie. Byli to hoši z útvaru rychlého nasazení. A skutečně ti rychle nasadili oběma lupičům pouta a ještě rychleji je odvedli. Jen ty jejich masky tam zůstaly ležet. Paní informátorka, co předtím byla na tatínka taková přísná, mu pomohla znovu zabalit ty plechy, formy a paličky a řekla mu: pane, vy jste byl jak ten bajaja na bílém koni. Taky vypadal napřed jako nějaký moula a pak se projevil jako rytíř a hrdina. Nikdy na vás nezapomenu a přijďte zas někdy. Tatínek poděkoval, vzal si ty dvě čertovské masky domů pro vás na hraní a šel a ještě byl zavčas doma. Pak byla velká oslava, tak jste se všichni najedli, napili a pak jste byli tak zmoření, že jste šli hned spát. A vy už dneska běžte taky, ať jste zítra zrovna tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči. Odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
4: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
3: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
5: Tady máme na papírku něco napsané.
6: A že je na tom razítko?
3: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil.
7: Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
8: Slej!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to? Čukají?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a borůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštěla až ke stropu.
4: Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvílemi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš, a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

0: Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku prudce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalinky a tance hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi Víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla a Málka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc, vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška. Protože jemu se stala zas jiná věc. Do půl byl jako farář. Jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla a Málka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška,
dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.

jak šejtroček vezl víno do Víně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na Valacha Žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima, jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach Žemlička se podíval přes plec a povídá, otočíme šejtročku. Šejtroček na to, kam si forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císařpán tě s prázdným soudkem mezulánsky přivítá, povídá Žemlička a znova zabral do postraňku. Ha, ha, ještě se uvidí, zasmál se šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá Žemličkovi. Je po starosti.

potom, až se slavně napiju. Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek namalované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi. S'il vous plaît, votre majesté. Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne. S tím formanem rovnou do vězení a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá. Tohle víno není z Jičína. Nabral to na vinici, tamhle u Dunaje. Já mám na víno nějaký jazyk. A všecko zas šlo na císařském hradě, jako obyčejně. Jen forman Šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to jsi vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlíčka pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má pod mocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařez, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkáž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kapra.

kapitána. A od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek. Ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen pro lehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vytřásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky. Když už se jí kácela z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkový bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli z víně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císař pánském tanci se všecko vyneslo. Císař pán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zase za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá, byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutálel z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes to v zemi vysoké trávy vzrušeně bzučelo a hlučelo a mušky i myšky, pavouci i kobylky, cvrčci i mravenci se rozčileně míhali sem a tam a každý nesl nějaký džbánek nebo hrneček a všichni se usmívali. Tak se hned ptám, co se tu děje? Co se tu chystá? A můj kamarád červený mraveneček se dal do tance a šťastně vyspěvoval tralala, na borůvkovém vršku zrovna dozrály borůvky. Za chvilku tam všichni půjdeme a jako každý rok se budou vařit marmelády, tralala. Vždycky je to veliká legrace, ale letos bude ještě všechno o to lepší, že s námi půjdeš taky ty, můj kamarád ze světa velkých lidí. Tralala, dneska je hezký, šťastný den, určitě nejlepší den v roce. Tralala.
1: Nech si to svoje tralala. Dneska je určitě nejhorší den v roce, zabručel kdosi nad našimi hlavami. V trávě přistál čmelák a mrzutě pokračoval. Hned tě přejde to tančení a jančení, až ti povím, co jsem právě před chvílí viděl v zákrutu cesty pod borůvkovým vrškem.
0: Cože? Zbíhali se k nám všichni obyvatelé meze. Proč jste mrzutý? Co jste tam viděl?
1: V noci se na cestě pod vrškem utábořilo vojsko strašných, pozuby ozbrojených černých zákeřnic, bručel nešťastně čmelák. Já si chtěl ještě ráno zaletět na paseky, ale tu na mě někdo ze zdola zaječí, stůj, ani hnout. Teď už do lesa nikdo z meze nesmí. Já jsem se jenom ušklíbil, protože zákeřnice, ať jsou sebelíp ozbrojené, létat nedovedou. Jak by mě tedy mohli zastavit? Ale v lese jsem zjistil, že ty lstivé potvory přemluvili lesní pavouky, aby všude natáhly sítě. Málem jsem se do jedné chytil. Zákeřnice se mi chechtaly, až jim pancíře duněly a volali, vidíš, nevyplácí se nás neposlouchat. A vyřiď doma na mezi, že k vám brzy pošleme vyslance. Máme s vámi svoje plány. Kdo nás neposlechne, špatně skončí. Koukej, co my jsme zač. A pak se začali předvádět. Pochodovali, řinčili, štíty kouleli hrozitánskýma očima. Nevím, co mají za lubem, ale nic příjemného to nebude.
0: V tom se na cestě od lesa ozvaly řízné povely. Raz a dva, a dup, od lesa k mezi připochodoval oddíl černých zákeřnic. Byly pozuby ozbrojené, do kroku strašně kouleli očima a mně šel po zádech mráz. Vypadají příšerně zle, šeptl jsem svému mravenčímu kamarádovi. A on jen žalostně špitl, a já se tolik těšil na borůvky. A celý se roztřásl.
1: Zastavit stát, zavelila zákeřnice, co stála v první řadě. Pak z řady vystoupila druhá, co měla černý buben. Zabubnovala na něj, rampam, rampapam, a spustila řeč. Všem obyvatelům meze se na vědomí dává. Za prvé, my černé zákeřnice jsme obsadili cestu k lesu, celý les omotali pavučinami, takže se tam nikdo z vás nedostane. Za druhé, my černé zákeřnice jsme nechali jen jednu volnou pěšinku, co vede na borůvkový vršek. Tato pěšinka je ale přísně střežena. Za třetí, my černé zákeřnice oznamujeme obyvatelům meze, že jako každý rok sklidí úrodu na borůvkovém vršku. Letos však budou sklízet pod naším dohledem a jen pro nás, černé zákeřnice. Z borůvek už se taky nebude vařit sladká marmeláda, ale černé víno, které nikomu nechutná. Za toho zbožňujeme my, černé zákeřnice. Za čtvrté, sklizeň začne za hodinu. Neuposlechnutí rozkazu se trestá strašlivým trestem, který jsme vymysleli my, černé zákeřnice. Rampam, rampapam. Zákeřnice znovu zabubnovala na černý buben, celý oddíl udělal čelem zad a hlučně odpochodoval. Všichni na mezi zůstali stuhlí a němí. Drzost. Našel konečně někdo hlas a jiný pípl, co pak na borůvkovém vršku není dost borůvek pro každého. Pro nikoho pracovat nebudeme, dal se slyšet další a kdo si se podivil, Cože se nechali lesní pavouci přemluvit k tomu, aby natáhli sítě?
2: Oni nejsou zlí, zabručel Čmelák. Jen nejsou moc stateční, tak je to.
1: Pak zamyšleně dodal, ale teď bych rád věděl, co vlastně uděláme my.
2: My začali volat rozčilené hlásky jeden přes druhého, ale postupně rozpačitě zmlkali, až jedna drobná muška nešťastně šeptla, ano, co uděláme? Pak chvíli bylo takové divné ticho, smutné, vyděšené.
1: Je, já to vím, co uděláme. Aspoň se mi zdá, že mám nápad. Vypískl do ticha můj kamarád Červený mravenec. Zákeřnice přece říkali, že jedna pěšinka na vršek je volná. Pane Čmeláku, viděl jste ji? Kde tahle pěšinka začíná?
2: Přímo v táboře zákeřnic, zabručel Čmelák, ale mravenec se radoval.
1: To jsem si myslel, to je moc dobře.
2: Co to plácáš, mravenečku? Volali všichni rozčileně, ale on se jen smál.
1: Tralala, zas nám bude dobře, tralala, přelstíme černé zákeřnice, protože mám v hlavě lstivý plán.
2: Tak ho vyklop, zamumlal Čmelák. Čím pak si troufáš přelstít lstivé zákeřnice?
1: Jen poslouchejte,
0: zavískl mraveneček a pak nám svůj plán šeptem svěřil. Za chviličku se už všichni usmívali a říkali, ano, to bude ono, přece jen přelstíme lstivé zákeřnice, tralala. Potom jsme všichni jakoby nic šlapali k táboru černých zákeřnic a dál tou jedinou volnou pěšinkou vzhůru na borůvkový vršek, tam jsme se ochotně a svižně pustili do česání borůvek.
1: Haha, smáli se zákeřnice a mnuli si spokojeně ruce.
2: Haha, veselili se. To se dalo čekat, že ti zmeze poslechnou naše rozkazy. Už brzy si budeme pochutnávat na černém víně.
1: A my zatím pilně na vršku kupili borůvky na velkou hromadu. Pak mravenec zavolal. Pozor, teď! A všichni se do té hromady opřeli. V tu chvíli rampam, rampapam, borůvky se s temným duněním valily po pěšině dolů rovnou do tábora, kde se pořád ještě bezstarostně veselily hamižné a líné zákeřnice. Rampam, rampapam, v mžiku byl tábor zavalený a líné zákeřnice ukázaly, že umějí být dokonce i svižné. Svižně prchaly do všech stran. Tak, a je to, tralala, teď můžeme vařit tu dobrou marmeládu, zaspíval malý mraveneček, obrátil se ke mně a jakoby nic povídá. Uvidíš, že to je zábava a já bych nerad, abys o ní přišel. Proto jsem musel přelstít lstivé zákeřnice. Dobrou noc.
3: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.

0: Jen počkej, Mařeno, až tě chytím.
1: Je!
2: No, děti, nemůžete si hrát trochu tišeji. No,
0: my si nehrajeme, my se perem.
1: No.
0: Když nás už to tady nebaví, a ven nemůžem.
3: Pane Spejble, puste prosím vás rádio, teď jsou zprávy o počasí. Aspoň se dozvíme, kdy přestane pršet.
4: Ano, hned to bude.
5: Před studenou frontou, která postupuje od Francie, vrcholí příliv studeného vzduchu. Interval srážek v Čechách je 68 až 92 stupňů.
4: Páni, 92 stupňů. Na to, že je podzim, to bude pěkný hit.
5: Vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Konec hlášení.
4: Tak to jsem se toho dozvěděl.
0: Taťuldo, bude pršet.
4: Abych ti na to mohl odpovědět, tak bych asi potřeboval rosničku.
1: Jakou rosničku?
4: Zelenou. Ty jsou na předpovědi specializovaný, víš?
1: Cože?
3: No, Maničko, dřív lidi strčili do láhve rosničku a když vylezla po žebříčku nahoru, bylo hezky. A když zůstala dole, tak bylo ošklivo.
0: K tomu nepotřebuju mít rosničku. Podívám se z okna a vidím to taky.
1: To se ví, vrchol techniky. Láhev od okurek a žába.
3: Jen se neposmívejte. Naši prapradětkové a praprabáby toho věděli o přírodě a věcech kolem nás mnohdy víc než my s celou tou naší technikou.
1: A jak to víš?
3: Zůstaly po nich písničky, říkanky a hádanky. Na cokoliv si jen vzpomeneš, na to určitě nějakou tu písničku nebo básničku najdem.
1: To bych chtěla vyzkoušet.
0: Je, a našlo by se něco i na ten protivný déšť.
4: Tak hele, poprchává, dědek bábu zakopává, stříká, dědek bábu štípá, kápe, dědek bábu drápe, prší, dědek bábu suší.
3: Pane Spejble,
4: no?
3: Tak takové básničky jsem zrovna nemyslela.
4: Ne.
1: Já

0: Rada, hrvínku.
1: Hop, táto, přes bláto.
2: Mlč, kluku, stříká to.
3: A teď? Teď jsem na řadě já.

0: Spali bi dvoje, spali bi oni oboje.
1: Ach, prší, prší na pořád, vzkažte pozdravit na stokrát, vzkažte pozdravení mému potěšení, že už ho musím zanechat.

0: jak jsem se ti líbila.
1: Není hezčejší panenky v celé dědině, jak ta naše Mánička, když se umíje.
0: Ještě jsem já neviděla, jak hurvínka mejou, hlavu strčí do škopíčku, na záda mu lejou.
1: Co pak si, Máničko, co pak tak malička, jako by nebyla 7 let vlažička.
0: No dovol.
1: 7 let vlažička ani nepršelo, kdybys byla větší, to by ti slušelo.

0: Čeká na chasníka, až jí chudák pomůže.
1: Tak, a tady to máš, Hurvínku? Abys věděl, tak já se za svou výšku nestydím. Jsem malá, protože jsem malá. A až budu velká, tak budu velká.

0: Ника, ты си мой горвинку, шельмичка велика.
1: To víte, pane Spejble, co se rádo má, to se škádlívá.
2: Kočičí hrad.

0: Byli jednou dva sourozenci. Oba si chtěli vydat do světa hledat štěstí. Jediné, co měli, byly kravka a kočka. Jak si ale obě zvířata rozdělit? Kočka se třela o nohy sourozenců, předla, ale žádný z nich o ní neměl zájem. Děvče kočce řeklo: jen se vtírej do mojí přízně, jak chceš. Kravka má přece větší cenu. V té chvíli vyskočila kočka dívce na rameno a šeptá: vyber si mě, mňau. Přinesu ti štěstí na celý život. Udělám z tebe opravdovou královnu. Mňau. Dívka se zasmála, ale že měla dobré srdce, nechala kravku bratrovi a vyšla do světa s kočičkou. Sotva vyšli z vesnice, kočka přikázala, aby jí dívka následovala. Když už šli půl dne, dívka začala reptat: kočičko moje, kam mě to vedeš? Mňau. Pod královskou korunu tě vedu, moje paní. Mňau. A šli dál. K večeru přišli ke královskému hradu a kočka své paní řekla: když mě ve všem poslechneš, mňau, staneš se královnou. Udělám všechno, co mi poradíš. Čím mám začít? Musíš si vysvléct šaty, hodit je do řeky, aby je voda odnesla. Pak se vyšpláš nahoru do špičky tamtoho hustého smrku a zůstaneš tam, dokud se nevrátím s princem. Mňau. Když se tě zeptá, kdo jsi, musíš mu říct: jsem princezna z kočičího hradu. Lupiči mě unesli z mojí zahrady a dovlekli až sem. Vzali mi perly, drahokamy a dokonce i šaty. Vůbec nevím, kde jsem se ocitla. Jak kočička řekla, tak dívka udělala. Kočka zatím utíkala do hradu, kde princi pověděla, jaké strašné neštěstí se přihodilo krásné princezně z kočičího hradu. Neuvěřitelné, hrozil se princ. Říkáš pravdu, kočičko? Dal si zavolat dvorní dámy, ty naskládali plný koš krásných šatů z lesklého a šustivého hedvábí a společně se vydali na pomoc princezně. Ve špičce vysokého smrku pak princ opravdu uviděl hlavu princezny mezi hustými větvemi. Kdo jsi? A princezna vyprávěla přesně to, co jí poradila kočka. Dvorní dámy potom dívku oblékly a chudé děvčátko se hned změnilo v princeznu z kočičího hradu. Co mám dělat dál? Jak se mám chovat? Mám princovi něco říkat? Ptala se dívka kočky. Až přijdeme k hradu, řekni: hrad tvého otce je dost chudý, princi. To můj kočičí stojí na zlatých sloupech a ne na obyčejných kamenech jako váš. Dívka princi řekla přesně to, co jí kočka napověděla. Princ si pomyslel, že musí pocházet asi z velmi vznešeného rodu, když bydlí v tak překrásném hradu. Zavedl jí do nejkrásnější komnaty a nechal připravit nejlepší ložnici. Ale princova matka nebyla tak důvěřivá jako on. Proto vhodila dívce do postele 3 zrnka hrášku, aby princeznu vyzkoušela. Kočka královnu pozorně sledovala a hned běžela za dívkou. Až za tebou ráno přijde královna a zeptá se tě, jak ses vyspala, musíš jí odpovědět: vyspala jsem se celkem dobře, ale celé tělo mám otlačené, jako bych spala na kamenech. Ráno královna opravdu přišla a když si vyslechla dívčinu odpověď, spěchala za králem. Je ze vznešeného rodu jako my. 3 hrášky v posteli se jí zdály jako kameny. Ale královně ani to nestačilo. Ještě si chtěla vyzkoušet, zda princezna není ještě ze vznešenějšího rodu, než byli oni s králem. Položila dívce do postele stéblo trávy. Kočka znovu všechno sledovala a rozběhla se za princeznou se svou radou. Až se tě ráno královna zeptá, jak se máš, řekni, že celkem dobře, ale že tě bolí celé tělo, protože ti do postele někdo hodil kus dřeva. Když ráno královna uslyšela dívčinu odpověď, uvěřila, že dívka je opravdu princeznou rodu ještě vznešenějšího, než jsou oni s králem. A tak se nerozmýšleli a prince s dívkou oženili. Zanedlouho po svatbě se princ dívky zeptal. Kdy mi ukážeš svůj překrásný domov? Kdy pojedeme do Kočičího hradu? To jsem se dostala do pěkné kaše, pomyslela si dívka a při první příležitosti, kdy s kočkou osaměla, jí vše vypráví. Buď bez obav, všechno dobře dopadne. Mňau, když budeš dál říkat přesně to, co ti poradím. Už jsem ti vybrala nádherný hrad, kde byste mohli s princem bydlet. Hned zítra ráno můžeme vyjet. Mňau. Ráno nasedli do kočáru a zpovzdálí následovali kočku. Když kočka přiběhla na pole, kde ženci sekali obilí, řekla jim: za chvilku sem přijede v kočáru král. Když se vás zeptá, čí obilí tu sekáte, odpovězte: jsme poddaní Kočičího hradu a tohle je pole naší princezny. A stalo se přesně tak, jak kočka předpověděla. A kočka běžela dál a přiběhla na velikou louku, kde pasáci pásli stáda krav a ovcí. I jim kočka přikázala, co mají přijíždějícímu panu králi odpovědět. Všechny krávy a ovce patří princezně z Kočičího hradu, pane králi. Má větší stáda než já, pomyslel si král. A kdy už budeme u Kočičího hradu? Už za chvíli se objeví věže hradu, pane králi, řekla dívka a v duchu se strachovala, jak malá kočička vyčaruje zámek z ničeho. Kočka ale uháněla notníku z cesty před kočárem a spěchala do zámku čarodějnice Černé hlavy. Zaklepala na černou bránu a otevřít jí přišla sama Černá hlava v černém plášti s černým kloboukem na hlavě.
1: Mňau,
0: dobrý den. Co pak ty jsi, paní, tak malá? Čarodějku jsem si představovala mnohem, mnohem větší.
1: Mňau?
2: Můžu se zvětšovat i zmenšovat, jak se mi zachce.
0: Opravdu to umíš? Ale na obra se přeměnit neumíš.
2: Co pak je to nějaké umění?
0: V té chvíli se čarodějnice začala nafukovat a rostla jako míč, až dosáhla výšky křivé borovice. Ale ani potom nepřestávala a za chvíli byla vyšší než věže hradu.
1: Stačí, stačí.
0: Mňau. Když se čarodějnice vrátila do obyčejné lidské velikosti, pokračovala. Zvětšit se dovedeš.
1: Mňau.
0: Ale zmenšit se na něco tak malého, jako je myška.
2: Co pak je to nějaké umění?
0: A v té chvíli z ní byla malá šedivá myš. Kočka vystrčila drápky, skočila po ní a snědla ji. Tím získala všechnu čarovnou moc. Přeměnila se v komornou v bílé zástěře a bílém čepci a se svazkem klíčů od celého hradu. Právě v tu chvíli někdo zabouchal na bránu. Komorná otevřela a na nádvoří vjel kočár s princem, princeznou a jejich královskými rodiči. Kočičí komorná se uklonila, provedla je hradem a návštěva se nemohla vynadívat na všechnu tu nádheru Kočičího hradu. Když se širokou sukní otřela o princeznu, teprve v té chvíli dívka poznala pod bílým čepcem zelená kočičí očka. Očka té kočky, která se jí kdysi zdála úplně k ničemu. A jestli tam ta kouzelná kočka v Kočičím hradu ještě slouží, jděte se na ní podívat. Určitě na vás počká.

0: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku a ptala se ho. Stalo se něco tvému bratru Krexovi?
3: O, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stráčího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
2: Malá čarodějnice však řekla.
4: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
2: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
3: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
2: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm, skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
4: Hej, vy tam,
2: volala malá čarodějnice.
4: I hned slezte dolů.
2: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
4: tak dobře, tak vy tak,
2: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé. Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo. Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do Zaječích. No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
5: My nemůžeme,
2: naříkal Pepek Ševců a Béďa Krejčích brečel.
5: My jsme přirostli, nejde to.
2: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
6: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
7: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
6: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
7: Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
6: Ale slunečník už ho neposlouchal. A slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
7: Mami, čím budu?
6: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
7: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
6: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
7: Ju, vidím do komína. Volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína. Vidím do každého komína. Já už vím co. Já budu kominíkem.
6: Nemůžeš být kominíkem. Kominík je kominík a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
7: A budu kominíkem. Umiňovalo si sluníčko. Budu, budu, budu a hned. A hopla,
6: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
7: Nač byste volali komíníka?
6: Křičelo na ně z komína.
7: Komíník jsem přece já.
6: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže Na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
7: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střepaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
6: A spustilo se do komína. Buci, buci, buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
7: Když já chtělo být komíníkem,
6: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny. A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
8: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevodubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl Hain. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi, zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hain mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval Hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
9: Jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl, kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky, a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji dostlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit, povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl Hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach Žemlíčka šel málem po paměti, Šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem Šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu Žemlíčkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopyty proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu Šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl Šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to Valach Žemlíčka všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. Točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko.

0: je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do pulcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na

Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý džbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si Šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby džbánek líp vypodložil. Jenže jak na džbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do džbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale džbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře, a je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s dubovým po dobrém. Div neupustil džbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit džbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroutkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí.

Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl hroudek vestat, zavolal na něho hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zle opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil žbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně žbánku Julče, vzala mu žbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho, Šejtročku, nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čvánku. To by pak nešel ani na slovo bezalel a škodil by na všecky strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo čvánku čerstvým máslem a dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby, šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u Šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka Šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala: pomalu nevypustím z úst mírné slovo, sama sobě jsem už proto k nevystání. Po Jičíně se začalo povídat, že Šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost, a tak polevili.
Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá Šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako z hora z věže. Nám na radnici se Šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampilku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnýři. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy. A protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na cviliše, starosta humpal, to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodůlku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal odloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu. Od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem. A tak celou cestu až do Jičína.
Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal šejtroček Džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí, a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Roztluč ho radši na scepy, i když je třikrát krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
1: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
0: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
1: Tatí,
0: začal mladík.
1: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
0: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
1: Tuhle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
0: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně. Sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
1: Kdyby mi podšívenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam tedy chůlcou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru a kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až jsem lel nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
0: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
1: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, kdo dostane trůn?
0: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
1: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
0: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: To bylo tenkrát, když ještě stará Boleslav byla mladá a mladá Boleslav se ještě nenarodila. Tehdy ještě ani ječmen neměl fousy. Ale kocouři už fousy měli. I myšky už tenkrát měli fousy. Možná, že právě proto se myšky a kocouři tehdy tak kamarádili. I náš kocour měl jednu takovou malou myší kamarádku a bydlel s ní v psí boudě. V té boudě s nimi tenkrát bydlilo i několik broučků a taky hodně motýlů a květin. Byla to krásná psí bouda. Byla sice malá, ale pohodlná. Měla i záclonky v oknech a byla celá podsklepená. Jednou byla zrovna středa a venku pršelo. Když venku prší, tak se občas stává, že myš je pilnější a čistotnější než kocour. Kocour dnes nebyl pilný. Nechtělo se mu pracovat, tak aspoň četl, aby to vypadalo, jakože něco dělá. Kocour tedy seděl ve svém křesle, četl noviny a myška zametala podlahu.
4: To je zvláštní, povídá najednou myška. To je zvláštní, že je tu na podlaze tolik drobečků.
5: Jakých bobečků?
4: Ale žádné bobečky, kocourku, jsou tu na podlaze drobky.
5: Říkáš, že jsou na podlaze bobky?
4: Ale žádné bobky, kocourku. Chtěla jsem jenom říct, že přídle moc drobíš.
5: Vůbec tě neslyším, myško. Asi jsem úplně ohluchl. Jsem hluchý, nemocný kocourek a musím honem dostat nějaké dobré jídlo, aby se mi zase navrátil sluch.
4: Když jsi tak nemocný, kocourku, to si musíš honem lehnout do postele.
5: Jakéže mi pošleš tele?
3: Ptal se zase kocourek, ale myška už poznala, že si kocour dělá legraci a smála se, až jí ouška poskakovala.
4: Ne, kocourku, ty nejsi nemocný, ale mlsný, volala myška a smála se, až se jí dělali uzlíčky na ocásku.
3: A kocour se taky smál a taky se mu dělal na ocásku uzel. A venku pořád pršelo a na kalužích vyskakovali vodní panáčci.
5: Venku prší, povídá kocour. Nemůžeme jít na procházku. Co budeme dělat? Pojď si na něco hrát.
4: Já si nemůžu hrát, kocourku. Musím přece zametat podlahu.
5: Mňau, podlaha neuteče. Zameteš ji večer.
4: Ale večer už budu moc ospalá, kocourku.
5: Když budeš večer ospalá, tak půjdeš spát a já potom zametu ty drobečky.
4: Tak dobře, kocourku. Hlavně, abys nezapomněl na ty drobečky. A na co si tedy budeme hrát?
5: Přece na honěnou,
3: řekl kocour. Raději
4: na slepou bábu, řekla Miška. Při honičce mě vždycky hned chytíš.
5: Na slepou bábu ne. Já nemám rád, když mi někdo zavazuje oči. Zahrajeme si na kočku a na myš.
4: To ne. To je skoro stejné jako na honěnou. Raději si zahrajeme na schovávanou.
5: To by šlo, řekl kocour. Ale radši ne. Ty se vždycky schováš do nějaké dírky, kam za tebou nemůžu.
4: Tak na co si tedy budeme hrát, kocourku?
5: Co kdybychom si hráli na školu?
4: To je nápad, tralala. Budeme si hrát na hudební školu, tralala, tralala, tralala,
3: zpívala Miška.
5: Mňau, nešťastný takový dům bývá, kde kocour mlčí a myš zpívá.
3: Zabručel kocour, ale Miška se nedala a zpívala tralala a tancovala přitom, až skleničky v příborníku cinkaly jako zvonkohra.
5: Počkej, Miško, teď si přece hrajeme na hudební školu a ne na taneční.
3: Ale Miška ho neposlouchala a tancovala jako posedlá a pořád přitom zpívala tralala, tralala.
5: Tak už dost, Miško, volal kocour. Raději si zahrajeme na slepou bábu.
3: Ale Miška tancovala a dupala přitom tak, až se celá podlaha rozhoupala.
5: Pojď si tedy hrát na tu tvou schovávanou, zakňoural kocour. Schováš se do té nejmenší dírky a já ji pak hned ucpu špuntem, aby tě nikdo nenašel.
3: Miška se zastavila uprostřed tance.
4: Tobě se nelíbí, jak tančím?
5: O tanec by nešlo, ten je dobrý, ale ten zpěv se mi nezdá. Je to takové myší pištění.
4: Když se ti nelíbí můj zpěv, tak zaspívej sám něco lepšího.
3: Kocour se nadechl a spustil.
5: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
3: A Miška se zase pustila do tance. Chvíli tancovala, ale pak se najednou zastavila uprostřed tanečního víření.
4: Víš, kocourku, když ten tvůj zpěv je jenom takové kočičí mňoukání a nejde přitom dobře tancovat.
5: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si pozvi zlatého slavíka,
3: urazil se kocour.
4: Nemusíš se přece hned urážet, řekla Miška.
5: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si s tebou nebudu hrát a basta,
3: řekl kocour.
4: Víš, kocourku, to je asi tím, že každý zpíváme jinou řečí. Ty kočičí a já myší. Zaspíváme si nějakou společnou písničku. Ta se bude líbit oběma.
5: Ale já žádnou takovou písničku neznám, řekl kocour.
4: Vždyť já taky ne. Musíme si tu písničku společně vymyslet.
3: A tak si spolu sedli do koutku a skládali takovou písničku, aby se jim oběma líbila. Když měli písničku hotovou, byl už večer. Ale byla to krásná písnička a dobře se rýmovala.
5: Mňau, to se nám to ale pěkně povedlo. Teď si tu písničku spolu zaspíváme,
3: řekl kocour.
4: Ale až zítra, kocourku, teď už je moc pozdě. Mně už se chce spát.
5: Tak se tedy trošičku prospi a pak si tu písničku spolu zaspíváme a zatancujeme.
4: Dobře,
3: řekla Miška a zívla.
4: Já se tedy trošičku prospím a ty zatím zameť ty drobečky.
5: Jaké bobečky?
3: Ptal se kocour, ale Miška už ho neslyšela, protože spala.
5: Nebudu ji budit,
3: řekl si a zkusil potichu zpívat tu společnou písničku. Ale nemohl si vzpomenout, jak to vlastně bylo. Mňaulala, nebo lala mňau, nebo lamňaula? Nemohl si vzpomenout? Tak raději začal příst, až z toho usnul. Vy taky jděte spát, děti. Až se probudíte, tak vás možná napadne nějaká písnička, kterou bychom si mohli zpívat všichni dohromady.
6: Křemílek a Vochomůrka šli lesem. V tom se Vochomůrka zastavil, protáhnul se, zívnul si, položil se pod borovici, dal si pod hlavu polštářek mateří doušky a spal. Křemílek si lehl jen tak bez polštářku a usnul taky. Spali sotva chvíli, když se na ně zhora sesypal oblak borových semínek a šišek.
7: To musíš zrovna mě na nos.
6: Rozlobil se na šišku Vochomůrka, ale nahoře na borovici se někdo zasmál. Seděla tam Veverka a povídá.
7: Já jsem se teď trošičku zasmála, ale jinak jsem strašně smutná. A co pak to?
6: Politoval jí Křemílek.
7: Ale scháním na zimu trochu jídla, jenže šišky jsou letos jalové a o houbu jsem ještě ani nezavadila.
6: Vzdychla si Veverka a odskočila výš, jestli by tam nenašla výživnější šišku.
7: No, to víš, každý má své trápení.
6: Potěšil jí Křemílek. Vochomůrka si přestlal mateří douškový polštář a oba znova usnuli. A tu k Vochomůrkovi přišel sen a zaťukal mu na čelo.
8: Můžu, prosím?
7: Jen rečte dál,
6: zamumlal Vochomůrka. Sen mu udělal nad čelem znamení dvěma palci a Vochomůrkovi se zdálo, že stojí na vysoké špičaté hoře. U nohou mu plyne obláček a povídá, Vochomůrko, proč ty taky nelítáš? Vochomůrka jen povyskočil a už letí. Chvíli letí jako pták, chvíli plave jako ryba. Doletěl až na to místo, kde spali s Křemílkem. Vochomůrka se chvíli obcházel, pak si vlezl sám do sebe a probudil se. Šťouchl do Křemílka a povídá.
7: Já ti měl krásný lítací sen. Ale to bylo.
6: Broukl rozespale Křemílek a otočil se na druhé ucho. Jenže Vochomůrka mu nedal pokoj. Leží, dívá se rovnou do nebe a pořád jen osnu.
7: To já nejdřív stál na takové vysoké špičaté hoře.
6: Sotva to dořekl, začalo ho to zvedat nahoru a pořád výš.
7: A pak jsem jen rozpřál ruce a už jsem letěl.
6: A Vochomůrka rozpřáhl ruce a už letěl. Vyrostla totiž pod ním bedla a teď z ní sletěl jako z balkónu.
7: No tak, co to vyvádíš?
6: Lekl se Křemílek. Vochomůrka se na bedlu zle rozlobil.
7: No tak nemůžete dát pozor, kde vyrostete vy houbo.
6: Bedla byla krasavice. Nesla se štíhle, měla paraplíčkový klobouk a závoj a na Vochomůrku se ani kale nepodívala.
7: Tse, takový píďa. A jak ono to křičí.
6: Vochomůrka si to nedal líbit.
7: A je, vy se nestydíte být tak nohatá.
6: Bedla už řekla jen och a byla na omdlení. Křemílek vzal Vochomůrku za ruku.
7: Pojď radši pryč.
6: Když odešli, bedla se ještě chvíli tiše vztekala a nakonec řekla.
7: Teda. Tohle si odnesete, tohle si ale pořádně odnesete.
6: Sáhla pro sypátko a začala kolem sebe sypat po lese i po pasece. Křemílek s Vochomůrkou měli k pařezové chaloupce ještě kus cesty a v tom Křemílek klopítne a klopítne i Vochomůrka. Jde se jim pořád hůř. Paseka je najednou plná kopečků a už tam vyskakují ze země bedly. Jedna za druhou. Narostl jich celý les a Křemílek s Vochomůrkou v tom bedlovém lese zabloudili. Byli by tam bloudili dodnes, když v tom zaslechli písničku. Hubky, hubity, smrk a jedle, houpy, houbity, bedla k bedle, chroupy, chroupity, houby, houbity, out. A ona to byla veverka. Sklízela bedly na zimu a už jich měla pár otýpek. A povídá, nepřekážejte a radši si tu na chvíli sedněte. Já vám pomůžu, abyste trefili. A Křemílek s Vochomůrkou se moc rádi posadili.

Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl. Ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla. To je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě naprst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha naprst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla. Vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už 2x prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť je jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
2: Ponožky nemám,
1: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
2: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
1: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
2: Pane, co to je toto? No, řekni,
1: volal zoufale Liku.
3: Licháče.
2: Prosím?
1: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
3: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř?
1: Zeptal se.
2: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
1: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pán Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
3: Nevíš o tom něco?
2: Samé licháče,
1: vydechl Hihlík.
3: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
1: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
2: Egone, snad si nemyslíš, že já...
3: No to ne, ale jaký vandal to mohl udělat? To mi řekni.
1: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
2: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
1: řekl.
2: Mám totiž jistý podezření.
1: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
3: Kam zase běžíš?
1: Zarazil ho Egon.
2: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
3: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
1: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co to bylo? Samantha?

0: bude to fajn.
1: A hned tu máme radu druhou.
0: Slušně, skromně, také v domě. Hurvaj i za tu chvilku, než se běhneš po schodech.
2: Jezdím po zábradlí.
3: Jo.
0: No tak to se máš čím chlubit, ale chci říct, i za tu chvilenku můžeš někoho potkat.
2: Na tom zábradlí?
0: Na schodech, že ano. A je slušnost ho pozdravit.
3: Když fičí okolo něho po zábradlí, v té rychlosti by ani neviděl, koho zdraví, pane Spejble.
0: Na tom nezáleží, Máničko. Slušně vychované dítě zdraví v domě každého. Samozřejmě ne 10krát za sebou, že?
1: Ale ještě k tomu jezdění po zábradlí, Hurvinku. Já bych po něm rozhodně nejezdila. A víš proč?
2: No, protože to neumíte.
1: Ale ne. Na tvém místě, myslím.
0: Jo.
1: Jednak můžeš spadnout,
0: ano,
1: ublížit si.
0: Ano.
1: A za druhé je to nevychovanost.
0: Samo sebou.
1: A co ještě? Co se ještě nemá dělat, myslím? Klouzat se po chodbách.
3: Dupat po schodech jako slon.
2: Povykovat podo mě a hvízdat jako na lesy.
0: No vidíš, aspoň něco. Aspoň něco víš. A když si pozveš domů kamarádky, Máničko, nepouštět naplno magnetofon.
3: Jejden, Hanky, to přece musíme, pane Spejble.
0: Proč byste museli?
3: No jinak bychom ho v tom našem řevu vůbec neslyšeli.
0: A sousedům se to líbí?
3: Měl byste slyšet, jak bouchají na zeď.
0: No samozřejmě, je to neslušná bezohlednost.
3: Vyďte, když já si je netroufám požádat, aby přestali bouchat.
0: Ale to vaše řádění je bezohlednost. Bavte se slušně a potichu. V domě si taky neodhazují papírky, pecky, slupky a tak.
1: Ano, a co řekneš chlapci, který si na schodech oloupe banán a zahodí slupku? No.
2: Já mu řeknu.
0: No, to jsem řekl.
1: No.
2: Já mu řeknu, aby mi dal kousnout.
1: Ano, no co? A o té slupce nic?
0: To nic.
2: Jaké měl štěstí, že ho nikdo neviděl a nelískl mu po hlavě, k tomu řeknu.
0: Aha. A co takhle, aby jí zvedla a hodil do koše?
2: On se bude akorát mazat ruce, veď?
0: Ale když ta slupka zůstane ležet na zemi, někdo po ní může klouznout.
3: No to je fakt, Hurvinku, aby na ní někdo nešlápl. Jako dobře vychované dítě.
0: Správně, uděláš co?
3: Tam budu hlídat, aby se jí každý vyhnul.
0: Jo.
1: Máničko.
0: Co by si zvedla, Máničko, takhle rukou, že ano, a hodila do koše sama, co?
3: I když to není moje slupka.
0: Ale klouznout po ní může i tvoje noha. A natlučíš si vlastní nos? Nehledě k tomu, že slušně vychované dítě dbá na čistotu. I v domě.
1: Ano, například zablácené boty.
3: Si očistím na rohožce. Taky pejskovi.
2: Očistíš boty?
3: Hmm.
2: Kvůli tobě bude chodit pes v holinkách.
3: Ne, očistím mu tlapky.
1: Ano. A zablácená kola kočárku, koloběžky nebo jízdního kola. Aby se podobně netáhly blátivé koleje.
0: Ano, správně, paní Kateřino, děkuji, to jste správně připomněla. A pochopitelně nečmáráš na zeď neslušná slova, Hurvajs.
1: Ano.
2: A jaká slova tam mám čmárat, tatí?
0: No žádná, šmanko, té na zeď se nečmárá.
3: Na zeď se musí psát krasopisně, Hurvínku.
0: Ale ne, zeď není napsaný, vůbec.
1: Prostě, i v domě se pozná vychovaný člověk.
0: Ano.

Čevestová závodili v Africe s domorodým kouzelníkem. Jednou na podzim si u Machu stěžovala teta Máňa na strýčka Karla, že pořád jenom nadává, jak ho ta penze nebaví, že to s ním není k vydržení a hubovala, až jí pan Mach řekl. Tuj, holka, Karel je bývalý pilot, 20 let lítal z Evropy do Afriky a teď mu to pochopitelně chybí. A paní Machová si povzdechla. Stáří je hrozná věc, taky nás to čeká, ale s tím se musí každý smířit. Karel by měl na to letání zapomenout. Ale teta Máňa jí skočila do řeči. Prosím tě, co to meleš? Jak by na to mohl zapomenout, když na to myslí, kudy chodí? V noci se mu o tom zdá, utrácí peníze, bude jaké loterie a hádá se se mnou, že jednou vyhrát musí a pak, že si koupí sportovní letadlo. Dědek jeden bláznivá. Ale když o tom Mach vyprávěl Šebestové cestou ze školy, Šebestová řekla. Poslouchej, Machu, mně se vůbec nezdá, že by ten tvůj strýc byl dědek jeden bláznivá. Mně je to naopak hrozně sympatický, že má do toho lítání pořád chuť. Co kdybychom mu nějak pomohli? A Mach byl pro a tak hned za tím starým pánem zašli. Strýček chvíli Šebestové vyprávěl, co se s malým Machem navyváděli, jak učil Morzeovku a Mach povídá. Strýčku Karle, tadyhle Šebestová má takový nápad, že když ti to lítání tolik chybí, tak s tebe uděláme rorejse nebo čápa a můžeš lítat od rána do večera. Co říkáš? A vysvětlili strýčkovi, že pro jejich sluchátko to nebude vůbec žádný problém. A strýc Karel z toho byl úplně na větvi. Řekl, že to samo sebou bere, že čápy zrovna odlétají do teplých krajin, takže se s nimi sveze, že si tu dlouhou trasu do Afriky s chutí zopakuje. Teta Máňa neměla námitek, byla ráda, že bude mít Karla pár měsíců z krku a řekla, jen si leď. A taky strýček vysvětlil, že kdyby něco, bude u Viktorína jezera, kam se každý rok slétají čápy z celé Evropy, načež ho Mach s Šebestovou sluchátkem proměnili v krásného velikého čápa s červenýma nohama a dlouhým zobákem a on spokojeně odletěl. Jenomže asi tak za 14 dní přiběhla teta Máňa za Machem a Šebestovou, že los strýce Karla vyhrál v loterii hromadu peněz a že se rozmýšlela, ale nakonec mu šla koupit to sportovní letadlo, což bylo dobře, protože měli poslední, a že teď to letadlo bude stát v kůně a čekat, až se Karel vrátí, což bude Bůh ví kdy. A Mach s Šebestovou uznali, že by to byl holý nesmysl, aby to krásné nové letadélko zbytečně zahálelo, a tak teď je Máně slíbili, že se za strýčkem hned zítra odpoledne vypraví, a co řekli, to taky udělali. U Viktorína jezera byl děsný zmatek. Čápu tam bylo nejmíň 500 000, všichni klapali zobáky, což byl pekelný randál, a Mach kroutil hlavou. Teda Šebestová, jestli by strýc Karel dokázal žít v tomhle blázinci, tak ať visím. Je to starší člověk a má rád klid. Tady by během 5 minut 100% zešílel. V srdce, že se usadil někde poblíž, kde není taková tlačenice. A Šebestová s tím souhlasila, a protože se k ním blížil černošský kluk s pytlem na zádech, poprosila sluchátko, aby uměla svahilsky, a pak se toho kluka zeptala, jestli je tady v okolí nějaké menší jezírko, kde je větší klid. Kluk byl naštěstí docela ochotný, jmenoval se Tumbo, řekl, že přesně takové jezírko je kousek za vesnicí, že je k němu rád zavede, jen co dá mamince ten pytel z termity, které sbíral celý den pro slepice,
A tak s ním šli, bylo pekelné vedro, kousek od cesty se pásly antilopy a zebry, o něco dál běželo stádo žiraf a Tumbo se vyptával, kde se tady berou a jak to, že jsou bílí. Pochlubil se, že už viděl bílé lidi na obrázku ve škole, ale bál se, že ve vesnici nastane velké pozdvižení, až je tam přivede. Řekl, že staré báby

Milník měl na sobě všelijaké kliky háky, jako by ho pomalovali sprejeři. Byl veliký, tlustý a hrozně nafoukaný. Měl dojem, že je největším kouzelníkem v celé Africe. A když slyšel, že mu nějaké dvě děti lezou do zelí, hned se naštval, dal si je zavolat, vyšel před svou chýši, sedl si na bednu od Coca-Coly, vytáhl z nosu kouzelnou hůlku a řekl: "Tak, a teď vy dva usmrkanci sledujte, co dovedu." A začal mumlat, mávl hůlkou a v tom začalo z ničoho nic pršet, což bylo v tom horku docela příjemné, jenže kouzelník mávl hůlkou znovu a bylo po dešti a ten tlustý náfuka se zasmál. "To koukáte, vidíte, teď jste na řadě vy." Šebestová zamumlala cosi do sluchátka, machmávl rukou a v tom začal padat sníh. Vesničané, kteří stáli kolem, začali ječet, protože v životě nic podobného neviděli. Kouzelníkovi bylo jasné, že je to 1-0 pro ty dva vetřelce. Začal stekle mumlat, mávl hůlkou a proměnil slepici v kozu. A Šebestová taky ho nemumlala, machmávl rukou a z té kozy byl najednou lední medvěd. Lidé začali ječet jako pominutí, protože takové zvíře vůbec neznali, načež se ten kouzelník příšerně naštval, vytrhl Šebestové sluchátko, zamumlal do něj. Zmacha Šebestové byly najednou dva černí kaferští buvoli. Kouzelník je svinským krokem vyhnal z vesnice a když byli pryč, strčil si sluchátko do nosu, hůlku zahodil a Tumbovi řekl: "Vícekrát mi sem nikoho nebať, nebo dostaneš pár facek." A Mach s Šebestovou šli po cestě těžkým krokem. Každý vážil nejmín 3 metráky, museli bučet, aby se spolu domluvili a jak tak mířili k tomu malému jezírku za vesnicí, Šebestová bučela smutným hlasem: "Machu, to jsme teda dopadli, teď už zůstaneme v Africe na dosmrtí jako dva boboli, to je nás konec. Je ti to doufám jasné, že teď už nás nikdo nemůže zachránit, ani strýc Karel, protože se s ním nedomluvíme." A Mach bučel: "Šebestová, deblbni, co děláš paniku, uvidíš, že to nějak dopadne, koukej, už jsme tady." A opravdu přicházeli k malému jezírku, kde viděli jenom jednoho čápa. Byl to strýc Karel, co se dalo předpokládat, stál na jedné noze a když k němu došli, Mach najednou začal bučet 2x dlouze a 1x krátce, potom 3x krátce a 1x dlouze a tak dále. Bučel zkrátka morzeovkou a strýc Karel začal klapat zobákem 4x krátce a 2x dlouze. Začali si morzeovkou povídat. Šebestová, která morzeovku neuměla, mohla akorát mlčet, což jí dost štvalo, protože nevěděla, o čem je řeč, a Mach strýčkovi pověděl o tom sportovním letadle i o tom, jak přišli s Šebestovou o sluchátko, načež strýč Karel zaklapal zobákem, aby nikam nechodili, že se za chvilku vrátí, a pak se vznesl a odletěl a Šebestová rozčileně bučila: "To je, co se děje, tam půjštěli daleký domů a nás tady klidně nechá, nebo co?" A Mach zabučil: "Šebestová, nezmatvuj, klidně čekaj. No, vidíš." Nače se začal pást, protože měl hlad. A zatímco se Mach pase, strýc Karel letí do té černošské vesnice, snese se přímo před chýší kouzelníka a začne klapat zobákem. Kouzelník vidí dveřmi čápa, říká si: "Ten pták se chová nějak divně, jako by mi něco chtěl." Vyjde ven, čáp jde k němu blíž, klape mu zobákem přímo u nosu, 2x dlouze, 1x krátce. Kouzelníka vůbec nenapadne, že čáp mluví morzeovkou

přímo do sluchátka, do kouzelného sluchátka, které rozumí všem lidským jazykům i všem zvířecím jazykům a morzovce pochopitelně taky. A tak sluchátku naslouchá přání strýce Karla a pak to přání bezodkladně splní. Z kouzelníka je znenadání hrnec s velkým uchem, kterým je provlečeno sluchátko, strýc to sluchátko vezme do zobáku a letí s ním pryč a vesničané, kteří to vidí, začnou ječet tak strašně, jak ještě v životě neječeli.

0: pak už to šlo všechno jako po másle. Pak už se nikomu nic zlého nestalo, akorát teta Máňa se příšerně lekla, když česala švestky a najednou se na zahradě objevil strýc Karel s Machem a Šebestovou. Strýc chtěl honem vidět to nové letadelko, teta otevřela kůlnu a starý pán se mohl radosti zbláznit. Letadlo bylo docela malé a celé stříbrné a strýček hned každému nabízel, že ho sveze, ale Mach s Šebestovou slušně poděkovali a řekli, že až jindy, protože pospíchají domů k večeři, a jak tak pospíchali, vzpomněli si na toho nafoukaného kouzelníka, z něho se stal hned s velkým uchem a poprosili sluchátko, aby mu vrátilo na dálku lidskou podobu, a sluchátko řeklo, ole beze všeho. A dokonce je pochválilo, že na toho člověka nezapomněli, i když se k ním moc hezky nechoval.
1: Jak šel Rumcajs do kartou s provčely? Ani jičínský rychtář Nevrátek si s Rumcajsem nevěděl rady. Vydal se proto pro rozum do kartous, kde je to vězení. Dovedli ho k direktorovi. Direktor nechal rychtáře očichat psem, jestli je pravý, a teprve potom povídá. Co nám, Nevrátku, neseš? Rychtář udělal prstem ve vzduchu kroužek. Nemůžu na Rumcajze najít kličku. A proto mi pan direktor musí půjčit loupežníka. Loupežník na loupežníka. To bude nejlepší. Direktor měl ve vězení na 19 loupežníků. Kývl hlavou. Proč by ne? A jaký by měl být? Rychtář Nevrátek si sedl na proutěnou židli.
2: Kdyby mi pan direktor nějakého ukázal, já už bych si vybral.
1: Nejdřív přivedli loupežníka Halánka. Než došel k lavici, kde se měl posadit, ukradl z povětří všecky mouchy.
2: To já nechci, řekl Nevrátek. Kdo se honí po mouchách, těžko svede věc vážnější.
1: Přivedli tedy loupežníka Hupra. Sotva vešel, křikl.
3: Alá!
1: A hrnul se pěstmi rovnou na rychtáře. Nevrátek měl co dělat, aby Hupra odrazil.
3: Toho taky nechci, povídá. Bije po všem jako hrom do javora.
2: Bystrého rozumu v něm ale bude pramálo.
1: Odvedli Hupra zpátky a direktor přemýšlel, koho by měl zavolat třetího. Ještě neřekl ani slovo a stojí tam drobný človíček. Jednu tvář má křivou a halásek jako tekutý med. Tak jsem tu? Poklonil se direktorovi.
2: To je ten pravý, poliboval si rychtář Nevrátek. Přišel jen na pomyšlení. Toho si vezmu.
1: Jmenuje se Čeliš, řekl direktor a přirazil štempl na papír, kde bylo napsáno, že Nevrátek si může loupežníka Čeliše odvést k své rychtářské potřebě. Druhý den bylo horko, až v dubech pukaly žaludy. Rumcajs seděl před jeskyní a chladil si záda o skálu. Roj lesních včel, co bydlel Rumcajsovi ve vousech, bzučel tak nepokojně, až to vyvolalo z jeskyně Manku. Rumcajsi, aby se ti včeličky od horka nezalkly. Rumcajs se jen zasmál.
4: Neměj, Manku, starost, já si je ofoukám.
1: Vybíral včely po hrstech z vousů a ty, co byly malátné, ofoukal. Včelám se vrátila mírnost, začaly vyhrávat jako varhánky a na Rumcajse z toho přišla ospalost. Uložil se do mechu, hlavu si podložil tvrdým kamenem, protože loupežník si nikdy nesmí dopřát dvojí pohodlí, a usnul. Za chvíli vyšla z jeskyně Manka. Pohladila Rumcajse na čele, aby mu zavolala pěkný sen, a sama se vypravila do Jičína pro kousek Kalika. Rumcajs ležel, oddychoval, taky včely ve vousek hrály už jen tišíčko k svému vlastnímu odpočinutí. Tou dobou v křoví za jeskyní už chvíli stály rychtář Nevrátek a loupežník Čeliš. Rychtář jako těžký balvan a loupežník jako jedovatý proutek. Nabírali k hádce. Nevrátek ukázal prstem na Rumcajse, co zrovna byl v nejlepším limbu, a povídá.
2: Já nevím, Čeliši, proč jsem tě vlastně zval.
3: Zvednout toho Rumcajse jako jezevce a strčit ho do vězení, na to má chytrost, stačí sama.
1: Loupežník Čeliš se už klíbl křivou polovinou tváře a sází slovo k slovu, jako by kapal met na koláčky.
5: Ať to tedy pan Richtář zkusí?
3: Taky, že zkusím.
1: A Nevrátek si nabil pistol a vykročil k spícímu Rumcajsovi. Když tam došel, křikl.
3: A mám tě, Rumcajsi, mířím na tebe pistolí.
1: Jenže Rumcajs v polospánku dýchl levou dírkou nosu a sfoukl Richtáři prach z pánvičky a dechl pravou dírkou a vyfoukl mu všechen prach z růžku. Pistol teď Richtáři byla leda na roztloukání ořechu. A to už se Čeliš vynul z houští jako hádek. Koutkem křivé huby špitl.
5: Teď se dám do práce já.
1: Provinul se trávou blíž k Rumcajsovi a hebce po mechu došel až k němu. Ruce měl bystré jako klíštky a těma rukama sáhl Rumcajsovi do vousů. Chytře námátl rovnou včelí matičku, jemně ji přidržel pod křídly a už s ní běží přes paseku a dovnitř do lesa. Včely se to v té vteřince dověděli jedna od druhé a vyrojili se Rumcajsovi z vousů. Očichali vítr a letí rovnou za matičkou. Vpředu se žene loupežník Čeliš, matičku ve štipcích, potom včely a třetí dusá Richtář Nevrátek a volá.
3: Jaká je Čeliši v tomhle chytrost?
5: Taková, křikl přes rameno Čeliš, že Rumcajs své včely neopustí. Přijde si pro ně, kam já budu chtít.
1: Tak Čeliš dovedl včely až do Kartouz do toho vězení. Matičku usadil na železnou mříž v okně kamenné komory. Včely se kolem ní sešly do roje.
5: A teď, povídá Čeliš Nevrátkovi, už stačí jen otevřít všecky dveře až do té komory. A až přijde Rumcajs, přibouchnout.
1: Richtář Nevrátek loupežníku Čelišovi slíbil, že se o něm u direktora dobře zmíní. Potom dal zadou otevřít dveře. Když se Rumcajs pořádně probral ze spánku, jako by mu něco stále zvedalo pradu nahoru. Sáhne si do vousu a tam prázdno.
4: Od vousu je mi lehko, povídá Rumcajs. Ale za to těžko provčeli.
1: Vymáčkl z mechu dlaň vody a omyl si čelo. Hned mu začalo v hlavě čerstvě vyskakovat, co tam unavené vešlo ve spánku. A stalo se, jak si přál Čeliš. Rumcajs vstal a vydal se za včelami. Krok, dva a tři. Potom se vždycky zastavil. Ostrým Rumcajsým uchem si poslechl, jak se ve vzduchu ještě maličko čeří od včelích křídel, co tudy prolétla. Když už to nebylo k doslechnutí, sklonil se k zemi a díval se, kde vstávají stébla přišlápnutá Nevrátkem. Tak došel jako po jisté cestě do vsi Kartouz a dál až k vězení. Ve vězení Richtář Nevrátek a Čeliš už čekali u špehírského okýnka, aby Rumcajse lapili na včely do kamenné komory. Už měl Rumcajs nakročeno po řádce dveří, ale jak byl Richtář Nevrátek netrpělivý, pošeptal Čelišovi.
3: Už jde a rovnou jako myš po špekové vůni.
1: Protože ale Nevrátek měl hlas jako dubový, Rumcajs to zaslechl. Nevešel dveřmi, ale odskočil stranou za věznici. A naostřil si oči do špičiček a dívá se po mřížích v oknech. Už vidí ty své včely, jak se choulí na železe kolem své matičky a je jim nepohodlně. Rumcajs tiše zavolal po včelím a roztřásl si vousy. A včelí matička první a za ním všecky včely se vrátily do vousů jako do úlu, kde jim vždycky bylo mírně a bezpečně. Rumcajs ještě luskl prsty k špehírskému okýnku a vrátil se do lesa Řáholce. Když přišla Manka z Jičína s kouskem kalika, už zase spal v mechu. Richtář Nevrátek se direktorovi špatně zmínil o loupežníku Čelišovi a ten si pak užil kamenné komory, co chystal pro Rumcajse.
6: Po Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Jak dobře víš, milá minko, nejlepším lyžařem ze všech tvých strýčků jsem já. No, jenom že to není k poznání. Nemohu jezdit tak často jako oni. Já musím pořád někoho ošetřovat. Avšak je za to jednou pán Bůh potrestal. Nemoc poslal na mne. A zrovna v Grónsku. Grónsko je velikánský ostrov jako 17 našich republik. Přitom tam žije míň lidí než na Kladně nebo v Trnavě. A co hlavně, celý je pokrytý pohádkovým sněhem. My chtěli Grónsko přeližovat od pobřeží k pobřeží. To byla větší dálka než přes celé Československo. Nebudu ti líčit, jak jsme letěli na Island. A jak bylo z toho Strejdovi Hanušovi špatně. Je mu špatně vždycky, když letí nebo když pluje. V Grónsku jsme přistáli v Angmagsaliku, v městečku, kde není ani pořádný přístav. A vyrazili jsme na severozápad. 2 dny nás vyprovázeli Eskimáci na motorových saních. Naučili nás, že Grónsko se řekne grónsky Kladlit Nunat a že prý se vůbec nemusíme bát ledních medvědů. Tak od chvíle, co nás takhle uklidnili, nemohla tvá máma strachy usnout. Já jsem jí marně vysvětloval to, co Eskimáci nám, že medvěd se třeba bude za námi loudat celý den nebo 2, ale jenom ze zvědavosti, ne ze zlého úmyslu. Tak první dny byla obloha modrá, jako na Jadranu. Po pravici se nám tyčily hory, 2x tak vyšší než Sněžka. 4. den se obloha zachmuřila a mě začalo píchat v pravém boku. 5. den nám drncali o hlavu mraky plné sněhu. A já začal cítit horečku a odpoledne mi bylo šoufl. Hoši, je to špatný, řekl jsem, mám zánět slepého střeva. Slepé střevo, to jistě víš, je velké, asi jako malíček. Člověk ho na nic nepotřebuje, jenom na záněty. Když se však zapálí, je s člověkem zle. Kdo má veliké štěstí, tomu to rozeženou ledové obklady. Ovšem, já to štěstí neměl. Já musí ven, hekal jsem. Do nejbližší nemocnice to bylo ovšem 1 týden cesty. A to střevo muselo být pryč do rána. Umí někdo z vás operovat? Ptal jsem se zbytečně. A tvůj táta řekl, já ne. Já sice stahuju králíky, ale ty vypadáš trošku jinak. Ostatní neřekli vůbec nic. Postavte mi iglu, hekal jsem. Zkusím se operovat sám. Iglu je eskimácký domek ze sněhu. Nemá 4 stěny, je dokulata. Vypadá jako velikonoční bochánek nebo jako drátěná past na myši, jenže vchod je normálně z boku. Ovšem nejtěžší je postavit strop. Propadl se jim 3x. A to už venku zuřila vichřice. Uvařte v ešusech vodu ze sněhu, řekl jsem. Každý chirurg a jeho pomocníci si musí před operací umýt ruce horkou vodou nejméně 10 minut, aby se ze záhybů kůže vyplavila nečistota. Pak jsem ruce ještě desinfikoval všem a sobě i bok. 2 lahvemi whisky, to je drahý nápoj. Zatloukat hřebík náramkovými hodinkami, to by přišlo levnějc. Strejda Aleš z toho mohl dostat infarkt. Na to si každý uvázal čistý ručník přes ústa, jako roušku, a druhý přes čelo. Nakonec jsem si zarouškoval i svůj bok se slepým střevem. Hanuši, nabrus mi perfektně skalpel, řekl jsem. Skalpel je nůž na operování. Ten musí být jako břitva. Hanuš vzal skalpel a žuch. Svalil se jak špalek. Omdlel při představě, že se fiknu. Nabrousil mi ho tvůj táta. Potom jsem se zeptal, nemáte někdo hedvábí? A na co? Ptal se strejda Aleš. Na podvázání cév, vysvětlil se mu. Žuch. A omdlel strejda Aleš. Dal jsem si injekci, abych si znecitlivěl ten svůj bok. Jen jsem si ji píchnul žuch. Omdlel strýček Řehoř. A když jsem se fiknul, omdlel naráz strýček Arno. Takže mi zbyli jen 2 pomocníci. Tvůj táta a tvá máma. Operace se mi povedla. Jen jsem se však zastehoval, vypadla ze stropu našeho iglu sněhová koule. Velká jak koňská hlava a rovnou na mě. Ani jsem nehlesl a byl jsem v narkóze. Ještě 2 dny po mém probuzení zuřila velká bouře. 3. den začalo počasí dostávat rozum, 4. den udělali strejdové z mých lyží saně, udělali mi nádhernou pojízdnou postel. A to už mi bylo líp. Už jsem začal chodit, ale na lyžování jsem sílu neměl, takže mě přes zbytek Grónska vezli do městečka Gotábu. Tam jsme se nalodili na parník. Strejda Hanuš však dostal mořskou nemoc ještě na pevnině, 50 kilometrů před Gotábem. Přístavu připlula taková hejna ryb, že nám cestu na Island musel razit torpédoborec.
1: Minka vycenila na strýčka Romana kamarádsky zuby. Bylo to něco jako zapálení dýmky míru. Už mu odpustila tu baronesu, i starostovic kozu, i kyselou ochechuli. Pomyslela si, co kdybych já dostala ještě slepé střevo. Minka se pod peřinou pohodlně natáhla. 5. den byl sice v čudu, ale co? Zbývaly ještě celé 2 dny. Ještě 2 strýčkové ji přijdou bavit. Všichni jsou trošku praštění, ale na to, že jsou dospělí, se dají docela dobře poslouchat. Ráno přijde strejda Hanuš. O čem asi bude povídat? O velké krmítkové sásce, řekl jí strýček.
2: Medový soudek. Jednou maminka vykutálela z komory medový soudek. Zaťukala na něj, poslouchala, jestli správně duní, a pak rozhodla. Ještě 2 hrníčky a bude vrchovatý. A tak Čmelda s Brumdou honem nazbírali každý ještě 1 čbánek a to už soudek málem přetékal. To je ono, libovala si maminka. Teď můžeme pozvat Cvrčka na ochutnávání medu. Tak kdo se mnou půjde pro Cvrčka?
3: Já, překřikovali kluci čmeláci jeden druhého. Já jsem starší, zvolal Brumda. A já zase moudřejší, povídal najednou Čmelda. Zůstanu doma a budu dávat pozor, aby nám soudek nikdo neukradnul.
2: Maminka se divila, odkdy je náš Čmelda takový rozumný?
3: Hlavně se od soudku ani nehni, radil Brumda. Jděte už, řekl Čmelda, však já se o soudek postarám.

0: Cvrček zrovna páral jednu starou pavučinu, že si z ní udělá nové struny na housličky.
1: To jsem dostal dobrý nápad, co?
0: Chlubil se.
1: Tak hedvábnou písničku, jakou já vám potom zahraju, jste ještě neslyšeli.
0: Nitka je tenká, ale pevná, pochválila maminka. Jenže my jsme tě, cvrčku, přišli pozvat na ochutnávání medu.
1: Tak to je ještě lepší nápad, zaradoval se cvrček. Takovou sladkou slávu nesmím zmeškat.
2: Pojďte, pojďte už, pobízel Brunda. Čmelda už na nás doma čeká.
0: Ale doma nečekal ani Čmelda, ani Soudek. Naštěstí běžel zrovna kolem Brouk Kvapník. Hej, Kvapníku, volala maminka, neviděl jsi někde našeho Čmeldu?

0: Kde pak, řekl Cvrček. Tenhle střeštěný brouk má pořád naspěch. Ani se nestačíš zeptat a je pryč.
1: Vy jste se mě na něco ptali?
0: Povídal Kvapník, který už zase běžel zpátky. Zastav, volal Brunda, ale kde pak Kvapník? Jen se mihnul kolem nich a zmizel v mateří doušce.
2: Bez dechu, ve spěchu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly, ženu si to po poli. Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
0: Kvapníka ještě nikdo nezastavil, vzdychala maminka. Určitě o Čmeldovi ví.
3: Ale nepoví, brůčel Cvrček nespokojeně. Nemá čas.
0: Tak si ho udělá, rozhodl Brunda a když za chvilku uháněl Kvapník zase kolem, postavil se mu do cesty, rozpřáhl křídílka a křiknul stát. A ono vám to na Kvapníka platilo. Zabrzdil a jen přešlapoval na místě. Ale jak předtím rychle běhal, tak teď zase rychle mluvil.
1: Jestli se chcete zeptat, kam se poděl váš medový soudek, tak vám to povím. Odnesl si ho Pučmelout.
0: To velikánské čmeláčí strašidlo? Brr, otřásl se Brunda. A Čmeldu si neviděl, vzlikala maminka.
1: Čmeldu ano, soudek ne. Pučmeloudovi vás zavedu, ale já chvátám. Poběžíme kupředu. Pozor, teď!
0: A tak běželi za Kvapníkem maminka, za maminkou Brunda a docela vzadu Cvrček. Pučmeloud seděl pod fialovým bodlákem a narážel ten medový soudek. Zase jsem se napálil, brumlal mrzutě. Medu nikde ani kapka. Pak praštil zlostně do soudku a odletěl. Po té Pučmeloudí ráně se soudek rozletěl na tisíc kousků a z nich se vykulil Čmelda. Sláva, Pučmeloud je pryč a Čmelda se našel. Radovali se maminka i Brunda.
3: Ale kde je med?
1: Ale kde je med?
0: Zajímali se Cvrček a Kvapník. Pučmeloud ho asi sněd, řekla maminka.
4: Ba ne, já ho sněd, špitnul Čmelda. Celý soudek jsem vylízal a pak jsem v něm usnul.

A kde teď honem vzít med na slavnostní ochutnávání? Kvapník všechny zavedl na jeden palouček, kde kvetl jetel tak sladký a tak veliký, že bylo z něho medu vrchovatě. Všichni si na něm moc pochutnali. Až na čmeldu. Tentokrát už nemohl med ani vidět.

0: Tati?
1: Co je?
0: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
1: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
0: A ty umíš spravovat hodiny?
1: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
0: A mnohé neviděl?
1: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
0: A hodiny s kukačkou si viděl?
1: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
0: S kukačkou?
1: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
0: Babička?
1: Kukačka.
0: A proč to bylo na půdě?
1: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
0: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
1: No a taky se dívám, že ano?
0: Už 2 měsíce.
1: No tak je to teď pořádně opravené.
2: Dobrý den.
1: A nazdar, Máni.
2: Ještě děláte ty hodiny?
1: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
2: A kdy je dáte dohromady?
1: Jak to dohromady?
2: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilinky? Jú, těch tady je.
0: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
1: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No tak, co říkáte? Už visí.
0: Už visí.
2: Už visí.
0: A nejdou.
1: Nejdou? Aha, no jo, ano, ano, zatím nejdou.
0: A proč nejdou, tati?
1: Hele, neboť to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
2: Slávička, už jdou.
0: A už zase ne.
2: Chudinky, už zase ne.
1: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
2: A jdou.
0: A nekukají.
1: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
0: A nic.
2: Nebesíčka, nic.
1: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
2: Jedinky, už se to pootevřelo.
1: Tak pozor.
2: Kuku.
1: Slyšel zvůrvajs?
0: To kukla Mánička.
1: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepoď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
0: A proč nekukají, tati?
1: Poslední hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
0: Bác ho.
2: Nebesička, bác ho.
0: Jo, proč kukají, tati?
1: Tak co, chceš vědět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
0: Hodiny nejdou.
1: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
2: Já cvrknu.
1: To ne, Máničko, já sám. To se musí s citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
0: Na kolik?
2: 3/4 na nic.
1: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
2: Tady je v guláši.
1: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
0: To hodiny.
1: Tak vidíte, jak to klapé.
0: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
1: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
0: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
1: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
0: Ušlaka, to byla šupa.
2: Moje srdce. Podívej, Hurvínku, co je na zemi všelijakých tintulínků.
0: Taťuldo.
1: No to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
0: A hodiny žuchly na zem.
1: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
0: Tati, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
1: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho. Když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy, do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá. Dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček usnout. Babičko, vyprávěj mě pohádku. Zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chaloupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte,

0: A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotřiček, a kmotřička, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalínku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se zdálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: přivedl dřív. Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Račte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome.
0: Taky, vaštost, taky. A nebýval jsem.
3: Ale teďkonc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráze, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Danke schön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
4: O chlapce nemějte obavy, až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
5: Kdysi dávno, za devatero horami a devatero řekami, žil byl jeden král a ten měl jediného syna, prince Ondřeje. Ondřej ze všeho nejraději jezdil na koni a oháněl se mečem. Často trávil se svým koníkem celé dny. Proháněl se po zámecké zahradě, kličkoval mezi větvemi stromů a zkoušel za jízdy ocekávat jablka z královských jabloní. No, a tak se z něj brzy stal nejobratnější jezdec a bojovník z celého království. Jednoho dne si Ondřeje nechal zavolat starý král a povídá. Synu můj milý, jsi už dost velký na to, abys po mně převzal vládu nad naším královstvím. Ale bylo by dobře, kdyby ses nejdřív, alespoň na rok, porozhlédl po světě. Poznal jiné kraje, jiná království, naučil se jiné řeči a kdo ví, možná, že si i najdeš princeznu, která se ti bude líbit a která potom tady na zámku usedne na trůn jako královna. Ondřejovi se to líbilo a tak osedlal svého koníka a vydal se do světa. Po několika dnech, když přejel přes husté lesy, hluboká údolí a vysoké hory, přijel k velkému městu. To město bylo celé smutné. Všude na hradbách vlály černé prapory a z brány právě výjížděl černý kočár tažený čtyřmi černými koňmi. Kočí, který vůz řídil, měl černý plášť a uvnitř kočáru seděla krásná dívka v bílých šatech. Za kočárem vycházel z brány velký zástup lidí a všichni plakali. Princ přistoupil k jednomu stařečkovi, co se na ten průvod zpovzdálí díval, a zeptal se ho: Dědečku, proč všichni ti lidé pláčí? A kdo je ta krásná dívka v kočáře? Kam ji vezou?
2: Ach, pane, vy musíte být zdaleka, když nevíte, jaké neštěstí naše království potkalo. Tamhle, za tím kopcem, kam jede ten kočár, tam mezi skalami, je veliké jezero. V něm se usadil obrovský 12-hlavý drak a vyhrožuje nám, že nás všechny sežere, všechny domy zapálí a celé království zničí, jestli mu každý měsíc nedáme jednu dívku z našeho města. Chudinky děvčata mezi sebou losují, která z nich se nechá od draka sežrat, aby zachránila království. No a dnes padl los na jedinou dceru našeho krále, princeznu Kristýnku. To ona jede v tom černém kočáře. Za chvíli si ji drak dá k večeři. Copak se nenašel nikdo, kdo by tu potvoru zabil nebo vyhnal? Podivil se Ondřej.
6: A pane, takových už tu bylo. Náš král totiž nechal rozhlásit, že kdo draka zabije, dostane půl království a princeznu Kristýnku za ženu. No, a tak se stateční mládenci jen hrnuli, ale draka nikdo z nich nepřemohl. A všichni skončili v jeho břiše.
5: Ondřej na to nic neřekl, jenom popohnal svého koně a brzy průvod i kočár dohonil. Před kopcem se lidé s princeznou rozloučili a vraceli se do města. Kočí řídil vůz dál po kamenité cestě směrem k velkému jezeru. Princ dohonil kočár a povídá kočímu: Vidím, že se ti moc nechce dostat se tak blízko k drakovi. Víš co? Počkej tady, já tam princeznu dovezu sám. Kočí celý vystrašený rád souhlasil. Ondřej vzal princeznu k sobě na koně a zakrátko už byli mezi skalami na břehu velkého jezera.
6: Ničeho se nebojte, krásná princeznu,
5: povídá Ondřej. Všechno dobře dopadne.
6: Jsem po dlouhé cestě unavený. Tak si na chvilku zřímnu. Kdybyste něco zaslechla nebo dokonce zahlédla draka, hned mě vzbuďte.
5: A sotva to dořekl, usnul. Princezna se posadila vedle něj a se strachem se rozhlížela po okolí. Když tu se začal zvedat vítr, stromy se začaly ohýbat, mezi skalami zahřmělo, z jezera se vyvalily

0: rychlosti proplétal jako mezi větvemi královských jabloní. A každou chvíli jeho meč zasvištěl a přesnou ranou sekal jednu hlavu po druhé. Drak řval, svíjel se jako klubko hadů, černá krev z něj tekla jako řeka, ale Ondřej i jeho koník bojovali tak dlouho, až i poslední, 12. hlava ležela useknutá na zemi a drak se přestal hýbat. Ondřej potom snesl dračí hlavy na hromadu a na památku si z každé z nich vyřízl jazyk. Princezna mu děkovala a zvala ho na zámek. Také mu vyprávěla, jakouže odměnu král slíbil tomu, kdo draka zabije. Ale Ondřej jí na to řekl. Nezlobte se, krásná princezno. Slíbil jsem tatínkovi králi, že se jeden rok budu po světě rozhlížet a poznávat cizí kraje. Takže teď musím jít. Ale za rok cestou zpátky se tu zastavím a jestli budete chtít, rád se přihlásím o svoji odměnu. Kristýnka byla smutná, že ji Ondřej opouští. A tak mu alespoň na památku darovala svůj prsten. Princ ji vyprovodil ke kočáru a odjel. Když kočí zjistil, že drak je mrtvý a že princ, který ho zabil, odjíždí a pro odměnu si nejde, dostal zlý nápad. Vytáhl nůž a přiložil ho princezně na krk. Jestli neřekneš, že jsem to byl já, kdo draka přemohl a zabil, živá se odsud nedostaneš, pohrozil jí. A tak neměla princezna jinou možnost, než to slíbit. Kočí pak naložil na kočár dračí hlavy a odjel s princeznou ke králi. Když přijeli do města, král i všichni lidé měli obrovskou radost, že princezna je živá a zdravá a že drak je už dál nebude trápit. Jenom bylo všem divné, že by ten obyčejný kočí byl takový hrdina. Ten ale jako důkaz své statečnosti všem ukazoval dračí hlavy. A tak nemohl nikdo nic říct. A také se hned hlásil o slíbenou půlku království a o princeznu. Kristýnka ale plakala a prosila tatínka, že je ještě moc mladá, aby jí nechal ještě jeden rok, než si bude muset vzít kočího za muže.
1: No, když tak prosíš, nebudu tě nutit,
0: řekl král a kočí se s tím musel smířit.

0: Když rok uplynul, začaly veliké přípravy na královskou svatbu princezny Kristýnky a Kočího. Po celém městě vlály červené prapory, ze všech stran se sjížděli vzácní hosté, pekaři pekli sladkosti, kuchaři chystali ty nejlepší dobroty, všichni byli veselí. Jen princezna byla zavřená ve svém pokoji a plakala. Právě ten den se vrátil Ondřej do města, zašel do hospody a ptá se hostinského. Řekni mi, co to znamená? Před rokem jsem tudy projížděl a všude vlály černé prapory. Dnes vlají červené. Před rokem tu všichni plakali, dnes si každý zpívá a je veselý.
1: O, pane, dnes je to právě rok, co naše princezna měla být dána 12 hlavě.